0: kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
1: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klostermann, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když tohle to všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohlo být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klostermann.
0: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají ligu mistrů.
3: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bylo, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
2: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
4: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
2: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
5: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
2: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
6: My jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
2: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
7: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
2: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Loxpí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: řízení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto, a tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit,

0: co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebuhr Galovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
2: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
3: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
4: Čím tě nás to baví? Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
5: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
6: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
7: Začali jsme s mišem a po miši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, kdy lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po myši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
6: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
8: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
9: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
10: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
6: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
11: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, je to, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenské speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a mažoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po 2leté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnili kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po 2leté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

Cílem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jístebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hvozdné. Mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno. Takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěží opravdu je i hodně úrazit. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: Jsem spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě Centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
5: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
10: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
11: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
12: Česká republika v této disciplíně vždy vévodila. A jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit, tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
13: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
14: Pro nás to je takové velké zadosti učinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: V obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
15: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
16: Tak kam nás vezmete první?
17: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
16: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
17: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
16: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
17: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
16: Wow.

0: podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
1: Že tohle vypadá tak strašidelně.
2: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhé debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to jako taky trošku něco jiného.
0: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
2: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
0: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my nadále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rádo, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době.

0: Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
1: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
2: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
1: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let včetně, samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská Měšťanská beseda.
3: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
4: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým ten konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomujou, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co je vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako míru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání. Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
12: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo? Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
0: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali, jako by, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
0: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní, říkám to správně.
13: Baroko, ano.
0: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku? Protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný. Oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo. Takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost. A zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
0: To pro paneláčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
0: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
0: Ne.
13: A to je zajímavý, on je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál, takže je to velmi dobře zabezpečený, ještě máme 2 psy, což taky je dobrý a vůbec, protože v tom zámku nic nepraská a to je zajímavý, my když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk a tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda udal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko, že jo, teďko byl večer, ticho, a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, ano. Už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu, jo.
0: Ajaj.
13: Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
0: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
0: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
0: Pravda, nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná, můžete. Možná bychom mohli.
0: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený. Protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, jak kde tam koukáte na televizi. A to je zajímavý pro návštěvníky.
12: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
13: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
12: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
13: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota, a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moc návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
12: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
13: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělala si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty. A užije si to prostě tak jako princezna.
12: Poslední otázka, prosím, jednou větou. Kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
13: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
12: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Ideál.
13: Já děkuju za pozvání.
12: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Budeme se na vás těšit. Na shledanou.
14: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl z Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně, strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když tohleto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bylo, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to... Doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Lokspí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: zvracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář. Jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce plzeňského náměstí republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný, propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer. Totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

cílem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hvozdné. Mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno. Takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazit. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: Jsem spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
5: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
10: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
11: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
12: Česká republika v této disciplíně vždy vévodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
13: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
14: Pro nás to je takové velké zadosti učinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: V obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
15: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
16: Tak kam nás vezmete první?
17: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
16: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
17: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
16: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
17: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
16: Wow.
15: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
16: Jinak kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
15: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
16: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
17: Přesně tak.
16: A hlavně,
17: je to
16: aby
17: zase
16: tady
17: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
15: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat.

0: vysvětlení samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
1: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice to bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnoha milionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plz. Plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem

0: 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
1: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
2: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
1: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let včetně, samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
3: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
4: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přestože proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeň najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku. Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář. Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
12: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
0: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
12: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
0: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
12: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
0: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Mm-hmm. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Mm-hmm. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
12: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvý. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
0: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní, říkám to správně.
12: Baroko, ano.
0: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku? Protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný. Oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
12: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo. Takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost. A zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
0: To pro paneláčníka je zima.
12: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
0: Bojíte se tam někdy?
12: Vůbec.
0: Ne.
12: A to je zajímavý, on je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený, ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý, my když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, teda, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
0: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
12: Tam se vůbec nic nekoná.
0: Nic.
12: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavé, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
0: pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
12: možná, můžete. Možná bychom mohli.
0: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
12: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah. Takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali. A poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
0: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
12: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
0: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
12: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moc návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
0: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
12: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
0: Poslední otázka, prosím, jednou větou. Kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
12: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
0: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
12: Já děkuju za pozvání.
0: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
12: Budeme se na vás těšit. Na shledanou.
13: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl v Vltavě, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem si tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo. No. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný. Jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rabí, Strakonice, významný přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když tohleto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohleto mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme, chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležitý tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Lokspí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: zvracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenské speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek a tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář. A jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobaci předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií, dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hvozdné. Mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno. Takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, toho, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě. První disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem velice spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je parada.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
13: Česká republika v této disciplíně vždy vyvodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
14: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
15: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
16: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
17: Tak kam nás vezmete prvně?
18: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
17: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
18: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
17: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
18: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
17: Wow.
16: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
17: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit. Teďka, jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
16: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
17: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
18: Přesně tak.
17: A hlavně,
18: je to
17: aby
18: zase
17: tady
18: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
16: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
17: Že tohle vypadá tak strašidelně.
18: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
16: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
18: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.

0: nejnovější oddílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: To znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdný pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnoha milionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plz. Plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. A ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.

0: Které z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
1: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
2: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
3: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začal už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání. Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky, na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
12: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali podruhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
12: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali, jako by tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
12: ano.
13: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
12: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní, řekl to správně.
13: Baroko, ano.
12: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
12: To pro paneláčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt, takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
12: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
12: Ne.
13: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo. Takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, ano. Už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
12: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
12: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
12: pravda nesmí stát z cesty historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná, můžete. Možná bychom mohli.
12: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali, a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek, jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi, a to je zajímavý pro návštěvníky.
12: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
13: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení. A zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
12: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
13: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota, a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moc návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
12: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
13: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou, a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělala si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty, a užije si to prostě tak jako princezna.
12: Poslední otázka, prosím, jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
13: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli, a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
12: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
13: Já děkuju za pozvání.
12: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Budeme se na vás těšit, nashledanou.
14: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník. Neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl z Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, který má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když toto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď k těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v LOXP.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: vracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rádl jsem, jaký video lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Burácení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenské speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jístebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hevozné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hevozné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou, mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě. První disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží běže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem naprosto spokojená, já nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
5: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
10: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
11: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
12: Česká republika v této disciplíně vždy vevodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
13: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě i na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
14: Pro nás to je takové velké zadosti učinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: V obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
15: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
16: Tak kam nás vezmete prvně?
17: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
16: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
17: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
16: Bouřku v horách, bohužel ano, ale bylo to příjemné.
17: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
16: Wow.
15: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
16: Jinak kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
15: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
16: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
17: Přesně tak.
16: A hlavně,
17: je to
16: tady...
17: zase takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
15: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
16: Že tohle vypadá tak strašidelně.
17: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhé debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
15: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
17: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
15: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání

0: a hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
1: To znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
2: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
0: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
2: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
2: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnoha milionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
2: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plz. Plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3KK a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
2: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
2: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově

0: je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek. Z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
1: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým ten konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomujou, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co je vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice, to je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeň najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání. Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
12: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
12: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
12: ano.
13: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
12: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
13: barokní,
12: správně.
13: Baroko, ano.
12: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku? Protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný. Oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo. Takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost. A zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
12: To pro ale paneláčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod. To bohužel nejde.
12: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
12: Ne.
13: A to je zajímavý, on je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál, takže je to velmi dobře zabezpečený, ještě máme 2 psy, což taky je dobrý a vůbec, protože v tom zámku nic nepraská a to je zajímavý, my když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že jo, a pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk a tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko, že jo, teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, ano. Už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
12: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
12: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
12: pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná, můžete. Možná bychom mohli.
12: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali, a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek, jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, jak kde tam koukáte na televizi, a to je zajímavý pro návštěvníky.
12: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
13: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení. A návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
12: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
13: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota, a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom možná zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moc návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
12: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
13: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou, a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělala si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty, a užije si to prostě tak jako princezna.
12: Poslední otázka, prosím, jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
13: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli, a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
12: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
13: Já děkuju za pozvání.
0: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Budeme se na vás těšit, na shledanou.
14: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. Nebyl v Vltavě, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když tohleto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohleto mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bylo, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to... Doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Lokspí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: zvracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čindě nás to baví, Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek a tak dále. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář. Jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebuhr Galovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce plzeňského náměstí republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný, propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer. Totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

cílem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hevozné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hevozné. Mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno. Takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci. No a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: Jsem spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
5: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
10: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
11: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
12: Česká republika v této disciplíně vždy vodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
13: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
14: Pro nás to je takové velké zadosti učinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: V obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
15: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
16: Tak kam nás vezmete první?
17: No, záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
16: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
17: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
16: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
17: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
16: Wow.
15: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
16: Jinak kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
15: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
16: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
17: Přesně tak.
16: A hlavně,
17: je to
16: aby
17: zase
16: tady
17: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
15: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava. A přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
16: Že tohle vypadá tak strašidelně.
17: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
15: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
17: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
15: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali

0: Investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
1: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům šedivky i růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
2: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdný pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
1: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnoha milionové dotace od státu a především od Evropské unie.
3: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
1: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
4: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
5: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
1: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
4: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let včetně, samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
1: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny.

0: pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
1: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přestože proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových míst a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnova budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání. Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
12: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo? Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali podruhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
12: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem z začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
12: ano.
13: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
12: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní, říkám to správně.
13: Baroko, ano.
12: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
12: To pro paneláčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt, takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod. To bohužel nejde.
12: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
12: Ne.
13: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko, že jo, teďko byl večer, ticho, a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu, jo.
12: Ajaj.
13: Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
12: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
12: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
12: Pravda nesmí stát cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná, můžete. Možná bychom mohli.
12: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah. Takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali. A poslední roky děláme i takhle den, výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi. A to je zajímavý pro návštěvníky.
12: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
13: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení. A zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
12: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
13: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká a potom ještě možná koncert, no a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
12: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
13: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
12: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
13: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volný. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
12: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Ne?
13: Já děkuju za pozvání.
12: S vámi se těším na viděnou třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Budeme se na vás těšit, nashledanou.
14: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl u Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když toto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to... Doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Loxpeed.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: zvracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví? Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po miši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, kdy lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po myši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Burácení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, je to, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenské speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už delší dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer. Totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a mažoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po 2leté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po 2leté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

Cílem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hevozné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hevozné. Mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno. Takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem naprosto spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
5: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
10: Mám to rád požární sport, takže je parada.
11: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
12: Česká republika v této disciplíně vždy vevodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
13: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
14: Pro nás to je takové velké zadosti učinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: V obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
15: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
16: Tak kam nás vezmete první?
17: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
16: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
17: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
16: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
17: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
16: Wow.
15: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
16: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit. Teďka, jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
15: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
16: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
17: Přesně tak.
16: A hlavně,
17: je to
16: aby
17: zase
16: tady
17: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
15: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
16: Že tohle vypadá tak strašidelně.
17: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhé debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
15: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
17: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
15: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: To znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.

0: Městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
1: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
2: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
3: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
1: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
2: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let včetně, samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
1: Doplním, že Plzeň v posledních třech letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská Měšťanská beseda.
4: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
1: Policisté

0: Hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
1: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začal už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání. Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
12: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali podruhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
12: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
12: ano.
13: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
12: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní, řekl to správně.
13: Baroko, ano.
12: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
12: To pro paneláčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
12: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
12: Ne.
13: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo. Takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, ano. Už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
12: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
12: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
12: pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná, můžeme. Možná bychom mohli.
12: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek, jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů, vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
12: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
13: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení. Zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
12: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
13: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moc návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká a potom ještě možná koncert, no a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
12: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
13: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělala si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
12: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
13: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
12: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
13: Já děkuju za pozvání.
12: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Budeme se na vás těšit. Nashledanou.
14: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tradiční oslava úrody, lidová řemesla i oživená historie. Hrad Švihov se v sobotu 5. září poprvé v historii stal dějištěm dožínek Plzeňského kraje. Slavnost přilákala tisíce návštěvníků.
2: Já jsem nadšený z toho, že letošní dožínky jsou na Švihově. Dožínky jsou pro mě tradice. Je to oslava zemědělství. A proč Švihov? Švihov je ikonou Plzeňského kraje. Je to skvělý hrad a není to pro mě jenom hrad, kde probíhalo natáčení Tři oříšky pro Popelku. Je to pro mě místo, které dodá dnešnímu setkání atmosféru.
1: Svátek zemědělců zahájil slavnostní průvod folklorních souborů Šumava a Šumavánek. Návštěvníci dožínek si po celý den mohli prohlédnout ukázky tradičních řemesel, ochutnávat regionální speciality a vybírat z nabídky výrobků místních farmářů. O živou atmosféru se postaral také bohatý kulturní program na hlavním pódiu, který nabídl vystoupení folklorních souborů, lidovou hudbu i ukázky tradičních zvyků.
3: Líbí se mi, stihla jsem prohlídku hradu a teď tady obcházím ty řemesla.
4: S mamkou jsme šli tam k hrnečkům kupovat hrnečky. Je to tady moc hezký.
5: Zúčastnila jsem se průvodu. A tu atmosféru, ta se mi moc líbí a teď se tady rozkoukávám, co tady všechno je.
1: Součástí dožínek bylo také ocenění zemědělců a vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Plzeňského kraje.
6: Je to 17. ročník a za tu dobu se tam prostě vystřídalo mraky výrobků a každý rok je to opravdu rok od roku těžší pro tu komisi. Letos bylo znovu 130 výrobků. Bylo to opravdu těžké vybrat těch 9 vítězů, proto jsou uděleny i ty dodateční ceny.
1: Jedním z držitelů prestižní značky je včelí farma u Toupalů z Kolovče, která okouzlila porotu se svojí ostrou zeleninovou.
7: Produkt se vyrábí z rajčat, papriky, čili papriček a česneku a koření. A je to starý recept po babičce, který jsme našli někde v nějaký knížce, tak jsme to zrealizovali a vyšlo to.
1: Podbrdská minimlékárna obdržela ocenění za syrovátku s příchutí grepu a zázvoru.
8: My rádi experimentujeme, takže začali jsme samozřejmě klasicky vyrábět syrovátku klasickou, která v našem případě znamená, že to je syrovátka, která odkapává z výroby tvarohů. A protože já třeba osobně nemusím tu nakyslost té přírodní syrovátky, tak jsem si říkal, co do toho přidat, jak to zlepšit, aby z toho mohl být třeba i výrobek, který bude pít někdo jiný.
1: 4 roky se bude značkou regionální potravina Plzeňského kraje pyšnit také zadní hovězí maso ve vlastní šťávě od výrobce Gudy 77.
9: Začíná to tím, že kupujeme maso od malých farmářů ze Šumavy, sami si ho bouráme, takže ho zpracováváme od velkých kusů po malý kousky, který dáme potom třeba do guláše. A pak to prochází sterilizací, takže z toho děláme de facto konzervu, ale bez konzervantů a bez jiné chemie.
1: Dožínky ale nebyly jen o oslavě sklizně. Velký zájem vzbudily projížďky na lodičkách i oživené prohlídky, které návštěvníky přenesly do atmosféry středověku. Na své si přišly také děti, pro které byly připraveny tvořivé dílny, setkání se zvířaty a další farmářské aktivity. Ze Švihova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Zvuk sirén, lesk hasičských vozů a nadšení malých návštěvníků při plnění soutěžních úkolů. Tak vypadalo sobotní odpoledne na louce u svatého Jiří v Plzni na Doubravce, kde se uskutečnil další ročník oblíbené akce Den hasiči.
10: Já mám velkou radost, že jsme se sešli na 5. ročníku dnes s našimi dobrovolnými hasiči přímo tady u Jiřího. Chtěl bych říct, že to je dobrovolná akce našich dobrovolných hasičů. Oni se mezi sebou dohodnou, oni to tady všechno postaví, oni se všechno starají, já jsem na ně moc hrdý a kromě toho, že zasahují u požáru, že nám pomáhají v podstatě každodenně, tak jsem rád, že tady udělali právě ten dětský den a je to tady skvělý.
1: Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout současnou i historickou hasičskou techniku, velkou pozornost přitáhli ukázky hasičů při simulované dopravní nehodě nebo požáru a své dovednosti předvedli také mladí dobrovolní hasiči, kteří se pustili do několika požárních útoků.
11: My jsme se rozhodli uspořádat takovou akci proto, aby jsme široké veřejnosti a zejména dětem přiblížili činnost dobrovolných hasičů tady u nás v Plzni. Tady se děti a i jejich rodiče mohou vyzkoušet dovednosti hasičské činnosti, kterou máme, jako je stříkání do terčů, spojování hadic a podobně.
1: Dobrovolní hasiči jsou pro čtvrtý plzeňský obvod nepostradatelní.
11: My s hasiči už se spolupracujeme, jednak oni nám pomáhají na našich akcích, ať už jako dohledem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, takže ta spolupráce je výborná a samozřejmě jsme rádi, že máme a ta akce je dobrá na to, že je možné, že se potom přihlásí nějaké děti do těch našich sborů, takže posílíme ty jednotky a to je i cílem té dnešní akce.
1: Hlavními hrdiny dne ale byly děti. 400 malých návštěvníků změřilo síly na 7 stanovištích.
12: Já jsem tady zkoušela stanoviště a nejvíce mi tady líbí, že si můžu něco od hasičů naučit. Až budu chodit na ty hasiče, tak bych se chtěla zúčastnit a chtěla bych hasit požáry a zachraňovat lidi.
13: Už po třetí tady stojím a u jedničky jak prostě běhat a prostě brát věci a chtěl by jsem být hasičem.
14: Zkoušela jsem tady docela dost věcí a už jsem tady druhý rok a je to tady hodně fajn.
15: Líbí se mi tady ty hasičské auta třeba. Jo, a ještě se mi tady líbilo to stříkání.
1: Zlatou tečkou celého odpoledne byla tradičně nejoblíbenější atrakce obří hromada hasičské pěny. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
16: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
0: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
16: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
17: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je Jarda nám, no tak co je lepšího v životě.
18: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
19: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova a jsem hrdý na to, že je hornický den.
0: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
20: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
21: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
0: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová. Co dělat, když člověk vedle vás skolabuje? Jak správně přivolat pomoc a kdy začít s resuscitací? Právě na tyto situace chce připravit veřejnost iniciativa Moc pomoc. Jejíž celorepubliková tour odstartovala v úterý 8. září v Plzni.
22: Cíl je velmi jednoduchý. Zachránit až 2000 lidí ročně v České republice. A ten prostředek, jak toho chceme dosáhnout, je vytrénovat 1 000 000 lidí v České republice na dovednost zachraňující život před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
0: Dopoledne patří vždy především školám. Žáci a studenti procházejí několika stanovišti a učí se rozpoznat krizovou situaci, přivolat pomoc nebo zahájit resuscitaci.
23: Já jsem to už dělala na skautský tým výpravě, ale už jsem to jako jednou dělala, ale bylo to hezčí tuto, tak fakt to bylo dobrý.
24: Mně se to líbilo, hlavně jak jsou tam ty pokyny, jsou tam jako přesně řečený a je to takový i zábavný, takže se mi to líbilo.
25: V reálném životě možná jako bych to asi nedokázala, ale takhle na to zkušební si myslím, že to bylo celkem v pohodě.
0: Odpolední část programu je otevřena široké veřejnosti. Samotnému nácviku ve virtuální realitě předchází vždy ještě informační část, v průběhu které se účastníci seznámí se základními postupy a zásadami první pomoci.
22: Je to hodinový blok, kdy první na 20 minut jdete na stanoviště policie, která vám vysvětlí první klíčový krok první pomoci, a to je zachování vlastní bezpečnosti. Potom se přesouvá skupina na druhé stanoviště, to je stanoviště Červeného kříže, který vysvětluje dominantně krok rozeznání stavu dechu, což je rozhodný krok o tom, zda začínám nebo nezačínám resuscitovat. Až potom se přesouváme na stanoviště virtuální reality, kde si vlastně celý postup první pomoci při akutní zástavě srdce projdu a získávám certifikát.
0: Organizátoři chtějí první pomoc přiblížit veřejnosti jako běžnou a důležitou dovednost.
2: Pro nás je výuka první pomoci jednou ze základních činností, jako pro Český Červený kříž, a zachránit život by mělo být základní lidskou dovedností, protože i když tady záchranka přijíždí za 8 minut, někde 15, ale tak nejdůležitější v případě životohrožujících stavů je ta pomoc na místě, pomoc toho laika, a to je to, co my se snažíme docílit, aby nejvíc, co nejvíc laiků a lidí kolem nás tu první pomoc umělo.
0: Další zastávkou tour bude už 15. září Ostrava. Dokonce října pak projekt postupně zavítá celkem do 12 českých měst. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
3: Pes je člověku po staletí nejen věrným společníkem, ale také parťákem pro každodenní život, pohyb i volný čas. Tento výjimečný a jedinečný vztah byl v sobotu 5. září v centru pozornosti na akci Plzeňské trojky, která nabídla široký program pro psy i jejich majitele.
4: Nacházíme se na Psím dnu, což je naše oblíbená akce. V Borském parku se setkávají jak páníci, tak i čtyřnozí mláčci. Máme připravený bohatý program. No a já nemohu zapomenout na to, když tu s náma byl pan Zdeněk Srstka, v těch porotách vždycky hodnotil, a věřím tomu, že když se na nás od někud z nebe kouká, tak že má radost z toho, kolik se z nás tady zase sešlo.
5: Tento náš Psí den, který organizujeme již 15. rokem, tak je unikátní v tom, že si myslím, že to je jediná tak akce podobného typu v Plzni. Je unikátní v tom, že se tady sejde i mnoho prodejců různých předmětů a pamlsků pro pejsky, a určitě i unikátní těmi některými soutěžemi, které organizujeme. Tamhle koukám, že i psí yoga a ty některé aktivity soutěže, tak si myslím, že jsou jako pro takovou akci unikátní.
3: Právě psí yoga byla přes celé odpoledne pro mnohé zajímavým lákadlem, a to jak pro děti, tak i pro dospělé.
6: Lidi praktikují jogové pozice, takové ty jednodušší, spíše při zemi, žádné balanční náročné stojky, já nevím co všechno, tak aby byli v kontaktu s tím zvířetem co nejblíž, to znamená na čtyřech ideálně na zemi. Ale zároveň pro ty zvířata je to krásný způsob socializace, hlavně pro ty štěňata, koťata, kdy vlastně během těch 60 minut poznají, že každý cizí člověk je kámoš, poznají spoustu pachů, poznají nový prostředí, nový povrchy, takže k nám jezdí chovatelé hlavně socializovat.
3: Program ale zdaleka nekončil pouze u jogy. Proběhl zde také coursing, agility, dog puller jumping nebo junior handling. Nechyběla ani velká psí stopovačka a soutěž o nejpsa, která se uskutečnila ve třech velikostních kategoriích.
7: Ač je to akce převážně pro ty naše milé němé tváře, tak pro mnohé lidi je přece ten pejsek ten hlavní sociální kontakt, ten nejlepší kamarád, ta bytost, kterým sdílí svoje strasti, ale i radosti. A tuhle ta akce, krom toho, že má trochu jako do toho jejich vztahu vznést něco nového, tak slouží proto, aby ty majitelé psů se mohli kouknout na právě tuhle ty aktivity, které můžou s tím svým mazlíčkem dělat a trochu jim ten tak oživit, nebo naopak můžou dojít k tomu, že si řeknou, a ten pejsek by i něco jiného potřeboval, než co mu dávám.
3: Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Josef Rataj. Výrazná osobnost české pop-artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
26: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art, a tohle to je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu, a pak se můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Ratajeho znám strašně dlouho, protože když on byl, začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Ratajeho zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
3: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
8: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
3: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
0: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost. A i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů. A tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
26: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Za prvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě v super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
3: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: A to už je pro dnešek opravdu všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Sokolov si připomněl tradici, která je s městem neodmyslitelně spojená. Den horníků nabídl slavnostní průvod, historické ukázky i pestrý program. Ten ukázal, že hornická minulost má v regionu své pevné místo i dnes.
1: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
2: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
1: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
2: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
3: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jedna nám, no tak co je lepšího v životě.
4: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
5: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
1: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
6: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
7: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
1: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Výrazné barvy, známé tváře, komiksové motivy a pořádná dávka pop artu. Nová výstava v Depomoto Art v Plzni představuje tvorbu Josefa Rataje a ukazuje, že svět umění může být jak barevný, tak zároveň provokativní.
8: Josef Rataj, výrazná osobnost české pop artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
9: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu a pak si můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože když on začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
8: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
10: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Tak ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
8: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
11: Jsme rádi, že nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost a i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky pan profesor Josef Sýkora.
9: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Za prvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě v super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
8: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Český Krumlov má svou novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindřich Čapek, který na ní zachytil charakteristický pohled na historické centrum města a radnici. Známka vstoupila do oběhu na začátku září.
12: V Českém Krumlově v sobotu 5. září pokřtili novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindra Čapek, který ji představil v Paláci ilustrace na druhém nádvoří zámku. Český Krumlov se tak tentokrát vešel, tak říkajíc, do dlaně. Známka zachycuje jeden z charakteristických pohledů na historické centrum města a radnici.
13: Já jsem napřed udělal tuškou návrhy. Původně to mělo být 77 korun, ale mezi tím se zvýšila hodnota na 83. A já jsem musel díky tomu předělávat tu grafiku, protože 77 je krásná číslice a poradit si s 83 bylo takový jako oříšek trochu, protože už to nemá to kouzlo. Já jsem hlavně, když jsem dělal tu kompozici, ty známky, kde ty střechy vytváří taky jako 77 obráceně. A jo, a to se mi ztratilo, tak jsem musel potom to písmo trošku jinak upravit, ale jako myslím, že to dopadlo docela dobře. Já jsem se toho obával a známka vypadá nádherně.
12: Známka v tradičním měřítku 1:6 zamířila do oběhu na začátku září a spolu s dopisy může cestovat daleko za hranice jižních Čech. Kdo chtěl mít novou krumlovskou známku mezi prvními, mohl si ji na místě rovnou zakoupit, a to dokonce s podpisem autora. A zájem byl velký.
14: Poštovní známka už vyšla 2.9. v nákladu 22 000 kusů s nominální hodnotou 83 korun, což je doporučené psaní v ekonomickém režimu. Přivítali jsme známku i s panem Čapkem sice v Praze, ale dneska jsme rádi, že můžeme přivítat i v Krumlově a známka má velký ohlas a sběratelé v podstatě z celé republiky ji skupují.
15: Já mám samozřejmě velikou radost. Jindra je velmi dobře známý, ku podivu víc známější v zahraničí než u nás, tak konečně se také zase znovu představí českému publiku a myslím si, že není větší podsta pro výtvarníka, než vytvořit známku pro Českou poštu, tak to je radost.
12: Známý ilustrátor a malíř prozradil, že už pracuje na tvorbě další známky. Tentokrát bude její motiv spojovat s Třeboní.
13: Já jsem tam zakomponoval Mariánský sloup, který je na náměstí a já kolem něj chodím už 25 let a vlastně jsem si ho pořádně nikdy neprohlídl. A teď, jak jsem ho tam maloval, tak jsem ho musel prostudovat a věděl, že to je úžasná socha. Ale potom ještě, když jsem se s ním zabýval důkladně, tak jsem smeknul, jak je to jako úžasná práce sochařská.
0: Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš společně s náměstky Tomášem Chmelou a Davidem Vychytilem přijali návštěvu velvyslance Spojených států amerických v České republice Nicolase Merika. Velvyslanec se zúčastnil vzpomínkových akcí u příležitosti 80 let od vyzvednutí ostatků amerických letců, kteří zahynuli během letecké bitvy v roce 1944.
16: Šanově přivítal Nicolase Merika starosta obce Milan Humpola a odtud velvyslanec Spojených států vyrazil za volantem jeepu k památníku letecké bitvy nad Bílými Karpaty v Jabloní u Šanova. Před 82 lety 29. srpna zautočilo z Itálie přes slovenské Pováží 400 amerických bombardérů na cíle na Ostravsku.
17: Nad tím Povážím se spozdila 10členná skupina bombardérů, vypadla z té sestavy, která byla poměrně odolná na obranu. To využili němečtí stíhači, kteří tuto sestavu napadli a prostor Bílých Karpat postupně bylo zestřeleno 10 bombardérů. Zahynulo přitom 41 amerických letců. My tady stojíme v Šanově u jednoho z pomníků, který je věnovaný posádce letounu, který dopadl tady v blízkém okolí. Přitom zahynulo 9 členů posádek, pouze jeden ten člen, první pilot se zachránil tím, že přešel na Slovensko.
18: I'm very touched emotionally by thinking back to the sacrifice that was made Dotýká se mě nejenom to, že tehdy ti mladí muži obětovali své životy za druhé světové války, ale pro mě je to i osobní záležitostí, že vidím ty všechny, kteří se starají o tuto památku teď a udržují ji po dlouhá léta.
16: Od památníku v Jabloní u Šanova odjel velvyslanec do Slavičína, kde se na hřbitově zúčastnil pietního aktu a slavnostního otevření expozice v Domě přátelství. Tam představil společný projekt velvyslanectví Spojených států amerických a města Slavičín, na který fond velvyslanců USA pro zachování kulturního dědictví poskytne $50,000. I díky této finanční pomoci vzniknou nové expozice letecké bitvy nad Bílými Karpaty.
0: Prezident Petr Pavel zamířil na Prostějovsko. Se starosty mikroregionu Konicko otevřel témata, která zásadně ovlivňují budoucnost menších obcí. Od odchodu mladých lidí až po dostupnost služeb a práce.
19: Dobrý den. Jste tady zasekli pořádnou sekeru.
20: Stárnutí populace, odliv mladých lidí z regionu, nedostatek služeb, nezaměstnanost nebo špatná dopravní obslužnost. To jsou témata, která prezident Petr Pavel řešil na setkání se starosty mikroregionu Konicko, které proběhlo na zámku v Konici krátce poté, co prezident přivítal prvňáky v nedalekém Brodku.
21: To, že mladí odchází na zkušenou vysvětla, je nakonec dobře. Ideální je, když se potom vrátí.
20: Pokud jde o mikroregion Konicko, vyzdvihl prezident Pavel to, jakým způsobem obce spolupracují, což jim v mnoha případech pomáhá uspět.
22: Obce tohoto mikroregionu jsou schopné spolupracovat velice účinně v rámci společenství obcí, sdílet dobré příklady, zkušenosti, především ze zpracování administrativních předpokladů pro dotace, sdílet své zkušenosti právě s těmi problémy, kterými všichni trpí, a využívat je potom při společné práci například s krajem.
20: Zásadním problémem regionu je podle hlavy státu stav silnic, zejména těch druhé a třetí třídy. To je dnes velmi diskutovaný problém, jelikož vláda Andreje Babiše nyní rozhodla o tom, že krajům nebude přispívat na opravu těchto silnic. A podle prezidenta je problémem i nedostatek pracovních příležitostí. Tyto problémy často souvisí i s rozdělováním daní.
22: Tady je důležité zmínit princip, který by měl fungovat nejenom mezinárodně, ale i uvnitř, a to je princip solidarity. Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat.
20: Podobně ohrožených regionů, jako je Konicko, je podle prezidenta v Česku už asi 80. Je to fenomén, který je možné sledovat ve všech krajích. Podle Pavla je tak nutné zamyslet se nad tím, jak rozdíly mezi regiony zmírnit. Prezident Petr Pavel tady na zámku v Konici zabrousil i do celostátní politiky. Zhodl se s ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou z motoristů, že navrhovaný schodek státního rozpočtu je příliš vysoký.
22: To je jenom důkazem, že i s Petrem Macinkou máme řadu společných témat. Mně se také ten rozpočet nezdá dobrý. Ten navrhovaný deficit je skutečně vysoký ve vztahu k tomu, že jsme v období růstu ekonomiky.
20: Po skončení jednání prezident zamířil na náměstí v Konici, kde se setkal s místními občany. Marek Vrlák, TV Morava, Konice.
0: Fakultní nemocnice Ostrava začala při léčbě pacientů využívat takzvanou kočičí terapii. Kontakt se speciálně vybranými zvířaty pomáhá nemocným zmírnit stres a zlepšit psychickou pohodu. Terapie má být doplňkem běžné zdravotní péče.
23: Úplně perfektní. Brčí fajně, úplně hodný. Mám strašně rád zvířatka. Je úplně pecka. Člověk se uklidní u nich tak.
2: Felinoterapie je terapeutická metoda, při které se ke zlepšení fyzického i psychického zdraví pacienta uplatňuje kontakt s kočkou, v tomto případě s kocourem Teušem.
3: Svůj systém regulace stresu kočka právě navazuje na člověka a dochází k regulaci nervového systému, což v podstatě u člověka uklidní. Byl u nás pacient, který začal více komunikovat s lidmi po terapii s kočkou, to bylo velice krásné.
2: Aby se kočka mohla věnovat felinoterapii, musí na to mít vhodnou povahu. Podle Aleny Berčíkové by měla být přátelská, klidná a také mazlivá. Její kocour Teuš všechny tyto vlastnosti má a i proto složil speciální felinoterapeutické zkoušky. Může tak pomáhat pacientům Fakultní nemocnice Ostrava.
4: Já osobně jsem z toho hrozně nadšená, protože vždycky, když přijdu na pokoj a ani na to jako nemyslím, že den předem byla felinoterapie, tak pacienti sami to bylo včera super, sestřičko, já jsem byl úplně spokojený, jo, takže já to vnímám velice příznivě.
2: Kočičí terapeuty využívají i další nemocnice v České republice. Nejrozšířenější metodou takzvané zoorehabilitace, ale i přesto zůstává kanisterapie, při které se používají psi. Platí to také v Ostravské fakultní nemocnici, kde na 15 pracovištích působí 10 kanisterapeutů. Felinoterapie je oproti tomu teprve na začátku.
5: Testujeme to, ověřujeme, jak na to budou vlastně reagovat pacienti, jak na to bude reagovat personál, jak to samozřejmě bude zvládat i ten náš zvířecí parťák, a to, že jsme v takovém pilotním programu, bych řekla.
0: Na Gruni v Beskydech se už podruhé konala mše za oběti hor. Horská služba při ní společně s návštěvníky vzpomínala na záchranáře, turisty, horolezce i další lidi, jejich život byl spojený s horami.

0: Pecký.
1: Ty výstupy na vrchy nás učí aj také pokore, bo si uvedomujeme, že nie všetko závisí celkom od nás. A některé věci jednoducho potřebujeme len sa učiť príjmať.
2: Je to parádní akce, tady bez kterých to nebylo, letos byl druhý ročník tady této mše. My jsme předtím jezdívali ke kolegům tady přes kopec, přes údolí na Velkou Raču, kde to mývají pravidelně.
0: Během mše kněží požehnali také vybavení, které záchranáři používají při zásazích v horách, například lana, mačky nebo helmy. Právě s touto výbavou vyrážejí pomáhat lidem v náročném horském terénu. Ivona Fajtová, televize Polár Beskydy.
3: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Vítejte u dalšího dílu našeho putování. I tentokrát jsme pro vás vybrali místa, která stojí za to objevit. Ať už vás láká historie, krásná příroda, zajímavé památky nebo nevšední zážitky. Podíváme se na místa známá i méně známá a samozřejmě přidáme také tipy na zajímavé akce, které můžete v nejbližších dnech navštívit. Tak pojďme společně vyrazit na cestu. Pokud vás zajímá česká historie, máte už jen poslední týdny na návštěvu jedné z největších letošních výstav Národního muzea. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba v historické budově Národního muzea představuje více než 4 století vlády dynastie, která zásadně proměnila české knížectví i střední Evropu. Na jednom místě je vystaveno více než 900 mimořádných exponátů z téměř 70 institucí z Česka i zahraničí. Včetně unikátů, které jsou veřejnosti, zpřístupňovány jen výjimečně. Výstava potrvá už jen do 15. října, takže pokud chcete nahlédnout do světa Přemyslovců a poznat jejich dobu prostřednictvím vzácných předmětů, je nejvyšší čas vyrazit. Součástí výstavy Přemyslovci v Národním muzeu jsou i zajímavé přednášky. Já vás upozorním na tu o zlatnických pokladech této doby. Přemyslovská doba totiž nebyla jen o panovnících a mocenských bojích. Významnou roli hrály také šperky, zlatnické práce a předměty, které měly reprezentovat moc i víru. Právě jim se bude věnovat přednáška, která se uskuteční 15. září od 17 hodin v historické budově Národního muzea. Posluchači se podívají na šperky z českých dílen 9. a 10. století, ale také na bohoslužebné náčiní a vzácné schránky na posvátné relikvie. Salzkammergut patří k nejkrásnějším oblastem Rakouska a nabízí všechno, co si člověk od výletu může přát. Majestátní hory, průzračná jezera, malebná městečka i spoustu možností, jak strávit den aktivně nebo jen v klidu obdivovat okolní krajinu. My se teď do této oblasti vydáme v sérii reportáží a postupně vám ukážeme místa, která stojí za návštěvu. Tady je první z nich.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. A začneme na břehu jednoho z největších jezer v oblasti, jezera Traunze, v centru historického městečka Gmunden. Jezero Traunze láká turisty na krásné přírodní scenérie. Když se ale ohlédneme zpět do minulosti, vodní cesty tu sloužily ryze praktickým účelům.
1: V minulosti Traunze, jeho vodní plocha, sloužila jako dopravní cesta pro sůl. Sůl

0: ze solných dolů ve srdci solné komory, protože jsme v solné komoře. A ta se přepravovala na dřevěných lodích a v dřevěných kádích právě sem do Gmundenu. Tady se solí obchodovalo a poté se transportovala na sever anebo na východ i k nám do Čech. A od poloviny 19. století to bylo po slavné koněspřežné dráze Gmunden České Budějovice.
1: Lodní dopravu na Traunze nejvíce proslavil císař František Josef I., který sem s manželkou Sisi rád cestoval na Sommerfrische, dlouhou letní dovolenou, kterou trávil na hornorakouských jezerech a v horách. Po Traunze plul na slavné Gisele, která tenkrát fungovala na parní pohon. Z její paluby i z paluby dalších modernějších lodí se vám dostane nádherných výhledů na městečko, na mocný Greenberg i na majestátní skalní útesy, které lemují jižní břeh jezera. Kapitán Thomas Kšavanter vozí pasažéry na vyhlídkové plavby po jezeru už 18 let.
2: Jezdit po jezeře s těmito výhledy a pracovat tam, kam ostatní jezdí na dovolenou, je samozřejmě krásné. Jsem kapitánem na lodi a zároveň strojníkem na kolesovém parníku. Máme dvě trasy, jednu krátkou kolem zámku na břehu a potom velký okruh kolem celého jezera, který trvá asi 2-2,5 hodiny a měří asi 40 kilometrů. Hlavní sezóna je samozřejmě od července do září v době prázdnin, jezdíme ale už před hlavní sezónou od května i po hlavní sezóně do konce října.
1: Dominantou městečka je zámek Ort, který už z dálky nelze přehlédnout. Výjímá se na jezeře obklopen panoramaty hor a jedinou přístupovou cestou se tak stává dlouhý dřevěný most. K návštěvě Gmundenu láká i proslulá tradice výroby keramiky. Ručně vyráběné hrnky, talíře nebo džbán z místní keramičky má v Rakousku téměř každá rodina. Hliněné nádoby se tu vyráběly už od mladší doby kamenné.
3: Co si vlastně přivést ze solné komory z Gmundenu jako takový typický suvenýr?
0: Já, když chci někomu udělat radost, ale i sobě, tak si přivážím sůl, samozřejmě, to je nejtypičtější produkt. Ale aby to nebyla samotná sůl a aby byla hezky zabalená, tak pořizuji solničku z takzvané Gmundner keramik, což je keramika, která se tu vyrábí od 15. století, první zmínky 1492. Existuje tu manufaktura, kde když přijedete, tak si můžete prohlédnout výrobu, je to ruční výroba a je to speciální vzor, který se nazývá Flambiert Flammen, typická zelená barva a garantuji vám, že když přijedete do manufaktury, prohlédnete a zajdete do jejich obchodu, u solničky nezůstanete.
1: Znaky keramického DNA města najdete i na náměstí Rathausplatz. V průčelí radnice z 16. století se vyjímá keramická zvonkohra s 24 zvony. Příchozí upoutá melodiemi, které se liší podle ročního období. Návštěva na jaře, v létě nebo na podzim se tu vždy promění v jedinečný zážitek. Podle měsíce se mění i hodiny, kdy se zvonkohra rozehraje. Na podzim ji uslyšíte 5x denně, v létě i 8x. Turisticky zajímavé je středověké jádro městečka se strmými úzkými uličkami, které se klikatí nad přístavištěm lodí. I tady se můžete vydat po stopách tradiční keramiky. Najdete ji na zdech starých domů nebo v místním gotickém kostele, který je přestavěný v barokním slohu. Oltář představuje sousoší zobrazující klanění tří králů a věřící tu vzdávají úctu této keramické Madoně v modrém plášti. Odpočinkové procházce městem je čas dát si do těla. Svou fyzičku si můžete prověřit při výstupu na zalesněný, téměř 1000 metrů vysoký vrcholek Greenberg. My jsme raději zvolili pohodlnou cestu kabinkovou lanovkou, na kterou jsme nasedli přímo ve městě. Nahoře nás totiž čeká ještě výstup na stezku v korunách stromů, která je zatočená do věže vysoké 39 metrů a ze které je za dobré viditelnosti vidět až daleko na jezero a okolní hory.

0: ochutnat místní gastronomii je velmi milou povinností. Vrchovatý talíř, či v tomto případě dřevěné prkénko, přetéká vyhlášenými regionálními specialitami od klobásek přes uzené až po ovčí a kozí sýry. Patřičně posilnění se vracíme zpět na trasu. Horní zastávka Lanovky je dobrým výchozím bodem pro pěší turistiku, třeba k malému ledovcovému jezeru Laudachsee, které odtud leží asi hodinu pěšky. Pokračovat můžete i dál ke skalnatému Traunsteinu s výškou 1691 metrů. Užít si v oblasti Solné komory ty nejkrásnější momenty na čtyřech zajímavých místech lze i díky nabídce slevové vstupenky.
1: Je tu možnost získat takzvaný Salzkammergut Gipfelticket. Je to na vrcholi Dachstein West, na Dachstein v podstatě Dachstein jako takový, Feuerkogel a Grünberg, kde teď právě stojíme. Ta jedna jízdenka nás opravňuje využít jízdu nahoru a v podstatě dolů na všechny čtyři s tím, že dospělí zaplatí jednorázově 78 euro, což je pro, řekněme, takový pobyt třeba dvou až tří denní naprosto výhodná nabídka.
0: Inspiraci na cesty v oblasti Salzkammergut vám přineseme i v dalším dílu našeho putování. V roce 2024 ponese Solná komora s Bad Ischlem jako vlajkovým městem titul Evropské hlavní město kultury a my se právě v tomto krásném císařském městečku těšíme na viděnou.
2: Podzim přináší na stůl pestrou paletu barev, tvarů i chutí a přesvědčit se o tom můžete na tradiční výstavě ve Valticích. Od 14. do 30. září tu představí Národní zemědělské muzeum letošní úrodu dýní, cuket, patizonů a cibulovin. Návštěvníci uvidí nejrůznější odrůdy, které se liší nejen vzhledem, ale také svým využitím v kuchyni. Výstava navíc nabídne inspiraci, jak tyto oblíbené podzimní plodiny zpracovat, jak je zařadit do jídelníčku nebo využít jako dekoraci. Pokud tedy hledáte nápady, co na podzim připravit z dýní, cuket či patizonu, ve Valticích si rozhodně přijdete na své. Frýdecký zámek patří k výrazným dominantám Frýdku Místku a zároveň k místům, kde se potkává historie šlechtického sídla, města i celého regionu. Původně gotický hrad byl postupně přestavován a jeho dnešní podoba připomíná spíše pohodlné zámecké sídlo. Návštěvníky dnes láká nejen samotný areál, ale také zajímavé expozice a krásné výhledy na město a okolní Beskydy.
3: Frýdecký zámek byl vystavěn mezi léty 1327 až 1339 jako gotický hrad na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí. Leží na hranici Těšínského knížectví ve Slezsku a územím olomouckých biskupů na Moravě. Přes mnohé stavební úpravy během držení rodu Oppersdorfů, pražmů z Bílkova a Habsburků se stal v roce 1918 majetkem státu.
4: Frýdecký zámek se dochoval do dnešní doby. Pro turisty je určitě atraktivní, je tady spousta expozic a krátkodobých výstav a takovou zajímavostí, která se vztahuje k Frýdeckému zámku, je přítomnost ducha. Tak jako na různých zámcích a hradech je Bílá paní, tak tady máme ducha. Říká se, že to je duch Jiřího z Oppersdorfu, který tady na zámku sídlil a který měl spory s poddanými a proto byl proklet a straší tady do dneška. Na zámku je zámecká expozice, která prezentuje interiéry zámku a dobové bydlení. Je tady taky rytířský sál, kde jsou erbovní obrazy slezské šlechty, což je taková atraktivita, zajímavost. A samozřejmě jsou tady i expozice, jako je expozice Beskydy příroda lidé, která je nová a obsahuje spoustu interaktivních prvků, vypráví příběh o regionu, o jeho historii, o jeho přírodě.
3: Dnes je zámek sídlem muzea Beskyd Frýdek Místek, které spravuje také hrad Hukvaldy a Langův dům.
5: Určitě stojí za to přijít na Frýdecký zámek z toho důvodu, protože je jednou z dominant přímo z náměstí. Máme nádherný nový zámecký park, takže lze se procházet nejenom v rámci vnitřní expozic, ale taky lze relaxovat v parku a dále se v podstatě projít až dolů na druhou stranu Frýdku Místku.
3: Jak jste spokojená s návštěvností?
5: Největší návštěvnost máme na hradě Hukvaldy. Myslím si, že to i díky jakoby těm akcím historickým, které se tady provádějí, ale myslím si, že stejně uspokojivá je i návštěvnost na zámku ve Frýdku, kde návštěvníkům nabízíme jednak stále expozice, ale i doprovodné výstavy, naučné programy pro školy a prokládáme to taky víkendovými prohlídkami.
3: Podobně jako na jiných zámcích, připravuje Frýdecký zámek během roku řadu akcí pro turisty i místní návštěvníky.
6: Tradičně pořádáme i jarmarky během velikonočních vánočních svátků. Aby lidé poznali bohatou historii a bohaté sbírky muzea, tak pořádáme různorodé výstavy, ať už etnografické, umělecké, výtvarné, přírodovědné. Snažíme se samozřejmě zaujmout i ty nejmenší návštěvníky formou lektorských programů pro školy, ale samozřejmě jsme zaměřeni i na starší publikum a tam přibližujeme program muzea senior gymnáziem. Návštěvníky láká nejvíce samozřejmě atmosféra Frýdeckého zámku během netradičních hodin, jako jsou pořádání muzejní noci nebo večerní prohlídky při svíčkách zámku, která láká pohádkovou atmosféru. Frýdecký zámek, sídlo muzea Beskyd Frýdek Místek je tak dějištěm hudebních festivalů, divadelních představení. Samozřejmě tím, že jsme na zámku, jsou zde pořádány i svatební obřady.
3: Přírodní expozice návštěvníky zámku možná překvapí sbírkou preparátů zvířat, které v Beskydech opravdu žijí.
7: Můžeme zde vidět všechny zástupce velkých šelem, které se v Beskydech přirozeně vyskytují. Je to medvěd, rys a vlk.
3: K medvědovi je takový zajímavý příběh, takže jak se ocitl ve vaší sbírce?
7: Medvěda srazilo auto při přechodu nějaké cesty a my jsme ho potom dostali do sbírek k preparaci.
3: A pak tady máte ještě velkého losa.
7: Los je celkem zajímavý a vzácný druh, který se u nás vyskytuje. Tady ten los byl zastřelen v roce 1981 myslivcem, který si ho popletl s jelenem.
3: Frýdecký zámek nemůžete při návštěvě Frýdku Místku přehlédnout. Vstoupíte do něj z Frýdeckého náměstí a po prohlídce nezapomeňte zrelaxovat v zámeckém parku.
2: Pokud máte rádi místa, kde historie není jen za sklem, ale obklopuje vás ze všech stran, vydejte se 14. září do Opavy. Zdejší gotická kaple svatého kříže patří mezi tři národní kulturní památky města a ukrývá unikátní soubor 15 nástěnných maleb s motivy apokalypsy z konce 14. století. Kapli navíc obklopuje historický hřbitov, kde odpočívá řada významných osobností regionu. Komentovanou prohlídkou vás provede Karel Makovický z Opavské kulturní organizace a vstup je zdarma. Pokud máte rádi český design a originální výrobky, zbývá už jen pár posledních příležitostí navštívit unikátní výstavu s názvem Zlatem protkáno, láskou tvořeno. Představuje tvorbu tří českých firem. Výstavou vás provedou průvodci a nahlédnout můžete také pod ruce českých návrhářů a výrobců. 22. září výstava definitivně končí, takže pokud ji chcete ještě stihnout, je nejvyšší čas vyrazit. A naše dnešní putování je u konce. Doufám, že vás některé z navštívených míst zaujalo natolik, že se tam vydáte třeba už při svém příštím výletu. Inspirace je kolem nás spousta, stačí si jen vybrat, kam se vydat. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na naše další společné putování. Mějte se krásně.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních poslucháren. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tradiční oslava úrody, lidová řemesla i oživená historie. Hrad Švihov se v sobotu 5. září poprvé v historii stal dějištěm dožínek Plzeňského kraje. Slavnost přilákla tisíce návštěvníků.
2: Já jsem nadšený z toho, že letošní dožínky jsou na Švihově. Dožínky jsou pro mě tradice. Je to oslava zemědělství. A proč Švihov? Švihov je ikonou Plzeňského kraje. Je to skvělý hrad a není to pro mě jenom hrad, kde probíhalo natáčení Tři oříšky pro Popelku. Je to pro mě místo, které dodá dnešnímu setkání atmosféru.
1: Svátek zemědělců zahájil slavnostní průvod folklorních souborů Šumava a Šumavánek. Návštěvníci dožínek si po celý den mohli prohlédnout ukázky tradičních řemesel, ochutnávat regionální speciality a vybírat z nabídky výrobků místních farmářů. O živou atmosféru se postaral také bohatý kulturní program na hlavním pódiu, který nabídl vystoupení folklorních souborů, lidovou hudbu i ukázky tradičních zvyků.
3: Líbí se mi, stihla jsem prohlídku hradu a teď tady obcházím ty řemesla.
4: S mamkou jsme šli tam k hrnečkům kupovat hrnečky. Je to tady moc hezký.
5: Zúčastnila jsem se průvodu. A tu atmosféru, ta se mi moc líbí a teď se tady rozkoukávám, co tady všechno je.
1: Součástí dožínek bylo také ocenění zemědělců a vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Plzeňského kraje.
6: Je to 17. ročník a za tu dobu se tam prostě vystřídalo mraky výrobků a každý rok je to opravdu rok od roku těžší pro tu komisi. Letos bylo znovu 130 výrobků. Bylo to opravdu těžké vybrat těch 9 vítězů, proto jsou uděleny i ty dodatečné ceny.
1: Jedním z držitelů prestižní značky je včelí farma Utoupalů z Kolovče, která okouzlila porotu se svojí ostrou zeleninovou.
7: Produkt se vyrábí z rajčat, papriky, čili papriček a česneku a koření. A je to starý recept po babičce, který jsme našli někde v nějaký knížce, tak jsme to zrealizovali a vyšlo to.
1: Podbrdská minimlékárna obdržela ocenění za syrovátku s příchutí grepu a zázvoru.
8: My rádi experimentujeme, takže začali jsme samozřejmě klasicky vyrábět syrovátku klasickou, která v našem případě znamená, že to je syrovátka, která odkapává z výroby tvarohu. A protože já třeba osobně nemusím tu nakyslost té přírodní syrovátky, tak jsem si říkal, co do toho přidat, jak to zlepšit, aby z toho mohl být třeba i výrobek, který bude pít někdo jiný.
1: 4 roky se bude značkou regionální potravina Plzeňského kraje pyšnit také zadní hovězí maso ve vlastní šťávě od výrobce Gudy 77.
9: Začíná to tím, že kupujeme maso od malých farmářů ve Šumavě. Sami si ho bouráme, takže ho zpracováváme od velkých kusů po malý kousky, který dáme potom třeba do guláše. A pak to prochází sterilizací, takže z toho děláme de facto konzervu, ale bez konzervantů a bez jiné chemie.
1: Dožínky ale nebyly jen o oslavě sklizně. Velký zájem vzbudily projišťky na lodičkách i oživené prohlídky, které návštěvníky přenesly do atmosféry středověku. Na své si přišly také děti, pro které byly připraveny tvořivé dílny, setkání se zvířaty a další farmářské aktivity. Ze Švihova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Zvuk sirén, lesk hasičských vozů a nadšení malých návštěvníků při plnění soutěžních úkolů. Tak vypadalo sobotní odpoledne na louce u svatého Jiří v Plzni na Doubravce, kde se uskutečnil další ročník oblíbené akce Den za hasiči.
10: Já mám velkou radost, že jsme se sešli na 5. ročníku dnes s našimi dobrovolnými hasiči přímo tady u Jiřího. Chtěl bych říct, že to je dobrovolná akce našich dobrovolných hasičů. Oni se mezi sebou dohodnou, oni to tady všechno postaví, oni se všechno starají, já jsem na ně moc hrdý a kromě toho, že zasahují u požáru, že nám pomáhají v podstatě každodenně, tak jsem rád, že tady udělali právě ten dětský den a je to tady skvělý.
1: Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout současnou i historickou hasičskou techniku, velkou pozornost přitáhly ukázky hasičů při simulované dopravní nehodě nebo požáru a své dovednosti předvedli také mladí dobrovolní hasiči, kteří se pustili do několika požárních útoků.
11: My jsme se rozhodli uspořádat takovou akci proto, aby jsme široké veřejnosti a zejména dětem přiblížili činnost dobrovolných hasičů tady u nás v Plzni. Tady se děti a i jejich rodiče mohou vyzkoušet dovednosti hasičské činnosti, kterou máme, jako je stříkání do terčů, spojování hadic a podobně.
1: Dobrovolní hasiči jsou pro čtvrtý plzeňský obvod nepostradatelní.
11: My s hasiči už se spolupracujeme, jednak oni nám pomáhají na našich akcích, ať už jako dohledem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, takže ta spolupráce je výborná a samozřejmě jsme rádi, že máme a ta akce je dobrá na to, že je možné, že se potom přihlásí nějaké děti do těch našich sborů, takže posílíme ty jednotky a to je i cílem té dnešní akce.
1: Hlavními hrdiny dne ale byly děti. 400 malých návštěvníků změřilo síly na 7 stanovištích.
12: Já jsem tady zkoušela stanoviště a nejvíce mi tady líbí, že si můžu něco od hasičů naučit. Až budu chodit na ty hasiče, tak bych se chtěla zúčastnit a chtěla bych hasit požáry a zachraňovat lidi.
13: Už po třetí tady stojím a u jedničky jak prostě běhat a prostě brát věci a chtěl bych jsem být hasičem.
14: Zkoušela jsem tady docela dost věcí a už jsem tady druhý rok a je to tady hodně fajn.
15: Líbí se mi tady ty hasičské auta třeba. Jo, a ještě se mi tady líbilo to stříkání.
1: Zlatou tečkou celého odpoledne byla tradičně nejoblíbenější atrakce obří hromada hasičské pěny. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
16: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
0: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
16: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
17: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jedna nám, no tak co je lepšího v životě.
18: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
19: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
0: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
20: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
21: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
0: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
1: Co dělat, když člověk vedle vás skolabuje? Jak správně přivolat pomoc a kdy začít s resuscitací? Právě na tyto situace chce připravit veřejnost iniciativa Moc pomoc. Jejíž celorepubliková tour odstartovala v úterý 8. září v Plzni.
22: Cíl je velmi jednoduchý. Zachránit až 2000 lidí ročně v České republice. A ten prostředek, jak toho chceme dosáhnout, je vytrénovat 1 000 000 lidí v České republice na dovednost zachraňující život před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
1: Dopoledne patří vždy především školám. Žáci a studenti procházejí několika stanovišti a učí se rozpoznat krizovou situaci, přivolat pomoc nebo zahájit resuscitaci.
23: Já jsem to už dělala na skautský tým výpravě, ale už jsem to jako jednou dělala, ale bylo to hezčí tuto, tak fakt to bylo dobrý.
24: Mně se to líbilo, hlavně jak jsou tam ty pokyny, jsou tam jako přesně řečený a je to takový i zábavný, takže se mi to líbilo.
25: V reálném životě možná jako bych to asi nedokázala, ale takhle na to zkušení si myslím, že to bylo celkem v pohodě.
0: Odpolední část programu je otevřena široké veřejnosti. Samotnému nácviku ve virtuální realitě předchází vždy ještě informační část, v průběhu které se účastníci seznámí se základními postupy a zásadami první pomoci.
22: Je to hodinový blok, kdy první na 20 minut jdete na stanoviště policie, která vám vysvětlí první klíčový krok první pomoci, a to je zachování vlastní bezpečnosti. Potom se přesouvá skupina na druhé stanoviště, to je stanoviště Červeného kříže, který vysvětluje dominantně krok rozeznání stavu dechu, což je rozhodný krok o tom, zda začínám nebo nezačínám resuscitovat. Až potom se přesouváme na stanoviště virtuální reality, kde si vlastně celý postup první pomoci při akutní zástavě srdce projdu a získávám certifikát.
0: Organizátoři chtějí první pomoc přiblížit veřejnosti jako běžnou a důležitou dovednost.
24: Pro nás je výuka první pomoci jednou ze základních činností, jako pro Český Červený kříž, a zachránit život by mělo být základní lidskou dovedností, protože i když tady záchranka přijíždí za 8 minut, někde 15, ale tak nejdůležitější v případě životohrožujících stavů je ta pomoc na místě, pomoc toho laika, a to je to, co my se snažíme docílit, aby nejvíc, co nejvíc laiků a lidí kolem nás tu první pomoc umělo.
0: Další zastávkou tour bude už 15. září Ostrava. Do konce října pak projekt postupně zavítá celkem do 12 českých měst. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
2: Pes je člověku po staletí nejen věrným společníkem, ale také parťákem pro každodenní život, pohyb i volný čas. Tento výjimečný a jedinečný vztah byl v sobotu 5. září v centru pozornosti na akci Plzeňské trojky, která nabídla široký program pro psy i jejich majitele.
3: Nacházíme se na Psím dnu, což je naše oblíbená akce. V Borském parku se setkávají jak pánci, tak i čtyřnozí miláčci. Máme připravený bohatý program. No a já nemohu zapomenout na to, když tu s náma byl pan Zdeněk Srstka, v těch porotách vždycky hodnotil, a věřím tomu, že když se na nás od někud z nebe kouká, tak že má radost toho, kolik se z nás tady zase sešlo.
4: Tento náš Psí den, který organizujeme již 15. rokem, tak je unikátní v tom, že si myslím, že to je jediná tak akce podobného typu v Plzni. Je unikátní v tom, že se tady sejde i mnoho prodejců různých předmětů a pamlsků pro pejsky, a určitě je unikátní těmi některými soutěžemi, které organizujeme. Tamhle koukám, že i psí yoga a ty některé aktivity soutěže, tak si myslím, že jsou jako pro takovou akci unikátní.
2: Právě psí yoga byla přes celé odpoledne pro mnohé zajímavým lákadlem, a to jak pro děti, tak i pro dospělé.
5: Lidi praktikují jogové pozice, takové ty jednodušší, spíše při zemi, žádné balanční náročné stojky, já nevím co všechno, tak aby byli v kontaktu s tím zvířetem co nejblíž, to znamená na čtyřech ideálně na zemi. Ale zároveň pro ty zvířata je to krásný způsob socializace, hlavně pro ty štěňata, koťata, kdy vlastně během těch 60 minut poznají, že každý cizí člověk je kámoš, poznají spoustu pachů, poznají nový prostředí, nový povrchy, takže k nám jezdí chovatelé hlavně socializovat.
2: Program ale zdaleka nekončil pouze u jógy. Proběhl zde také coursing, agility, dog puller jumping nebo junior handling. Nechyběla ani velká psí stopovačka a soutěž o nejpsa, která se uskutečnila ve třech velikostních kategoriích.
6: Ač je to akce převážně pro ty naše milé němé tváře, tak pro mnohé lidi je přece ten pejsek ten hlavní sociální kontakt, ten nejlepší kamarád, ta bytost, kterým sdílí svoje strasti, ale i radosti. A tuhle ta akce, krom toho, že má trochu jako do toho jejich vztahu vznít něco nového, tak slouží proto, aby ty majitelé psů se mohli kouknout na právě tuhle ty aktivity, které můžou s tím svým mazlíčkem dělat a trochu jim ten vztah oživit, nebo naopak můžou dojít k tomu, že si řeknou, a ten pejsek by i něco jiného potřeboval, než co mu dávám.
2: Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Josef Rataj, výrazná osobnost české pop-artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
7: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art, a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu, a pak se můžou vrátit a ukázat, co dokázali. Já pana Letaje znám strašně dlouho, protože když on začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Letaje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
2: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
8: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost vlastně tady ukázat něco takového. Tak ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
2: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
9: Jsme rádi, že nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost. A i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů. A tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
7: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Zaprvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě v super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
2: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: A to už je pro dnešek opravdu všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Sokolov si připomněl tradici, která je s městem neodmyslitelně spojená. Den horníků nabídl slavnostní průvod, historické ukázky i pestrý program. Ten ukázal, že hornická minulost má v regionu své pevné místo i dnes.
1: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
2: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
1: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
2: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
3: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jarda nám, no tak co je lepšího v životě.
4: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
5: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i odinut než ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
1: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
6: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
7: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
1: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Výrazné barvy, známé tváře, komiksové motivy a pořádná dávka pop artu. Nová výstava v Depomoto Art v Plzni představuje tvorbu Josefa Rataje a ukazuje, že svět umění může být jak barevný, tak zároveň provokativní.
8: Josef Rataj, výrazná osobnost české pop artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
9: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu a pak si můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože on byl, začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
8: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
10: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Tak ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
8: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
11: Jsme rádi, že nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost a i při zahájení této této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
9: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Zaprvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
8: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V depo Moto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Český Krumlov má svou novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindřich Čapek, který na ní zachytil charakteristický pohled na historické centrum města a radnici. Známka vstoupila do oběhu na začátku září.
12: V Českém Krumlově v sobotu 5. září pokřtili novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindra Čapek, který ji představil v Paláci ilustrace na druhém nádvoří zámku. Český Krumlov se tak tentokrát vešel, tak říkajíc, do dlaně. Známka zachycuje jeden z charakteristických pohledů na historické centrum města a radnici.
13: Já jsem napřed udělal tuškou návrhy. Původně to mělo být 77 korun, ale mezi tím se zvýšila hodnota na 83. A já jsem musel díky tomu předělávat tu grafiku, protože 77 je krásná číslice a poradit si s 83 bylo takový jako oříšek trochu, protože už to nemá to kouzlo. Já jsem hlavně, když jsem dělal tu kompozici, ty známky, kde ty střechy vytváří taky jako 77, obráceně. A jo, a to se mi ztratilo, tak jsem musel potom to písmo trošku jinak upravit, ale jako myslím, že to dopadlo docela dobře, já jsem se toho obával a známka vypadá nádherně.
12: Známka v tradičním měřítku 1:6 zamířila do oběhu na začátku září a spolu s dopisy může cestovat daleko za hranice jižních Čech. Kdo chtěl mít novou krumlovskou známku mezi prvními, mohl si ji na místě rovnou zakoupit, a to dokonce s podpisem autora. A zájem byl velký.
14: Poštovní známka už vyšla 2.9. v nákladu 22 000 kusů s nominální hodnotou 83 korun, což je doporučené psaní v ekonomickém režimu. Přivítali jsme známku i s panem Čapkem sice v Praze, ale dneska jsme rádi, že můžeme přivítat i v Krumlově a známka má velký ohlas a sběratelé v podstatě z celé republiky ji skupují.
15: Já mám samozřejmě velikou radost. Jindra je velmi dobře známý, ku podivu víc známější v zahraničí než u nás, tak konečně se také zase znovu představí českému publiku a myslím si, že není větší podsta pro výtvarníka, než vytvořit známku pro Českou poštu, tak to je radost.
12: Známý ilustrátor a malíř prozradil, že už pracuje na tvorbě další známky. Tentokrát bude její motiv spojovat s Třeboní.
13: Já jsem tam zakomponoval Mariánský sloup, který je na náměstí a já kolem něj chodím už 25 let a vlastně jsem si ho pořádně nikdy neprohlídl. A teď, jak jsem ho tam maloval, tak jsem musel prostudovat a zjistil jsem, že to je úžasná socha. Ale potom ještě, když jsem se s ním zabýval důkladně, tak jsem smeknul, jak je to jako úžasná práce sochařská.
0: Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš společně s náměstky Tomášem Chmelou a Davidem Vychytilem přijali návštěvu velvyslance Spojených států amerických v České republice Nicolase Merika. Velvyslanec se zúčastnil vzpomínkových akcí u příležitosti 80 let od vyzvednutí ostatků amerických letců, kteří zahynuli během letecké bitvy v roce 1944.
16: Šanově přivítal Nicolase Merika starosta obce Milan Humpola a odtud velvyslanec Spojených států vyrazil za volantem jeepu k památníku letecké bitvy nad Bílými Karpaty v Jabloní u Šanova. Před 82 lety 29. srpna zaútočilo z Itálie přes slovenské Pováží 400 amerických bombardérů na cíle na Ostravsku.
17: Nad tím Povážím se spozdila 10členná skupina bombardérů, vypadla z té sestavy, která byla poměrně odolná na obranu. to využili německý stíhači, kteří tuto sestavu napadli a prostor Bílých Karpat postupně bylo zastřeleno 10 bombardérů. Zahynulo přitom 41 amerických letců. My tady stojíme v Šanově u jednoho z pomníků, který je věnovaný posádce letounu, který dopadl tady v blízkém okolí. Přitom zahynulo 9 členů posádek, pouze jeden ten první pilot se zachránil tím, že přešel na Slovensko.
18: I'm very touched emotionally by thinking back to the sacrifice that was made.
19: Dotýká se mě nejenom to, že tehdy ti mladí muži obětovali své životy za druhé světové války, ale pro mě je to i osobní záležitostí, že vidím ty všechny, kteří se starají o tuto památku teď a udržují ji po dlouhá léta.
16: Od památníku v Jabloní u Šanova odjel velvyslanec do Slavičína, kde se na hřbitově zúčastnil pietního aktu a slavnostního otevření expozice v Domě přátelství. Tam představil společný projekt velvyslanectví Spojených států amerických a města Slavičín, na který fond velvyslanců USA pro zachování kulturního dědictví poskytne $50,000. I díky této finanční pomoci vzniknou nové expozice letecké bitvy nad Bílými Karpaty.
0: Prezident Petr Pavel zamířil na Prostějovsko. Se starosty mikroregionu Konicko otevřel témata, která zásadně ovlivňují budoucnost menších obcí. Od odchodu mladých lidí až po dostupnost služeb a práce.
20: Dobrý den. To tady zasekli pořádnou sekeru.
21: Stárnutí populace, odliv mladých lidí z regionu, nedostatek služeb, nezaměstnanost nebo špatná dopravní obslužnost. To jsou témata, která prezident Petr Pavel řešil na setkání se starosty mikroregionu Konicko, které proběhlo na zámku v Konici krátce poté, co prezident přivítal prvňáky v nedalekém Brodku.
22: Protože mladí odchází na zkušenou vysvětla je nakonec dobře, ideální je, když se potom vrátí.
21: Pokud jde o mikroregion Konicko, vyzdvihl prezident Pavel to, jakým způsobem obce spolupracují, což jim v mnoha případech pomáhá uspět.
23: Obce tohoto mikroregionu jsou schopné spolupracovat velice účinně v rámci společenství obcí, sdílet dobré příklady, zkušenosti, především ze zpracování administrativních předpokladů pro dotace, sdílet své zkušenosti právě s těmi problémy, kterými všichni trpí a využívat je potom při společné práci například s krajem.
21: Zásadním problémem regionu je podle hlavy státu stav silnic, zejména těch druhé a třetí třídy. To je dnes velmi diskutovaný problém, jelikož vláda Andreje Babiše nyní rozhodla o tom, že krajům nebude přispívat na opravu těchto silnic. A podle prezidenta je problémem i nedostatek pracovních příležitostí. Tyto problémy často souvisí i s rozdělováním daní.
23: Tady je důležité zmínit princip, který by měl fungovat nejenom mezinárodně, ale i uvnitř, a to je princip solidarity. Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat.
21: Podobně ohrožených regionů, jako je Konicko, je podle prezidenta v Česku už asi 80. Je to fenomén, který je možné sledovat ve všech krajích. Podle Pavla je tak nutné zamyslet se nad tím, jak rozdíly mezi regiony zmírnit.
24: Prezident Petr Pavel tady na zámku v Konici zabrousil i do celostátní politiky. Zhodl se s ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou z motoristů, že navrhovaný schodek státního rozpočtu je příliš vysoký.
23: To je jenom důkazem, že i s Petrem Macinkou máme řadu společných témat. Mně se také ten rozpočet nezdá dobrý. Ten navrhovaný deficit je skutečně vysoký ve vztahu k tomu, že jsme v období růstu ekonomiky.
21: Po skončení jednání prezident zamířil na náměstí v Konici, kde se setkal s místními občany. Marek Vrlák, TV Morava, Konice.
0: Fakultní nemocnice Ostrava začala při léčbě pacientů využívat takzvanou kočičí terapii. Kontakt se speciálně vybranými zvířaty pomáhá nemocným zmírnit stres a zlepšit psychickou pohodu. Terapie má být doplňkem běžné zdravotní péče.
2: Úplně perfektní. Vrčí fajně, úplně hodný. Mám strašně rád zvířatka. Je úplně pecka. Člověk se uklidní u nich tak.
3: Felinoterapie je terapeutická metoda, při které se ke zlepšení fyzického i psychického zdraví pacienta uplatňuje kontakt s kočkou, v tomto případě s kocourem Teušem.
4: Svůj systém regulace stresu kočka právě navazuje na člověka a dochází k regulaci nervového systému, což v podstatě u člověka uklidní. Byl u nás pacient, který začal více komunikovat s lidmi po terapii s kočkou, to bylo velice krásné.
3: Aby se kočka mohla věnovat felinoterapii, musí na to mít vhodnou povahu. Podle Aleny Berčíkové by měla být přátelská, klidná a také mazlivá. Její kocour Teuš všechny tyto vlastnosti má a i proto složil speciální felinoterapeutické zkoušky. Může tak pomáhat pacientům Fakultní nemocnice Ostrava.
5: Já osobně jsem z toho hrozně nadšená, protože vždycky, když přijdu na pokoj a ani na to jako nemyslím, že den předem byla felinoterapie, tak pacienti sami to bylo včera super, sestřičko, já jsem byl úplně spokojený, jo, takže já to vnímám velice příznivě.
3: Kočičí terapeuty využívají i další nemocnice v České republice. Nejrozšířenější metodou takzvané zoorehabilitace, ale i přesto zůstává kanisterapie, při které se používají psy. Platí to také v Ostravské fakultní nemocnici, kde na 15 pracovištích působí 10 kanisterapeutů. Felinoterapie je oproti tomu teprve na začátku.
6: Testujeme to, ověřujeme, jak na to budou vlastně reagovat pacienti, jak na to bude reagovat personál, jak to samozřejmě bude zvládat i ten náš zvířecí parťák, a takže jsme v takovém pilotním programu, bych řekla.
0: Na Gruni v Beskydech se už podruhé konala mše za oběti hor. Horská služba při ní společně s návštěvníky vzpomínala na záchranáře, turisty, horolezce i další lidi, jejich život byl spojený s horami.
25: Tóny, fujary a píšťaly, společná modlitba a minuta ticha. Na Gruni se vzpomínalo na ty, kteří horám zasvětili svůj život a už se z nich nevrátili.
26: Vzpomínáme jednak mši v kostele a také pietou tady před kostelem na všechny, jejichž pouť na horách skončila. Ať už se jedná o horské záchranáře, turisty, o horolezce, kamarády. Vzpomínáme na všechny, kteří měli hory v srdci.
25: Mši v kostelíku Panny Marie Pomocnice křesťanů sloužili 3 kněží. Mezi nimi také slovenský kněz a dobrovolný horský záchranář Jan Dubecký.
27: Ty výstupy na vrchy nás učí také pokore, bo si uvědomujeme, že nie všetko závisí celkom od nás.

Vítejte u dalšího dílu našeho putování. I tentokrát jsme pro vás vybrali místa, která stojí za to objevit. Ať už vás láká historie, krásná příroda, zajímavé památky nebo nevšední zážitky. Podíváme se na místa známá i méně známá a samozřejmě přidáme také tipy na zajímavé akce, které můžete v nejbližších dnech navštívit. Tak pojďme společně vyrazit na cestu. Pokud vás zajímá česká historie, máte už jen poslední týdny na návštěvu jedné z největších letošních výstav Národního muzea. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba v historické budově Národního muzea představuje více než 4 století vlády dynastie, která zásadně proměnila české knížectví i střední Evropu. Na jednom místě je vystaveno více než 900 mimořádných exponátů z téměř 70 institucí z Česka i zahraničí. Včetně unikátů, které jsou veřejnosti, zpřístupňovány jen výjimečně. Výstava potrvá už jen do 15. října, takže pokud chcete nahlédnout do světa Přemyslovců a poznat jejich dobu prostřednictvím vzácných předmětů, je nejvyšší čas vyrazit. Součástí výstavy Přemyslovci v Národním muzeu jsou i zajímavé přednášky. Já vás upozorním na tu o zlatnických pokladech této doby. Přemyslovská doba totiž nebyla jen o panovnících a mocenských bojích. Významnou roli hrály také šperky, zlatnické práce a předměty, které měly reprezentovat moc i víru. Právě jim se bude věnovat přednáška, která se uskuteční 15. září od 17 hodin v historické budově Národního muzea. Posluchači se podívají na šperky z českých dílen 9. a 10. století, ale také na bohoslužebné náčiní a vzácné schránky na posvátné relikvie. Salzkammergut patří k nejkrásnějším oblastem Rakouska a nabízí všechno, co si člověk od výletu může přát. Majestátní hory, průzračná jezera, malebná městečka i spoustu možností, jak strávit den aktivně nebo jen v klidu obdivovat okolní krajinu. My se teď do této oblasti vydáme v sérii reportáží a postupně vám ukážeme místa, která stojí za návštěvu. Tady je první z nich.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. A začneme na břehu jednoho z největších jezer v oblasti, jezera Traunze, v centru historického městečka Gmunden.
1: Jezero Traunze láká turisty na krásné přírodní scenérie. Když se ale ohlédneme zpět do minulosti, vodní cesty tu sloužily ryze praktickým účelům.
2: V minulosti Traunze, jeho vodní plocha, sloužila jako dopravní cesta pro sůl. Sůl ze solných dolů ve srdci solné komory, protože jsme v solné komoře, a ta se přepravovala na dřevěných lodích v dřevěných kádích právě sem do Gmundenu. Tady se solí obchodovalo a poté se transportovala na sever anebo na východ i k nám do Čech. A od poloviny 19. století to bylo po slavné koněspřežné dráze Gmunden České Budějovice.
0: Lodní dopravu na Traunze nejvíce proslavil císař František Josef I., který sem s manželkou Sisi rád cestoval na Sommerfrische, dlouhou letní dovolenou, kterou trávil na hornorakouských jezerech a v horách. Po Traunze plul na slavné Gisele, která tenkrát fungovala na parní pohon. Z její paluby i z paluby dalších

0: Modernějších lodí se vám dostane nádherných výhledů na městečko, na mocný Greenberg i na majestátní skalní útesy, které lemují jižní břeh jezera. Kapitán Thomas Kšavanter vozí pasažéry na výhlídkové plavby po jezeru už 18 let.
1: Jezdit po jezeře s těmito výhledy a pracovat tam, kam ostatní jezdí na dovolenou, je samozřejmě krásné. Jsem kapitánem na lodi a zároveň strojníkem na kolesovém parníku. Máme dvě trasy, jednu krátkou kolem zámku na břehu a potom velký okruh kolem celého jezera, který trvá asi 2-2,5 hodiny a měří asi 40 kilometrů. Hlavní sezóna je samozřejmě od července do září v době prázdnin, jezdíme ale už před hlavní sezónou od května i po hlavní sezóně do konce října.
0: Dominantou městečka je zámek Ort, který už z dálky nelze přehlédnout. Výjímá se na jezeře obklopen panoramaty hor a jedinou přístupovou cestou se tak stává dlouhý dřevěný most. K návštěvě Gmundenu láká i proslulá tradice výroby keramiky. Ručně vyráběné hrnky, talíře nebo džbán z místní keramičky má v Rakousku téměř každá rodina. Hliněné nádoby se tu vyráběly už od mladší doby kamenné.
2: Co si vlastně přivést ze solné komory z Gmundenu jako takový typický suvenýr?
3: A já, když chci někomu udělat radost, ale i sobě, tak si přivážím sůl, samozřejmě, to je nejtypičtější produkt. Ale aby to nebyla samotná sůl a aby byla hezky zabalená, tak pořizuji solničku z takzvané Gmundner keramik, což je keramika, která se tu vyrábí od 15. století, první zmínky 1492. Existuje tu manufaktura, kde když přijedete, tak si můžete prohlédnout výrobu. Je to ruční výroba a je to speciální vzor, který se nazývá Flambiert Flammen, typická zelená barva. A garantuji vám, že když přijedete do manufaktury, prohlédnete a zajdete do jejich obchodu, u solničky nezůstanete.
0: Znaky keramického DNA města najdete i na náměstí Rathausplatz. V průčelí radnice z 16. století se vyjímá keramická zvonkohra s 24 zvony. Příchozí upoutá melodiemi, které se liší podle ročního období. Návštěva na jaře, v létě nebo na podzim se tu vždy promění v jedinečný zážitek. Podle měsíce se mění i hodiny, kdy se zvonkohra rozehraje. Na podzim je uslyšíte 5x denně, v létě i 8x. Turisticky zajímavé je středověké jádro městečka se strmými úzkými uličkami, které se klikatí nad přístavištěm lodí. I tady se můžete vydat po stopách tradiční keramiky. Najdete ji na zdech starých domů nebo v místním gotickém kostele, který je přestavěný v barokním slohu. Oltář představuje sousoší zobrazující klanění tří králů a věřící tu vzdávají úctu této keramické Madoně v modrém plášti. Odpočinkové procházce městem je čas dát si do těla. Svou fyzičku si můžete prověřit při výstupu na zalesněný, téměř 1000 metrů vysoký vrcholek Greenberg. My jsme raději zvolili pohodlnou cestu kabinkovou lanovkou, na kterou jsme nasedli přímo ve městě. Nahoře nás totiž čeká ještě výstup na stezku v korunách stromů, která je zatočená do věže vysoké 39 metrů a ze které je za dobré viditelnosti vidět až daleko na jezero a okolí.

0: Ochutnat místní gastronomii je velmi milou povinností. Vrchovatý talíř, či v tomto případě dřevěné prkénko, přetéká vyhlášenými regionálními specialitami od klobásek přes uzené až po ovčí a kozí sýry. Patřičně posilněni se vracíme zpět na trasu. Horní zastávka Lanovky je dobrým výchozím bodem pro pěší turistiku, třeba k malému ledovcovému jezeru Laudachse, které odtud leží asi hodinu pěšky. Pokračovat můžete i dál ke skalnatému Traunsteinu s výškou 1691 metrů. Užít si v oblasti Solné komory ty nejkrásnější momenty na čtyřech zajímavých místech lze i díky nabídce slevové vstupenky.
1: Je tu možnost získat tzv. Salzkammergut Gipfelticket. Je to na vrcholi Dachstein West, na Dachstein v podstatě Dachstein jako takový, Feuerkogel a Grünberg, kde teď právě stojíme. Ta jedna jízdenka nás opravňuje využít jízdu nahoru a v podstatě dolů na všechny čtyři s tím, že dospělí zaplatí jednorázově 78 euro, což je pro, řekněme, takový pobyt třeba dvou až tří denní naprosto výhodná nabídka.
0: Inspiraci na cesty v oblasti Salzkammergut vám přineseme i v dalším dílu našeho putování. V roce 2024 ponese Solná komora s Bad Ischlem jako vlajkovým městem titul Evropské hlavní město kultury a my se právě v tomto krásném císařském městečku těšíme na viděnou.
2: Podzim přináší na stůl pestrou paletu barev, tvarů i chutí a přesvědčit se o tom můžete na tradiční výstavě ve Valticích. Od 14. do 30. září tu představí Národní zemědělské muzeum letošní úrodu dýní, cuket, patizonů a cibulovin. Návštěvníci uvidí nejrůznější odrůdy, které se liší nejen vzhledem, ale také svým využitím v kuchyni. Výstava navíc nabídne inspiraci, jak tyto oblíbené podzimní plodiny zpracovat, jak je zařadit do jídelníčku nebo využít jako dekoraci. Pokud tedy hledáte nápady, co na podzim připravit z dýní, cuket či patizonu, ve Valticích si rozhodně přijdete na své. Frýdecký zámek patří k výrazným dominantám Frýdku místku a zároveň k místům, kde se potkává historie šlechtického sídla, města i celého regionu. Původně gotický hrad byl postupně přestavován a jeho dnešní podoba připomíná spíše pohodlné zámecké sídlo. Návštěvníky dnes láká nejen samotný areál, ale také zajímavé expozice a krásné výhledy na město a okolní Beskydy.
3: Frýdecký zámek byl vystavěn mezi léty 1327 až 1339 jako gotický hrad na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí. Leží na hranici Těšínského knížectví ve Slezsku a územím olomouckých biskupů na Moravě. Přes mnohé stavební úpravy během držení rodu Oppersdorfů, pražmů z Bílkova a Habsburků se stal v roce 1918 majetkem státu.
4: Frýdecký zámek se dochoval do dnešní doby. Pro turisty je určitě atraktivní, je tady spousta expozic a krátkodobých výstav a takovou zajímavostí, která se vztahuje k Frýdeckému zámku, je přítomnost ducha. Tak jako na různých zámcích a hradech je bílá paní, tak tady máme ducha. Říká se, že to je duch Jiřího z Oppersdorfu, který tady na zámku sídlil a který měl spory s poddanými a proto byl proklet a straší tady do dneška. Na zámku je zámecká expozice, která prezentuje interiéry zámku a dobové bydlení. Je tady taky rytířský sál, kde jsou erbovní obrazy slezské šlechty, což je taková atraktivita, zajímavost. A samozřejmě jsou tady i expozice, jako je expozice Beskydy příroda lidé, která je nová a obsahuje spoustu interaktivních prvků, vypráví příběh o regionu, o jeho historii, o jeho přírodě.
3: Dnes je zámek sídlem Muzea Beskyd Frýdek Místek, které spravuje také hrad Hukvaldy a Langův dům.
5: Určitě stojí za to přijít na Frýdecký zámek z toho důvodu, protože je jednou z dominant přímo z náměstí. Máme nádherný nový zámecký park, takže lze se procházet nejenom v rámci vnitřní expozic, ale taky lze relaxovat v parku a dále se v podstatě projít až dolů na druhou stranu Frýdku Místku.
3: Jak jste spokojená s návštěvností?
5: Největší návštěvnost máme na hradě Hukvaldy. Myslím si, že to i díky jakoby těm akcím historickým, které se tady provádějí, ale myslím si, že stejně uspokojivá je i návštěvnost na zámku ve Frýdku, kde návštěvníkům nabízíme jednak stále expozice, ale i doprovodné výstavy, naučné programy pro školy a prokládáme to taky víkendovými prohlídkami.
3: Podobně jako na jiných zámcích, připravuje Frýdecký zámek během roku řadu akcí pro turisty i místní návštěvníky.
6: Tradičně pořádáme i jarmarky během velikonočních vánočních svátků. Aby lidé poznali bohatou historii a bohaté sbírky muzea, tak pořádáme různorodé výstavy, ať už etnografické, umělecké, výtvarné, přírodovědné. Snažíme se samozřejmě zaujmout i ty nejmenší návštěvníky formou lektorských programů pro školy, ale samozřejmě jsme zaměřeni i na starší publikum a tam přibližujeme program muzea senior gymnáziem. Návštěvníky láká nejvíce samozřejmě atmosféra Frýdeckého zámku během netradičních hodin, jako jsou pořádání muzejní noci nebo večerní prohlídky při svíčkách zámku, která láká pohádkovou atmosféru. Frýdecký zámek, sídlo muzea Beskyd Frýdek Místek je tak dějištěm hudebních festivalů, divadelních představení. Samozřejmě tím, že jsme na zámku, jsou zde pořádány i svatební obřady.
3: Přírodní expozice návštěvníky zámku možná překvapí sbírkou preparátů zvířat, které v Beskydech opravdu žijí.
7: Můžeme zde vidět všechny zástupce velkých šelem, které se v Beskydech přirozeně vyskytují. Je to medvěd, rys a vlk.
3: K medvědovi je takový zajímavý příběh, takže jak se ocitl ve vaší sbírce?
7: Medvěda srazilo auto při přechodu nějaké cesty a my jsme ho potom dostali do sbírek k preparaci.
3: A pak tady máte ještě velkého losa.
7: Los je celkem zajímavý a vzácný druh, který se u nás vyskytuje. A tady ten los byl zastřelen v roce 1981 myslivcem, který si ho popletl s jelenem.
3: Frýdecký zámek nemůžete při návštěvě Frýdku Místku přehlédnout. Vstoupíte do něj z Frýdeckého náměstí a po prohlídce nezapomeňte zrelaxovat v zámeckém parku.
2: Pokud máte rádi místa, kde historie není jen za sklem, ale obklopuje vás ze všech stran, vydejte se 14. září do Opavy. Zdejší gotická kaple svatého kříže patří mezi tři národní kulturní památky města a ukrývá unikátní soubor 15 nástěnných maleb s motivy apokalypsy z konce 14. století. Kapli navíc obklopuje historický hřbitov, kde odpočívá řada významných osobností regionu. Komentovanou prohlídkou vás provede Karel Mak. Kovický z Opavské kulturní organizace a vstup je zdarma. Pokud máte rádi český design a originální výrobky, zbývá už jen pár posledních příležitostí navštívit unikátní výstavu s názvem Zlatem protkáno, láskou tvořeno. Představuje tvorbu tří českých firem. Výstavou vás provedou průvodci a nahlédnout můžete také pod ruce českých návrhářů a výrobců. 22. září výstava definitivně končí, takže pokud ji chcete ještě stihnout, je nejvyšší čas vyrazit. A naše dnešní putování je u konce. Doufám, že vás některé z navštívených míst zaujalo natolik, že se tam vydáte třeba už při svém příštím výletu. Inspirace je kolem nás spousta, stačí si jen vybrat, kam se vydat. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na naše další společné putování. Mějte se krásně.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tím tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků. Některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvična v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tradiční oslava úrody, lidová řemesla i oživená historie. Hrad Švihov se v sobotu 5. září poprvé v historii stal dějištěm dožínek Plzeňského kraje. Slavnost přilákala tisíce návštěvníků.
2: Já jsem nadšený z toho, že letošní dožínky jsou na Švihově. Dožínky jsou pro mě tradice. Je to oslava zemědělství. A proč Švihov? Švihov je ikonou Plzeňského kraje. Je to skvělý hrad a není to pro mě jenom hrad, kde probíhalo natáčení Tři oříšky pro Popelku. Je to pro mě místo, které dodá dnešnímu setkání atmosféru.
1: Svátek zemědělců zahájil slavnostní průvod folklorních souborů Šumava a Šumavánek. Návštěvníci dožínek si po celý den mohli prohlédnout ukázky tradičních řemesel, ochutnávat regionální speciality a vybírat z nabídky výrobků místních farmářů. O živou atmosféru se postaral také bohatý kulturní program na hlavním pódiu, který nabídl vystoupení folklorních souborů, lidovou hudbu i ukázky tradičních zvyků.
3: Líbí se mi, stihla jsem prohlídku hradu a teď tady obcházím ty řemesla.
4: S mamkou jsme šli tam k hrnečkům kupovat hrnečky. Je to tady moc hezký.
5: Zúčastnila jsem se průvodu a tu atmosféru, ta se mi moc líbí a teď se tady rozkoukávám, co tady všechno je.
1: Součástí dožínek bylo také ocenění zemědělců a vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Plzeňského kraje.
6: Je to 17. ročník a za tu dobu se tam prostě vystřídalo mraky výrobků a každý rok je to opravdu rok od roku těžší pro tu komisi. Letos bylo znovu 130 výrobků. Bylo to opravdu těžké vybrat těch 9 vítězů, proto jsou uděleny i ty dodateční ceny.
1: Jedním z držitelů prestižní značky je včelí farma u Toupalů z Kolovče, která okouzlila porotu se svojí ostrou zeleninovou.
7: Produkt se vyrábí z rajčat, papriky, čili papriček a česneku a koření. A je to starý recept po babičce, který jsme našli někde v nějaký knížce, tak jsme to zrealizovali a vyšlo to.
1: Podbrdská minimlékárna obdržela ocenění za syrovátku s příchutí grepu a zázvoru.
8: My rádi experimentujeme, takže začali jsme samozřejmě klasicky vyrábět syrovátku klasickou, která v našem případě znamená, že to je syrovátka, která odkapává z výroby tvarohu. A protože já třeba osobně nemusím tu nakyslost té přírodní syrovátky, tak jsem si říkal, co do toho přidat, jak to zlepšit, aby z toho mohl být třeba i výrobek, který bude pít někdo jiný.
1: 4 roky se bude značkou regionální potravina Plzeňského kraje pyšnit také zadní hovězí maso ve vlastní šťávě od výrobce Gudy 77.
9: Začíná to tím, že kupujeme maso od malých farmářů ze Šumavy, sami si ho bouráme, takže ho zpracováváme od velkých kusů po malý kousky, který dáme potom třeba do guláše. A pak to prochází sterilizací, takže z toho děláme de facto konzervu, ale bez konzervantů a bez jiné chemie.
1: Dožínky ale nebyly jen o oslavě sklizně. Velký zájem vzbudily projížďky na lodičkách i oživené prohlídky, které návštěvníky přenesly do atmosféry středověku. Na své si přišly také děti, pro které byly připraveny tvořivé dílny, setkání se zvířaty a další farmářské aktivity. Ze Švihova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Zvuk sirén, lesk hasičských vozů a nadšení malých návštěvníků při plnění soutěžních úkolů. Tak vypadalo sobotní odpoledne na louce u svatého Jiří v Plzni na Doubravce, kde se uskutečnil další ročník oblíbené akce Den hasiči.
10: Já mám velkou radost, že jsme se sešli na 5. ročníku dnes s našimi dobrovolnými hasiči přímo tady u Jiřího. Chtěl bych říct, že to je dobrovolná akce našich dobrovolných hasičů. Oni se mezi sebou dohodnou, oni to tady všechno postaví, oni se všechno starají, já jsem na ně moc hrdý a kromě toho, že zasahují u požáru, že nám pomáhají v podstatě každodenně, tak jsem rád, že tady udělali právě ten dětský den a je to tady skvělý.
1: Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout současnou i historickou hasičskou techniku, velkou pozornost přitáhli ukázky hasičů při simulované dopravní nehodě nebo požáru a své dovednosti předvedli také mladí dobrovolní hasiči, kteří se pustili do několika požárních útoků.
11: My jsme se rozhodli uspořádat takovou akci proto, aby jsme široké veřejnosti a zejména dětem přiblížili činnost dobrovolných hasičů tady u nás v Plzni. Tady se děti a i jejich rodiče mohou vyzkoušet dovednosti hasičské činnosti, kterou máme, jako je stříkání do terčů, spojování hadic a podobně.
1: Dobrovolní hasiči jsou pro 4. plzeňský obvod nepostradatelní.
11: My s hasiči už se spolupracujeme, jednak oni nám pomáhají na našich akcích, ať už jako dohledem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, takže ta spolupráce je výborná a samozřejmě jsme rádi, že máme a ta akce je dobrá na to, že je možné, že se potom přihlásí nějaké děti do těch našich sborů, takže posílíme ty jednotky a to je i cílem té dnešní akce.
1: Hlavními hrdiny dne ale byly děti. 400 malých návštěvníků změřilo síly na 7 stanovištích.
12: Já jsem tady zkoušela stanoviště a nejvíce mi tady líbí, že si můžu něco od hasičů naučit. Až budu chodit na ty hasiče, tak bych se chtěla zúčastnit a chtěla bych hasit požáry a zachraňovat lidi.
13: Už po třetí tady stojím a u jedničky jak prostě běhat a prostě brát věci a chtěl bych sem být hasičem.
14: Zkoušela jsem tady docela dost věcí a už jsem tady druhý rok a je to tady hodně fajn.
15: Líbí se mi tady ty hasičské auta třeba. Jo, a ještě se mi tady líbilo to stříkání.
1: Zlatou tečkou celého odpoledne byla tradičně nejoblíbenější atrakce obří hromada hasičské pěny. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
16: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
0: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
16: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
17: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandoval. Že je jedna nám, no, tak co je lepšího v životě.
18: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
19: Já si to tady užívám každý rok, za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova a jsem hrdý na to, že je hornický den.
0: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
20: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
21: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
0: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová. Co dělat, když člověk vedle vás skolabuje? Jak správně přivolat pomoc a kdy začít s resuscitací? Právě na tyto situace chce připravit veřejnost iniciativa Moc pomoc. Jejíž celorepubliková tour odstartovala v úterý 8. září v Plzni.
22: Cíl je velmi jednoduchý. Zachránit až 2000 lidí ročně v České republice. A ten prostředek, jak toho chceme dosáhnout, je vytrénovat 1 000 000 lidí v České republice na dovednost zachraňující život před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
0: Dopoledne patří vždy především školám. Žáci a studenti procházejí několika stanovišti a učí se rozpoznat krizovou situaci, přivolat pomoc nebo zahájit resuscitaci.
23: Já jsem to už dělala na skautský tým výpravě, ale už jsem to jako jednou dělala, ale bylo to hezčí tuto, tak fakt to bylo dobrý.
24: Mně se to líbilo, hlavně jak jsou tam ty pokyny, jsou tam jako přesně řečený a je to takový i zábavný, takže se mi to líbilo.
25: V reálném životě možná jako bych to asi nedokázala, ale takhle v té, takhle tam na to zkušební si myslím, že to bylo celkem v pohodě.
0: Odpolední část programu je otevřena široké veřejnosti. Samotnému nácviku ve virtuální realitě předchází vždy ještě informační část, v průběhu které se účastníci seznámí se základními postupy a zásadami první pomoci.
22: Je to hodinový blok, kdy první na 20 minut jdete na stanoviště policie, která vám vysvětlí první klíčový krok první pomoci, a to je zachování vlastní bezpečnosti. Potom se přesouvá skupina na druhé stanoviště, to je stanoviště Červeného kříže, který vysvětluje dominantně krok rozeznání stavu dechu, což je rozhodný krok o tom, zda začínám nebo nezačínám resuscitovat. Až potom se přesouváme na stanoviště virtuální reality, kde si vlastně celý postup první pomoci při akutní zástavě srdce projdu a získávám certifikát.
0: Organizátoři chtějí první pomoc přiblížit veřejnosti jako běžnou a důležitou dovednost.
2: Pro nás je výuka první pomoci jednou ze základních činností, jako pro Český Červený kříž, a zachránit život by mělo být základní lidskou dovedností, protože i když tady záchranka přijíždí za 8 minut, někde 15, ale tak nejdůležitější v případě životohrožujících stavů je ta pomoc na místě, pomoc toho laika, a to je to, co my se snažíme docílit, aby nejvíc, co nejvíc laiků a lidí kolem nás tu první pomoc umělo.
0: Další zastávkou tour bude už 15. září Ostrava. Dokonce října pak projekt postupně zavítá celkem do 12 českých měst. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
3: Pes je člověku po staletí nejen věrným společníkem, ale také parťákem pro každodenní život, pohyb i volný čas. Tento výjimečný a jedinečný vztah byl v sobotu 5. září v centru pozornosti na akci Plzeňské trojky, která nabídla široký program pro psy i jejich majitele.
4: Nacházíme se na Psím dnu, což je naše oblíbená akce. V Borském parku se setkávají jak pánci, tak i čtyřnozí mláčci. Máme připravený bohatý program. No a já nemohu zapomenout na to, když tu s náma byl pan Zdeněk Srstka, v těch porotách vždycky hodnotil, a věřím tomu, že když se na nás od někud z nebe kouká, tak že má radost z toho, kolik se z nás tady zase sešlo.
5: Tento náš Psí den, který organizujeme již 15. rokem, tak je unikátní v tom, že si myslím, že to je jediná tak akce podobného typu v Plzni. Je unikátní v tom, že se tady sejde i mnoho prodejců různých předmětů a pamlsků pro pejsky, a určitě je unikátní těmi některými soutěžemi, které organizujeme. Tamhle koukám, že i psí yoga a ty některé aktivity soutěže, tak si myslím, že jsou jako pro takovou akci unikátní.
3: Právě psí yoga byla přes celé odpoledne pro mnohé zajímavým lákadlem, a to jak pro děti, tak i pro dospělé.
6: Lidi praktikují jogové pozice, takové ty jednodušší, spíše při zemi, žádné balanční náročné stojky, já nevím co všechno, tak aby byli v kontaktu s tím zvířetem co nejblíž, to znamená na čtyřech ideálně na zemi. Ale zároveň pro ty zvířata je to krásný způsob socializace, hlavně pro teštění a ta koťata, kdy vlastně během těch 60 minut poznají, že každý cizí člověk je kámoš, poznají spoustu pachů, poznají nový prostředí, nový povrchy, takže k nám jezdí chovatelé hlavně socializovat.
3: Program ale zdaleka nekončil pouze u jogy. Proběhl zde také coursing, agility, dog puller jumping nebo junior handling. Nechyběla ani velká psí stopovačka a soutěž o nejpsa, která se uskutečnila ve třech velikostních kategoriích.
7: Ač je to akce převážně pro ty naše milé němé tváře, tak pro mnohé lidi je přece ten pejsek ten hlavní sociální kontakt, ten nejlepší kamarád, ta bytost, kterým sdílí svoje strasti, ale i radosti. A tuhle ta akce, krom toho, že má trochu jako do toho jejich vztahu vznít něco nového, tak slouží proto, aby ty majitelé psů se mohli kouknout na právě tuhle ty aktivity, které můžou s tím svým mazlíčkem dělat, a trochu jim ten vztah oživit, nebo naopak můžou dojít k tomu, že si řeknou, a ten pejsek by i něco jiného potřeboval, než co mu dávám.
3: Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Josef Rataj, výrazná osobnost české pop-artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
26: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art, a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu, a pak se můžou vrátit a ukázat, co dokázali. Já pana Ratajeho znám strašně dlouho, protože když on byl, začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Ratajeho zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
3: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
8: Co jsme měli možnost, já jsem tam vidět ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Tak ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
3: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
9: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost. A i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů. A tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
26: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Zaprvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě v super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
3: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: A to už je pro dnešek opravdu všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Sokolov si připomněl tradici, která je s městem neodmyslitelně spojená. Den horníků nabídl slavnostní průvod, historické ukázky i pestrý program. Ten ukázal, že hornická minulost má v regionu své pevné místo i dnes.
1: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
2: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
1: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
2: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
3: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je Jarda nám, no tak co je lepšího v životě.
4: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
5: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i odjinud než ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
1: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
6: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
7: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
1: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Výrazné barvy, známé tváře, komiksové motivy a pořádná dávka pop artu. Nová výstava v Depomoto Art v Plzni představuje tvorbu Josefa Rataje a ukazuje, že svět umění může být jak barevný, tak zároveň provokativní.
8: Josef Rataj, výrazná osobnost české pop artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
9: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu a pak si můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože že on byl, začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
8: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
10: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
8: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
11: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost a i při zahájení této této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
9: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Zaprvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě v super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
8: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Český Krumlov má svou novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindřich Čapek, který na ní zachytil charakteristický pohled na historické centrum města a radnici. Známka vstoupila do oběhu na začátku září.
12: V Českém Krumlově v sobotu 5. září pokřtili novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindra Čapek, který ji představil v Paláci ilustrace na druhém nádvoří zámku. Český Krumlov se tak tentokrát vešel, tak říkajíc, do dlaně. Známka zachycuje jeden z charakteristických pohledů na historické centrum města a radnici.
13: Já jsem napřed udělal tuškou návrhy. Původně to mělo být 77 korun, ale mezi tím se zvýšila hodnota na 83. A já jsem musel díky tomu předělávat tu grafiku, protože 77 je krásná číslice a poradit si s 83 bylo takový jako oříšek trochu, protože už to nemá to kouzlo. Já jsem hlavně, když jsem dělal tu kompozici, ty známky, kde ty střechy vytváří taky jako 77, obráceně. A jo, a to se mi ztratilo, tak jsem musel potom to písmo trošku jinak upravit, ale jako myslím, že to dopadlo docela dobře a jsem se toho obával a známka vypadá nádherně.
12: Známka v tradičním měřítku 1:6 zamířila do oběhu na začátku září a spolu s dopisy může cestovat daleko za hranice jižních Čech. Kdo chtěl mít novou krumlovskou známku mezi prvními, mohl si ji na místě rovnou zakoupit, a to dokonce s podpisem autora. A zájem byl velký.
14: Poštovní známka už vyšla 2.9. v nákladu 22 000 kusů s nominální hodnotou 83 korun, což je doporučené psaní v ekonomickém režimu. Přivítali jsme známku i s panem Čapkem sice v Praze, ale dneska jsme rádi, že můžeme přivítat i v Krumlově a známka má velký ohlas a sběratelé v podstatě z celé republiky ji skupují.
15: Já mám samozřejmě velikou radost. Jindra je velmi dobře známý, ku podivu víc známější v zahraničí než u nás, tak konečně se také zase znovu představí českému publiku a myslím si, že není větší podsta pro výtvarníka, než vytvořit známku pro Českou poštu, tak to je radost.
12: Známý ilustrátor a malíř prozradil, že už pracuje na tvorbě další známky. Tentokrát bude její motiv spojovat s Třeboní.
13: Já jsem tam zakomponoval Mariánský sloup, který je na náměstí a já kolem něj chodím už 25 let a vlastně jsem si ho pořádně nikdy neprohlídl. A teď, jak jsem ho tam maloval, tak jsem musel prostudovat a zjistil jsem, že to je úžasná socha. Ale potom ještě, když jsem se s ním zabýval důkladně, tak jsem smeknul, jak je to jako úžasná práce sochařská.
0: Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš společně s náměstky Tomášem Chmelou a Davidem Vychytilem přijali návštěvu velvyslance Spojených států amerických v České republice Nicolase Merika. Velvyslanec se zúčastnil vzpomínkových akcí u příležitosti 80 let od vyzvednutí ostatků amerických letců, kteří zahynuli během letecké bitvy v roce 1944.
16: Šanově přivítal Nicolase Merika starosta obce Milan Humpola a odtud velvyslanec Spojených států vyrazil za volantem jeepu k památníku letecké bitvy nad Bílými Karpaty v Jabloní u Šanova. Před 82 lety 29. srpna zaútočilo z Itálie přes slovenské pováží 400 amerických bombardérů na cíle na Ostravsku.
17: letím povážím se spozdila desetičlenná skupina bombardérů, vypadla z té sestavy, která byla poměrně odolná na obranu. To využili německí stíhači, kteří tuto sestavu napadli a prostor Bílých Karpat postupně bylo zastřeleno 10 bombardérů. Zahynulo přitom 41 amerických letců. My tady stojíme v Šanově u jednoho z pomníků, který je věnovaný posádce letounu, který dopadl tady v blízkém okolí. Přitom zahynulo 9 členů posádek, pouze jeden ten první pilot se zachránil tím, že přešel na Slovensko. I'm very touched emotionally by
18: thinking back to the sacrifice that was made. Dotýká se mě nejenom to, že tehdy ti mladí muži obětovali své životy za druhé světové války, ale pro mě je to i osobní záležitostí, že vidím ty všechny, kteří se starají o tuto památku teď a udržují ji po dlouhá léta.
16: Od památníku v Jabloní u Šanova odjel velvyslanec do Slavičína, kde se na hřbitově zúčastnil pietního aktu a slavnostního otevření expozice v Domě přátelství. Tam představil společný projekt velvyslanectví Spojených států amerických a města Slavičín, na který fond velvyslanců USA pro zachování kulturního dědictví poskytne $50,000. I díky této finanční pomoci vzniknou nové expozice letecké bitvy nad Bílými Karpaty.
0: Prezident Petr Pavel zamířil na Prostějovsko. Se starosty mikroregionu Konicko otevřel témata, která zásadně ovlivňují budoucnost menších obcí. Od odchodu mladých lidí až po dostupnost služeb a práce.
19: Dobrý den. To tady zasekli pořádnou sekeru.
20: Stárnutí populace, odliv mladých lidí z regionu, nedostatek služeb, nezaměstnanost nebo špatná dopravní obslužnost. To jsou témata, která prezident Petr Pavel řešil na setkání se starosty mikroregionu Konicko, které proběhlo na zámku v Konici krátce poté, co prezident přivítal prvňáky v nedalekém Brodku.
21: To, že mladí odchází na zkušenou vysvětlení, je nakonec dobře. Ideální je, když se potom vrátí.
20: Pokud jde o mikroregion Konicko, vyzdvihl prezident Pavel to, jakým způsobem obce spolupracují, což jim v mnoha případech pomáhá uspět.
22: Obce tohoto mikroregionu jsou schopné spolupracovat velice účinně v rámci společenství obcí, sdílet dobré příklady, zkušenosti, především zpracování administrativních předpokladů pro dotace, sdílet své zkušenosti právě s těmi problémy, kterými všichni trpí, a využívat je potom při společné práci například s krajem.
20: Zásadním problémem regionu je podle hlavy státu stav silnic, zejména těch druhé a třetí třídy. To je dnes velmi diskutovaný problém, jelikož vláda Andreje Babiše nyní rozhodla o tom, že krajům nebude přispívat na opravu těchto silnic. A podle prezidenta je problémem i nedostatek pracovních příležitostí. Tyto problémy často souvisí i s rozdělováním daní.
22: Tady je důležité zmínit princip, který by měl fungovat nejenom mezinárodně, ale i uvnitř, a to je princip solidarity. Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat.
20: Podobně ohrožených regionů, jako je Konicko, je podle prezidenta v Česku už asi 80. Je to fenomén, který je možné sledovat ve všech krajích. Podle Pavla je tak nutné zamyslet se nad tím, jak rozdíly mezi regiony zmírnit. Prezident Petr Pavel tady na zámku v Konici zabrousil i do celostátní politiky. Zhodl se s ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou z motoristů, že navrhovaný schodek státního rozpočtu je příliš vysoký.
22: To je jenom důkazem, že i s Petrem Macinkou máme řadu společných témat. Mně se také ten rozpočet nezdá dobrý. Ten navrhovaný deficit je skutečně vysoký ve vztahu k tomu, že jsme v období růstu ekonomiky.
20: Po skončení jednání prezident zamířil na náměstí v Konici, kde se setkal s místními občany. Marek Vrlák, TV Morava, Konice.
0: Fakultní nemocnice Ostrava začala při léčbě pacientů využívat takzvanou kočičí terapii. Kontakt se speciálně vybranými zvířaty pomáhá nemocným zmírnit stres a zlepšit psychickou pohodu. Terapie má být doplňkem běžné zdravotní péče.
2: Úplně perfektní, vrčí fání, úplně hodný. Mám strašně rád zvířatka, je úplně pecka. Člověk se uklidní u nich tak.
3: Felinoterapie je terapeutická metoda, při které se ke zlepšení fyzického i psychického zdraví pacienta uplatňuje kontakt s kočkou, v tomto případě s kocourem Teušem.
4: Svůj systém regulace stresu kočka právě navazuje na člověka a dochází ke koregulaci nervového systému, což v podstatě u člověka uklidní. Byl u nás pacient, který začal více komunikovat s lidmi po terapii s kočkou, to bylo velice krásné.
3: Aby se kočka mohla věnovat felinoterapii, musí na to mít vhodnou povahu. Podle Aleny Berčíkové by měla být přátelská, klidná a také mazlivá. Její kocour Teuš všechny tyto vlastnosti má a i proto složil speciální felinoterapeutické zkoušky. Může tak pomáhat pacientům Fakultní nemocnice Ostrava.
23: Já osobně jsem z toho hrozně nadšená, protože vždycky, když přijdu na pokoj a ani na to jako nemyslím, že den předem byla felinoterapie, tak pacienti sami to bylo včera super, sestřičko, já jsem byl úplně spokojený, jo, takže já to vnímám velice příznivě.
3: Kočičí terapeuty využívají i další nemocnice v České republice. Nejrozšířenější metodou takzvané zoorehabilitace, ale i přesto zůstává kanisterapie, při které se používají psy. Platí to také v Ostravské fakultní nemocnici, kde na 15 pracovištích působí 10 kanisterapeutů. Felinoterapie je oproti tomu teprve na začátku.
24: Testujeme to, ověřujeme, jak na to budou vlastně reagovat pacienti, jak na to bude reagovat personál, jak to samozřejmě bude zvládat i ten náš zvířecí parťák, a to, že jsme v takovém pilotním programu, bych řekla.
0: Na Gruni v Beskydech se už podruhé konala mše za oběti hor. Horská služba při ní společně s návštěvníky vzpomínala na záchranáře, turisty, horolezce i další lidi, jejich život byl spojený s horami.
25: Tóny, fujary a píšťaly, společná modlitba a minuta ticha. Na Gruni se vzpomínalo na ty, kteří horám zasvětili svůj život a už se z nich nevrátili.
26: Vzpomínáme jednak mši v kostele a také pietou tady před kostelem na všechny, jejichž pouť na horách skončila. Ať už se jedná o horské záchranáře, turisty, o horolezce, kamarády. Vzpomínáme na všechny, kteří měli hory v srdci.
25: Mši v kostelíku Panny Marie Pomocnice křesťanů sloužili 3 kněží. Mezi nimi také slovenský kněz a dobrovolný horský záchranář Jan Dubecký.
27: Ty výstupy na vrchy nás učí aj také pokore, bo si uvedomujeme, že nie všetko závisí celkom od nás. A některé věci jednoducho potřebujeme len sa učiť prijímať.
28: Je to parádní akce, tady bez kterých to nebylo, letos byl druhý ročník tady této mše. My jsme předtím jezdívali ke kolegům tady přes kopec, přes údolí na Velkou Raču, kde to mývají pravidelně.
25: Během mše kněží požehnali také vybavení, které záchranáři používají při zásazích v horách, například lana, mačky nebo helmy. Právě s touto výbavou vyrážejí pomáhat lidem v náročném horském terénu. Ivona Fajtová, televize Polár Beskydy.
0: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Poslední týdny na návštěvu jediné z největších letošních výstav Národního muzea. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba v historické budově Národního muzea představuje více než 4 století vlády dynastie, která zásadně proměnila české knížectví i střední Evropu. Na jednom místě je vystaveno více než 900 mimořádných exponátů z téměř 70 institucí z Česka i zahraničí, včetně unikátů, které jsou veřejnosti jen výjimečně. Výstava potrvá už jen do 15. října, takže pokud chcete nahlédnout do světa Přemyslovců a poznat jejich dobu prostřednictvím vzácných předmětů, je nejvyšší čas vyrazit. Součástí výstavy Přemyslovci v Národním muzeu jsou i zajímavé přednášky. Já vás upozorním na to o zlatnických pokladech této doby. Přemyslovská doba totiž nebyla jen o panovnících a mocenských bojích. Významnou roli hrály také šperky, zlatnické práce a předměty, které měly reprezentovat moc i víru. Právě jim se bude věnovat přednáška, která se uskuteční 15. září od 17 hodin v historické budově Národního muzea. Posluchači se podívají na šperky z českých dílen 9. a 10. století, ale také na bohoslužebné náčiní a vzácné schránky na posvátné relikvie. Salzkammergut patří k nejkrásnějším oblastem Rakouska a nabízí všechno, co si člověk od výletu může přát. Majestátní hory, průzračná jezera, malebná městečka i spoustu možností, jak strávit den aktivně nebo jen v klidu obdivovat okolní krajinu. My se teď do této oblasti vydáme v sérii reportáží a postupně vám ukážeme místa, která stojí za návštěvu. Tady je první z nich.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. A začneme na břehu jednoho z největších jezer v oblasti, jezera Traunsee, v centru historického městečka Gmunden. Jezero Traunsee láká turisty na krásné přírodní scenérie. Když se ale ohlédneme zpět do minulosti, vodní cesty tu sloužily ryze praktickým účelům.
1: V minulosti Traunsee, jeho vodní plocha, sloužila jako dopravní cesta pro sůl. Sůl ze solných dolů ve srdci solné komory, protože jsme v solné komoře, a ta se přepravovala na dřevěných lodích v dřevěných kádích právě sem do Gmundenu. Tady se solí obchodovalo a poté se transportovala na sever anebo na východ i k nám do Čech. A od poloviny 19. století to bylo po slavné koněspřežné dráze Gmunden České Budějovice.
0: Lodní dopravu na Traunsee nejvíce proslavil císař František Josef I., který sem s manželkou Sisi rád cestoval na Summerfrische, dlouhou letní dovolenou, kterou trávil na hornorakouských jezerech a v horách. Po Traunsee plul na slavné Gisele, která tenkrát fungovala na parní pohon. Z její paluby i z paluby dalších modernějších lodí se vám dostane nádherných výhledů na městečko, na mocný Greenberg i na majestátní skalní útesy, které lemují jižní břeh jezera. Kapitán Tomáš Kšavanter vozí pasažéry na výhlídkové plavby po jezeru už 18 let.
2: Jezdit po jezeře s těmito výhledy a pracovat tam, kam ostatní jezdí na dovolenou, je samozřejmě krásné. Jsem kapitánem na lodi a zároveň strojníkem na kolesovém parníku. Máme dvě trasy. Jednu krátkou, kolem zámku na břehu, a potom velký okruh kolem celého jezera, který trvá asi 2-2,5 hodiny a měří asi 40 kilometrů. Hlavní sezóna je samozřejmě od července do září v době prázdnin, jezdíme ale už před hlavní sezónou od května i po hlavní sezóně do konce.

0: Dceřína.
1: Dominantou městečka je zámek Ort, který už z dálky nelze přehlédnout. Výjímá se na jezeře obklopen panoramaty hor a jedinou přístupovou cestou se tak stává dlouhý dřevěný most. K návštěvě Gmundenu láká i proslulá tradice výroby keramiky. Ručně vyráběné hrnky, talíře nebo džbán z místní keramičky má v Rakousku téměř každá rodina. Hliněné nádoby se tu vyráběly už od mladší doby kamenné.
2: Co si vlastně přivést ze solné komory z Gmundenu jako takový typický suvenýr?
3: A já, když chci někomu udělat radost, ale i sobě, tak si přivážím sůl, samozřejmě, to je nejtypičtější produkt. Ale aby to nebyla samotná sůl a aby byla hezky zabalená, tak pořizuji solničku z takzvané Gmundner keramik, což je keramika, která se tu vyrábí od 15. století, první zmínky 1492. Existuje tu manufaktura, kde když přijedete, tak si můžete prohlédnout výrobu, je to ruční výroba a je to speciální vzor, který se nazývá Flambiert Flammen, typická zelená barva a garantuji vám, že když přijedete do manufaktury, prohlédnete a zajdete do jejich obchodu, u solničky nezůstanete.
1: Znaky keramického DNA města najdete i na náměstí Rathausplatz. V průčelí radnice z 16. století se vyjímá keramická zvonkohra s 24 zvony. Příchozí upoutá melodiemi, které se liší podle ročního období. Návštěva na jaře, v létě nebo na podzim se tu vždy promění v jedinečný zážitek. Podle měsíce se mění i hodiny, kdy se zvonkohra rozehraje. Na podzim je uslyšíte 5x denně, v létě i 8x. Turisticky zajímavé je středověké jádro městečka se strmými úzkými uličkami, které se klikatí nad přístavištěm lodí. I tady se můžete vydat po stopách tradiční keramiky. Najdete ji na zdech starých domů nebo v místním gotickém kostele, který je přestavěný v barokním slohu. Oltář představuje sousoší zobrazující klanění tří králů a věřící tu vzdávají úctu této keramické Madoně v modrém plášti. Odpočinkové procházce městem je čas dát si do těla. Svou fyzičku si můžete prověřit při výstupu na zalesněný, téměř 1000 metrů vysoký vrcholek Greenberg. My jsme raději zvolili pohodlnou cestu kabinkovou lanovkou, na kterou jsme nasedli přímo ve městě. Nahoře nás totiž čeká ještě výstup na stezku v korunách stromů, která je zatočená do věže vysoké 39 metrů a ze které je za dobré viditelnosti vidět až daleko na jezero a okolní hory.

0: Ochutnat místní gastronomii je velmi milou povinností. Vrchovatý talíř, či v tomto případě dřevěné prkénko, přetéká vyhlášenými regionálními specialitami od klobásek přes uzené až po ovčí a kozí sýry. Patřičně posilnění se vracíme zpět na trasu. Horní zastávka Lanovky je dobrým výchozím bodem pro pěší turistiku, třeba k malému ledovcovému jezeru Laudachsee, které odtud leží asi hodinu pěšky. Pokračovat můžete i dál ke skalnatému Traunsteinu s výškou 1691 metrů. Užít si v oblasti Solné komory ty nejkrásnější momenty na čtyřech zajímavých místech lze i díky nabídce slevové vstupenky.
1: Je tu možnost získat tzv. Salzkammergut Gipfelticket. Je to na vrcholi Dachstein West, na Dachstein v podstatě Dachstein jako takový, Feuerkogel a Grünberg, kde teď právě stojíme. Ta jedna jízdenka nás opravňuje využít jízdu nahoru a v podstatě dolů na všechny čtyři s tím, že dospělí zaplatí jednorázově 78 euro, což je pro, řekněme, takový pobyt třeba dvou až tří denní naprosto výhodná nabídka.
0: Inspiraci na cesty v oblasti Salzkammergut vám přineseme i v dalším dílu našeho putování. V roce 2024 ponese Solná komora s Bad Ischlem jako vlajkovým městem titul Evropské hlavní město kultury a my se právě v tomto krásném císařském městečku těšíme na viděnou.
2: Podzim přináší na stůl pestrou paletu barev, tvarů i chutí a přesvědčit se o tom můžete na tradiční výstavě ve Valticích. Od 14. do 30. září tu představí Národní zemědělské muzeum letošní úrodu dýní, cuket, patizonů a cibulovin. Návštěvníci uvidí nejrůznější odrůdy, které se liší nejen vzhledem, ale také svým využitím v kuchyni. Výstava navíc nabídne inspiraci, jak tyto oblíbené podzimní plodiny zpracovat, jak je zařadit do jídelníčku nebo využít jako dekoraci. Pokud tedy hledáte nápady, co na podzim připravit z dýní, cuket či patizonu, ve Valticích si rozhodně přijdete na své. Frýdecký zámek patří k výrazným dominantám Frýdku Místku a zároveň k místům, kde se potkává historie šlechtického sídla, města i celého regionu. Původně gotický hrad byl postupně přestavován a jeho dnešní podoba připomíná spíše pohodlné zámecké sídlo. Návštěvníky dnes láká nejen samotný areál, ale také zajímavé expozice a krásné výhledy na město a okolní Beskydy.
3: Frýdecký zámek byl vystavěn mezi léty 1327 až 1339 jako gotický hrad na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí. Leží na hranici Těšínského knížectví ve Slezsku a územím olomouckých biskupů na Moravě. Přes mnohé stavební úpravy během držení rodu Oppersdorfů, pražmů z Bílkova a Habsburků se stal v roce 1918 majetkem státu.
4: Frýdecký zámek se dochoval do dnešní doby. Pro turisty je určitě atraktivní, je tady spousta expozic a krátkodobých výstav a takovou zajímavostí, která se vztahuje k Frýdeckému zámku, je přítomnost ducha. Tak jako na různých zámcích a hradech je bílá paní, tak tady máme ducha. Říká se, že to je duch Jiřího z Oppersdorfu, který tady na zámku sídlil a který měl spory s poddanými a proto byl proklet a straší tady do dneška. Na zámku je zámecká expozice, která prezentuje interiéry zámku a dobové bydlení. Je tady taky rytířský sál, kde jsou erbovní obrazy slezské šlechty, což je taková atraktivita, zajímavost. A samozřejmě jsou tady i expozice, jako je expozice Beskydy příroda lidé, která je nová a obsahuje spoustu interaktivních prvků, vypráví příběh o regionu, o jeho historii, o jeho přírodě.
3: Dnes je zámek sídlem muzea Beskyd Frýdek Místek, které spravuje také hrad Hukvaldy a Langův dům.
5: Určitě stojí za to přijít na Frýdecký zámek z toho důvodu, protože je jednou z dominant přímo z náměstí. Máme nádherný nový zámecký park, takže lze se procházet nejenom v rámci vnitřní expozic, ale taky lze relaxovat v parku a dále se v podstatě projít až dolů na druhou stranu Frýdku Místku.
3: Jak jste spokojená s návštěvností?
5: Největší návštěvnost máme na hradě Hukvaldy. Myslím si, že to i díky jakoby těm akcím historickým, které se tady provádějí, ale myslím si, že stejně uspokojivá je i návštěvnost na zámku ve Frýdku, kde návštěvníkům nabízíme jednak stále expozice, ale i doprovodné výstavy, naučné programy pro školy a prokládáme to taky víkendovými prohlídkami.
3: Podobně jako na jiných zámcích, připravuje Frýdecký zámek během roku řadu akcí pro turisty i místní návštěvníky.
6: Tradičně pořádáme i jarmarky během velikonočních vánočních svátků. Aby lidé poznali bohatou historii a bohaté sbírky muzea, tak pořádáme různorodé výstavy, ať už etnografické, umělecké, výtvarné, přírodovědné. Snažíme se samozřejmě zaujmout i ty nejmenší návštěvníky formou lektorských programů pro školy, ale samozřejmě jsme zaměřeni i na starší publikum a tam přibližujeme program muzea senior gymnáziem. Návštěvníky láká nejvíce samozřejmě atmosféra Frýdeckého zámku během netradičních hodin, jako jsou pořádání muzejní noci nebo večerní prohlídky při svíčkách zámku, která láká pohádkovou atmosférou. Frýdecký zámek, sídlo muzea Beskyd Frýdek Místek je tak dějištěm hudebních festivalů, divadelních představení. Samozřejmě tím, že jsme na zámku, jsou zde pořádány i svatební obřady.
3: Přírodní expozice návštěvníky zámku možná překvapí sbírkou preparátů zvířat, které v Beskydech opravdu žijí.
7: Můžeme zde vidět všechny zástupce velkých šelem, které se v Beskydech přirozeně vyskytují. Je to medvěd, rys a vlk.
3: K medvědovi je takový zajímavý příběh, takže jak se ocitl ve vaší sbírce?
7: Medvěda srazilo auto při přechodu nějaké cesty a my jsme ho potom dostali do sbírek k preparaci.
3: A pak tady máte ještě velkého losa.
7: Los je celkem zajímavý a vzácný druh, který se u nás vyskytuje. Tady ten los byl zastřelen v roce 1981 myslivcem, který si ho popletl s jelenem.
3: Frýdecký zámek nemůžete při návštěvě Frýdku Místku přehlédnout. Vstoupíte do něj z Frýdeckého náměstí a po prohlídce nezapomeňte zrelaxovat v zámeckém parku.
2: Pokud máte rádi místa, kde historie není jen za sklem, ale obklopuje vás ze všech stran, vydejte se 14. září do Opavy. Zdejší gotická kaple svatého kříže patří mezi tři národní kulturní památky města a ukrývá unikátní soubor 15 nástěnných maleb s motivy apokalypsy z konce 14. století. Kapli navíc obklopuje historický hřbitov, kde odpočívá řada významných osobností regionu. Komentovanou prohlídkou vás provede Karel Makovský z Opavské kulturní organizace a vstup je zdarma. Pokud máte rádi český design a originální výrobky, zbývá už jen pár posledních příležitostí navštívit unikátní výstavu s názvem Zlatem protkáno, láskou tvořeno. Představuje tvorbu tří českých firem. Výstavou vás provedou průvodci a nahlédnout můžete také pod ruce českých návrhářů a výrobců. 22. září výstava definitivně končí, takže pokud ji chcete ještě stihnout, je nejvyšší čas vyrazit. A naše dnešní putování je u konce. Doufám, že vás některé z navštívených míst zaujalo natolik, že se tam vydáte třeba už při svém příštím výletu. Inspirace je kolem nás spousta, stačí si jen vybrat, kam se vydat. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na naše další společné putování. Mějte se krásně.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvičná a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem. Tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků. Některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tradiční oslava úrody, lidová řemesla i oživená historie. Hrad Švihov se v sobotu 5. září poprvé v historii stal dějištěm dožínek Plzeňského kraje. Slavnost přilákla tisíce návštěvníků.
2: Já jsem nadšený z toho, že letošní dožínky jsou na Švihově. Dožínky jsou pro mě tradice. Je to oslava zemědělství. A proč Švihov? Švihov je ikonou Plzeňského kraje. Je to skvělý hrad a není to pro mě jenom hrad, kde probíhalo natáčení Tři oříšky pro Popelku. Je to pro mě místo, které dodá dnešnímu setkání atmosféru.
1: Svátek zemědělců zahájil slavnostní průvod folklorních souborů Šumava a Šumavánek. Návštěvníci dožínek si po celý den mohli prohlédnout ukázky tradičních řemesel, ochutnávat regionální speciality a vybírat z nabídky výrobků místních farmářů. O živou atmosféru se postaral také bohatý kulturní program na hlavním pódiu, který nabídl vystoupení folklorních souborů, lidovou hudbu i ukázky tradičních zvyků.
3: Líbí se mi, stihla jsem prohlídku hradu a teď tady obcházím ty řemesla.
4: S mamkou jsme šli tam k hrnečkům kupovat hrnečky. Je to tady moc hezký.
5: Zúčastnila jsem se průvodu a tu atmosféru, ta se mi moc líbí a teď se tady rozkoukávám, co tady všechno je.
1: Součástí dožínek bylo také ocenění zemědělců a vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Plzeňského kraje.
6: Je to 17. ročník a za tu dobu se tam prostě vystřídalo mraky výrobků a každý rok je to opravdu rok od roku těžší pro tu komisi. Letos bylo znovu 130 výrobků. Bylo to opravdu těžké vybrat těch 9 vítězů, proto jsou uděleny i ty dodateční ceny.
1: Jedním z držitelů prestižní značky je včelí farma Utoupalů z Kolovče, která okouzlila porotu se svojí ostrou zeleninovou.
7: Produkt se vyrábí z rajčat, papriky, čili papriček a česneku a koření. A je to starý recept po babičce, který jsme našli někde v nějaký knížce, tak jsme to zrealizovali a vyšlo to.
1: Podbrdská minimlékárna obdržela ocenění za syrovátku s příchutí grepu a zázvoru.
8: My rádi experimentujeme, takže začali jsme samozřejmě klasicky vyrábět syrovátku klasickou, která v našem případě znamená, že to je syrovátka, která odkapává z výroby tvarohu. A protože já třeba osobně nemusím tu nakyslost té přírodní syrovátky, tak jsem si říkal, co do toho přidat, jak to zlepšit, aby z toho mohl být třeba i výrobek, který bude pít někdo jiný.
1: 4 roky se bude značkou regionální potravina Plzeňského kraje pyšnit také zadní hovězí maso ve vlastní šťávě od výrobce Gudy 77.
9: Začíná to tím, že kupujeme maso od malých farmářů ze Šumavy, sami si ho bouráme, takže ho zpracováváme od velkých kusů po malý kousky, který dáme potom třeba do guláše. A pak to prochází sterilizací, takže z toho děláme de facto konzervu, ale bez konzervantů a bez jiné chemie.
1: Dožínky ale nebyly jen o oslavě sklizně. Velký zájem vzbudily projížďky na lodičkách i oživené prohlídky, které návštěvníky přenesly do atmosféry středověku. Na své si přišly také děti, pro které byly připraveny tvořivé dílny, setkání se zvířaty a další farmářské aktivity. Ze Švihova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Zvuk sirén, lesk hasičských vozů a nadšení malých návštěvníků při plnění soutěžních úkolů. Tak vypadalo sobotní odpoledne na louce u svatého Jiří v Plzni na Doubravce, kde se uskutečnil další ročník oblíbené akce Den za hasiči.
10: Já mám velkou radost, že jsme se sešli na 5. ročníku dnes s našimi dobrovolnými hasiči přímo tady u Jiřího. Chtěl bych říct, že to je dobrovolná akce našich dobrovolných hasičů. Oni se mezi sebou dohodnou, oni to tady všechno postaví, oni se všechno starají, já jsem na ně moc hrdý a kromě toho, že zasahují u požáru, že nám pomáhají v podstatě každodenně, tak jsem rád, že tady udělali právě ten dětský den a je to tady skvělý.
1: Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout současnou i historickou hasičskou techniku, velkou pozornost přitáhly ukázky hasičů při simulované dopravní nehodě nebo požáru a své dovednosti předvedli také mladí dobrovolní hasiči, kteří se pustili do několika požárních útoků.
11: My jsme se rozhodli uspořádat takovou akci proto, aby jsme široké veřejnosti a zejména dětem přiblížili činnost dobrovolných hasičů tady u nás v Plzni. Tady se děti a i jejich rodiče mohou vyzkoušet dovednosti hasičské činnosti, kterou máme, jako je stříkání do terčů, spojování hadic a podobně.
1: Dobrovolní hasiči jsou pro čtvrtý plzeňský obvod nepostradatelní.
11: My s hasiči už se spolupracujeme, jednak oni nám pomáhají na našich akcích, ať už jako dohledem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, takže ta spolupráce je výborná a samozřejmě jsme rádi, že máme a ta akce je dobrá na to, že je možné, že se potom přihlásí nějaké děti do těch našich sborů, takže posílíme ty jednotky a to je i cílem té dnešní akce.
1: Hlavními hrdiny dne ale byly děti. 400 malých návštěvníků změřilo síly na 7 stanovištích.
12: Já jsem tady zkoušela stanoviště a nejvíc se mi tady líbí, že si můžu něco od hasičů naučit. Až budu chodit na ty hasiče, tak bych se chtěla zúčastnit a chtěla bych hasit požáry a zachraňovat lidi.
13: Už po třetí tady stojím a u jedničky jak prostě běhat a prostě brát věci a chtěl bych jsem být hasičem.
14: Zkoušela jsem tady docela dost věcí a už jsem tady druhý rok a je to tady hodně fajn.
15: Líbí se mi tady ty hasičské auta třeba. Jo, a ještě se mi tady líbilo to stříkání.
1: Zlatou tečkou celého odpoledne byla tradičně nejoblíbenější atrakce obří hromada hasičské pěny. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
16: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
17: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
16: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
17: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
18: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jedna nám, no tak co je lepšího v životě.
19: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
20: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
16: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
21: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
22: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
16: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Co dělat, když člověk vedle vás skolabuje? Jak správně přivolat pomoc a kdy začít s resuscitací? Právě na tyto situace chce připravit veřejnost iniciativa Moc pomoc. Jejíž celorepubliková tour odstartovala v úterý 8. září v Plzni.
23: Cíl je velmi jednoduchý. Zachránit až 2000 lidí ročně v České republice. A ten prostředek, jak toho chceme dosáhnout, je vytrénovat 1 000 000 lidí v České republice na dovednost zachraňující život před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
0: Dopoledne patří vždy především školám. Žáci a studenti procházejí několika stanovišti a učí se rozpoznat krizovou situaci, přivolat pomoc nebo zahájit resuscitaci.
24: Já jsem to už dělala na skautský tým výpravě, ale už jsem to jako jednou dělala, ale bylo to hezčí to. Tak fakt to bylo dobrý.
25: Mně se to líbilo, hlavně jak jsou tam ty pokyny, jsou tam jako přesně řečený a je to takový i zábavný, takže se mi to líbilo.
26: V reálném životě možná jako bych to asi nedokázala, ale takhle na to zkušební si myslím, že to bylo celkem v pohodě.
0: Odpolední část programu je otevřena široké veřejnosti. Samotnému nácviku ve virtuální realitě předchází vždy ještě informační část, v průběhu které se účastníci seznámí se základními postupy a zásadami první pomoci.
23: Je to hodinový blok, kdy první na 20 minut jdete na stanoviště policie, která vám vysvětlí první klíčový krok první pomoci, a to je zachování vlastní bezpečnosti. Potom se přesouvá skupina na druhý stanoviště, to je stanoviště Červeného kříže, který vysvětluje dominantně krok rozeznání stavu dechu, což je rozhodný krok o tom, zda začínám nebo nezačínám resuscitovat. Až potom se přesouváme na stanoviště virtuální reality, kde si vlastně celý postup první pomoci při akutní zástavě srdce projdu a získávám certifikát.
0: Organizátoři chtějí první pomoc přiblížit veřejnosti jako běžnou a důležitou dovednost.
25: Pro nás je výuka první pomoci jednou ze základních činností, jako pro Český Červený kříž, a zachránit život by mělo být základní lidskou dovedností, protože i když tady záchranka přijíždí za 8 minut, někde 15, ale tak nejdůležitější v případě životohrožujících stavů je ta pomoc na místě, pomoc toho laika, a to je to, co my se snažíme docílit, aby nejvíc, co nejvíc laiků a lidí kolem nás tu první pomoc umělo.
0: Další zastávkou tour bude už 15. září Ostrava. Dokonce října pak projekt postupně zavítá celkem do 12 českých měst. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
16: Pes je člověku po staletí nejen věrným společníkem, ale také parťákem pro každodenní život, pohyb i volný čas. Tento výjimečný a jedinečný vztah byl v sobotu 5. září v centru pozornosti na akci Plzeňské trojky, která nabídla široký program pro psy i jejich majitele.
2: Nacházíme se na Psím dnu, což je naše oblíbená akce. V Borském parku se setkávají jak páníci, tak i čtyřnozí miláčci. Máme připravený bohatý program. No a já nemohu zapomenout na to, když tu s náma byl pan Zdeněk Srstka, v těch porotách vždycky hodnotil, a věřím tomu, že když se na nás od někud z nebe kouká, tak že má radost z toho, kolik se z nás tady zase sešlo.
3: Tento náš Psí den, který organizujeme již 15. rokem, tak je unikátní v tom, že si myslím, že to je jediná tak akce podobného typu v Plzni. Je unikátní v tom, že se tady sejde i mnoho prodejců různých předmětů a pamlsků pro pejsky, a určitě je unikátní těmi některými soutěžemi, které organizujeme. Tamhle koukám, že i psí yoga a ty některé aktivity soutěže, tak si myslím, že jsou jako pro takovou akci unikátní.
16: Právě psí yoga byla přes celé odpoledne pro mnohé zajímavým lákadlem, a to jak pro děti, tak i pro dospělé.
4: Lidi praktikují jogové pozice, takové ty jednodušší, spíše při zemi, žádné balanční náročné stojky, já nevím co všechno, tak aby byli v kontaktu s tím zvířetem co nejblíž, to znamená na čtyřech ideálně na zemi. Ale zároveň pro ty zvířata je to krásný způsob socializace, hlavně pro ty štěňata, koťata, kdy vlastně během těch 60 minut poznají, že každý cizí člověk je kámoš, poznají spoustu pachů, poznají nový prostředí, nový povrchy, takže k nám jezdí chovatelé hlavně socializovat.
16: Program ale zdaleka nekončil pouze u jógy. Proběhl zde také coursing, agility, dog puller jumping nebo junior handling. Nechyběla ani velká psí stopovačka a soutěž o nejpsa, která se uskutečnila ve třech velikostních kategoriích.
5: Ať je to akce převážně pro ty naše milé němé tváře, tak pro mnohé lidi je přece ten pejsek ten hlavní sociální kontakt, ten nejlepší kamarád, ta bytost, kterým sdílí svoje strasti, ale i radosti. A tuhleta akce, krom toho, že má trochu jako do toho jejich vztahu vznít něco nového, tak slouží proto, aby ty majitelé psů se mohli kouknout na právě tuhlety aktivity, které můžou s tím svým mazlíčkem dělat a trochu jim ten vztah oživit, nebo naopak můžou dojít k tomu, že si řeknou, a ten pejsek by i něco jiného potřeboval, než co mu dávám.
16: Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Josef Rataj, výrazná osobnost české pop-artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
6: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art, a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu, a pak se můžou vrátit a ukázat, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože on byl, začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
16: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
7: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
16: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
8: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost. A i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů. A tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
6: Když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Za prvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
16: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: A to už je pro dnešek opravdu všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Sokolov si připomněl tradici, která je s městem neodmyslitelně spojená. Den horníků nabídl slavnostní průvod, historické ukázky i pestrý program. Ten ukázal, že hornická minulost má v regionu své pevné místo i dnes.
1: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
2: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
1: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
2: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
3: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jedna nám, no tak co je lepšího v životě.
4: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
5: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jinut než ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
1: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
6: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
7: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
1: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Výrazné barvy, známé tváře, komiksové motivy a pořádná dávka pop artu. Nová výstava v Depomoto Art v Plzni představuje tvorbu Josefa Rataje a ukazuje, že svět umění může být jak barevný, tak zároveň provokativní.
8: Josef Rataj, výrazná osobnost české pop artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
9: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu a pak si můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože že on začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
8: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
10: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
8: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
11: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost a i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětského umělecké kliniky pan profesor Josef Sýkora.
9: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Za prvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
8: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Český Krumlov má svou novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindřich Čapek, který na ní zachytil charakteristický pohled na historické centrum města a radnici. Známka vstoupila do oběhu na začátku září.
12: V Českém Krumlově v sobotu 5. září pokřtili novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindra Čapek, který ji představil v Paláci ilustrace na druhém nádvoří zámku. Český Krumlov se tak tentokrát vešel, tak říkajíc, do dlaně. Známka zachycuje jeden z charakteristických pohledů na historické centrum města a radnici.
13: Já jsem napřed udělal tuškou návrhy. Původně to mělo být 77 korun, ale mezi tím se zvýšila hodnota na 83. A já jsem musel díky tomu předělávat tu grafiku, protože 77 je krásná číslice a poradit si s 83 bylo takový jako oříšek trochu, protože už to nemá to kouzlo. Já jsem hlavně, když jsem dělal tu kompozici, ty známky, kde ty střechy vytváří taky jako 77, obráceně. A jo, a to se mi ztratilo, tak jsem musel potom to písmo trošku jinak upravit, ale jako myslím, že to dopadlo docela dobře, já jsem se toho obával a známka vypadá nádherně.
12: Známka v tradičním měřítku 1:6 zamířila do oběhu na začátku září a spolu s dopisy může cestovat daleko za hranice jižních Čech. Kdo chtěl mít novou krumlovskou známku mezi prvními, mohl si ji na místě rovnou zakoupit, a to dokonce s podpisem autora. A zájem byl velký.
14: Poštovní známka už vyšla 2.9. v nákladu 22 000 kusů s nominální hodnotou 83 korun, což je doporučené psaní v ekonomickém režimu. Přivítali jsme známku i s panem Čapkem sice v Praze, ale dneska jsme rádi, že můžeme přivítat i v Krumlově a známka má velký ohlas a sběratelé v podstatě z celé republiky ji skupují.
15: Já mám samozřejmě velikou radost. Jindra je velmi dobře známý, ku podivu víc známější v zahraničí než u nás, tak konečně se také zase znovu představí českému publiku a myslím si, že není větší podsta pro výtvarníka, než vytvořit známku pro Českou poštu, tak to je radost.
12: Známý ilustrátor a malíř prozradil, že už pracuje na tvorbě další známky. Tentokrát bude její motiv spojovat s Třeboní.
13: Já jsem tam zakomponoval Mariánský sloup, který je na náměstí a já kolem něj chodím už 25 let a vlastně jsem si ho pořádně nikdy neprohlídl. A teď, jak jsem ho tam maloval, tak jsem ho musel prostudovat a zjistil jsem, že to je úžasná socha. Ale potom ještě, když jsem se s ním zabýval důkladně, tak jsem smeknul, jak je to jako úžasná práce sochařská.
0: Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš společně s náměstky Tomášem Chmelou a Davidem Vychytilem přijali návštěvu velvyslance Spojených států amerických v České republice Nicolase Merika. Velvyslanec se zúčastnil vzpomínkových akcí u příležitosti 80 let od vyzvednutí ostatků amerických letců, kteří zahynuli během letecké bitvy v roce 1944.
16: Šanově přivítal Nicolase Merika starosta obce Milan Humpola a odtud velvyslanec Spojených států vyrazil za volantem jeepu k památníku letecké bitvy nad Bílými Karpaty v Jabloní u Šanova. Před 82 lety 29. srpna zaútočilo z Itálie přes slovenské Pováží 400 amerických bombardérů na cíle na Ostravsku.
17: Nad tím Povážím se spozdila 10členná skupina bombardérů, vypadla z té sestavy, která byla poměrně odolná na obranu. To využili němečtí stíhači, kteří tuto sestavu napadli a prostor Bílých Karpat postupně bylo zestřeleno 10 bombardérů. Zahynulo přitom 41 amerických letců. My tady stojíme v Šanově u jednoho z pomníků, který je posádce letounu, který dopadl tady v blízkém okolí. Přitom zahynulo 9 členů posádek, pouze jeden ten první pilot se zachránil tím, že přešel na Slovensko.
18: I'm very touched emotionally by thinking back to the sacrifice that was made Dotýká se mě nejenom to, že tehdy ti mladí muži obětovali své životy za druhé světové války, ale pro mě je to i osobní záležitostí, že vidím ty všechny, kteří se starají o tuto památku teď a udržují ji po dlouhá léta.
16: Od památníku v Jabloní u Šanova odjel velvyslanec do Slavičína, kde se na hřbitově zúčastnil pietního aktu a slavnostního otevření expozice v Domě přátelství. Tam představil společný projekt velvyslanectví Spojených států amerických a města Slavičín, na který fond velvyslanců USA pro zachování kulturního dědictví poskytne $50,000. I díky této finanční pomoci vzniknou nové expozice letecké bitvy nad Bílými Karpaty.
0: Prezident Petr Pavel zamířil na Prostějovsko. Se starosty mikroregionu Konicko otevřel témata, která zásadně ovlivňují budoucnost menších obcí. Od odchodu mladých lidí až po dostupnost služeb a práce.
19: Dobrý den. To tady zasekli pořádnou sekeru.
20: Stárnutí populace, odliv mladých lidí z regionu, nedostatek služeb, nezaměstnanost nebo špatná dopravní obslužnost. To jsou témata, která prezident Petr Pavel řešil na setkání se starosty mikroregionu Konicko, které proběhlo na zámku v Konici krátce poté, co prezident přivítal prvňáky v nedalekém Brodku.
21: To, že mladí odchází na zkušenou vysvětlení, nakonec dobře, ideální je, když se potom vrátí.
20: Pokud jde o mikroregion Konicko, vyzdvihl prezident Pavel to, jakým způsobem obce spolupracují, což jim v mnoha případech pomáhá uspět.
22: Obce tohoto mikroregionu jsou schopné spolupracovat velice účinně v rámci společenství obcí, sdílet dobré příklady, zkušenosti, především zpracování administrativních předpokladů pro dotace, sdílet své zkušenosti právě s těmi problémy, kterými všichni trpí, a využívat je potom při společné práci například s krajem.
20: Zásadním problémem regionu je podle hlavy státu stav silnic, zejména těch druhé a třetí třídy. To je dnes velmi diskutovaný problém, jelikož vláda Andreje Babiše nyní rozhodla o tom, že krajům nebude přispívat na opravu těchto silnic. A podle prezidenta je problémem i nedostatek pracovních příležitostí. Tyto problémy často souvisí i s rozdělováním daní.
22: Tady je důležité zmínit princip, který by měl fungovat nejenom mezinárodně, ale i uvnitř, a to je princip solidarity. Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat.
20: Podobně ohrožených regionů, jako je Konicko, je podle prezidenta v Česku už asi 80. Je to fenomén, který je možné sledovat ve všech krajích. Podle Pavla je tak nutné zamyslet se nad tím, jak rozdíly mezi regiony zmírnit. Prezident Petr Pavel tady na zámku v Konici zabrousil i do celostátní politiky. Zhodl se s ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou z motoristů, že navrhovaný schodek státního rozpočtu je příliš vysoký.
22: To je jenom důkazem, že i s Petrem Macinkou máme řadu společných témat. Mně se také ten rozpočet nezdá dobrý. Ten navrhovaný deficit je skutečně vysoký ve vztahu k tomu, že jsme v období růstu ekonomiky.
20: Po skončení jednání prezident zamířil na náměstí v Konici, kde se setkal s místními občany. Marek Vrlák, TV Morava, Konice.
0: Fakultní nemocnice Ostrava začala při léčbě pacientů využívat takzvanou kočičí terapii. Kontakt se speciálně vybranými zvířaty pomáhá nemocným zmírnit stres a zlepšit psychickou pohodu. Terapie má být doplňkem běžné zdravotní péče.
23: Úplně perfektní, brčí fání, úplně hodný. Mám strašně rád zvířatka, je úplně pecka. Člověk se uklidní u nich tak.
2: Felinoterapie je terapeutická metoda, při které se ke zlepšení fyzického i psychického zdraví pacienta uplatňuje kontakt s kočkou, v tomto případě s kocourem Teušem.
3: Svůj systém regulace stresu kočka právě navazuje na člověka a dochází k koregulaci nervového systému, což v podstatě u člověka uklidní. Byl u nás pacient, který začal více komunikovat s lidmi po terapii s kočkou, to bylo velice krásné.
2: Aby se kočka mohla věnovat felinoterapii, musí na to mít vhodnou povahu. Podle Aleny Berčíkové by měla být přátelská, klidná a také mazlivá. Její kocour Teuš všechny tyto vlastnosti má a i proto složil speciální felinoterapeutické zkoušky. Může tak pomáhat pacientům fakultní nemocnice Ostrava.
4: Já osobně jsem z toho hrozně nadšená, protože vždycky, když přijdu na pokoj a ani na to jako nemyslím, že den předem byla felinoterapie, tak pacienti sami to bylo včera super, sestřičko, já jsem byl úplně spokojený, jo, takže já to vnímám velice příznivě.
2: Kočičí terapeuty využívají i další nemocnice v České republice. Nejrozšířenější metodou takzvané zoorehabilitace, ale i přesto zůstává kanisterapie, při které se používají psy. Platí to také v Ostravské fakultní nemocnici, kde na 15 pracovištích působí 10 kanisterapeutů. Felinoterapie je oproti tomu teprve na začátku.
5: Testujeme to, ověřujeme, jak na to budou vlastně reagovat pacienti, jak na to bude reagovat personál, jak to samozřejmě bude zvládat i ten náš zvířecí parťák a to, že jsme v takovém pilotním programu, bych řekla.
0: Na Gruni v Beskydech se už podruhé konala mše za oběti hor. Horská služba při ní společně s návštěvníky vzpomínala na záchranáře, turisty, horolezce i další lidi, jejich život byl spojený s horami.
24: Tóny, fujary a píšťaly, společná modlitba a minuta ticha. Na Gruni se vzpomínalo na ty, kteří horám zasvětili svůj život a už se z nich nevrátili.
25: Vzpomínáme jednak mši v kostele a také pietou tady před kostelem na všechny, jejichž pouť na horách skončila. Ať už se jedná o horské záchranáře, turisty, o horolezce, kamarády. Vzpomínáme na všechny, kteří měli hory v srdci.
24: Mši v kostelíku Panny Marie Pomocnice křesťanů sloužili 3 kněží. Mezi nimi také slovenský kněz a dobrovolný horský záchranář Jan Dubecký.
26: Ty výstupy na vrchy nás učí aj také pokore, bo si uvedomujeme, že nie všetko závisí celkom od nás. A některé věci jednoducho potřebujeme len sa učiť príjmať.
27: Je to parádní akce, aj bez kterých to nebylo, letos byl druhý ročník tady této mše. My jsme předtím jezdívali ke kolegům tady přes kopec, přes údolí na Velkou Raču, kde to mývají pravidelně.
24: Během mše kněží požehnali také vybavení, které záchranáři používají při zásazích v horách. Například lana, mačky nebo helmy. Právě s touto výbavou vyrážejí pomáhat lidem v náročném horském terénu. Ivona Fajtová, televize Polár Beskydy.
0: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Vítejte u dalšího dílu našeho putování. I tentokrát jsme pro vás vybrali místa, která stojí za to objevit. Ať už vás láká historie, krásná příroda, zajímavé památky nebo nevšední zážitky. Podíváme se na místa známá i méně známá a samozřejmě přidáme také tipy na zajímavé akce, které můžete v nejbližších dnech navštívit. Tak pojďme společně vyrazit na cestu. Pokud vás zajímá česká historie, máte už jen poslední

jsou i zajímavé přednášky. Já vás upozorním na tu o zlatnických pokladech této doby. Přemyslovská doba totiž nebyla jen o panovnících a mocenských bojích. Významnou roli hrály také šperky, zlatnické práce a předměty, které měly reprezentovat moc i víru. Právě jim se bude věnovat přednáška, která se uskuteční 15. září od 17 hodin v historické budově Národního muzea. Posluchači se podívají na šperky z českých dílen 9. a 10. století, ale také na bohoslužebné náčiní a vzácné schránky na posvátné relikvie. Salzkammergut patří k nejkrásnějším oblastem Rakouska a nabízí všechno, co si člověk od výletu může přát. Mají státní hory, průzračná jezera, malebná městečka i spoustu možností, jak strávit den aktivně nebo jen v klidu obdivovat okolní krajinu. My se teď do této oblasti vydáme v sérii reportáží a postupně vám ukážeme místa, která stojí za návštěvu. Tady je první z nich.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. A začneme na břehu jednoho z největších jezer v oblasti, jezera Traunsee, v centru historického městečka Gmunden. Jezero Traunsee láká turisty na krásné přírodní scenérie. Když se ale ohlédneme zpět do minulosti, vodní cesty tu sloužily ryze praktickým účelům.
1: V minulosti Traunsee, jeho vodní plocha, sloužila jako dopravní cesta pro sůl. Sůl ze solných dolů ve srdci solné komory, protože jsme v solné komoře, a ta se přepravovala na dřevěných lodích v dřevěných kádích právě sem do Gmundenu. Tady se solí obchodovalo a poté se transportovala na sever anebo na východ i k nám do Čech. A od poloviny 19. století to bylo po slavné koněspřežné dráze Gmunden České Budějovice.
0: Lodní dopravu na Traunsee nejvíce proslavil císař František Josef I., který sem s manželkou Sisi rád cestoval na Sommerfrische, dlouhou letní dovolenou, kterou trávil na hornorakouských jezerech a v horách. Po Traunsee plul na slavné Gisele, která tenkrát fungovala na parní pohon. Z její paluby i z paluby dalších modernějších lodí se vám dostane nádherných výhledů na městečko, na mocný Grinberg i na majestátní skalní útesy, které lemují jižní břeh jezera. Kapitán Tomáš Kšavanter vozí pasažéry na vyhlídkové plavby po jezeru už 18 let.
2: Jezdit po jezeře s těmito výhledy a pracovat tam, kam ostatní jezdí na dovolenou, je samozřejmě krásné. Jsem kapitánem na lodi a zároveň strojníkem na kolesovém parníku. Máme dvě trasy, jednu krátkou kolem zámku na břehu a potom velký okruh kolem celého jezera, který trvá asi 2-2,5 hodiny a měří asi 40 kilometrů. Hlavní sezóna je samozřejmě od července do září v době prázdnin, jezdíme ale už před hlavní sezónou od května i po hlavní sezóně do konce října.
0: Dominantou městečka je zámek Ort, který už z dálky nelze přehlédnout. Výjímá se na jezeře obklopen panoramaty hor a jedinou přístupovou cestou se tak stává dlouhý dřevěný most. K návštěvě Gmundenu láká i proslulá tradice výroby keramiky. Ručně vyráběné hrnky, talíře nebo džbán z místní keramičky má v Rakousku téměř každá rodina. Hliněné nádoby se tu vyráběly už od mladší doby kamenné.
3: Co si vlastně přivést ze solné komory z Gmundenu jako takový typický suvenýr?
1: Já, když chci někomu udělat radost, ale i sobě, tak si přivážím sůl. Samozřejmě, to je nejtypičtější

0: produkt. Ale aby to nebyla samotná sůl a aby byla hezky zabalená, tak pořizuji solničku z takzvané Gmundner keramik, což je keramika, která se tu vyrábí od 15. století, první zmínky 1492. Existuje tu manufaktura, kde když přijedete, tak si můžete prohlédnout výrobu. Je to ruční výroba a je to speciální vzor, který se nazývá Flambiert Flammen, typická zelená barva. A garantuji vám, že když přijedete do manufaktury, prohlédnete a zajdete do jejich obchodu, u solničky nezůstanete.
1: Znaky keramického DNA města najdete i na náměstí Rathausplatz. V průčelí radnice z 16. století se vyjímá keramická zvonkohra s 24 zvony. Příchozí upoutá melodiemi, které se liší podle ročního období. Návštěva na jaře, v létě nebo na podzim se tu vždy promění v jedinečný zážitek. Podle měsíce se mění i hodiny, kdy se zvonkohra rozehraje. Na podzim je uslyšíte 5x denně, v létě i 8x. Turisticky zajímavé je středověké jádro městečka se strmými úzkými uličkami, které se klikatí nad přístavištěm lodí. I tady se můžete vydat po stopách tradiční keramiky. Najdete ji na zdech starých domů nebo v místním gotickém kostele, který je přestavěný v barokním slohu. Oltář představuje sousoší zobrazující klanění tří králů a věřící tu vzdávají úctu této keramické Madoně v modrém plášti. Odpočinkové procházce městem je čas dát si do těla. Svou fyzičku si můžete prověřit při výstupu na zalesněný, téměř 1000 metrů vysoký vrcholek Greenberg. My jsme raději zvolili pohodlnou cestu kabinkovou lanovkou, na kterou jsme nasedli přímo ve městě. Nahoře nás totiž čeká ještě výstup na stezku v korunách stromů, která je zatočená do věže vysoké 39 metrů a ze které je za dobré viditelnosti vidět až daleko na jezero a okolí.

0: Ochutnat místní gastronomii je velmi milou povinností. Vrchovatý talíř, či v tomto případě dřevěné prkénko, přetéká vyhlášenými regionálními specialitami od klobásek přes uzené až po ovčí a kozí sýry. Patřičně posilnění se vracíme zpět na trasu. Horní zastávka Lanovky je dobrým výchozím bodem pro pěší turistiku, třeba k malému ledovcovému jezeru Laudachse, které odtud leží asi hodinu pěšky. Pokračovat můžete i dál ke skalnatému Traunsteinu s výškou 1691 metrů. Užít si v oblasti Solné komory ty nejkrásnější momenty na čtyřech zajímavých místech lze i díky nabídce slevové vstupenky.
1: Je tu možnost získat takzvaný Salzkammergut Gipfelticket. Je to na vrcholi Dachstein West, na Dachstein v podstatě Dachstein jako takový, Feuerkogel a Grünberg, kde teď právě stojíme. Ta jedna jízdenka nás opravňuje využít jízdu nahoru a v podstatě dolů na všechny čtyři s tím, že dospělí zaplatí jednorázově 78 euro, což je pro, řekněme, takový pobyt třeba dvou až tří denní naprosto výhodná nabídka.
0: Inspiraci na cesty v oblasti Salzkammergut vám přineseme i v dalším dílu našeho putování. V roce 2024 ponese Solná komora s Bad Ischlem jako vlajkovým městem titul Evropské hlavní město kultury a my se právě v tomto krásném císařském městečku těšíme na viděnou.
2: Podzim přináší na stůl pestrou paletu barev, tvarů i chutí a přesvědčit se o tom můžete na tradiční výstavě ve Valticích. Od 14. do 30. září tu představí Národní zemědělské muzeum letošní úrodu dýní, cuket, patizonů a cibulovin. Návštěvníci uvidí nejrůznější odrůdy, které se liší nejen vzhledem, ale také svým využitím v kuchyni. Výstava navíc nabídne inspiraci, jak tyto oblíbené podzimní plodiny zpracovat, jak je zařadit do jídelníčku nebo využít jako dekoraci. Pokud tedy hledáte nápady, co na podzim připravit z dýní,

0: Cuket či Patizonu, ve Valticích si rozhodně přijdete na své. Frýdecký zámek patří k výrazným dominantám Frýdku Místku a zároveň k místům, kde se potkává historie šlechtického sídla, města i celého regionu. Původně gotický hrad byl postupně přestavován a jeho dnešní podoba připomíná spíše pohodlné zámecké sídlo. Návštěvníky dnes láká nejen samotný areál, ale také zajímavé expozice a krásné výhledy na město a okolní Beskydy.
1: Frýdecký zámek byl vystavěn mezi léty 1327 až 1339 jako gotický hrad na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí. Leží na hranici Těšínského knížectví ve Slezsku a územím olomouckých biskupů na Moravě. Přes mnohé stavební úpravy během držení rodu Oberstdorfů, pražmů z Bílkova a Habsburků se stal v roce 1918 majetkem státu.
2: Frýdecký zámek se dochoval do dnešní doby. Pro turisty je určitě atraktivní, je tady spousta expozic a krátkodobých výstav a takovou zajímavostí, která se vztahuje k Frýdeckému zámku, je přítomnost ducha. Tak jako na různých zámcích a hradech je Bílá paní, tak tady máme ducha. Říká se, že to je duch Jiřího z Oberstdorfu, který tady na zámku sídlil a který měl spory s poddanými a proto byl proklet a straší tady do dneška. Na zámku je zámecká expozice, která prezentuje interiéry zámku a dobové bydlení. Je tady taky rytířský sál, kde jsou erbovní obrazy slezské šlechty, což je taková atraktivita, zajímavost. A samozřejmě jsou tady i expozice, jako je expozice Beskydy příroda lidé, která je nová a obsahuje spoustu interaktivních prvků, vypráví příběh o regionu, o jeho historii, o jeho přírodě.
1: Dnes je zámek sídlem Muzea Beskyd Frýdek Místek, které spravuje také hrad Hukvaldy a Langův dům.
3: Určitě stojí za to přijít na Frýdecký zámek z toho důvodu, protože je jednou z dominant přímo z náměstí. Máme nádherný nový zámecký park, takže lze se procházet nejenom v rámci vnitřní expozic, ale taky lze relaxovat v parku a dále se v podstatě projít až dolů na druhou stranu Frýdku Místku.
1: Jak jste spokojená s návštěvností?
3: Největší návštěvnost máme na hradě Hukvaldy. Myslím si, že to i díky jakoby těm akcím historickým, které se tady provádějí, ale myslím si, že stejně uspokojivá je i návštěvnost na zámku ve Frýdku, kde návštěvníkům nabízíme jednak stále expozice, ale i doprovodné výstavy, naučné programy pro školy a prokládáme to taky víkendovými prohlídkami.
1: Podobně jako na jiných zámcích, připravuje Frýdecký zámek během roku řadu akcí pro turisty i místní návštěvníky.
4: Tradičně pořádáme i jarmarky během velikonočních vánočních svátků. Aby lidé poznali bohatou historii a bohaté sbírky muzea, tak pořádáme různorodé výstavy, ať už etnografické, umělecké, výtvarné, přírodovědné. Snažíme se samozřejmě zaujmout i ty nejmenší návštěvníky formou lektorských programů pro školy, ale samozřejmě jsme zaměřeni i na starší publikum a tam přibližujeme program muzea senior gymnáziem. Návštěvníky láká nejvíce samozřejmě atmosféra Frýdeckého zámku během netradičních hodin, jako jsou pořádání muzejní noci nebo večerní prohlídky při svíčkách zámku, která láká pohádkovou atmosféru. Frýdecký zámek, sídlo muzea Beskyd Frýdek Místek je tak dějištěm hudebních festivalů, divadelních představení. Samozřejmě tím, že jsme na zámku, jsou zde pořádány i svatební obřady.
1: Přírodní expozice návštěvníky zámku možná překvapí sbírkou preparátů zvířat, které v Beskydech opravdu žijí.
5: Můžeme zde vidět všechny zástupce velkých šelem, které se v Beskydech přirozeně vyskytují. Je to medvěd, rys a vlk.
1: K medvědovi je takový zajímavý příběh, takže jak se ocitl ve vaší sbírce?
5: medvěda srazilo auto při přechodu nějaké cesty a my jsme ho potom dostali do sbírek k preparaci.
1: A pak tady máte ještě velkého losa.
5: Los je celkem zajímavý a vzácný druh, který se u nás vyskytuje. A tady ten los byl zastřelen v roce 1981 myslivcem, který si ho popletl s jelenem.
1: Frýdecký zámek nemůžete při návštěvě Frýdku-Místku přehlédnout. Vstoupíte do něj z Frýdeckého náměstí a po prohlídce nezapomeňte zrelaxovat v zámeckém parku.
0: Pokud máte rádi místa, kde historie není jen za sklem, ale obklopuje vás ze všech stran, vydejte se 14. září do Opavy. Zdejší gotická kaple svatého kříže patří mezi tři národní kulturní památky města a ukrývá unikátní soubor 15 nástěnných maleb s motivy apokalypsy z konce 14. století. Kapli navíc obklopuje historický hřbitov, kde odpočívá řada významných osobností regionu. Komentovanou prohlídkou vás provede Karel Makovický z Opavské kulturní organizace a vstup je zdarma. Pokud máte rádi český design a originální výrobky, zbývá už jen pár posledních příležitostí navštívit unikátní výstavu s názvem Zlatem protkáno, láskou tvořeno. Představuje tvorbu tří českých firem. Výstavou vás provedou průvodci a nahlédnout můžete také pod ruce českých návrhářů a výrobců. 22. září výstava definitivně končí, takže pokud ji chcete ještě stihnout, je nejvyšší čas vyrazit. A naše dnešní putování je u konce. Doufám, že vás některé z navštívených míst zaujalo natolik, že se tam vydáte třeba už při svém příštím výletu. Inspirace je kolem nás spousta, stačí si jen vybrat, kam se vydat. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na naše další společné putování. Mějte se krásně.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tradiční oslava úrody, lidová řemesla i oživená historie. Hrad Švihov se v sobotu 5. září poprvé v historii stal dějištěm dožínek Plzeňského kraje. Slavnost přilákala tisíce návštěvníků.
2: Já jsem nadšený z toho, že letošní dožínky jsou na Švihově. Dožínky jsou pro mě tradice. Je to oslava zemědělství. A proč Švihov? Švihov je ikonou Plzeňského kraje. Je to skvělý hrad a není to pro mě jenom hrad, kde probíhalo natáčení Tři oříšky pro Popelku. Je to pro mě místo, které dodá dnešnímu setkání atmosféru.
1: Svátek zemědělců zahájil slavnostní průvod folklorních souborů Šumava a Šumavánek. Návštěvníci dožínek si po celý den mohli prohlédnout ukázky tradičních řemesel, ochutnávat regionální speciality a vybírat z nabídky výrobků místních farmářů. O živou atmosféru se postaral také bohatý kulturní program na hlavním pódiu, který nabídl vystoupení folklorních souborů, lidovou hudbu i ukázky tradičních zvyků.
3: Líbí se mi, stihla jsem prohlídku hradu a teď tady obcházím ty řemesla.
4: S mamkou jsme šli tam k hrnečkům kupovat hrnečky. Je to tady moc hezký.
5: Zúčastnila jsem se průvodu a tu atmosféru, ta se mi moc líbí a teď se tady rozkoukávám, co tady všechno je.
1: Součástí dožínek bylo také ocenění zemědělců a vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Plzeňského kraje.
6: Je to 17. ročník a za tu dobu se tam prostě vystřídalo mraky výrobků a každý rok je to opravdu rok od roku těžší pro tu komisi. Letos bylo znovu 130 výrobků. Bylo to opravdu těžké vybrat těch 9 vítězů, proto jsou uděleny i ty dodateční ceny.
1: Jedním z držitelů prestižní značky je včelí farma u Toupalů z Kolovče, která okouzlila porotu se svojí ostrou zeleninovou.
7: Produkt se vyrábí z rajčat, papriky, čili papriček a česneku a koření. A je to starý recept po babičce, který jsme našli někde v nějaký knížce, tak jsme to zrealizovali a vyšlo to.
1: Podbrdská minimlékárna obdržela ocenění za syrovátku s příchutí grepu a zázvoru.
8: My rádi experimentujeme, takže začali jsme samozřejmě klasicky vyrábět syrovátku klasickou, která v našem případě znamená, že to je syrovátka, která odkapává z výroby tvarohu. A protože já třeba osobně nemusím tu nakyslost té přírodní syrovátky, tak jsem si říkal, co do toho přidat, jak to zlepšit, aby z toho mohl být třeba i výrobek, který bude pít někdo jiný.
1: 4 roky se bude značkou regionální potravina Plzeňského kraje pyšnit také zadní hovězí maso ve vlastní šťávě od výrobce Gudy 77.
9: Začíná to tím, že kupujeme maso od malých farmářů ze Šumavy, sami si ho bouráme, takže ho zpracováváme od velkých kusů po malý kousky, který dáme potom třeba do guláše. A pak to prochází sterilizací, takže z toho děláme de facto konzervu, ale bez konzervantů a bez jiné chemie.
1: Dožínky ale nebyly jen o oslavě sklizně. Velký zájem vzbudily projížďky na lodičkách i oživené prohlídky, které návštěvníky přenesly do atmosféry středověku. Na své si přišly také děti, pro které byly připraveny tvořivé dílny, setkání se zvířaty a další farmářské aktivity. Ze Švihova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Zvuk sirén, lesk hasičských vozů a nadšení malých návštěvníků při plnění soutěžních úkolů. Tak vypadalo sobotní odpoledne na louce u svatého Jiří v Plzni na Doubravce, kde se uskutečnil další ročník oblíbené akce Den hasiči.
10: Já mám velkou radost, že jsme se sešli na 5. ročníku dnes s našimi dobrovolnými hasiči přímo tady u Jiřího. Chtěl bych říct, že to je dobrovolná akce našich dobrovolných hasičů. Oni se mezi sebou dohodnou, oni to tady všechno postaví, oni se všechno starají, já jsem na ně moc hrdý a kromě toho, že zasahují u požáru, že nám pomáhají v podstatě každodenně, tak jsem rád, že tady udělali právě ten dětský den a je to tady skvělý.
1: Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout současnou i historickou hasičskou techniku, velkou pozornost přitáhli ukázky hasičů při simulované dopravní nehodě nebo požáru a své dovednosti předvedli také mladí dobrovolní hasiči, kteří se pustili do několika požárních útoků.
11: My jsme se rozhodli uspořádat takovou akci proto, aby jsme široké veřejnosti a zejména dětem přiblížili činnost dobrovolných hasičů tady u nás v Plzni. Tady se děti a i jejich rodiče mohou vyzkoušet dovednosti hasičské činnosti, kterou máme, jako je stříkání do terčů, spojování hadic a podobně.
1: Dobrovolní hasiči jsou pro 4. plzeňský obvod nepostradatelní.
11: My s hasiči už se spolupracujeme, jednak oni nám pomáhají na našich akcích, ať už jako dohledem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, takže ta spolupráce je výborná a samozřejmě jsme rádi, že máme a ta akce je dobrá na to, že je možné, že se potom přihlásí nějaké děti do těch našich sborů, takže posílíme ty jednotky a to je i cílem té dnešní akce.
1: Hlavními hrdiny dne ale byly děti. 400 malých návštěvníků změřilo síly na 7 stanovištích.
4: Já jsem tady zkoušela stanoviště a nejvíc se mi tady líbí, že si můžu něco od hasičů naučit. Až budu chodit na ty hasiče, tak bych se chtěla zúčastnit a chtěla bych hasit požáry a zachraňovat lidi.
12: Už po třetí tady stojím a u jedničky jak prostě běhat a prostě brát věci a chtěl by jsem být hasičem.
13: Zkoušela jsem tady docela dost věcí a už jsem tady druhý rok a je to tady hodně fajn.
14: Líbí se mi tady ty hasičské auta třeba. Jo, a ještě se mi tady líbilo to stříkání.
1: Zlatou tečkou celého odpoledne byla tradičně nejoblíbenější atrakce obří hromada hasičské pěny. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
15: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
0: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
15: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
16: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandoval. Že je jedna nám, no, tak co je lepšího v životě.
17: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
18: Já si to tady užívám každý rok, za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova a jsem hrdý na to, že je hornický den.
0: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa. Den národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
19: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
20: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
0: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
1: Co dělat, když člověk vedle vás skolabuje? Jak správně přivolat pomoc a kdy začít s resuscitací? Právě na tyto situace chce připravit veřejnost iniciativa Moc pomoc. Jejíž celorepubliková tour odstartovala v úterý 8. září v Plzni.
21: Cíl je velmi jednoduchý. Zachránit až 2000 lidí ročně v České republice. A ten prostředek, jak toho chceme dosáhnout, je vytrénovat 1 000 000 lidí v České republice na dovednost zachraňující život před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
1: Dopoledne patří vždy především školám. Žáci a studenti procházejí několika stanovišti a učí se rozpoznat krizovou situaci, přivolat pomoc nebo zahájit resuscitaci.
22: Já jsem to už dělala na skautský tým výpravě, ale už jsem to jako jednou dělala, ale bylo to hezčí tuto, tak fakt to bylo dobrý.
23: Mně se to líbilo, hlavně jak jsou tam ty pokyny, jsou tam jako přesně řečený a je to takový i zábavný, takže se mi to líbilo.
24: V reálném životě možná jako bych to asi nedokázala, ale takhle v té, takhle tam na to zkušební si myslím, že to bylo celkem v pohodě.
0: Odpolední část programu je otevřena široké veřejnosti. Samotnému nácviku ve virtuální realitě předchází vždy ještě informační část, v průběhu které se účastníci seznámí se základními postupy a zásadami první pomoci.
21: Je to hodinový blok, kdy první na 20 minut jdete na stanoviště policie, která vám vysvětlí první klíčový krok první pomoci, a to je zachování vlastní bezpečnosti. Potom se přesouvá skupina na druhé stanoviště, to je stanoviště Červeného kříže, který vysvětluje dominantně krok rozeznání stavu dechu, což je rozhodný krok o tom, zda začínám nebo nezačínám resuscitovat. Až potom se přesouváme na stanoviště virtuální reality, kde si vlastně celý postup první pomoci při akutní zástavě srdce projdu a získávám certifikát.
0: Organizátoři chtějí první pomoc přiblížit veřejnosti jako běžnou a důležitou dovednost.
2: Pro nás je výuka první pomoci jednou ze základních činností, jako pro Český Červený kříž, a zachránit život by mělo být základní lidskou dovedností, protože i když tady záchranka přijíždí za 8 minut, někde 15, ale tak nejdůležitější v případě životohrožujících stavů je ta pomoc na místě, pomoc toho laika, a to je to, co my se snažíme docílit, aby nejvíc, co nejvíc laiků a lidí kolem nás tu první pomoc umělo.
0: Další zastávkou tour bude už 15. září Ostrava. Dokonce října pak projekt postupně zavítá celkem do 12 českých měst. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
3: Pes je člověku po staletí nejen věrným společníkem, ale také parťákem pro každodenní život, pohyb i volný čas. Tento výjimečný a jedinečný vztah byl v sobotu 5. září v centru pozornosti na akci Plzeňské trojky, která nabídla široký program pro psy i jejich majitele.
5: Nacházíme se na Psím dnu, což je naše oblíbená akce. V Borském parku se setkávají jak páníci, tak i čtyřnozí mláčci. Máme připravený bohatý program. No a já nemohu zapomenout na to, když tu s náma byl pan Zdeněk Srstka, v těch porotách vždycky hodnotil, a věřím tomu, že když se na nás od někud z nebe kouká, tak že má radost z toho, kolik se z nás tady zase sešlo.
6: Tento náš Psí den, který organizujeme již 15. rokem, tak je unikátní v tom, že si myslím, že to je jediná tak akce podobného typu v Plzni. Je unikátní v tom, že se tady sejde i mnoho prodejců různých předmětů a pamlsků pro pejsky, a určitě je unikátní těmi některými soutěžemi, které organizujeme. Tamhle koukám, že i psí yoga a ty některé aktivity soutěže, tak si myslím, že jsou jako pro takovou akci unikátní.
3: Právě psí yoga byla přes celé odpoledne pro mnohé zajímavým lákadlem, a to jak pro děti, tak i pro dospělé.
7: Lidi praktikují jogové pozice, takové ty jednodušší, spíše při zemi, žádné balanční náročné stojky, já nevím co všechno, tak aby byli v kontaktu s tím zvířetem co nejblíž, to znamená na čtyřech ideálně na zemi. Ale zároveň pro ty zvířata je to krásný způsob socializace, hlavně pro teštění a ta koťata, kdy vlastně během těch 60 minut poznají, že každý cizí člověk je kámoš, poznají spoustu pachů, poznají nový prostředí, nový povrchy, takže k nám jezdí chovatelé hlavně socializovat.
3: Program ale zdaleka nekončil pouze u jógy. Proběhl zde také coursing, agility, dog puller jumping nebo junior handling. Nechyběla ani velká psí stopovačka a soutěž o nejpsa, která se uskutečnila ve třech velikostních kategoriích.
25: Ač je to akce převážně pro ty naše milé němé tváře, tak pro mnohé lidi je přece ten pejsek ten hlavní sociální kontakt, ten nejlepší kamarád, ta bytost, kterým sdílí svoje strasti, ale i radosti. A tuhleta akce, krom toho, že má trochu jako do toho jejich vztahu vznít něco nového, tak slouží proto, aby ty majitelé psů se mohli kouknout na právě tuhlety aktivity, které můžou s tím svým mazlíčkem dělat, a trochu jim ten vztah oživit, nebo naopak můžou dojít k tomu, že si řeknou, a ten pejsek by i něco jiného potřeboval, než co mu dávám.
3: Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Josef Rataj, výrazná osobnost české pop-artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
26: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art, a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu, a pak se můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Ratajeho znám strašně dlouho, protože když on byl, začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Ratajeho zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
3: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
4: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Tak ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
3: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
8: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost. A i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů. A tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
26: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Za prvé je to jako mladiství a má to prostě pro mě super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, byste tu energii načerpali taky.
3: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: A to už je pro dnešek opravdu všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Sokolov si připomněl tradici, která je s městem neodmyslitelně spojená. Den horníků nabídl slavnostní průvod, historické ukázky i pestrý program. Ten ukázal, že hornická minulost má v regionu své pevné místo i dnes.
1: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
2: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
1: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
2: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
3: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jedna nám, no tak co je lepšího v životě.
4: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
5: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i odjinud než ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
1: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
6: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
7: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
1: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Výrazné barvy, známé tváře, komiksové motivy a pořádná dávka pop artu. Nová výstava v Depomoto Art v Plzni představuje tvorbu Josefa Rataje a ukazuje, že svět umění může být jak barevný, tak zároveň provokativní.
8: Josef Rataj, výrazná osobnost české pop artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
9: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu a pak si můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože on začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
8: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
10: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost vlastně tady ukázat něco takového. Ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
8: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
11: Jsme rádi, že nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost a i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětského Vojenské kliniky pan profesor Josef Sýkora.
9: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Za prvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
8: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Český Krumlov má svou novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindřich Čapek, který na ní zachytil charakteristický pohled na historické centrum města a radnici. Známka vstoupila do oběhu na začátku září.
12: V Českém Krumlově v sobotu 5. září pokřtili novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindra Čapek, který ji představil v Paláci ilustrace na druhém nádvoří zámku. Český Krumlov se tak tentokrát vešel, tak říkajíc, do dlaně. Známka zachycuje jeden z charakteristických pohledů na historické centrum města a radnici.
13: Já jsem napřed udělal tuškou návrhy. Původně to mělo být 77 korun, ale mezi tím se zvýšila hodnota na 83. A já jsem musel díky tomu předělávat tu grafiku, protože 77 je krásná číslice a poradit si s 83 bylo takový jako oříšek trochu, protože už to nemá to kouzlo. Já jsem hlavně, když jsem dělal tu kompozici, ty známky, kde ty střechy vytváří taky jako 77, obráceně. A jo, a to se mi ztratilo, tak jsem musel potom to písmo trošku jinak upravit, ale jako myslím, že to dopadlo docela dobře, já jsem se toho obával a známka vypadá nádherně.
12: Známka v tradičním měřítku 1:6 zamířila do oběhu na začátku září a spolu s dopisy může cestovat daleko za hranice jižních Čech. Kdo chtěl mít novou krumlovskou známku mezi prvními, mohl si ji na místě rovnou zakoupit, a to dokonce s podpisem autora. A zájem byl velký.
14: Poštovní známka už vyšla 2.9. v nákladu 22 000 kusů s nominální hodnotou 83 korun, což je doporučené psaní v ekonomickém režimu. Přivítali jsme známku i s panem Čapkem sice v Praze, ale dneska jsme rádi, že můžeme přivítat i v Krumlově a známka má velký ohlas a sběratelé v podstatě z celé republiky ji skupují.
15: Já mám samozřejmě velikou radost. Jindra je velmi dobře známý, ku podivu víc známější v zahraničí než u nás, tak konečně se také zase znovu představí českému publiku a myslím si, že není větší podsta pro výtvarníka, než vytvořit známku pro Českou poštu, tak to je radost.
12: Známý ilustrátor a malíř prozradil, že už pracuje na tvorbě další známky. Tentokrát bude její motiv spojovat s Třeboní.
13: Já jsem tam zakomponoval Mariánský sloup, který je na náměstí a já kolem něj chodím už 25 let a vlastně jsem si ho pořádně nikdy neprohlídl. A teď, jak jsem ho tam maloval, tak jsem ho musel prostudovat a zjistil jsem, že to je úžasná socha. Ale potom ještě, když jsem se s ním zabýval důkladně, tak jsem smeknul, jak je to jako úžasná práce sochařská.
0: Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš společně s náměstky Tomášem Chmelou a Davidem Vychytilem přijali návštěvu velvyslance Spojených států amerických v České republice Nicolase Merika. Velvyslanec se zúčastnil vzpomínkových akcí u příležitosti 80 let od vyzvednutí ostatků amerických letců, kteří zahynuli během letecké bitvy v roce 1944.
16: Šanově přivítal Nicolase Merika starosta obce Milan Humpola a odtud velvyslanec Spojených států vyrazil za volantem jeepu k památníku letecké bitvy nad Bílými Karpaty v Jabloní u Šanova. Před 82 lety 29. srpna zaútočilo z Itálie přes slovenské Pováží 400 amerických bombardérů na cíle na Ostravsku.
17: Nad tím Povážím se spozdila 10členná skupina bombardérů, vypadla z té sestavy, která byla poměrně odolná na obranu. To využili němečtí stíhači, kteří tuto sestavu napadli a prostor Bílých Karpat postupně bylo zestřeleno 10 bombardérů. Zahynulo přitom 41 amerických letců. My tady stojíme v Šanově u jednoho z pomníků, který je posádce letounu, který dopadl tady v blízkém okolí. Přitom zahynulo 9 členů posádek, pouze jeden ten první pilot se zachránil tím, že přešel na Slovensko.
18: I'm very touched emotionally by thinking back to the sacrifice that was made Dotýká se mě nejenom to, že tehdy ti mladí muži obětovali své životy za druhé světové války, ale pro mě je to i osobní záležitostí, že vidím ty všechny, kteří se starají o tuto památku teď a udržují ji po dlouhá léta.
16: Od památníku v Jabloní u Šanova odjel velvyslanec do Slavičína, kde se na hřbitově zúčastnil pietního aktu a slavnostního otevření expozice v Domě přátelství. Tam představil společný projekt velvyslanectví Spojených států amerických a města Slavičín, na který fond velvyslanců USA pro zachování kulturního dědictví poskytne $50,000. I díky této finanční pomoci vzniknou nové expozice letecké bitvy nad Bílými Karpaty.
0: Prezident Petr Pavel zamířil na Prostějovsko. Se starosty mikroregionu Konicko otevřel témata, která zásadně ovlivňují budoucnost menších obcí. Od odchodu mladých lidí až po dostupnost služeb a práce.
19: Dobrý den. Jste tady zasekli pořádnou sekeru.
20: Stárnutí populace, odliv mladých lidí z regionu, nedostatek služeb, nezaměstnanost nebo špatná dopravní obslužnost. To jsou témata, která prezident Petr Pavel řešil na setkání se starosty mikroregionu Konicko, které proběhlo na zámku v Konici krátce poté, co prezident přivítal prvňáky v nedalekém Brodku.
21: To, že mladí odchází na zkušenou vysvětla, je nakonec dobře. Ideální je, když se potom vrátí.
20: Pokud jde o mikroregion Konicko, vyzdvihl prezident Pavel to, jakým způsobem obce spolupracují, což jim v mnoha případech pomáhá uspět.
22: Obce tohoto mikroregionu jsou schopné spolupracovat velice účinně v rámci společenství obcí, sdílet dobré příklady, zkušenosti, především ze zpracování administrativních předpokladů pro dotace, sdílet své zkušenosti právě s těmi problémy, kterými všichni trpí, a využívat je potom při společné práci například s krajem.
20: Zásadním problémem regionu je podle hlavy státu stav silnic, zejména těch druhé a třetí třídy. To je dnes velmi diskutovaný problém, jelikož vláda Andreje Babiše nyní rozhodla o tom, že krajům nebude přispívat na opravu těchto silnic. A podle prezidenta je problémem i nedostatek pracovních příležitostí. Tyto problémy často souvisí i s rozdělováním daní.
22: Tady je důležité zmínit princip, který by měl fungovat nejenom mezinárodně, ale i uvnitř, a to je princip solidarity. Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat.
20: Podobně ohrožených regionů, jako je Konicko, je podle prezidenta v Česku už asi 80. Je to fenomén, který je možné sledovat ve všech krajích. Podle Pavla je tak nutné zamyslet se nad tím, jak rozdíly mezi regiony zmírnit. Prezident Petr Pavel tady na zámku v Konici zabrousil i do celostátní politiky. Zhodl se s ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou z motoristů, že navrhovaný schodek státního rozpočtu je příliš vysoký.
22: To je jenom důkazem, že i s Petrem Macinkou máme řadu společných témat. Mně se také ten rozpočet nezdá dobrý. Ten navrhovaný deficit je skutečně vysoký ve vztahu k tomu, že jsme v období růstu ekonomiky.
20: Po skončení jednání prezident zamířil na náměstí v Konici, kde se setkal s místními občany. Marek Vrlák, TV Morava, Konice.
0: Fakultní nemocnice Ostrava začala při léčbě pacientů využívat takzvanou kočičí terapii. Kontakt se speciálně vybranými zvířaty pomáhá nemocným zmírnit stres a zlepšit psychickou pohodu. Terapie má být doplňkem běžné zdravotní péče.
23: Úplně perfektní. Vrčí fajně, úplně hodný. Mám strašně rád zvířatka. Je úplně pecka. Člověk se uklidní u nich tak.
24: Felinoterapie je terapeutická metoda, při které se ke zlepšení fyzického i psychického zdraví pacientů

0: Klienta uplatňuje kontakt s kočkou, v tomto případě s kocourem Teušem.
1: Svůj systém regulace stresu kočka právě navazuje na člověka a dochází k regulaci nervového systému, což v podstatě u člověka uklidní. Byl u nás pacient, který začal více komunikovat s lidmi po terapii s kočkou, to bylo velice krásné.
0: Aby se kočka mohla věnovat felinoterapii, musí na to mít vhodnou povahu. Podle Aleny Berčíkové by měla být přátelská, klidná a také mazlivá. Její kocour Teuš všechny tyto vlastnosti má a i proto složil speciální felinoterapeutické zkoušky. Může tak pomáhat pacientům Fakultní nemocnice Ostrava.
2: Já osobně jsem z toho hrozně nadšená, protože vždycky, když přijdu na pokoj a ani na to jako nemyslím, že den předem byla felinoterapie, tak pacienti sami to bylo včera super, sestřičko, já jsem byl úplně spokojený, jo, takže já to vnímám velice příznivě.
0: Kočičí terapeuty využívají i další nemocnice v České republice. Nejrozšířenější metodou takzvané zoorehabilitace, ale i přesto zůstává kanisterapie, při které se používají psi. Platí to také v Ostravské fakultní nemocnici, kde na 15 pracovištích působí 10 kanisterapeutů. Felinoterapie je oproti tomu teprve na začátku.
3: Testujeme to, ověřujeme, jak na to budou vlastně reagovat pacienti, jak na to bude reagovat personál, jak to samozřejmě bude zvládat i ten náš zvířecí parťák, a takže jsme v takovém pilotním programu, bych řekla.
4: Na Gruni v Beskydech se už podruhé konala mše za oběti hor. Horská služba při ní společně s návštěvníky vzpomínala na záchranáře, turisty, horolezce i další lidi, jejich život byl spojený s horami.
5: Tóny, fujary a píšťaly, společná modlitba a minuta ticha. Na Gruni se vzpomínalo na ty, kteří horám zasvětili svůj život a už se z nich nevrátili.
6: Vzpomínáme jednak mši v kostele a také pietou tady před kostelem na všechny, jejichž pouť na horách skončila. Ať už se jedná o horské záchranáře, turisty, o horolezce, kamarády. Vzpomínáme na všechny, kteří měli hory v srdci.
5: Mši v kostelíku Panny Marie Pomocnice křesťanů sloužili 3 kněží. Mezi nimi také slovenský kněz a dobrovolný horský záchranář Jan Dubecký.
7: Ty výstupy na vrchy nás učí aj také pokore, bo si uvedomujeme, že nie všetko závisí celkom od nás. A některé věci jednoducho potřebujeme len se učit přijímat.
8: Je to parádní akce, tady bez kterých to nebylo, letos byl druhý ročník tady této mše. My jsme předtím jezdívali ke kolegům tady přes kopec, přes údolí na Velkou Raču, kde to mývají pravidelně.
5: Během mše kněží požehnali také vybavení, které záchranáři používají při zásazích v horách. Například lana, mačky nebo helmy. Právě s touto výbavou vyrážejí pomáhat lidem v náročném horském terénu. Ivona Fajtová, televize Polar Beskydy.
4: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Vítejte u dalšího dílu našeho putování. I tentokrát jsme pro vás vybrali místa, která stojí za to objevit. Ať už vás láká historie, krásná příroda, zajímavé památky nebo nevšední zážitky. Podíváme se na místa známá i méně známá a samozřejmě přidáme také tipy na zajímavé akce, které můžete v nejbližších dnech navštívit. Tak pojďme společně vyrazit na cestu. Pokud vás zajímá česká historie, máte už jen poslední týdny na návštěvu jedné z největších letošních výstav Národního muzea. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba v historické budově Národního muzea představuje více než 400 let vlády dynastie, která zásadně proměnila české knížectví i střední Evropu. Na jednom místě je vystaveno více než 900 mimořádných exponátů z téměř 70 institucí z Česka i zahraničí. Včetně unikátů, které jsou veřejnosti, zpřístupňovány jen výjimečně. Výstava potrvá už jen do 15. října, takže pokud chcete nahlédnout do světa Přemyslovců a poznat jejich dobu prostřednictvím vzácných předmětů, je nejvyšší čas vyrazit. Součástí výstavy Přemyslovci v Národním muzeu jsou i zajímavé přednášky. Já vás upozorním na tu o zlatnických pokladech této doby. Přemyslov

Na jezera, malebná městečka i spoustu možností, jak strávit den aktivně nebo jen v klidu obdivovat okolní krajinu. My se teď do této oblasti vydáme v sérii reportáží a postupně vám ukážeme místa, která stojí za návštěvu. Tady je první z nich.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. A začneme na břehu jednoho z největších jezer v oblasti, jezera Traunze, v centru historického městečka Gmunden.
1: Jezero Traunze láká turisty na krásné přírodní scenérie. Když se ale ohlédneme zpět do minulosti, vodní cesty tu sloužily ryze praktickým účelům.
2: V minulosti Traunze, jeho vodní plocha, sloužila jako dopravní cesta pro sůl. Sůl ze solných dolů ve srdci solné komory, protože jsme v solné komoře, a ta se přepravovala na dřevěných lodích v dřevěných kádích právě sem do Gmundenu. Tady se solí obchodovalo a poté se transportovala na sever anebo na východ i k nám do Čech. A od poloviny 19. století to bylo po slavné koněspřežné dráze Gmunden České Budějovice.
0: Lodní dopravu na Traunze nejvíce proslavil císař František Josef I., který sem s manželkou Sisi rád cestoval na Sommerfrische, dlouhou letní dovolenou, kterou trávil na hornorakouských jezerech a v horách. Po Traunze plul na slavné Gisele, která tenkrát fungovala na parní pohon. Z její paluby i z paluby dalších modernějších lodí se vám dostane nádherných výhledů na městečko, na mocný Grinberg i na majestátní skalní útesy, které lemují jižní břeh jezera. Kapitán Tomáš Kšavanter vozí pasažéry na vyhlídkové plavby po jezeru už 18 let.
3: Jezdit po jezeře s těmito výhledy a pracovat tam, kam ostatní jezdí na dovolenou, je samozřejmě krásné. Jsem kapitánem na lodi a zároveň strojníkem na kolesovém parníku. Máme dvě trasy. Jednu krátkou, kolem zámku na břehu, a potom velký okruh kolem celého jezera, který trvá asi 2-2,5 hodiny a měří asi 40 kilometrů. Hlavní sezóna je samozřejmě od července do září v době prázdnin, jezdíme ale už před hlavní sezónou od května i po hlavní sezóně do konce října.
0: Dominantou městečka je zámek Ort, který už z dálky nelze přehlédnout. Výjímá se na jezeře obklopen panoramaty hor a jedinou přístupovou cestou se tak stává dlouhý dřevěný most. K návštěvě Gmundenu láká i proslulá tradice výroby keramiky. Ručně vyráběné hrnky, talíře nebo džbán z místní keramičky má v Rakousku téměř každá rodina. Hliněné nádoby se tu vyráběly už od mladší doby kamenné.
1: Co si vlastně přivést ze solné komory z Gmundenu jako takový typický suvenýr?
2: Já, když chci někomu udělat radost, ale i sobě, tak si přivážím sůl. Samozřejmě, to je nejtypičtější produkt. Ale aby to nebyla samotná sůl a aby byla hezky zabalená, tak pořizuji solničku z takzvané Gmundner keramik, což je keramika, která se tu vyrábí od 15. století, první zmínky 1492. Existuje tu manufaktura, kde když přijedete, tak si můžete prohlédnout výrobu. Je to ruční výroba a je to speciální vzor, který se nazývá Flambiert Flammen, typická zelená barva. A garantuji vám, že když přijedete do manufaktury, prohlédnete a zajdete do jejich obchodu, u solničky nezůstanete.
0: Znaky keramického DNA města najdete i na náměstí Rathausplatz. V průčelí radnice z 16. století se vyjímá keramická zvonka.

Zvonkohra s 24 zvony. Příchozí upoutá melodiemi, které se liší podle ročního období. Návštěva na jaře, v létě nebo na podzim se tu vždy promění v jedinečný zážitek. Podle měsíce se mění i hodiny, kdy se zvonkohra rozehraje. Na podzim ji uslyšíte 5x denně, v létě i 8x. Turisticky zajímavé je středověké jádro městečka se strmými úzkými uličkami, které se klikatí nad přístavištěm lodí. I tady se můžete vydat po stopách tradiční keramiky. Najdete ji na zdech starých domů nebo v místním gotickém kostele, který je přestavěný v barokním slohu. Oltář představuje sousoší zobrazující klanění tří králů a věřící tu vzdávají úctu této keramické Madoně v modrém plášti. Odpočinkové procházce městem je čas dát si do těla. Svou fyzičku si můžete prověřit při výstupu na zalesněný, téměř 1000 metrů vysoký vrcholek Greenberg. My jsme raději zvolili pohodlnou cestu kabinkovou lanovkou, na kterou jsme nasedli přímo ve městě. Nahoře nás totiž čeká ještě výstup na stezku v korunách stromů, která je zatočená do věže vysoké 39 metrů a ze které je za dobré viditelnosti vidět až daleko na jezero a okolí.

0: Ochutnat místní gastronomii je velmi milou povinností. Vrchovatý talíř, či v tomto případě dřevěné prkénko, přetéká vyhlášenými regionálními specialitami od klobásek přes uzené až po ovčí a kozí sýry. Patřičně posilnění se vracíme zpět na trasu. Horní zastávka Lanovky je dobrým výchozím bodem pro pěší turistiku, třeba k malému ledovcovému jezeru Laudachsee, které odtud leží asi hodinu pěšky. Pokračovat můžete i dál ke skalnatému Traunsteinu s výškou 1691 metrů. Užít si v oblasti solné komory ty nejkrásnější momenty na čtyřech zajímavých místech lze i díky nabídce slevové vstupenky.
1: Je tu možnost získat takzvaný Salzkammergut Gipfelticket. Je to na vrcholi Dachstein West, na Dachstein v podstatě Dachstein jako takový, Feuerkogel a Grünberg, kde teď právě stojíme. Ta jedna jízdenka nás opravňuje využít jízdu nahoru a v podstatě dolů na všechny čtyři s tím, že dospělí zaplatí jednorázově 78 euro, což je pro, řekněme, takový pobyt třeba dvou až tří denní naprosto výhodná nabídka.
0: Inspiraci na cesty v oblasti Salzkammergut vám přineseme i v dalším dílu našeho putování. V roce 2024 ponese Solná komora s Bad Ischlem jako vlajkovým městem titul Evropské hlavní město kultury a my se právě v tomto krásném císařském městečku těšíme na viděnou.
2: Podzim přináší na stůl pestrou paletu barev, tvarů i chutí a přesvědčit se o tom můžete na tradiční výstavě ve Valticích. Od 14. do 30. září tu představí Národní zemědělské muzeum letošní úrodu dýní, cuket, patizonů a cibulovin. Návštěvníci uvidí nejrůznější odrůdy, které se liší nejen vzhledem, ale také svým využitím v kuchyni. Výstava navíc nabídne inspiraci, jak tyto oblíbené podzimní plodiny zpracovat, jak je zařadit do jídelníčku nebo využít jako dekoraci. Pokud tedy hledáte nápady, co na podzim připravit z dýní, cuket či patizonu, ve Valticích si rozhodně přijdete na své. Frýdecký zámek patří k výrazným dominantám Frýdku Místku a zároveň k místům, kde se potkává historie šlechtického sídla, města i celého regionu. Původně gotický hrad byl postupně přestavován a jeho dnešní podoba připomíná spíše pohodlné zámecké sídlo. Návštěvníky dnes láká nejen samotný areál, ale také zajímavé expozice a krásné výhledy na město a okolní Beskydy.
3: Frýdecký zámek byl vystavěn mezi léty 1327 až 1339 jako gotický hrad na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí. Leží na hranici Těšínského knížectví ve Slezsku a územím olomouckých biskupů na Moravě. Přes mnohé stavební úpravy během držení rodu Oberstdorfů, pražmů z Bílkova a Habsburků se stal v roce 1918 majetkem státu.
4: Frýdecký zámek se dochoval do dnešní doby. Pro turisty je určitě atraktivní, je tady spousta expozic a krátkodobých výstav a takovou zajímavostí, která se vztahuje k Frýdeckému zámku, je přítomnost ducha. Tak jako na různých zámcích a hradech je bílá paní, tak tady máme ducha. Říká se, že to je duch Jiřího z Oberstdorfu, který tady na zámku sídlil a který měl spory s poddanými a proto byl proklet a straší tady do dneška. Na zámku je zámecká expozice, která prezentuje interiéry zámku a dobové bydlení. Je tady taky rytířský sál, kde jsou erbovní obrazy slezské šlechty, což je taková atraktivita, zajímavost. A samozřejmě jsou tady i expozice, jako je expozice Beskydy příroda lidé, která je nová a obsahuje spoustu interaktivních prvků, vypráví příběh o regionu, o jeho historii, o jeho přírodě.
3: Dnes je zámek sídlem muzea Beskyd Frýdek Místek, které spravuje také hrad Hukvaldy a Langův dům.
5: Určitě stojí za to přijít na Frýdecký zámek z toho důvodu, protože je jednou z dominant přímo z náměstí. Máme nádherný nový zámecký park, takže lze se procházet nejenom v rámci vnitřní expozic, ale taky lze relaxovat v parku a dále se v podstatě projít až dolů na druhou stranu Frýdku Místku.
3: Jak jste spokojená s návštěvností?
5: Největší návštěvnost máme na hradě Hukvaldy. Myslím si, že to i díky jakoby těm akcím historickým, které se tady provádějí, ale myslím si, že stejně uspokojivá je i návštěvnost na zámku ve Frýdku, kde návštěvníkům nabízíme jednak stále expozice, ale i doprovodné výstavy, naučné programy pro školy a prokládáme to taky víkendovými prohlídkami.
3: Podobně jako na jiných zámcích, připravuje Frýdecký zámek během roku řadu akcí pro turisty i místní návštěvníky.
6: Tradičně pořádáme i jarmarky během velikonočních vánočních svátků. Aby lidé poznali bohatou historii a bohaté sbírky muzea, tak pořádáme různorodé výstavy, ať už etnografické, umělecké, výtvarné, přírodovědné. Snažíme se samozřejmě zaujmout i ty nejmenší návštěvníky formou lektorských programů pro školy, ale samozřejmě jsme zaměřeni i na starší publikum a tam přibližujeme program muzea senior gymnáziem. Návštěvníky láká nejvíce samozřejmě atmosféra Frýdeckého zámku během netradičních hodin, jako jsou pořádání muzejní noci nebo večerní prohlídky při svíčkách zámku, která láká pohádkovou atmosféru. Frýdecký zámek, sídlo muzea Beskyd Frýdek Místek je tak dějištěm hudebních festivalů, divadelních představení. Samozřejmě tím, že jsme na zámku, jsou zde pořádány i svatební obřady.
3: Přírodní expozice návštěvníky zámku možná překvapí sbírkou preparátů zvířat, které v Beskydech opravdu žijí.
7: Můžeme zde vidět všechny zástupce velkých šelem, které se v Beskydech přirozeně vyskytují. Je to medvěd, rys a vlk.
3: K medvědovi je takový zajímavý příběh, takže jak se ocitl ve vaší sbírce?
7: Medvěda srazilo auto při přechodu nějaké cesty a my jsme ho potom dostali do sbírek k preparaci.
3: A pak tady máte ještě velkého losa.
7: Los je celkem zajímavý a vzácný druh, který se u nás vyskytuje. A tady ten los byl zastřelen v roce 1981 myslivcem, který si ho popletl s jelenem.
3: Frýdecký zámek nemůžete při návštěvě Frýdku Místku přehlédnout. Vstoupíte do něj z Frýdeckého náměstí a po prohlídce nezapomeňte zrelaxovat v zámeckém parku.
2: Pokud máte rádi místa, kde historie není jen za sklem, ale obklopuje vás ze všech stran, vydejte se 14. září do Opavy. Zdejší gotická kaple svatého kříže patří mezi 3 národní kulturní památky města a ukrývá unikátní soubor 15 nástěnných maleb s motivy apokalypsy z konce 14. století. Kapli navíc obklopuje historický hřbitov, kde odpočívá řada významných osobností regionu. Komentovanou prohlídkou vás provede Karel Makovský z Opavské kulturní organizace a vstup je zdarma. Pokud máte rádi český design a originální výrobky, zbývá už jen pár posledních příležitostí navštívit unikátní výstavu s názvem Zlatem protkáno, láskou tvořeno. Představuje tvorbu 3 českých firem. Výstavou vás provedou průvodci a nahlédnout můžete také pod ruce českých návrhářů a výrobců. 22. září výstava definitivně končí, takže pokud ji chcete ještě stihnout, je nejvyšší čas vyrazit. A naše dnešní putování je u konce. Doufám, že vás některé z navštívených míst zaujalo natolik, že se tam vydáte třeba už při svém příštím výletu. Inspirace je kolem nás spousta, stačí si jen vybrat, kam se vydat. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na naše další společné putování. Mějte se krásně.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tím tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem. Tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků. Některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tradiční oslava úrody, lidová řemesla i oživená historie. Hrad Švihov se v sobotu 5. září poprvé v historii stal dějištěm dožínek Plzeňského kraje. Slavnost přilákala tisíce návštěvníků.
2: Já jsem nadšený z toho, že letošní dožínky jsou na Švihově. Dožínky jsou pro mě tradice. Je to oslava zemědělství. A proč Švihov? Švihov je ikonou Plzeňského kraje. Je to skvělý hrad a není to pro mě jenom hrad, kde probíhalo natáčení Tři oříšky pro Popelku. Je to pro mě místo, které dodá dnešnímu setkání atmosféru.
1: Svátek zemědělců zahájil slavnostní průvod folklorních souborů Šumava a Šumavánek. Návštěvníci dožínek si po celý den mohli prohlédnout ukázky tradičních řemesel, ochutnávat regionální speciality a vybírat z nabídky výrobků místních farmářů. O živou atmosféru se postaral také bohatý kulturní program na hlavním pódiu, který nabídl vystoupení folklorních souborů, lidovou hudbu i ukázky tradičních zvyků.
3: Líbí se mi, stihla jsem prohlídku hradu a teď tady obcházím ty řemesla.
4: S mamkou jsme šli tam k hrnečkům kupovat hrnečky. Je to tady moc hezký.
5: Zúčastnila jsem se průvodu. A tu atmosféru, ta se mi moc líbí a teď se tady rozkoukávám, co tady všechno je.
1: Součástí dožínek bylo také ocenění zemědělců a vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Plzeňského kraje.
6: Je to 17. ročník a za tu dobu se tam prostě vystřídalo mraky výrobků a každý rok je to opravdu rok od roku těžší pro tu komisi. Letos bylo znovu 130 výrobků. Bylo to opravdu těžké vybrat těch 9 vítězů, proto jsou uděleny i ty dodateční ceny.
1: Jedním z držitelů prestižní značky je včelí farma u Toupalů z Kolovče, která okouzlila porotu se svojí ostrou zeleninovou.
7: Produkt se vyrábí z rajčat, papriky, čili papriček a česneku a koření. A je to starý recept po babičce, který jsme našli někde v nějaký knížce, tak jsme to zrealizovali a vyšlo to.
1: Podbrdská minimlékárna obdržela ocenění za syrovátku s příchutí grepu a zázvoru.
8: My rádi experimentujeme, takže začali jsme samozřejmě klasicky vyrábět syrovátku klasickou, která v našem případě znamená, že to je syrovátka, která odkapává z výroby tvarohu. A protože já třeba osobně nemusím tu nakyslost té přírodní syrovátky, tak jsem si říkal, co do toho přidat, jak to zlepšit, aby z toho mohl být třeba i výrobek, který bude pít někdo jiný.
1: 4 roky se bude značkou regionální potravina Plzeňského kraje pyšnit také zadní hovězí maso ve vlastní šťávě od výrobce Gudy 77.
9: Začíná to tím, že kupujeme maso od malých farmářů ze Šumavy, sami si ho bouráme, takže ho zpracováváme od velkých kusů po malý kousky, který dáme potom třeba do guláše. A pak to prochází sterilizací, takže z toho děláme de facto konzervu, ale bez konzervantů a bez jiné chemie.
1: Dožínky ale nebyly jen o oslavě sklizně. Velký zájem vzbudily projížďky na lodičkách i oživené prohlídky, které návštěvníky přenesly do atmosféry středověku. Na své si přišly také děti, pro které byly připraveny tvořivé dílny, setkání se zvířaty a další farmářské aktivity. Ze Švihova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Zvuk sirén, lesk hasičských vozů a nadšení malých návštěvníků při plnění soutěžních úkolů. Tak vypadalo sobotní odpoledne na louce u svatého Jiří v Plzni na Doubravce, kde se uskutečnil další ročník oblíbené akce Den hasiči.
10: Já mám velkou radost, že jsme se sešli na 5. ročníku dnes s našimi dobrovolnými hasiči přímo tady u Jiřího. Chtěl bych říct, že to je dobrovolná akce našich dobrovolných hasičů. Oni se mezi sebou dohodnou, oni to tady všechno postaví, oni se všechno starají, já jsem na ně moc hrdý a kromě toho, že zasahují u požáru, že nám pomáhají v podstatě každodenně, tak jsem rád, že tady udělali právě ten dětský den a je to tady skvělý.
1: Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout současnou i historickou hasičskou techniku, velkou pozornost přitáhli ukázky hasičů při simulované dopravní nehodě nebo požáru a své dovednosti předvedli také mladí dobrovolní hasiči, kteří se pustili do několika požárních útoků.
11: My jsme se rozhodli uspořádat takovou akci proto, aby jsme široké veřejnosti a zejména dětem přiblížili činnost dobrovolných hasičů tady u nás v Plzni. Tady se děti a i jejich rodiče mohou vyzkoušet dovednosti hasičské činnosti, kterou máme, jako je stříkání do terčů, spojování hadic a podobně.
1: Dobrovolní hasiči jsou pro 4. plzeňský obvod nepostradatelní.
11: My s hasiči už se spolupracujeme, jednak oni nám pomáhají na našich akcích, ať už jako dohledem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, takže ta spolupráce je výborná a samozřejmě jsme rádi, že máme a ta akce je dobrá na to, že je možné, že se potom přihlásí nějaké děti do těch našich sborů, takže posílíme ty jednotky a to je i cílem té dnešní akce.
1: Hlavními hrdiny dne ale byly děti. 400 malých návštěvníků změřilo síly na 7 stanovištích.
4: Já jsem tady zkoušela stanoviště a nejvíce mi tady líbí, že si můžu něco od hasičů naučit. Až budu chodit na ty hasiče, tak bych se chtěla zúčastnit a chtěla bych hasit požáry a zachraňovat lidi.
12: Už po třetí tady stojím a u jedničky jak prostě běhat a prostě brát věci a chtěl bych jsem být hasičem.
13: Zkoušela jsem tady docela dost věcí a už jsem tady druhý rok a je to tady hodně fajn.
14: Líbí se mi tady ty hasičské auta třeba. Jo, a ještě se mi tady líbilo to stříkání.
1: Zlatou tečkou celého odpoledne byla tradičně nejoblíbenější atrakce obří hromada hasičské pěny. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
15: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
0: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
15: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
16: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jedna nám, no tak co je lepšího v životě.
17: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
18: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova a jsem hrdý na to, že je hornický den.
0: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
19: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
20: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
0: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová. Co dělat, když člověk vedle vás skolabuje? Jak správně přivolat pomoc a kdy začít s resuscitací? Právě na tyto situace chce připravit veřejnost iniciativa Moc pomoc. Jejíž celorepubliková tour odstartovala v úterý 8. září v Plzni.
21: Cíl je velmi jednoduchý. Zachránit až 2000 lidí ročně v České republice. A ten prostředek, jak toho chceme dosáhnout, je vytrénovat 1 000 000 lidí v České republice na dovednost zachraňující život před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
0: Dopoledne patří vždy především školám. Žáci a studenti procházejí několika stanovišti a učí se rozpoznat krizovou situaci, přivolat pomoc nebo zahájit resuscitaci.
22: Já jsem to už dělala na skautský tým výpravě, ale už jsem to jako jednou dělala, ale bylo to hezčí tuto, tak fakt to bylo dobrý.
23: Mně se to líbilo, hlavně jak jsou tam ty pokyny, jsou tam jako přesně řečený a je to takový i zábavný, takže se mi to líbilo.
24: V reálném životě možná jako bych to asi nedokázala, ale takhle v té, takhle to na to zkušební si myslím, že to bylo celkem v pohodě.
0: Odpolední část programu je otevřena široké veřejnosti. Samotnému nácviku ve virtuální realitě předchází vždy ještě informační část, v průběhu které se účastníci seznámí se základními postupy a zásadami první pomoci.
21: Je to hodinový blok, kdy první na 20 minut jdete na stanoviště policie, která vám vysvětlí první klíčový krok první pomoci, a to je zachování vlastní bezpečnosti. Potom se přesouvá skupina na druhé stanoviště, to je stanoviště Červeného kříže, který vysvětluje dominantně krok rozeznání stavu dechu, což je rozhodný krok o tom, zda začínám nebo nezačínám resuscitovat. Až potom se přesouváme na stanoviště virtuální reality, kde si vlastně celý postup první pomoci při akutní zástavě srdce projdu a získávám certifikát.
0: Organizátoři chtějí první pomoc přiblížit veřejnosti jako běžnou a důležitou dovednost.
2: Pro nás je výuka první pomoci jednou ze základních činností, jako pro Český Červený kříž, a zachránit život by mělo být základní lidskou dovedností, protože i když tady záchranka přijíždí za 8 minut, někde 15, ale tak nejdůležitější v případě životohrožujících stavů je ta pomoc na místě, pomoc toho laika, a to je to, co my se snažíme docílit, aby nejvíc, co nejvíc laiků a lidí kolem nás tu první pomoc umělo.
0: Další zastávkou tour bude už 15. září Ostrava. Dokonce října pak projekt postupně zavítá celkem do 12 českých měst. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
3: Pes je člověku po staletí nejen věrným společníkem, ale také parťákem pro každodenní život, pohyb i volný čas. Tento výjimečný a jedinečný vztah byl v sobotu 5. září v centru pozornosti na akci Plzeňské trojky, která nabídla široký program pro psy i jejich majitele.
5: Nacházíme se na Psím dnu, což je naše oblíbená akce. V Borském parku se setkávají jak páníci, tak i čtyřnozí miláčci. Máme připravený bohatý program. No a já nemohu zapomenout na to, když tu s náma byl pan Zdeněk Srstka, v těch porotách vždycky hodnotil, a věřím tomu, že když se na nás od někud z nebe kouká, tak že má radost z toho, kolik se z nás tady zase sešlo.
6: Tento náš Psí den, který organizujeme již 15. rokem, tak je unikátní v tom, že si myslím, že to je jediná tak akce podobného typu v Plzni. Je unikátní v tom, že se tady sejde i mnoho prodejců různých předmětů a pamlsků pro pejsky, a určitě je unikátní těmi některými soutěžemi, které organizujeme. Tamhle koukám, že i psí yoga a ty některé aktivity soutěže, tak si myslím, že jsou jako pro takovou akci unikátní.
3: Právě psí yoga byla přes celé odpoledne

0: pro mnohé zajímavým lákadlem, a to jak pro děti, tak i pro dospělé.
1: Lidi praktikují jogové pozice, takové ty jednodušší, spíše při zemi, žádné balanční náročné stojky, já nevím co všechno, tak aby byli v kontaktu s tím zvířetem co nejblíž, to znamená na čtyřech ideálně na zemi. Ale zároveň pro ty zvířata je to krásný způsob socializace, hlavně pro ty štěňata, koťata, kdy vlastně během těch 60 minut poznají, že každý cizí člověk je kámoš, poznají spoustu pachů, poznají nový prostředí, nový povrchy, takže k nám jezdí chovatelé hlavně socializovat.
0: Program ale zdaleka nekončil pouze u jogy. Proběhl zde také corsing, agility, dog puller jumping nebo junior handling. Nechyběla ani velká přístopovačka a soutěž o nejpsa, která se uskutečnila ve třech velikostních kategoriích.
2: Ač je to akce převážně pro ty naše milé němé tváře, tak pro mnohé lidi je přece ten pejsek ten hlavní sociální kontakt, ten nejlepší kamarád, ta bytost, kterým sdílí svoje strasti, ale i radosti. A tuhle ta akce, krom toho, že má trochu jako do toho jejich vztahu vznést něco nového, tak slouží proto, aby ty majitelé psů se mohli kouknout na právě tuhle ty aktivity, které můžou s tím svým mazlíčkem dělat a trochu jim ten vztah oživit, nebo naopak můžou dojít k tomu, že si řeknou a ten pejsek by i něco jiného potřeboval, než co mu dávám.
0: Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková. Josef Rataj, výrazná osobnost české pop-artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
3: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu, a pak si můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože že on začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let. A já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
0: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
4: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Tak ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
0: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
5: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost. A i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů. A tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
3: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Zaprvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě v super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
0: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
6: A to už je pro dnešek opravdu všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Sokolov si připomněl tradici, která je s městem neodmyslitelně spojená. Den horníků nabídl slavnostní průvod, historické ukázky i pestrý program. Ten ukázal, že hornická minulost má v regionu své pevné místo i dnes.
1: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
2: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
1: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
2: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
3: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je Jarda nám, no tak co je lepšího v životě.
4: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
5: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jinut než ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
1: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
6: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
7: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
1: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Výrazné barvy, známé tváře, komiksové motivy a pořádná dávka pop artu. Nová výstava v Depomoto Art v Plzni představuje tvorbu Josefa Rataje a ukazuje, že svět umění může být jak barevný, tak zároveň provokativní.
8: Josef Rataj, výrazná osobnost české pop artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
9: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu a pak si můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože když on byl, začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
8: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
10: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
8: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
11: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost a i při zahájení této této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
9: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Zaprvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě v super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, byste tu energii načerpali taky.
8: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Český Krumlov má svou novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindřich Čapek, který na ní zachytil charakteristický pohled na historické centrum města a radnici. Známka vstoupila do oběhu na začátku září.
12: V Českém Krumlově v sobotu 5. září pokřtili novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindra Čapek, který ji představil v Paláci ilustrace na druhém nádvoří zámku. Český Krumlov se tak tentokrát vešel, tak říkajíc, do dlaně. Známka zachycuje jeden z charakteristických pohledů na historické centrum města a radnici.
13: Já jsem napřed udělal tuškou návrhy. Původně to mělo být 77 korun, ale mezi tím se zvýšila hodnota na 83. A já jsem musel díky tomu předělávat tu grafiku, protože 77 je krásná číslice a poradit si s 83 bylo takový jako oříšek trochu, protože už to nemá to kouzlo. Já jsem hlavně, když jsem dělal tu kompozici, ty známky, kde ty střechy vytváří taky jako 77, obráceně. A jo, a to se mi ztratilo, tak jsem musel potom to písmo trošku jinak upravit, ale jako myslím, že to dopadlo docela dobře a jsem se toho obával a známka vypadá nádherně.
12: Známka v tradičním měřítku 1:6 zamířila do oběhu na začátku září a spolu s dopisy může cestovat daleko za hranice jižních Čech. Kdo chtěl mít novou krumlovskou známku mezi prvními, mohl si ji na místě rovnou zakoupit, a to dokonce s podpisem autora. A zájem byl velký.
14: Poštovní známka už vyšla 2.9. v nákladu 22 000 kusů s nominální hodnotou 83 korun, což je doporučené psaní v ekonomickém režimu. Přivítali jsme známku i panem Čapkem sice v Praze, ale dneska jsme rádi, že můžeme přivítat i v Krumlově a známka má velký ohlas a sběratelé v podstatě z celé republiky ji skupují.
15: Já mám samozřejmě velikou radost. Jindra je velmi dobře známý, ku podivu víc známější v zahraničí než u nás, tak konečně se také zase znovu představí českému publiku a myslím si, že není větší podsta pro výtvarníka, než vytvořit známku pro Českou poštu, tak to je radost.
12: Známý ilustrátor a malíř prozradil, že už pracuje na tvorbě další známky. Tentokrát bude její motiv spojovat s Třeboní.
13: Já jsem tam zakomponoval Mariánský sloup, který je na náměstí a já kolem něj chodím už 25 let a vlastně jsem si ho pořádně nikdy neprohlídl. A teď, jak jsem ho tam maloval, tak jsem musel prostudovat a věděl, že to je úžasná socha. Ale potom ještě, když jsem se s ním zabýval důkladně, tak jsem smeknul, jak je to jako úžasná práce sochařská.
0: Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš společně s náměstky Tomášem Chmelou a Davidem Vychytilem přijali návštěvu velvyslance Spojených států amerických v České republice Nicolase Merika. Velvyslanec se zúčastnil vzpomínkových akcí u příležitosti 80 let od vyzvednutí ostatků amerických letců, kteří zahynuli během letecké bitvy v roce 1944.
16: Šanově přivítal Nicolase Merika starosta obce Milan Humpola a odtud velvyslanec Spojených států vyrazil za volantem jeepu k památníku letecké bitvy nad Bílými Karpaty v Jabloní u Šanova. Před 82 lety 29. srpna zaútočilo z Itálie přes slovenské pováží 400 amerických bombardérů na cíle na Ostravsku.
17: tím povážím se spozdila desetičlenná skupina bombardérů, vypadla z té sestavy, která byla poměrně odolná na obranu. To využili německí stíhači, kteří tuto sestavu napadli a prostor Bílých Karpat postupně bylo zastřeleno 10 bombardérů. Zahynulo přitom 41 amerických letců. My tady stojíme v Šanově u jednoho z pomníků, který je věnovaný posádce letounu, který dopadl tady v blízkém okolí. Přitom zahynulo 9 členů posádek, pouze jeden ten první pilot se zachránil tím, že přešel na Slovensko. I'm very touched emotionally by
18: thinking back to the sacrifice that was made. Dotýká se mě nejenom to, že tehdy ti mladí muži obětovali své životy za druhé světové války, ale pro mě je to i osobní záležitostí, že vidím ty všechny, kteří se starají o tuto památku teď a udržují ji po dlouhá léta.
16: Od památníků v Jabloní u Šanova odjel velvyslanec do Slavičína, kde se na hřbitově zúčastnil pietního aktu a slavnostního otevření expozice v Domě přátelství. Tam představil společný projekt velvyslanectví Spojených států amerických a města Slavičín, na který fond velvyslanců USA pro zachování kulturního dědictví poskytne $50,000. I díky této finanční pomoci vzniknou nové expozice letecké bitvy nad Bílými Karpaty.
0: Prezident Petr Pavel zamířil na Prostějovsko. Se starosty mikroregionu Konicko otevřel témata, která zásadně ovlivňují budoucnost menších obcí. Od odchodu mladých lidí až po dostupnost služeb a práce.
19: Dobrý den. To tady zasekli pořádnou sekeru.
20: Stárnutí populace, odliv mladých lidí z regionu, nedostatek služeb, nezaměstnanost nebo špatná dopravní obslužnost. To jsou témata, která prezident Petr Pavel řešil na setkání se starosty mikroregionu Konicko, které proběhlo na zámku v Konici krátce poté, co prezident přivítal prvňáky v nedalekém Brodku.
21: To, že mladí odchází na zkušenou světa, je nakonec dobře. Ideální je, když se potom vrátí.
20: Pokud jde o mikroregion Konicko, vyzdvihl prezident Pavel to, jakým způsobem obce spolupracují, což jim v mnoha případech pomáhá uspět.
22: Obce tohoto mikroregionu jsou schopné spolupracovat velice účinně v rámci společenství obcí, sdílet dobré příklady, zkušenosti, především zpracování administrativních předpokladů pro dotace, sdílet své zkušenosti právě s těmi problémy, kterými všichni trpí, a využívat je potom při společné práci například s krajem.
20: Zásadním problémem regionu je podle hlavy státu stav silnic, zejména těch druhé a třetí třídy. To je dnes velmi diskutovaný problém, jelikož vláda Andreje Babiše nyní rozhodla o tom, že krajům nebude přispívat na opravu těchto silnic. A podle prezidenta je problémem i nedostatek pracovních příležitostí. Tyto problémy často souvisí i s rozdělováním daní.
22: Tady je důležité zmínit princip, který by měl fungovat nejenom mezinárodně, ale i uvnitř, a to je princip solidarity. Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat.
20: Podobně ohrožených regionů, jako je Konicko, je podle prezidenta v Česku už asi 80. Je to fenomén, který je možné sledovat ve všech krajích. Podle Pavla je tak nutné zamyslet se nad tím, jak rozdíly mezi regiony zmírnit. Prezident Petr Pavel tady na zámku v Konici zabrousil i do celostátní politiky. Zhodl se s ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou z motoristů, že navrhovaný schodek státního rozpočtu je příliš vysoký.
22: To je jenom důkazem, že i s Petrem Macinkou máme řadu společných témat. Mně se také ten rozpočet nezdá dobrý. Ten navrhovaný deficit je skutečně vysoký ve vztahu k tomu, že jsme v období růstu ekonomiky.
20: Po skončení jednání prezident zamířil na náměstí v Konici, kde se setkal s místními občany. Marek Vrlák, TV Morava, Konice.
0: Fakultní nemocnice Ostrava začala při léčbě pacientů využívat takzvanou kočičí terapii. Kontakt se speciálně vybranými zvířaty pomáhá nemocným zmírnit stres a zlepšit psychickou pohodu. Terapie má být doplňkem běžné zdravotní péče.
2: Úplně perfektní. Vrčí fání, úplně hodný. Mám strašně rád zvířatka. Je úplně pecka. Člověk se uklidní u nich tak.
3: Felinoterapie je terapeutická metoda, při které se ke zlepšení fyzického i psychického zdraví pacienta uplatňuje kontakt s kočkou, v tomto případě s kocourem Teušem.
4: Svůj systém regulace stresu kočka právě navazuje na člověka a dochází ke koregulaci nervového systému, což v podstatě u člověka uklidní. Byl u nás pacient, který začal více komunikovat s lidmi po terapii s kočkou, to bylo velice krásné.
3: Aby se kočka mohla věnovat felinoterapii, musí na to mít vhodnou povahu. Podle Aleny Berčíkové by měla být přátelská, klidná a také mazlivá. Její kocour Teuš všechny tyto vlastnosti má a i proto složil speciální felinoterapeutické zkoušky. Může tak pomáhat pacientům Fakultní nemocnice Ostrava.
23: Já osobně jsem z toho hrozně nadšená, protože vždycky, když přijdu na pokoj a ani na to jako nemyslím, že den předem byla felinoterapie, tak pacienti sami to bylo včera super, sestřičko, já jsem byl úplně spokojený, jo, takže já to vnímám velice příznivě.
3: Kočičí terapeuty využívají i další nemocnice v České republice. Nejrozšířenější metodou takzvané zoorehabilitace, ale i přesto zůstává kanisterapie, při které se používají psy. Platí to také v Ostravské fakultní nemocnici, kde na 15 pracovištích působí 10 kanisterapeutů. Felinoterapie je oproti tomu teprve na začátku.
24: Testujeme to, ověřujeme, jak na to budou vlastně reagovat pacienti, jak na to bude reagovat personál, jak to samozřejmě bude zvládat i ten náš zvířecí parťák, a to, že jsme v takovém pilotním programu, bych řekla.
0: Na Gruni v Beskydech se už podruhé konala mše za oběti hor. Horská služba při ní společně s návštěvníky vzpomínala na záchranáře, turisty, horolezce i další lidi, jejich život byl spojený s horami.
25: Tóny, fujary a píšťaly, společná modlitba a minuta ticha. Na Gruni se vzpomínalo na ty, kteří horám zasvětili svůj život a už se z nich nevrátili.
26: Vzpomínáme jednak mši v kostele a také pietou tady před kostelem na všechny, jejichž pouť na horách skončila. Ať už se jedná o horské záchranáře, turisty, o horolezce, kamarády. Vzpomínáme na všechny, kteří měli hory v srdci.
25: Mši v kostelíku Panny Marie Pomocnice křesťanů sloužili 3 kněží. Mezi nimi také slovenský kněz a dobrovolný horský záchranář Jan Dubecký.
27: Ty výstupy na vrchy nás učí aj také pokore, bo si uvedomujeme, že nie všetko závisí celkom od nás. A některé věci jednoducho potřebujeme len sa učit prijímať.
28: Je to parádní akce, tady bez kterých to nebylo, letos byl druhý ročník tady této mše. My jsme předtím jezdívali ke kolegům tady přes kopec, přes údolí na Velkou Raču, kde to mývají pravidelně.
25: Během mše kněží požehnali také vybavení, které záchranáři používají při zásazích v horách. Například lana, mačky nebo helmy. Právě s touto výbavou vyrážejí pomáhat lidem v náročném horském terénu. Ivona Fajtová, televize Polár Beskydy.
0: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Vítejte u dalšího dílu našeho putování. I tentokrát jsme pro vás vybrali místa, která stojí za to objevit. Ať už vás láká historie, krásná příroda, zajímavé památky nebo nevšední zážitky. Podíváme se na místa známá i méně známá a samozřejmě přidáme také tipy na zajímavé akce, které můžete v nejbližších dnech navštívit. Tak pojďme společně vyrazit na cestu. Pokud vás zajímá česká historie, máte už jen poslední týdny na návštěvu jedné z největších letošních výstav Národního muzea. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba v historické budově Národního muzea představuje více než 4 století vlády dynastie, která zásadně proměnila české knížectví i střední Evropu. Na jednom místě je vystaveno více než 900 mimořádných exponátů z téměř 70 institucí z Česka i zahraničí. Včetně unikátů, které jsou veřejnosti, zpřístupňovány jen výjimečně. Výstava potrvá už jen do 15. října, takže pokud chcete nahlédnout do světa Přemyslovců a poznat jejich dobu prostřednictvím vzácných předmětů, je nejvyšší čas vyrazit. Součástí výstavy Přemyslovci v Národním muzeu jsou i zajímavé přednášky. Já vás upozorním na tu o zlatnických pokladech této doby. Přemyslovská doba totiž nebyla jen o panovnících a mocenských bojích. Významnou roli hrály také šperky, zlatnické práce a předměty, které měly reprezentovat moc i víru. Právě jim se bude věnovat přednáška, která se uskuteční 15. září od 17 hodin v historické budově Národního muzea. Posluchači se podívají na šperky z českých dílen 9. a 10. století, ale také na bohoslužebné náčiní a vzácné schránky na posvátné relikvie. Salzkammergut patří k nejkrásnějším oblastem Rakouska a nabízí všechno, co si člověk od výletu může přát. Majestátní hory, průzračná jezera, malebná městečka i spoustu možností, jak strávit den aktivně nebo jen v klidu obdivovat okolní krajinu.

0: Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. A začneme na břehu jednoho z největších jezer v oblasti, jezera Traunze, v centru historického městečka Gmunden.
1: Jezero Traunze láká turisty na krásné přírodní scenérie. Když se ale ohlédneme zpět do minulosti, vodní cesty tu sloužily ryze praktickým účelům.
2: V minulosti Traunze, jeho vodní plocha, sloužila jako dopravní cesta pro sůl. Sůl ze solných dolů ve srdci solné komory, protože jsme v solné komoře, a ta se přepravovala na dřevěných lodích v dřevěných kádích právě sem do Gmundenu. Tady se solí obchodovalo a poté se transportovala na sever anebo na východ i k nám do Čech. A od poloviny 19. století to bylo po slavné koněspřežné dráze Gmunden České Budějovice.
0: Lodní dopravu na Traunze nejvíce proslavil císař František Josef I., který sem s manželkou Sisi rád cestoval na Summerfrische, dlouhou letní dovolenou, kterou trávil na hornorakouských jezerech a v horách. Po Traunze plul na slavné Gizele, která tenkrát fungovala na parní pohon. Z její paluby i z paluby dalších modernějších lodí se vám dostane nádherných výhledů na městečko, na mocný Grinberg i na majestátní skalní útesy, které lemují jižní břeh jezera. Kapitán Tomáš Kšavanter vozí pasažéry na výhlídkové plavby po jezeru už 18 let.
3: Jezdit po jezeře s těmito výhledy a pracovat tam, kam ostatní jezdí na dovolenou, je samozřejmě krásné. Jsem kapitánem na lodi a zároveň strojníkem na kolesovém parníku. Máme dvě trasy. Jednu krátkou, kolem zámku na břehu, a potom velký okruh kolem celého jezera, který trvá asi 2-2,5 hodiny a měří asi 40 kilometrů. Hlavní sezóna je samozřejmě od července do září v době prázdnin, jezdíme ale už před hlavní sezónou od května i po hlavní sezóně do konce října.
0: Dominantou městečka je zámek Ort, který už z dálky nelze přehlédnout. Výjímá se na jezeře obklopen panoramaty hor a jedinou přístupovou cestou se tak stává dlouhý dřevěný most. K návštěvě Gmundenu láká i proslulá tradice výroby keramiky. Ručně vyráběné hrnky, talíře nebo džbán z místní keramičky má v Rakousku téměř každá rodina. Hliněné nádoby se tu vyráběly už od mladší doby kamenné.
1: Co si vlastně přivést ze solné komory z Gmundenu jako takový typický suvenýr?
2: A já, když chci někomu udělat radost, ale i sobě, tak si přivážím sůl, samozřejmě, to je nejtypičtější produkt. Ale aby to nebyla samotná sůl a aby byla hezky zabalená, tak pořizuji solničku z takzvané Gmundner keramik, což je keramika, která se tu vyrábí od 15. století, první zmínky 1492. Existuje tu manufaktura, kde když přijedete, tak si můžete prohlédnout výrobu, je to ruční výroba a je to speciální vzor, který se nazývá Flambiert Flammen, typická zelená barva, a garantuji vám, že když přijedete do manufaktury, prohlédnete a zajdete do jejich obchodu, u solničky nezůstanete.
0: Znaky keramického DNA města najdete i na náměstí Rathausplatz. V průčelí radnice z 16. století se vyjímá keramická zvonkohra s 24 zvony. Příchozí upoutá melodiemi, které se liší podle ročního období. Návštěva na jaře, v létě nebo na podzim se tu vždy promění v jedinečný zážitek. Podle měsíce se mění i hodiny, kdy se zvonkohra rozehraje. Na podzim ji uslyšíte 5x denně, v létě i 8x. Turisticky zajímavé je středověké jádro městečka se strmými úzkými uličkami, které se klikatí nad přístavištěm lodí. I tady se můžete vydat po stopách tradiční keramiky. Najdete ji na zdech starých domů nebo v místním gotickém kostele, který je přestavěný v

barokním slohu. Oltář představuje sousoší zobrazující klanění tří králů a věřící tu vzdávají úctu této keramické Madoně v modrém plášti. Odpočinkové procházce městem je čas dát si do těla. Svou fyzičku si můžete prověřit při výstupu na zalesněný, téměř 1000 metrů vysoký vrcholek Greenberg. My jsme raději zvolili pohodlnou cestu kabinkovou lanovkou, na kterou jsme nasedli přímo ve městě. Nahoře nás totiž čeká ještě výstup na stezku v korunách stromů, která je zatočená do věže vysoké 39 metrů a ze které je za dobré viditelnosti vidět až daleko na jezero a okolní hory.

0: Ochutnat místní gastronomii je velmi milou povinností. Vrchovatý talíř, či v tomto případě dřevěné prkénko, přetéká vyhlášenými regionálními specialitami od klobásek přes uzené až po ovčí a kozí sýry. Patřičně posilnění se vracíme zpět na trasu. Horní zastávka Lanovky je dobrým výchozím bodem pro pěší turistiku, třeba k malému ledovcovému jezeru Laudachse, které odtud leží asi hodinu pěšky. Pokračovat můžete i dál ke skalnatému Traunsteinu s výškou 1691 metrů. Užít si v oblasti Solné komory ty nejkrásnější momenty na čtyřech zajímavých místech lze i díky nabídce slevové vstupenky.
1: Je tu možnost získat takzvaný Salzkammergut Gipfelticket. Je to na vrcholi Dachstein West, na Dachstein v podstatě Dachstein jako takový, Feuerkogel a Grünberg, kde teď právě stojíme. Ta jedna jízdenka nás opravňuje využít jízdu nahoru a v podstatě dolů na všechny čtyři s tím, že dospělí zaplatí jednorázově 78 euro, což je pro, řekněme, takový pobyt třeba dvou až tří denní naprosto výhodná nabídka.
0: Inspiraci na cesty v oblasti Salzkammergut vám přineseme i v dalším dílu našeho putování. V roce 2024 ponese Solná komora s Bad Ischlem jako vlajkovým městem titul Evropské hlavní město kultury a my se právě v tomto krásném císařském městečku těšíme na viděnou.
2: Podzim přináší na stůl pestrou paletu barev, tvarů i chutí a přesvědčit se o tom můžete na tradiční výstavě ve Valticích. Od 14. do 30. září tu představí Národní zemědělské muzeum letošní úrodu dýní, cuket, patizonů a cibulovin. Návštěvníci uvidí nejrůznější odrůdy, které se liší nejen vzhledem, ale také svým využitím v kuchyni. Výstava navíc nabídne inspiraci, jak tyto oblíbené podzimní plodiny zpracovat, jak je zařadit do jídelníčku nebo využít jako dekoraci. Pokud tedy hledáte nápady, co na podzim připravit z dýní, cuket či patizonu, ve Valticích si rozhodně přijdete na své. Frýdecký zámek patří k výrazným dominantám Frýdku místku a zároveň k místům, kde se potkává historie šlechtického sídla, města i celého regionu. Původně gotický hrad byl postupně přestavován a jeho dnešní podoba připomíná spíše pohodlné zámecké sídlo. Návštěvníky dnes láká nejen samotný areál, ale také zajímavé expozice a krásné výhledy na město a okolní Beskydy.
3: Frýdecký zámek byl vystavěn mezi léty 1327 až 1339 jako gotický hrad na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí. Leží na hranici Těšínského knížectví ve Slezsku a územím olomouckých biskupů na Moravě. Přes mnohé stavební úpravy během držení rodu Oppersdorfů, pražmů z Bílkova a Habsburků se stal v roce 1918 majetkem státu.
4: Frýdecký zámek se dochoval do dnešní doby. Pro turisty je určitě atraktivní, je tady spousta expozic a krátkodobých výstav a takovou zajímavostí, která se vztahuje k Frýdeckému zámku, je přítomnost ducha. Tak jako na různých zámcích a hradech je bílá paní, tak tady máme ducha. Říká se, že to je duch Jiřího z Oppersdorfu, který tady na zámku sídlil a který měl spory s poddanými a proto byl proklet a straší tady do dneška. Na zámku je zámecká expozice, která prezentuje interiéry zámku a dobové bydlení. Je tady taky rytířský sál, kde jsou erbovní obrazy slezské šlechty, což je taková atraktivita, zajímavost. A samozřejmě jsou tady i expozice, jako je expozice Beskydy příroda lidé, která je nová a obsahuje spoustu interaktivních prvků, vypráví příběh o regionu, o jeho historii, o jeho přírodě.
3: Dnes je zámek sídlem muzea Beskyd Frýdek Místek, které spravuje také hrad Hukvaldy a Langův dům.
5: Určitě stojí za to přijít na Frýdecký zámek z toho důvodu, protože je jednou z dominant přímo z náměstí. Máme nádherný nový zámecký park, takže lze se procházet nejenom v rámci vnitřní expozic, ale taky lze relaxovat v parku a dále se v podstatě projít až dolů na druhou stranu Frýdku Místku.
3: Jak jste spokojená s návštěvností?
5: Největší návštěvnost máme na hradě Hukvaldy. Myslím si, že to i díky jakoby těm akcím historickým, které se tady provádějí, ale myslím si, že stejně uspokojivá je i návštěvnost na zámku ve Frýdku, kde návštěvníkům nabízíme jednak stále expozice, ale i doprovodné výstavy, naučné programy pro školy a prokládáme to taky víkendovými prohlídkami.
3: Podobně jako na jiných zámcích, připravuje Frýdecký zámek během roku řadu akcí pro turisty i místní návštěvníky.
6: Tradičně pořádáme i jarmarky během velikonočních vánočních svátků. Aby lidé poznali bohatou historii a bohaté sbírky muzea, tak pořádáme různorodé výstavy, ať už etnografické, umělecké, výtvarné, přírodovědné. Snažíme se samozřejmě zaujmout i ty nejmenší návštěvníky formou lektorských programů pro školy, ale samozřejmě jsme zaměřeni i na starší publikum a tam přibližujeme program muzea Senior Gymnázium. Návštěvníky láká nejvíce samozřejmě atmosféra Frýdeckého zámku během netradičních hodin, jako jsou pořádání muzejní noci nebo večerní prohlídky při svíčkách zámku, která láká pohádkovou atmosférou. Frýdecký zámek, sídlo muzea Beskyd Frýdek Místek je tak dějištěm hudebních festivalů, divadelních představení. Samozřejmě tím, že jsme na zámku, jsou zde pořádány i svatební obřady.
3: Přírodní expozice návštěvníky zámku možná překvapí sbírkou preparátů zvířat, které v Beskydech opravdu žijí.
7: Můžeme zde vidět všechny zástupce velkých šelem, které se v Beskydech přirozeně vyskytují. Je to medvěd, rys a vlk.
3: K medvědovi je takový zajímavý příběh, takže jak se ocitl ve vaší sbírce?
7: Medvěda srazilo auto při přechodu nějaké cesty a my jsme ho potom dostali do sbírek k preparaci.
3: A pak tady máte ještě velkého losa.
7: Los je celkem zajímavý a vzácný druh, který se u nás vyskytuje. A tady ten los byl zastřelen v roce 1981 myslivcem, který si ho popletl s jelenem.
3: Frýdecký zámek nemůžete při návštěvě Frýdku Místku přehlédnout. Vstoupíte do něj z Frýdeckého náměstí a po prohlídce nezapomeňte zrelaxovat v zámeckém parku.
2: Pokud máte rádi místa, kde historie není jen za sklem, ale obklopuje vás ze všech stran, vydejte se 14. září do Opavy. Zdejší gotická kaple svatého kříže patří mezi tři národní kulturní památky města a ukrývá unikátní soubor 15 nástěnných maleb s motivy apokalypsy z konce 14. století. Kapli navíc obklopuje historický hřbitov, kde odpočívá řada významných osobností regionu. Komentovanou prohlídkou vás provede Karel Mako z Opavské kulturní organizace a vstup je zdarma. Pokud máte rádi český design a originální výrobky, zbývá už jen pár posledních příležitostí navštívit unikátní výstavu s názvem Zlatem protkáno, láskou tvořeno. Představuje tvorbu tří českých firem. Výstavou vás provedou průvodci a nahlédnout můžete také pod ruce českých návrhářů a výrobců. 22. září výstava definitivně končí, takže pokud ji chcete ještě stihnout, je nejvyšší čas vyrazit. A naše dnešní putování je u konce. Doufám, že vás některé z navštívených míst zaujalo natolik, že se tam vydáte třeba už při svém příštím výletu. Inspirace je kolem nás spousta, stačí si jen vybrat, kam se vydat. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na naše další společné putování. Mějte se krásně.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem. Tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod čirým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních poslucháren. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tradiční oslava úrody, lidová řemesla i oživená historie. Hrad Švihov se v sobotu 5. září poprvé v historii stal dějištěm dožínek Plzeňského kraje. Slavnost přilákala tisíce návštěvníků.
2: Já jsem nadšený z toho, že letošní dožínky jsou na Švihově. Dožínky jsou pro mě tradice. Je to oslava zemědělství. A proč Švihov? Švihov je ikonou Plzeňského kraje. Je to skvělý hrad a není to pro mě jenom hrad, kde probíhalo natáčení Tři oříšky pro Popelku. Je to pro mě místo, které dodá dnešnímu setkání atmosféru.
1: Svátek zemědělců zahájil slavnostní průvod folklorních souborů Šumava a Šumavánek. Návštěvníci dožínek si po celý den mohli prohlédnout ukázky tradičních řemesel, ochutnávat regionální speciality a vybírat z nabídky výrobků místních farmářů. O živou atmosféru se postaral také bohatý kulturní program na hlavním pódiu, který nabídl vystoupení folklorních souborů, lidovou hudbu i ukázky tradičních zvyků.
3: Líbí se mi, stihla jsem prohlídku hradu a teď tady obcházím ty řemesla.
4: S mamkou jsme šli tam k hrnečkům kupovat hrnečky. Je to tady moc hezký.
5: Zúčastnila jsem se průvodu a tu atmosféru, ta se mi moc líbí a teď se tady rozkoukávám, co tady všechno je.
1: Součástí dožínek bylo také ocenění zemědělců a vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Plzeňského kraje.
6: Je to 17. ročník a za tu dobu se tam prostě vystřídalo mraky výrobků a každý rok je to opravdu rok od roku těžší pro tu komisi. Letos bylo znovu 130 výrobků. Bylo to opravdu těžké vybrat těch 9 vítězů, proto jsou uděleny i ty dodateční ceny.
1: Jedním z držitelů prestižní značky je včelí farma u Toupalů z Kolovče, která okouzlila porotu se svojí ostrou zeleninovou.
7: Produkt se vyrábí z rajčat, papriky, čili papriček a česneku a koření. A je to starý recept po babičce, který jsme našli někde v nějaký knížce, tak jsme to zrealizovali a vyšlo to.
1: Podbrdská minimlékárna obdržela ocenění za syrovátku s příchutí grepu a zázvoru.
8: My rádi experimentujeme, takže začali jsme samozřejmě klasicky vyrábět syrovátku klasickou, která v našem případě znamená, že to je syrovátka, která odkapává z výroby tvarohu. A protože já třeba osobně nemusím tu nakyslost té přírodní syrovátky, tak jsem si říkal, co do toho přidat, jak to zlepšit, aby z toho mohl být třeba i výrobek, který bude pít někdo jiný.
1: 4 roky se bude značkou regionální potravina Plzeňského kraje pyšnit také zadní hovězí maso ve vlastní šťávě od výrobce Gudy 77.
9: Začíná to tím, že kupujeme maso od malých farmářů ve Šumavě, sami si ho bouráme, takže ho zpracováváme od velkých kusů po malý kousky, který dáme potom třeba do guláše. A pak to prochází sterilizací, takže z toho děláme de facto konzervu, ale bez konzervantů a bez jiné chemie.
1: Dožínky ale nebyly jen o oslavě sklizně. Velký zájem vzbudily projížďky na lodičkách i oživené prohlídky, které návštěvníky přenesly do atmosféry středověku. Na své si přišly také děti, pro které byly připraveny tvořivé dílny, setkání se zvířaty a další farmářské aktivity. Ze Švihova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Zvuk sirén, les klasických vozů a nadšení malých návštěvníků při plnění soutěžních úkolů. Tak vypadalo sobotní odpoledne na louce u svatého Jiří v Plzni na Doubravce, kde se uskutečnil další ročník oblíbené akce Den hasiči.
10: Já mám velkou radost, že jsme se sešli na 5. ročníku dnes s našimi dobrovolnými hasiči přímo tady u Jiřího. Chtěl bych říct, že to je dobrovolná akce našich dobrovolných hasičů. Oni se mezi sebou dohodnou, oni to tady všechno postaví, oni se všechno starají, já jsem na ně moc hrdý a kromě toho, že zasahují u požáru, že nám pomáhají v podstatě každodenně, tak jsem rád, že tady udělali právě ten dětský den a je to tady skvělý.
1: Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout současnou i historickou hasičskou techniku, velkou pozornost přitáhly ukázky hasičů při simulované dopravní nehodě nebo požáru a své dovednosti předvedli také mladí dobrovolní hasiči, kteří se pustili do několika požárních útoků.
11: My jsme se rozhodli uspořádat takovou akci proto, aby jsme široké veřejnosti a zejména dětem přiblížili činnost dobrovolných hasičů tady u nás v Plzni. Tady se děti a i jejich rodiče mohou vyzkoušet dovednosti hasičské činnosti, kterou máme, jako je stříkání do terčů, spojování hadic a podobně.
1: Dobrovolní hasiči jsou pro čtvrtý plzeňský obvod nepostradatelní.
11: My s hasiči už se spolupracujeme, jednak oni nám pomáhají na našich akcích, ať už jako dohledem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, takže ta spolupráce je výborná a samozřejmě jsme rádi, že máme a ta akce je dobrá na to, že je možné, že se potom přihlásí nějaké děti do těch našich sborů, takže posílíme ty jednotky a to je i cílem té dnešní akce.
1: Hlavními hrdiny dne ale byly děti. 400 malých návštěvníků změřilo síly na 7 stanovištích.
12: Já jsem tady zkoušela stanoviště a nejvíce mi tady líbí, že si můžu něco od hasičů naučit. Až budu chodit na ty hasiče, tak bych se chtěla zúčastnit a chtěla bych hasit požáry a zachraňovat lidi.
13: Už po třetí tady stojím a u jedničky jak prostě běhat a prostě brát věci a chtěl bych sem být hasičem.
14: Zkoušela jsem tady docela dost věcí a už jsem tady druhý rok a je to tady hodně fajn.
15: Líbí se mi tady ty hasičské auta třeba. Jo, a ještě se mi tady líbilo to stříkání.
1: Zlatou tečkou celého odpoledne byla tradičně nejoblíbenější atrakce obří hromada hasičské pěny. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
16: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
0: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
16: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
17: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandoval, že je Jarda nám, no tak co je lepšího v životě.
18: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
19: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova a jsem hrdý na to, že je hornický den.
0: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
20: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
21: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
0: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba.

0: V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
1: Co dělat, když člověk vedle vás skolabuje? Jak správně přivolat pomoc a kdy začít s resuscitací? Právě na tyto situace chce připravit veřejnost iniciativa Moc pomoc. Jejíž celorepubliková tour odstartovala v úterý 8. září v Plzni.
2: Cíl je velmi jednoduchý. Zachránit až 2000 lidí ročně v České republice. A ten prostředek, jak toho chceme dosáhnout, je vytrénovat 1 000 000 lidí v České republice na dovednost zachraňující život před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
1: Dopoledne patří vždy především školám. Žáci a studenti procházejí několika stanovišti a učí se rozpoznat krizovou situaci, přivolat pomoc nebo zahájit resuscitaci.
3: Já jsem to už dělala na skautský tým výpravě, ale už jsem to jako jednou dělala, ale bylo to hezčí tuto, tak fakt to bylo dobrý.
4: Mně se to líbilo, hlavně jak jsou tam ty pokyny, jsou tam jako přesně řečený a je to takový i zábavný, takže se mi to líbilo.
5: V reálném životě možná jako bych to asi nedokázala, ale takhle v takhle na to zkušební si myslím, že to bylo celkem v pohodě.
1: Odpolední část programu je otevřena široké veřejnosti. Samotnému nácviku ve virtuální realitě předchází vždy ještě informační část, v průběhu které se účastníci seznámí se základními postupy a zásadami první pomoci.
2: Je to hodinový blok, kdy první na 20 minut jdete na stanoviště policie, která vám vysvětlí první klíčový krok první pomoci, a to je zachování vlastní bezpečnosti. Potom se přesouvá skupina na druhé stanoviště, to je stanoviště Červeného kříže, který vysvětluje dominantně krok rozeznání stavu dechu, což je rozhodný krok o tom, zda začínám nebo nezačínám resuscitovat. Až potom se přesouváme na stanoviště virtuální reality, kde si vlastně celý postup první pomoci při akutní zástavě srdce projdu a získávám certifikát.
1: Organizátoři chtějí první pomoc přiblížit veřejnosti jako běžnou a důležitou dovednost.
6: Pro nás je výuka první pomoci jednou ze základních činností, jako pro Český Červený kříž, a zachránit život by mělo být základní lidskou dovedností, protože i když tady záchranka přijíždí za 8 minut, někde 15, ale tak nejdůležitější v případě životohrožujících stavů je ta pomoc na místě, pomoc toho laika, a to je to, co my se snažíme docílit, aby nejvíc, co nejvíc laiků a lidí kolem nás tu první pomoc umělo.
1: Další zastávkou tour bude už 15. září Ostrava. Dokonce října pak projekt postupně zavítá celkem do 12 českých měst. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
7: Pes je člověku po staletí nejen věrným společníkem, ale také parťákem pro každodenní život, pohyb i volný čas. Tento výjimečný a jedinečný vztah byl v sobotu 5. září v centru pozornosti na akci Plzeňské trojky, která nabídla široký program pro psy i jejich majitele.
8: Nacházíme se na Psím dnu, což je naše oblíbená akce. V Borském parku se setkávají jak pánci, tak i jejich čtyřnozí mláčci. Máme připravený bohatý program. No a já nemohu zapomenout na to, když tu s náma byl pan Zdeněk Srstka, v těch porotách vždycky hodnotil, a věřím tomu, že když se na nás od někud z nebe kouká, tak že má radost z toho, kolik se z nás tady zase sešlo.
9: Tento náš Psí den, který organizujeme již 15. rokem, tak je unikátní v tom, že si myslím, že to je jediná tak akce podobného typu v Plzni. Je unikátní v tom, že se tady sejde i mnoho prodejců různých předmětů a pamlsků pro pejsky, a určitě je unikátní těmi některými soutěžemi, které organizujeme. Tamhle koukám, že i psí yoga a ty některé aktivity soutěže, tak si myslím, že jsou jako pro takovou akci unikátní.
7: Právě psí yoga byla přes celé odpoledne pro mnohé zajímavým lákadlem, a to jak pro děti, tak i pro dospělé.
10: Lidi praktikují jogové pozice, takové ty jednodušší, spíše při zemi, žádné balanční náročné stojky, já nevím co všechno, tak aby byli v kontaktu s tím zvířetem co nejblíž, to znamená na čtyřech ideálně na zemi. Ale zároveň pro ty zvířata je to krásný způsob socializace, hlavně pro teštění a ta koťata, kdy vlastně během těch 60 minut poznají, že každý cizí člověk je kámoš, poznají spoustu pachů, poznají nový prostředí, nový povrchy, takže k nám jezdí chovatelé hlavně socializovat.
7: Program ale zdaleka nekončil pouze u jógy. Proběhl zde také coursing, agility, dog puller jumping nebo junior handling. Nechyběla ani velká psí stopovačka a soutěž o nejpsa, která se uskutečnila ve třech velikostních kategoriích.
11: Ač je to akce převážně pro ty naše milé němé tváře, tak pro mnohé lidi je přece ten pejsek ten hlavní sociální kontakt, ten nejlepší kamarád, ta bytost, kterým sdílí svoje strasti, ale i radosti. A tuhleta akce, krom toho, že má trochu jako do toho jejich vztahu vznést něco nového, tak slouží proto, aby ty majitelé psů se mohli kouknout na právě tuhlety aktivity, které můžou s tím svým mazlíčkem dělat a trochu jim ten vztah oživit, nebo naopak můžou dojít k tomu, že si řeknou a ten pejsek by i něco jiného potřeboval, než co mu dávám.
7: Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Josef Rataj, výrazná osobnost české pop-artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
12: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu, a pak si můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože on začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let. A já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
7: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
13: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
7: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
14: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost. A i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
12: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Zaprvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě v super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, byste tu energii načerpali taky.
7: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
15: A to už je pro dnešek opravdu všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Sokolov si připomněl tradici, která je s městem neodmyslitelně spojená. Den horníků nabídl slavnostní průvod, historické ukázky i pestrý program. Ten ukázal, že hornická minulost má v regionu své pevné místo i dnes.
1: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
2: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
1: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
2: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
3: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jarda nám, no tak co je lepšího v životě.
4: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
5: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i odinut než ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
1: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
6: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
7: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
1: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Výrazné barvy, známé tváře, komiksové motivy a pořádná dávka pop artu. Nová výstava v Depomoto Art v Plzni představuje tvorbu Josefa Rataje a ukazuje, že svět umění může být jak barevný, tak zároveň provokativní.
8: Josef Rataj, výrazná osobnost české pop artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
9: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu a pak si můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože on byl, začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
8: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
10: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Tak ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
8: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
11: Jsme rádi, že nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost a i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětského umělecké kliniky pan profesor Josef Sýkora.
9: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Zaprvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě v super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
8: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Český Krumlov má svou novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindřich Čapek, který na ní zachytil charakteristický pohled na historické centrum města a radnici. Známka vstoupila do oběhu na začátku září.
12: V Českém Krumlově v sobotu 5. září pokřtili novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindra Čapek, který ji představil v Paláci ilustrace na druhém nádvoří zámku. Český Krumlov se tak tentokrát vešel, tak říkajíc, do dlaně. Známka zachycuje jeden z charakteristických pohledů na historické centrum města a radnici.
13: Já jsem napřed udělal tuškou návrhy. Původně to mělo být 77 korun, ale mezi tím se zvýšila hodnota na 83. A já jsem musel díky tomu předělávat tu grafiku, protože 77 je krásná číslice a poradit si s 83 bylo takový jako oříšek trochu, protože už to nemá to kouzlo. Já jsem hlavně, když jsem dělal tu kompozici, ty známky, kde ty střechy vytváří taky jako 77, obráceně. A jo, a to se mi ztratilo, tak jsem musel potom to písmo trošku jinak upravit, ale jako myslím, že to dopadlo docela dobře, já jsem se toho obával a známka vypadá nádherně.
12: Známka v tradičním měřítku 1:6 zamířila do oběhu na začátku září a spolu s dopisy může cestovat daleko za hranice jižních Čech. Kdo chtěl mít novou krumlovskou známku mezi prvními, mohl si ji na místě rovnou zakoupit, a to dokonce s podpisem autora. A zájem byl velký.
14: Poštovní známka už vyšla 2.9. v nákladu 22 000 kusů s nominální hodnotou 83 korun, což je doporučené psaní v ekonomickém režimu. Přivítali jsme známku i s panem Čapkem sice v Praze, ale dneska jsme rádi, že můžeme přivítat i v Krumlově a známka má velký ohlas a sběratelé v podstatě z celé republiky ji skupují.
15: Já mám samozřejmě velikou radost, Jindra je velmi dobře známý, ku podivu víc známější v zahraničí než u nás, tak konečně se také zase znovu představí českému publiku a myslím si, že není větší podsta pro výtvarníka, než vytvořit známku pro Českou poštu, tak to je radost.
12: Známý ilustrátor a malíř prozradil, že už pracuje na tvorbě další známky. Tentokrát bude její motiv spojovat s Třeboní.
13: Já jsem tam zakomponoval Mariánský sloup, který je na náměstí a já kolem něj chodím už 25 let a vlastně jsem si ho pořádně nikdy neprohlídl. A teď, jak jsem ho tam maloval, tak jsem ho musel prostudovat a zjistil jsem, že to je úžasná socha. Ale potom ještě, když jsem se s ním zabýval důkladně, tak jsem smeknul, jak je to jako úžasná práce sochařská.
0: Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš společně s náměstky Tomášem Chmelou a Davidem Vychytilem přijali návštěvu velvyslance Spojených států amerických v České republice Nicolase Merika. Velvyslanec se zúčastnil vzpomínkových akcí u příležitosti 80 let od vyzvednutí ostatků amerických letců, kteří zahynuli během letecké bitvy v roce 1944.
16: Šanově přivítal Nicolase Merika starosta obce Milan Humpola a odtud velvyslanec Spojených států vyrazil za volantem jeepu k památníku letecké bitvy nad Bílými Karpaty v Jabloní u Šanova. Před 82 lety 29. srpna zautočilo z Itálie přes slovenské Pováží 400 amerických bombardérů na cíle na Ostravsku.
17: Nad tím Povážím se spozdila 10členná skupina bombardérů, vypadla z té sestavy, která byla poměrně odolná na obranu. To využili němečtí stíhači, kteří tuto sestavu napadli a prostor Bílých Karpat postupně bylo zestřeleno 10 bombardérů. Zahynulo přitom 41 amerických letců. My tady stojíme v Šanově u jednoho z pomníků, který je věnovaný posádce letounu, který dopadl tady v blízkém okolí. Přitom zahynulo 9 členů posádek, pouze jeden ten první pilot se zachránil tím, že přešel na Slovensko.
18: I'm very touched emotionally by thinking back to the sacrifice that was made Dotýká se mě nejenom to, že tehdy ti mladí muži obětovali své životy za druhé světové války, ale pro mě je to i osobní záležitostí, že vidím ty všechny, kteří se starají o tuto památku teď a udržují ji po dlouhá léta.
16: Od památníku v Jabloní u Šanova odjel velvyslanec do Slavičína, kde se na hřbitově zúčastnil pietního aktu a slavnostního otevření expozice v Domě přátelství. Tam představil společný projekt velvyslanectví Spojených států amerických a města Slavičín, na který fond velvyslanců USA pro zachování kulturního dědictví poskytne $50,000. I díky této finanční pomoci vzniknou nové expozice letecké bitvy nad Bílými Karpaty.
0: Prezident Petr Pavel zamířil na Prostějovsko. Se starosty mikroregionu Konicko otevřel témata, která zásadně ovlivňují budoucnost menších obcí. Od odchodu mladých lidí až po dostupnost služeb a práce.
19: Dobrý den. Jste tady zasekli pořádnou sekeru.
20: Stárnutí populace, odliv mladých lidí z regionu, nedostatek služeb, nezaměstnanost nebo špatná dopravní obslužnost. To jsou témata, která prezident Petr Pavel řešil na setkání se starosty mikroregionu Konicko, které proběhlo na zámku v Konici krátce poté, co prezident přivítal prvňáky v nedalekém Brodku.
21: To, že mladí odchází na zkušenou vysvětla, je nakonec dobře. Ideální je, když se potom vrátí.
20: Pokud jde o mikroregion Konicko, vyzdvihl prezident Pavel to, jakým způsobem obce spolupracují, což jim v mnoha případech pomáhá uspět.
22: Obce tohoto mikroregionu jsou schopné spolupracovat velice účinně v rámci společenství obcí, sdílet dobré příklady, zkušenosti, především ze zpracování administrativních předpokladů pro dotace, sdílet své zkušenosti právě s těmi problémy, kterými všichni trpí, a využívat je potom při společné práci například s krajem.
20: Zásadním problémem regionu je podle hlavy státu stav silnic, zejména těch druhé a třetí třídy. To je dnes velmi diskutovaný problém, jelikož vláda Andreje Babiše nyní rozhodla o tom, že krajům nebude přispívat na opravu těchto silnic. A podle prezidenta je problémem i nedostatek pracovních příležitostí. Tyto problémy často souvisí i s rozdělováním daní.
22: Tady je důležité zmínit princip, který by měl fungovat nejenom mezinárodně, ale i uvnitř, a to je princip solidarity. Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat.
20: Podobně ohrožených regionů, jako je Konicko, je podle prezidenta v Česku už asi 80. Je to fenomén, který je možné sledovat ve všech krajích. Podle Pavla je tak nutné zamyslet se nad tím, jak rozdíly mezi regiony zmírnit.
23: Prezident Petr Pavel tady na zámku v Konici zabrousil i do celostátní politiky. Zhodl se s ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou z motoristů, že navrhovaný schodek státního rozpočtu je příliš vysoký.
22: To je jenom důkazem, že i s Petrem Macinkou máme řadu společných témat. Mně se také ten rozpočet nezdá dobrý. Ten navrhovaný deficit je skutečně vysoký ve vztahu k tomu, že jsme v období růstu ekonomiky.
20: Po skončení jednání prezident zamířil na náměstí v Konici, kde se setkal s místními občany. Marek Vrlák, TV Morava, Konice.
0: Fakultní nemocnice Ostrava začala při léčbě pacientů využívat takzvanou kočičí terapii. Kontakt se speciálně vybranými zvířaty pomáhá nemocným zmírnit stres a zlepšit psychickou pohodu. Terapie má být doplňkem běžné zdravotní péče.
24: Úplně perfektní. Vrčí fajně, úplně hodný. Mám strašně rád zvířatka. Je úplně pecka. Člověk se uklidní u nich tak.
2: Felinoterapie je terapeutická metoda, při které se ke zlepšení fyzického i psychického zdraví pacienta uplatňuje kontakt s kočkou, v tomto případě s kocourem Teušem.
3: Svůj systém regulace stresu kočka právě navazuje na člověka a dochází k koregulaci nervového systému, což v podstatě u člověka uklidní. Byl u nás pacient, který začal více komunikovat s lidmi po terapii s kočkou, to bylo velice krásné.
2: Aby se kočka mohla věnovat felinoterapii, musí na to mít vhodnou povahu. Podle Aleny Berčíkové by měla být přátelská, klidná a také mazlivá. Její kocour Teuš všechny tyto vlastnosti má a i proto složil speciální felinoterapeutické zkoušky. Může tak pomáhat pacientům fakultní nemocnice Ostrava.
4: Já osobně jsem z toho hrozně nadšená, protože vždycky, když přijdu na pokoj a ani na to jako nemyslím, že den předem byla felinoterapie, tak pacienti sami to bylo včera super, sestřičko, já jsem byl úplně spokojený, jo, takže já to vnímám velice příznivě.
2: Kočičí terapeuty využívají i další nemocnice v České republice. Nejrozšířenější metodou takzvané zoorehabilitace, ale i přesto zůstává kanisterapie, při které se používají psy. Platí to také v Ostravské fakultní nemocnici, kde na 15 pracovištích působí 10 kanisterapeutů. Felinoterapie je oproti tomu teprve na začátku.
5: Testujeme to, ověřujeme, jak na to budou vlastně reagovat pacienti, jak na to bude reagovat personál, jak to samozřejmě bude zvládat i ten náš zvířecí parťák, a to, že jsme v takovém pilotním programu, bych řekla.
0: Na Gruni v Beskyde.

0: se už po druhé konala mše za oběti hor. Horská služba při ní společně s návštěvníky vzpomínala na záchranáře, turisty, horolezce i další lidi, jejich život byl spojený s horami.
1: Tóny, fujary a píšťaly, společná modlitba a minuta ticha. Na Gruni se vzpomínalo na ty, kteří horám zasvětili svůj život a už se z nich nevrátili.
2: Vzpomínáme jednak mši v kostele a také pietou tady před kostelem na všechny, jejich pouť na horách skončila. Ať už se jedná o horské záchranáře, turisty, o horolezce, kamarády. Vzpomínáme na všechny, kteří měli hory v srdci.
1: Mši v kostelíku Panny Marie Pomocnice křesťanů sloužili tři kněží. Mezi nimi také slovenský kněz a dobrovolný horský záchranář Jan Dubecký.
3: Ty výstupy na vrchy nás učí aj také pokore, bo si uvedomujeme, že nie všetko závisí celkom od nás. A některé věci jednoducho potřebujeme len sa učiť príjmať.
4: Je to parádní akce, tady bez kterých to nebylo, letos byl druhý ročník tady této mše. My jsme předtím jezdívali ke kolegům tady přes kopec, přes údolí na Velkou Raču, kde to mývají pravidelně.
1: Během mše kněží požehnali také vybavení, které záchranáři používají při zásazích v horách, například lana, mačky nebo helmy. Právě s touto výbavou vyrážejí pomáhat lidem v náročném horském terénu. Ivona Fajtová, televize Polar Beskydy.
0: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Vítejte u dalšího dílu našeho putování. I tentokrát jsme pro vás vybrali místa, která stojí za to objevit. Ať už vás láká historie, krásná příroda, zajímavé památky nebo nevšední zážitky. Podíváme se na místa známá i méně známá a samozřejmě přidáme také tipy na zajímavé akce, které můžete v nejbližších dnech navštívit. Tak pojďme společně vyrazit na cestu. Pokud vás zajímá česká historie, máte už jen poslední týdny na návštěvu jedné z největších letošních výstav Národního muzea. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba v historické budově Národního muzea představuje více než 4 století vlády dynastie, která zásadně proměnila české knížectví i střední Evropu. Na jednom místě je vystaveno více než 900 mimořádných exponátů z téměř 70 institucí z Česka i zahraničí. Včetně unikátů, které jsou veřejnosti, zpřístupňovány jen výjimečně. Výstava potrvá už jen do 15. října, takže pokud chcete nahlédnout do světa Přemyslovců a poznat jejich dobu prostřednictvím vzácných předmětů, je nejvyšší čas vyrazit. Součástí výstavy Přemyslovci v Národním muzeu jsou i zajímavé přednášky. Já vás upozorním na tu o zlatnických pokladech této doby. Přemyslovská doba totiž nebyla jen o panovnících a mocenských bojích. Významnou roli hrály také šperky, zlatnické práce a předměty, které měly reprezentovat moc i víru. Právě jim se bude věnovat přednáška, která se uskuteční 15. září od 17 hodin v historické budově Národního muzea. Posluchači se podívají na šperky z českých dílen 9. a 10. století, ale také na bohoslužebné náčiní a vzácné schránky na posvátné relikvie. Salzkammergut patří k nejkrásnějším oblastem Rakouska a nabízí všechno, co si člověk od výletu může přát. Majestátní hory, průzračná jezera, malebná městečka i spoustu možností, jak strávit den aktivně nebo jen v klidu obdivovat okolní krajinu. My se teď do této oblasti vydáme v sérii reportáží a postupně vám ukážeme místa, která stojí za návštěvu. Tady je první z nich.

Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů,

0: Do minulosti vodní cesty tu sloužily ryze praktickým účelům.
1: V minulosti Traunze, jeho vodní plocha, sloužila jako dopravní cesta pro sůl. Sůl ze solných dolů ve srdci solné komory, protože jsme v solné komoře, a ta se přepravovala na dřevěných lodích v dřevěných kádích právě sem do Gmundenu. Tady se solí obchodovalo a poté se transportovala na sever anebo na východ i k nám do Čech. A od poloviny 19. století to bylo po slavné koněspřežné dráze Gmunden České Budějovice.
0: Lodní dopravu na Traunze nejvíce proslavil císař František Josef I., který sem s manželkou Sisi rád cestoval na Summerfrische, dlouhou letní dovolenou, kterou trávil na hornorakouských jezerech a v horách. Po Traunze plul na slavné Gizele, která tenkrát fungovala na parní pohon. Z její paluby i z paluby dalších modernějších lodí se vám dostane nádherných výhledů na městečko, na mocný Grinberg i na majestátní skalní útesy, které lemují jižní břeh jezera. Kapitán Thomas Kšavanter vozí pasažéry na výhlídkové plavby po jezeru už 18 let.
2: Jezdit po jezeře s těmito výhledy a pracovat tam, kam ostatní jezdí na dovolenou, je samozřejmě krásné. Jsem kapitánem na lodi a zároveň strojníkem na kolesovém parníku. Máme dvě trasy. Jednu krátkou, kolem zámku na břehu, a potom velký okruh kolem celého jezera, který trvá asi 2-2,5 hodiny a měří asi 40 kilometrů. Hlavní sezóna je samozřejmě od července do září v době prázdnin, jezdíme ale už před hlavní sezónou od května i po hlavní sezóně do konce října.
0: Dominantou městečka je zámek Ort, který už z dálky nelze přehlédnout. Výjímá se na jezeře obklopen panoramaty hor a jedinou přístupovou cestou se tak stává dlouhý dřevěný most. K návštěvě Gmundenu láká i proslulá tradice výroby keramiky. Ručně vyráběné hrnky, talíře nebo džbán z místní keramičky má v Rakousku téměř každá rodina. Hliněné nádoby se tu vyráběly už od mladší doby kamenné. Co si vlastně přivést ze solné komory z Gmundenu jako takový typický suvenýr?
1: A já, když chci někomu udělat radost, ale i sobě, tak si přivážím sůl, samozřejmě, to je nejtypičtější produkt. Ale aby to nebyla samotná sůl a aby byla hezky zabalená, tak pořizuji solničku z takzvané Gmundner keramik, což je keramika, která se tu vyrábí od 15. století, první zmínky 1492. Existuje tu manufaktura, kde když přijedete, tak si můžete prohlédnout výrobu, je to ruční výroba a je to speciální vzor, který se nazývá Flambiert Flammen, typická zelená barva, a garantuji vám, že když přijedete do manufaktury, prohlédnete a zajdete do jejich obchodu, u solničky nezůstanete.
0: Znaky keramického DNA města najdete i na náměstí Rathausplatz. V průčelí radnice z 16. století se vyjímá keramická zvonkohra s 24 zvony. Příchozí upoutá melodiemi, které se liší podle ročního období. Návštěva na jaře, v létě nebo na podzim se tu vždy promění v jedinečný zážitek. Podle měsíce se mění i hodiny, kdy se zvonkohra rozehraje. Na podzim je uslyšíte 5x denně, v létě i 8x. Turisticky zajímavé je středověké jádro městečka se strmými úzkými uličkami, které se klikatí nad přístavištěm lodí. I tady se můžete vydat po stopách tradiční keramiky. Najdete ji na zdech starých domů nebo v místním gotickém kostele, který je přestavěný v barokním slohu. Oltář představuje sousoší zobrazující klanění tří králů a věřící tu vzdávají úctu této keramické Madoně v modrém plášti. V odpočinkové procházce městem je čas dát si do těla. Svou fyzičku si můžete prověřit při výstupu na zalesněný, téměř 1000 metrů vysoký vrcholek Grinberg. My jsme raději zvolili pohodlnou cestu kabinkovou lanovkou, na kterou jsme nasedli přímo ve městě. Nahoře nás totiž čeká ještě výstup na stezku v korunách stromů, která je zatočená do věže vysoké 39 metrů a ze které je za dobré viditelnosti vidět až daleko na jezero a okolní hory.

0: ochutnat místní gastronomii je velmi milou povinností. Vrchovatý talíř, či v tomto případě dřevěné prkénko, přetéká vyhlášenými regionálními specialitami od klobásek přes uzené až po ovčí a kozí sýry. Patřičně posilněni se vracíme zpět na trasu. Horní zastávka Lanovky je dobrým výchozím bodem pro pěší turistiku, třeba k malému ledovcovému jezeru Laudachse, které odtud leží asi hodinu pěšky. Pokračovat můžete i dál ke skalnatému Traunsteinu s výškou 1691 metrů. Užít si v oblasti Solné komory ty nejkrásnější momenty na čtyřech zajímavých místech lze i díky nabídce slevové vstupenky.
1: Je tu možnost získat tzv. Salzkammergut Gipfelticket. Je to na vrcholi Dachstein West, na Dachstein v podstatě Dachstein jako takový, Feuerkogel a Grünberg, kde teď právě stojíme. Ta jedna jízdenka nás opravňuje využít jízdu nahoru a v podstatě dolů na všechny čtyři s tím, že dospělí zaplatí jednorázově 78 euro, což je pro, řekněme, takový pobyt třeba dvou až tří denní naprosto výhodná nabídka.
0: Inspiraci na cesty v oblasti Salzkammergut vám přineseme i v dalším dílu našeho putování. V roce 2024 ponese Solná komora s Bad Ischlem jako vlajkovým městem titul Evropské hlavní město kultury a my se právě v tomto krásném císařském městečku těšíme na viděnou.
2: Podzim přináší na stůl pestrou paletu barev, tvarů i chutí a přesvědčit se o tom můžete na tradiční výstavě ve Valticích. Od 14. do 30. září tu představí Národní zemědělské muzeum letošní úrodu dýní, cuket, patizonů a cibulovin. Návštěvníci uvidí nejrůznější odrůdy, které se liší nejen vzhledem, ale také svým využitím v kuchyni. Výstava navíc nabídne inspiraci, jak tyto oblíbené podzimní plodiny zpracovat, jak je zařadit do jídelníčku nebo využít jako dekoraci. Pokud tedy hledáte nápady, co na podzim připravit z dýní, cuket či patizonu, ve Valticích si rozhodně přijdete na své. Frýdecký zámek patří k výrazným dominantám Frýdku místku a zároveň k místům, kde se potkává historie šlechtického sídla, města i celého regionu. Původně gotický hrad byl postupně přestavován a jeho dnešní podoba připomíná spíše pohodlné zámecké sídlo. Návštěvníky dnes láká nejen samotný areál, ale také zajímavé expozice a krásné výhledy na město a okolní Beskydy.
3: Frýdecký zámek byl vystavěn mezi léty 1327 až 1339 jako gotický hrad na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí. Leží na hranici Těšínského knížectví ve Slezsku a územím olomouckých biskupů na Moravě. Přes mnohé stavební úpravy během držení rodu Oberstdorfů, pražmů z Bílkova a Habsburků se stal v roce 1918 majetkem státu.
4: Frýdecký zámek se dochoval do dnešní doby. Pro turisty je určitě atraktivní, je tady spousta expozic a krátkodobých výstav a takovou zajímavostí, která se vztahuje k Frýdeckému zámku, je přítomnost ducha. Tak jako na různých zámcích a hradech je bílá paní, tak tady máme ducha. Říká se, že to je duch Jiřího z Oberstdorfu, který tady na zámku sídlil a který měl spory s poddanými a proto byl proklet a straší tady do dneška. Na zámku je zámecká expozice, která prezentuje interiéry zámku a dobové bydlení. Je tady taky rytířský sál, kde jsou erbovní obrazy slezské šlechty, což je taková atraktivita, zajímavost. A samozřejmě jsou tady i expozice, jako je expozice Beskydy příroda lidé, která je nová a obsahuje spoustu interaktivních prvků, vypráví příběh o regionu, o jeho historii, o jeho přírodě.
3: Dnes je zámek sídlem Muzea Beskyd Frýdek Místek, které spravuje také hrad Hukvaldy a Langův dům.
5: Určitě stojí za to přijít na Frýdecký zámek z toho důvodu, protože je jednou z dominant přímo z náměstí. Máme nádherný nový zámecký park, takže lze se procházet nejenom v rámci vnitřní expozic, ale taky lze relaxovat v parku a dále se v podstatě projít až dolů na druhou stranu Frýdku Místku.
3: Jak jste spokojená s návštěvností?
5: Největší návštěvnost máme na hradě Hukvaldy. Myslím si, že to i díky jakoby těm akcím historickým, které se tady provádějí, ale myslím si, že stejně uspokojivá je i návštěvnost na zámku ve Frýdku, kde návštěvníkům nabízíme jednak stále expozice, ale i doprovodné výstavy, naučné programy pro školy a prokládáme to taky víkendovými prohlídkami.
3: Podobně jako na jiných zámcích, připravuje Frýdecký zámek během roku řadu akcí pro turisty i místní návštěvníky.
6: Tradičně pořádáme i jarmarky během velikonočních vánočních svátků. Aby lidé poznali bohatou historii a bohaté sbírky muzea, tak pořádáme různorodé výstavy, ať už etnografické, umělecké, výtvarné, přírodovědné. Snažíme se samozřejmě zaujmout i ty nejmenší návštěvníky formou lektorských programů pro školy, ale samozřejmě jsme zaměřeni i na starší publikum a tam přibližujeme program muzea senior gymnáziem. Návštěvníky láká nejvíce samozřejmě atmosféra Frýdeckého zámku během netradičních hodin, jako jsou pořádání muzejní noci nebo večerní prohlídky při svíčkách zámku, která láká pohádkovou atmosféru. Frýdecký zámek, sídlo muzea Beskyd Frýdek Místek je tak dějištěm hudebních festivalů, divadelních představení. Samozřejmě tím, že jsme na zámku, jsou zde pořádány i svatební obřady.
3: Přírodní expozice návštěvníky zámku možná překvapí sbírkou preparátů zvířat, které v Beskydech opravdu žijí.
7: Můžeme zde vidět všechny zástupce velkých šelem, které se v Beskydech přirozeně vyskytují. Je to medvěd, rys a vlk.
3: K medvědovi je takový zajímavý příběh, takže jak se ocitl ve vaší sbírce?
7: Medvěda srazilo auto při přechodu nějaké cesty a my jsme ho potom dostali do sbírek k preparaci.
3: A pak tady máte ještě velkého losa.
7: Los je celkem zajímavý a vzácný druh, který se u nás vyskytuje. A tady ten los byl zastřelen v roce 1981 myslivcem, který si ho popletl s jelenem.
3: Frýdecký zámek nemůžete při návštěvě Frýdku Místku přehlédnout. Vstoupíte do něj z Frýdeckého náměstí a po prohlídce nezapomeňte zrelaxovat v zámeckém parku.
2: Pokud máte rádi místa, kde historie není jen za sklem, ale obklopuje vás ze všech stran, vydejte se 14. září do Opavy. Zdejší gotická kaple svatého kříže patří mezi tři národní kulturní památky města a ukrývá unikátní soubor 15 nástěnných maleb s motivy apokalypsy z konce 14. století. Kapli navíc obklopuje historický hřbitov, kde odpočívá řada významných osobností regionu. Komentovanou prohlídkou vás provede Karel Mako Kovický z Opavské kulturní organizace a vstup je zdarma. Pokud máte rádi český design a originální výrobky, zbývá už jen pár posledních příležitostí navštívit unikátní výstavu s názvem Zlatem protkáno, láskou tvořeno. Představuje tvorbu tří českých firem. Výstavou vás provedou průvodci a nahlédnout můžete také pod ruce českých návrhářů a výrobců. 22. září výstava definitivně končí, takže pokud ji chcete ještě stihnout, je nejvyšší čas vyrazit. A naše dnešní putování je u konce. Doufám, že vás některé z navštívených míst zaujalo natolik, že se tam vydáte třeba už při svém příštím výletu. Inspirace je kolem nás spousta, stačí si jen vybrat, kam se vydat. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na naše další společné putování. Mějte se krásně.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvičná a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod čirým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom

Výšková část to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvična v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tradiční oslava úrody, lidová řemesla i oživená historie. Hrad Švihov se v sobotu 5. září poprvé v historii stal dějištěm dožínek Plzeňského kraje. Slavnost přilákala tisíce návštěvníků.
2: Já jsem nadšený z toho, že letošní dožínky jsou na Švihově. Dožínky jsou pro mě tradice. Je to oslava zemědělství. A proč Švihov? Švihov je ikonou Plzeňského kraje. Je to skvělý hrad a není to pro mě jenom hrad, kde probíhalo natáčení Tři oříšky pro Popelku. Je to pro mě místo, které dodá dnešnímu setkání atmosféru.
1: Svátek zemědělců zahájil slavnostní průvod folklorních souborů Šumava a Šumavánek. Návštěvníci dožínek si po celý den mohli prohlédnout ukázky tradičních řemesel, ochutnávat regionální speciality a vybírat z nabídky výrobků místních farmářů. O živou atmosféru se postaral také bohatý kulturní program na hlavním pódiu, který nabídl vystoupení folklorních souborů, lidovou hudbu i ukázky tradičních zvyků.
3: Líbí se mi, stihla jsem prohlídku hradu a teď tady obcházím ty řemesla.
4: S mamkou jsme šli tam k hrnečkům kupovat hrnečky. Je to tady moc hezký.
5: Zúčastnila jsem se průvodu a tu atmosféru, ta se mi moc líbí a teď se tady rozkoukávám, co tady všechno je.
1: Součástí dožínek bylo také ocenění zemědělců a vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Plzeňského kraje.
6: Je to 17. ročník a za tu dobu se tam prostě vystřídalo mraky výrobků a každý rok je to opravdu rok od roku těžší pro tu komisi. Letos bylo znovu 130 výrobků. Bylo to opravdu těžké vybrat těch 9 vítězů, proto jsou uděleny i ty dodateční ceny.
1: Jedním z držitelů prestižní značky je včelí farma U Toupalů z Kolovče, která okouzlila porotu se svojí ostrou zeleninovou.
7: Produkt se vyrábí z rajčat, papriky, čili papriček a česneku a koření. Je to starý recept po babičce, který jsme našli někde v nějaký knížce, tak jsme to zrealizovali a vyšlo to.
1: Podbrdská minimlékárna obdržela ocenění za syrovátku s příchutí grepu a zázvoru.
8: My rádi experimentujeme, takže začali jsme samozřejmě klasicky vyrábět syrovátku klasickou, která v našem případě znamená, že to je syrovátka, která odkapává z výroby tvarohu. A protože já třeba osobně nemusím tu nakyslost té přírodní syrovátky, tak jsem si říkal, co do toho přidat, jak to zlepšit, aby z toho mohl být třeba i výrobek, který bude pít někdo jiný.
1: 4 roky se bude značkou regionální potravina Plzeňského kraje pyšnit také zadní hovězí maso ve vlastní šťávě od výrobce Gudy 77.
9: Začíná to tím, že kupujeme maso od malých farmářů ze Šumavy, sami si ho bouráme, takže ho zpracováváme od velkých kusů po malý kousky, který dáme potom třeba do guláše. A pak to prochází sterilizací, takže z toho děláme de facto konzervu, ale bez konzervantů a bez jiné chemie.
1: Dožínky ale nebyly jen o oslavě sklizně. Velký zájem vzbudily projížďky na lodičkách i oživené prohlídky, které návštěvníky přenesly do atmosféry středověku. Na své si přišly také děti, pro které byly připraveny tvořivé dílny, setkání se zvířaty a další farmářské aktivity. Ze Švihova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Zvuk sirén, lesk hasičských vozů a nadšení malých návštěvníků při plnění soutěžních úkolů. Tak vypadalo sobotní odpoledne na louce u svatého Jiří v Plzni na Doubravce, kde se uskutečnil další ročník oblíbené akce Den hasiči.
10: Já mám velkou radost, že jsme se sešli na 5. ročníku dnes s našimi dobrovolnými hasiči přímo tady u Jiřího. Chtěl bych říct, že to je dobrovolná akce našich dobrovolných hasičů. Oni se mezi sebou dohodnou, oni to tady všechno postaví, oni se všechno starají, já jsem na ně moc hrdý a kromě toho, že zasahují u požáru, že nám pomáhají v podstatě každodenně, tak jsem rád, že tady udělali právě ten dětský den a je to tady skvělý.
1: Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout současnou i historickou hasičskou techniku, velkou pozornost přitáhli ukázky hasičů při simulované dopravní nehodě nebo požáru a své dovednosti předvedli také mladí dobrovolní hasiči, kteří se pustili do několika požárních útoků.
11: My jsme se rozhodli uspořádat takovou akci proto, aby jsme široké veřejnosti a zejména dětem přiblížili činnost dobrovolných hasičů tady u nás v Plzni. Tady se děti a i jejich rodiče mohou vyzkoušet dovednosti hasičské činnosti, kterou máme, jako je stříkání do terčů, spojování hadic a podobně.
1: Dobrovolní hasiči jsou pro 4. plzeňský obvod nepostradatelní.
11: My s hasiči už se spolupracujeme, jednak oni nám pomáhají na našich akcích, ať už jako dohledem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, takže ta spolupráce je výborná a samozřejmě jsme rádi, že máme a ta akce je dobrá na to, že je možné, že se potom přihlásí nějaké děti do těch našich sborů, takže posílíme ty jednotky a to je i cílem té dnešní akce.
1: Hlavními hrdiny dne ale byly děti. 400 malých návštěvníků změřilo síly na 7 stanovištích.
4: Já jsem tady zkoušela stanoviště a nejvíc se mi tady líbí, že si můžu něco od hasičů naučit. Až budu chodit na ty hasiče, tak bych se chtěla zúčastnit a chtěla bych hasit požáry a zachraňovat lidi.
12: Už po třetí tady stojím a u jedničky jak prostě běhat a prostě brát věci a chtěl by jsem být hasičem.
13: Zkoušela jsem tady docela dost věcí a už jsem tady druhý rok a je to tady hodně fajn.
14: Líbí se mi tady ty hasičské auta třeba. Jo a ještě se mi tady líbilo to stříkání.
1: Zlatou tečkou celého odpoledne byla tradičně nejoblíbenější atrakce obří hromada hasičské pěny. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
15: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
0: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
15: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
16: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je Jarda nám, no tak co je lepšího v životě.
17: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
18: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova a jsem hrdý na to, že je hornický den.
0: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa. Den národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
19: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
20: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
0: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
1: Co dělat, když člověk vedle vás skolabuje? Jak správně přivolat pomoc a kdy začít s resuscitací? Právě na tyto situace chce připravit veřejnost iniciativa Moc pomoc. Jejíž celorepubliková tour odstartovala v úterý 8. září v Plzni.
21: Cíl je velmi jednoduchý. Zachránit až 2000 lidí ročně v České republice. A ten prostředek, jak toho chceme dosáhnout, je vytrénovat 1 000 000 lidí v České republice na dovednost zachraňující život před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
1: Dopoledne patří vždy především školám. Žáci a studenti procházejí několika stanovišti a učí se rozpoznat krizovou situaci, přivolat pomoc nebo zahájit resuscitaci.
22: Já jsem to už dělala na skautský tým výpravě, ale už jsem to jako jednou dělala, ale bylo to hezčí tuto, tak fakt to bylo dobrý.
23: Mně se to líbilo, hlavně jak jsou tam ty pokyny, jsou tam jako přesně řečený a je to takový i zábavný, takže se mi to líbilo.
24: V reálném životě možná jako bych to asi nedokázala, ale takhle v té, takhle to na to zkušební si myslím, že to bylo celkem v pohodě.
0: Odpolední část programu je otevřena široké veřejnosti. Samotnému nácviku ve virtuální realitě předchází vždy ještě informační část, v průběhu které se účastníci seznámí se základními postupy a zásadami první pomoci.
21: Je to hodinový blok, kdy první na 20 minut jdete na stanoviště policie, která vám vysvětlí první klíčový krok první pomoci, a to je zachování vlastní bezpečnosti. Potom se přesouvá skupina na druhé stanoviště, to je stanoviště Červeného kříže, který vysvětluje dominantně krok rozeznání stavu dechu, což je rozhodný krok o tom, zda začínám nebo nezačínám resuscitovat. Až potom se přesouváme na stanoviště virtuální reality, kde si vlastně celý postup první pomoci při akutní zástavě srdce projdu a získávám certifikát.
0: Organizátoři chtějí první pomoc přiblížit veřejnosti jako běžnou a důležitou dovednost.
2: Pro nás je výuka první pomoci jednou ze základních činností, jako pro Český Červený kříž, a zachránit život by mělo být základní lidskou dovedností, protože i když tady záchranka přijíždí za 8 minut, někde 15, ale tak nejdůležitější v případě životohrožujících stavů je ta pomoc na místě, pomoc toho laika, a to je to, co my se snažíme docílit, aby nejvíc, co nejvíc laiků a lidí kolem nás tu první pomoc umělo.
0: Další zastávkou tour bude už 15. září Ostrava. Dokonce října pak projekt postupně zavítá celkem do 12 českých měst. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
3: Pes je člověku po staletí nejen věrným společníkem, ale také parťákem pro každodenní život, pohyb i volný čas. Tento výjimečný a jedinečný vztah byl v sobotu 5. září v centru pozornosti na akci Plzeňské trojky, která nabídla široký program pro psy i jejich majitele.
5: Nacházíme se na Psím dnu, což je naše oblíbená akce. V Borském parku se setkávají jak páníci, tak i čtyřnozí mláčci. Máme připravený bohatý program. No a já nemohu zapomenout na to, když tu s náma byl pan Zdeněk Srstka, v těch porotách vždycky hodnotil, a věřím tomu, že když se na nás od někud z nebe kouká, tak že má radost z toho, kolik se z nás tady zase sešlo.
6: Tento náš Psí den, který organizujeme již 15. rokem, tak je unikátní v tom, že si myslím, že to je jediná tak akce podobného typu v Plzni. Je unikátní v tom, že se tady sejde i mnoho prodejců různých předmětů a pamlsků pro pejsky, a určitě je unikátní těmi některými soutěžemi, které organizujeme. Tamhle koukám, že i psí yoga a ty některé aktivity soutěže, tak si myslím, že jsou jako pro takovou akci unikátní.
3: Právě psí yoga byla přes celé odpoledne pro mnohé zajímavým lákadlem, a to jak pro děti, tak i pro dospělé.
7: Lidi praktikují jogové pozice, takové ty jednodušší, spíše při zemi, žádné balanční náročné stojky, já nevím co všechno, tak aby byli v kontaktu s tím zvířetem co nejblíž, to znamená na čtyřech ideálně na zemi. Ale zároveň pro ty zvířata je to krásný způsob socializace, hlavně pro těštěně a ta koťata, kdy vlastně během těch 60 minut poznají, že každý cizí člověk je kámoš, poznají spoustu pachů, poznají nový prostředí, nový povrchy, takže k nám jezdí chovatelé hlavně socializovat.
3: Program ale zdaleka nekončil pouze u jógy. Proběhl zde také coursing, agility, dog puller jumping nebo junior handling. Nechyběla ani velká psí stopovačka a soutěž o nejpsa, která se uskutečnila ve třech velikostních kategoriích.
25: Ač je to akce převážně pro ty naše milé němé tváře, tak pro mnohé lidi je přece ten pejsek ten hlavní sociální kontakt, ten nejlepší kamarád, ta bytost, kterým sdílí svoje strasti, ale i radosti. A tuhleta akce, krom toho, že má trochu jako do toho jejich vztahu vznít něco nového, tak slouží proto, aby ty majitelé psů se mohli kouknout na právě tuhlety aktivity, které můžou s tím svým mazlíčkem dělat a trochu jim ten vztah oživit, nebo naopak můžou dojít k tomu, že si řeknou, a ten pejsek by i něco jiného potřeboval, než co mu dávám.
3: Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Josef Rataj, výrazná osobnost české pop-artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
26: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art, a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu, a pak se můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Ratajeho znám strašně dlouho, protože když on začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Ratajeho zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
3: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
4: Co jsme měli možnost, já jsem tam vidět ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost vlastně tady ukázat něco takového. Tak ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
3: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
8: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost. A i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů. A tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
26: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Za prvé je to jako mladiství a má to prostě pro mě super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, byste tu energii načerpali taky.
3: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: A to už je pro dnešek opravdu všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Sokolov si připomněl tradici, která je s městem neodmyslitelně spojená. Den horníků nabídl slavnostní průvod, historické ukázky i pestrý program. Ten ukázal, že hornická minulost má v regionu své pevné místo i dnes.
1: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
2: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
1: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
2: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
3: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jedna nám, no tak co je lepšího v životě.
4: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
5: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i odinut než ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
1: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
6: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
7: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
1: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Výrazné barvy, známé tváře, komiksové motivy a pořádná dávka pop artu. Nová výstava v Depomoto Art v Plzni představuje tvorbu Josefa Rataje a ukazuje, že svět umění může být jak barevný, tak zároveň provokativní.
8: Josef Rataj, výrazná osobnost české pop artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
9: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu a pak si můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože když on začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
8: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
10: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
8: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
11: Jsme rádi, že nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost a i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětského umělecké kliniky pan profesor Josef Sýkora.
9: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Za prvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
8: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Český Krumlov má svou novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindřich Čapek, který na ní zachytil charakteristický pohled na historické centrum města a radnici. Známka vstoupila do oběhu na začátku září.
12: V Českém Krumlově v sobotu 5. září pokřtili novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindra Čapek, který ji představil v Paláci ilustrace na druhém nádvoří zámku. Český Krumlov se tak tentokrát vešel, tak říkajíc, do dlaně. Známka zachycuje jeden z charakteristických pohledů na historické centrum města a radnici.
13: Já jsem napřed udělal tuškou návrhy. Původně to mělo být 77 korun, ale mezi tím se zvýšila hodnota na 83. A já jsem musel díky tomu předělávat tu grafiku, protože 77 je krásná číslice a poradit si s 83 bylo takový jako oříšek trochu, protože už to nemá to kouzlo. Já jsem hlavně, když jsem dělal tu kompozici, ty známky, kde ty střechy vytváří taky jako 77, obráceně. A jo, a to se mi ztratilo, tak jsem musel potom to písmo trošku jinak upravit, ale jako myslím, že to dopadlo docela dobře, já jsem se toho obával a známka vypadá nádherně.
12: Známka v tradičním měřítku 1:6 zamířila do oběhu na začátku září a spolu s dopisy může cestovat daleko za hranice jižních Čech.

0: Kdo chtěl mít novou krumlovskou známku mezi prvními, mohl si ji na místě rovnou zakoupit, a to dokonce s podpisem autora. A zájem byl velký.
1: Poštovní známka už vyšla 2.9. v nákladu 22 000 kusů s nominální hodnotou 83 korun, což je doporučené psaní v ekonomickém režimu. Přivítali jsme známku i s panem Čapkem, sice v Praze, ale dneska jsme rádi, že můžeme přivítat i v Krumlově, a známka má velký ohlas a sběratelé v podstatě z celé republiky ji skupují.
2: Já mám samozřejmě velikou radost. Jindra je velmi dobře známý, ku podivu víc známější v zahraničí než u nás, tak konečně se také zase znovu představí českému publiku a myslím si, že není větší podsta pro výtvarníka, než vytvořit známku pro Českou poštu, tak to je radost.
0: Známý ilustrátor a malíř prozradil, že už pracuje na tvorbě další známky. Tentokrát bude její motiv spojovat s Třeboní.
3: Já jsem tam zakomponoval Mariánský sloup, který je na náměstí, a já kolem něj chodím už 25 let a vlastně jsem si ho pořádně nikdy neprohlídl. A teď, jak jsem ho tam maloval, tak jsem ho musel prostudovat a věděl jsem, že to je úžasná socha. Ale potom ještě, když jsem se s ním zabýval důkladně, tak jsem smeknul, jak je to jako úžasná práce sochařská.
4: Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš společně s náměstky Tomášem Chmelou a Davidem Vychytilem přijali návštěvu velvyslance Spojených států amerických v České republice Nicolase Merika. Velvyslanec se zúčastnil vzpomínkových akcí u příležitosti 80 let od vyzvednutí ostatků amerických letců, kteří zahynuli během letecké bitvy v roce 1944.
5: Šanově přivítal Nicolase Merika starosta obce Milan Humpola a odtud velvyslanec Spojených států vyrazil za volantem jeepu k památníku letecké bitvy nad Bílými Karpaty v Jabloní u Šanova. Před 82 lety 29. srpna zaútočilo z Itálie přes slovenské Pováží 400 amerických bombardérů na cíle na Ostravsku.
6: Nad tím Povážím se spozdila 10členná skupina bombardérů, vypadla z té sestavy, která byla poměrně odolná na obranu. To využili němeští stíhači, kteří tuto sestavu napadli, a prostor Bílých Karpat postupně bylo zestřeleno 10 bombardérů. Zahynulo přitom 41 amerických letců. My tady stojíme v Šanově u jednoho z pomníků, který je věnovaný posádce letounu, který dopadl tady v blízkém okolí. Přitom zahynulo 9 členů posádek, pouze jeden ten člen, první pilot, zachránil tím, že přešel na Slovensko.
7: I'm very touched emotionally by thinking back to the sacrifice that was made.
8: Dotýká se mě nejenom to, že tehdy ti mladí muži obětovali své životy za druhé světové války, ale pro mě je to i osobní záležitostí, že vidím ty všechny, kteří se starají o tuto památku teď a udržují ji po dlouhá léta.
5: Od památníku v Jabloní u Šanova odjel velvyslanec do Slavičína, kde se na hřbitově zúčastnil pietního aktu a slavnostního otevření expozice v Domě přátelství. Tam představil společný projekt velvyslanectví Spojených států amerických a města Slavičín, na který fond velvyslanců USA pro zachování kulturního dědictví poskytne 50 000 dolarů. I díky této finanční pomoci vzniknou nové expozice letecké bitvy nad Bílými Karpaty.
4: Prezident Petr Pavel zamířil na Prostějovsko. Se starosty mikroregionu Konicko otevřel témata, která zásadně ovlivňují budoucnost menších obcí. Od odchodu mladých lidí až po dostupnost služeb a práce.
9: Dobrý den. Jste tady zasekli pořádnou sekeru.
10: Stárnutí populace, odliv mladých lidí z regionu, nedostatek služeb, nezaměstnanost nebo špatná dopravní obslužnost. To jsou témata, která prezident Petr Pavel řešil na setkání se starosty mikroregionu Konicko, které proběhlo na zámku v Konici krátce poté, co prezident přivítal prvňáky v nedalekém Brodku.
11: Protože mladí odchází na zkušenost do světa, je nakonec dobře, ideální je, když se potom vrátí.
10: Pokud jde o mikroregion Konicko, vyzdvihl prezident Pavel to, jakým způsobem obce spolupracují, což jim v mnoha případech pomáhá uspět.
12: Obce tohoto mikroregionu jsou schopné spolupracovat velice účinně v rámci společenství obcí, sdílet dobré příklady, zkušenosti, především zpracování administrativních předpokladů pro dotace, sdílet své zkušenosti právě s těmi problémy, kterými všichni trpí, a využívat je potom při společné práci například s krajem.
10: Zásadním problémem regionu je podle hlavy státu stav silnic, zejména těch druhé a třetí třídy. To je dnes velmi diskutovaný problém, jelikož vláda Andreje Babiše nyní rozhodla o tom, že krajům nebude přispívat na opravu těchto silnic. A podle prezidenta je problémem i nedostatek pracovních příležitostí. Tyto problémy často souvisí i s rozdělováním daní.
12: Tady je důležité zmínit princip, který by měl fungovat nejenom mezinárodně, ale i uvnitř, a to je princip solidarity. Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat.
10: Podobně ohrožených regionů, jako je Konicko, je podle prezidenta v Česku už asi 80. Je to fenomén, který je možné sledovat ve všech krajích. Podle Pavla je tak nutné zamyslet se nad tím, jak rozdíly mezi regiony zmírnit.
13: Prezident Petr Pavel tady na zámku v Konici zabrousil i do celostátní politiky. Zhodl se s ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou z motoristů, že navrhovaný schodek státního rozpočtu je příliš vysoký.
12: To je jenom důkazem, že i s Petrem Macinkou máme řadu společných témat. Mně se také ten rozpočet nezdá dobrý. Ten navrhovaný deficit je skutečně vysoký ve vztahu k tomu, že jsme v období růstu ekonomiky.
10: Po skončení jednání prezident zamířil na náměstí v Konici, kde se setkal s místními občany. Marek Vrlák, TV Morava, Konice.
4: Fakultní nemocnice Ostrava začala při léčbě pacientů využívat takzvanou kočičí terapii. Kontakt se speciálně vybranými zvířaty pomáhá nemocným zmírnit stres a zlepšit psychickou pohodu. Terapie má být doplňkem běžné zdravotní péče.
14: Úplně perfektní. Brčí fajně, úplně hodný. Mám strašně rád zvířatka. Je úplně pecka. Člověk se uklidní u nich tak.
15: Felinoterapie je terapeutická metoda, při které se ke zlepšení fyzického i psychického zdraví pacienta uplatňuje kontakt s kočkou, v tomto případě s kocourem Teušem.
16: Svůj systém regulace stresu kočka právě navazuje na člověka a dochází k regulaci nervového systému, což v podstatě u člověka uklidní. Byl u nás pacient, který začal více komunikovat s lidmi po terapii s kočkou, to bylo velice krásné.
15: Aby se kočka mohla věnovat felinoterapii, musí na to mít vhodnou povahu. Podle Aleny Berčíkové by měla být přátelská, klidná a také mazlivá. Její kocour Teuš všechny tyto vlastnosti má a i proto složil speciální felinoterapeutické zkoušky. Může tak pomáhat pacientům Fakultní nemocnice Ostrava.
17: Já osobně jsem z toho hrozně nadšená, protože vždycky, když přijdu na pokoj a ani na to jako nemyslím, že den předem byla felinoterapie, tak pacienti sami to bylo včera super, sestřičko, já jsem byl úplně spokojený, jo, takže já to vnímám velice příznivě.
15: Kočičí terapeuty využívají i další nemocnice v České republice. Nejrozšířenější metodou takzvané zoorehabilitace, ale i přesto zůstává kanisterapie, při které se používají psi. Platí to také v Ostravské fakultní nemocnici, kde na 15 pracovištích působí 10 kanisterapeutů. Felinoterapie je oproti tomu teprve na začátku.
18: Testujeme to, ověřujeme, jak na to budou vlastně reagovat pacienti, jak na to bude reagovat personál, jak to samozřejmě bude zvládat i ten náš zvířecí parťák, a to, že jsme v takovém pilotním programu, bych řekla.
4: Na Gruni v Beskydech se už podruhé konala mše za oběti hor. Horská služba při ní společně s návštěvníky vzpomínala na záchranáře, turisty, horolezce i další lidi, jejich život byl spojený s horami.
19: Tóny fujary a píšťaly, společná modlitba a minuta ticha. Na Gruni se vzpomínalo na ty, kteří horám zasvětili svůj život a už se z nich nevrátili.
20: Vzpomínáme jednak mši v kostele a také pietou tady před kostelem na všechny, jejichž pouť na horách skončila. Ať už se jedná o horské záchranáře, turisty, horolezce, kamarády, jedna, vzpomínáme na všechny, kteří měli hory v srdci.
19: Mši v kostelíku Panny Marie Pomocnice křesťanů sloužili tři kněží. Mezi nimi také slovenský kněz a dobrovolný horský záchranář Jan Dubecký.
1: Ty výstupy na vrchy nás učí aj také pokore, bo si uvedomujeme, že nie všetko závisí celkom od nás. A některé věci jednoducho potřebujeme len se učit přijímat.
21: Je to parádní akce, bez kterých to nebylo, letos byl druhý ročník tady této mše. My jsme předtím jezdívali ke kolegům tady přes kopec, přes údolí na Velkou Raču, kde to mývají pravidelně.
19: Během mše kněží požehnali také vybavení, které záchranáři používají při zásazích v horách. Například lana, mačky nebo helmy. Právě s touto výbavou vyrážejí pomáhat lidem v náročném horském terénu. Ivona Fajtová, televize Polár Beskydy.
4: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Vítejte u dalšího dílu našeho putování. I tentokrát jsme pro vás vybrali místa, která stojí za to objevit. Ať už vás láká historie, krásná příroda, zajímavé památky nebo nevšední zážitky. Podíváme se na místa známá i méně známá a samozřejmě přidáme také tipy na zajímavé akce, které můžete v nejbližších dnech navštívit. Tak pojďme společně vyrazit na cestu. Pokud vás zajímá česká historie, máte už jen poslední týdny na návštěvu jedné z největších letošních výstav Národního muzea. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba v historické budově Národního muzea představuje více než 4 století vlády dynastie, která zásadně proměnila české knížectví i střední Evropu. Na jednom místě je vystaveno více než 900 mimořádných exponátů z téměř 70 institucí z Česka i zahraničí. Včetně unikátů, které jsou veřejnosti, zpřístupňovány jen výjimečně. Výstava potrvá už jen do 15. října, takže pokud chcete nahlédnout do světa Přemyslovců a poznat jejich dobu prostřednictvím vzácných předmětů, je nejvyšší čas vyrazit. Součástí výstavy Přemyslovci v Národním muzeu jsou i zajímavé přednášky. Já vás upozorním na tu o zlatnických pokladech této doby. Přemyslovská doba totiž nebyla jen o panovnících a mocenských bojích. Významnou roli hrály také šperky, zlatnické práce a předměty, které měly reprezentovat moc i víru. Právě jim se bude věnovat přednáška, která se uskuteční 15. září od 17 hodin v historické budově Národního muzea. Posluchači se podívají na šperky z českých dílen 9. a 10. století, ale také na bohoslužebné náčiní a vzácné schránky na posvátné relikvie. Salzkammergut patří k nejkrásnějším oblastem Rakouska a nabízí všechno, co si člověk od výletu může přát. Majestátní hory, průzračná jezera, malebná městečka i spoustu možností, jak strávit den aktivně nebo jen v klidu obdivovat okolní krajinu. My se teď do této oblasti vydáme v sérii reportáží a postupně vám ukážeme místa, která stojí za návštěvu. Tady je první z nich.

Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. A začneme na břehu jednoho z největších jezer v oblasti, jezera Traunsee, v centru historického městečka Gmunden. Jezero Traunsee láká turisty na krásné přírodní scenérie. Když se ale ohlédneme zpět do

0: Dní dovolenou, kterou trávil na Hornorakouských jezerech a v horách. Po Traunze plul na slavné Gisele, která tenkrát fungovala na parní pohon. Z její paluby i z paluby dalších modernějších lodí se vám dostane nádherných výhledů na městečko, na mocný Greenberg i na majestátní skalní útesy, které lemují jižní břeh jezera. Kapitán Thomas Kšavanter vozí pasažéry na vyhlídkové plavby po jezeru už 18 let.
1: Jezdit po jezeře s těmito výhledy a pracovat tam, kam ostatní jezdí na dovolenou, je samozřejmě krásné. Jsem kapitánem na lodi a zároveň strojníkem na kolesovém parníku. Máme dvě trasy. Jednu krátkou, kolem zámku na břehu, a potom velký okruh kolem celého jezera, který trvá asi 2-2,5 hodiny a měří asi 40 kilometrů. Hlavní sezóna je samozřejmě od července do září v době prázdnin, jezdíme ale už před hlavní sezónou od května i po hlavní sezóně do konce října.
0: Dominantou městečka je zámek Ort, který už z dálky nelze přehlédnout. Výjímá se na jezeře obklopen panoramaty hor a jedinou přístupovou cestou se tak stává dlouhý dřevěný most. K návštěvě Gmundenu láká i proslulá tradice výroby keramiky. Ručně vyráběné hrnky, talíře nebo džbán z místní keramičky má v Rakousku téměř každá rodina. Hliněné nádoby se tu vyráběly už od mladší doby kamenné.
2: Co si vlastně přivést ze solné komory z Gmundenu jako takový typický suvenýr?
3: A já, když chci někomu udělat radost, ale i sobě, tak si přivážím sůl, samozřejmě, to je nejtypičtější produkt. Ale aby to nebyla samotná sůl a aby byla hezky zabalená, tak pořizuji solničku z takzvané Gmundner keramik, což je keramika, která se tu vyrábí od 15. století, první zmínky 1492. Existuje tu manufaktura, kde když přijedete, tak si můžete prohlédnout výrobu. Je to ruční výroba a je to speciální vzor, který se nazývá Flambiert Flammen, typická zelená barva. A garantuji vám, že když přijedete do manufaktury, prohlédnete a zajdete do jejich obchodu, u solničky nezůstanete.
0: Znaky keramického DNA města najdete i na náměstí Rathausplatz. V průčelí radnice z 16. století se vyjímá keramická zvonkohra s 24 zvony. Příchozí upoutá melodiemi, které se liší podle ročního období. Návštěva na jaře, v létě nebo na podzim se tu vždy promění v jedinečný zážitek. Podle měsíce se mění i hodiny, kdy se zvonkohra rozehraje. Na podzim ji uslyšíte 5x denně, v létě i 8x. Turisticky zajímavé je středověké jádro městečka se strmými úzkými uličkami, které se klikatí nad přístavištěm lodí. I tady se můžete vydat po stopách tradiční keramiky. Najdete ji na zdech starých domů nebo v místním gotickém kostele, který je přestavěný v barokním slohu. Oltář představuje sousoší zobrazující klanění tří králů a věřící tu vzdávají úctu této keramické Madoně v modrém plášti. Odpočinkové procházce městem je čas dát si do těla. Svou fyzičku si můžete prověřit při výstupu na zalesněný, téměř 1000 metrů vysoký vrcholek Greenberg. My jsme raději zvolili pohodlnou cestu kabinkovou lanovkou, na kterou jsme nasedli přímo ve městě. Nahoře nás totiž čeká ještě výstup na stezku v korunách stromů, která je zatočená do věže vysoké 39 metrů a ze které je za dobré viditelnosti vidět až daleko na jezero a okolní hory.

Ochutnat místní gastronomii je velmi milou povinností. Vrchovatý talíř, či v tomto případě dřevěné prkénko, přetéká vyhlášenými regionálními specialitami od klobásek přes uzené až po ovčí a kozí sýry. Patřičně posilnění se vracíme zpět na trasu. Horní zastávka Lanovky je dobrým výchozím bodem pro pěší turistiku, třeba k malému ledovcovému jezeru Laudachse, které odtud leží asi hodinu pěšky. Pokračovat můžete i dál ke skalnatému Traunsteinu s výškou

0: 1591 metrů. Užít si v oblasti Solné komory ty nejkrásnější momenty na čtyřech zajímavých místech lze i díky nabídce slevové vstupenky.
1: Je tu možnost získat takzvaný Salzkammergut Gipfelticket. Je to na vrcholi Dachstein West, na Dachstein, v podstatě Dachstein jako takový, Feuerkogel a Grünberg, kde teď právě stojíme. Ta jedna jízdenka nás opravňuje využít jízdu nahoru a v podstatě dolů na všechny čtyři s tím, že dospělí zaplatí jednorázově 78 euro, což je pro, řekněme, takový pobyt třeba dvou až tří denní naprosto výhodná nabídka.
0: Inspiraci na cesty v oblasti Salzkammergut vám přineseme i v dalším dílu našeho putování. V roce 2024 ponese Solná komora s Bad Ischlem jako vlajkovým městem titul Evropské hlavní město kultury a my se právě v tomto krásném císařském městečku těšíme na viděnou.
2: Podzim přináší na stůl pestrou paletu barev, tvarů i chutí a přesvědčit se o tom můžete na tradiční výstavě ve Valticích. Od 14. do 30. září tu představí Národní zemědělské muzeum letošní úrodu dýní, cuket, patizonů a cibulovin. Návštěvníci uvidí nejrůznější odrůdy, které se liší nejen vzhledem, ale také svým využitím v kuchyni. Výstava navíc nabídne inspiraci, jak tyto oblíbené podzimní plodiny zpracovat, jak je zařadit do jídelníčku nebo využít jako dekoraci. Pokud tedy hledáte nápady, co na podzim připravit z dýní, cuket či patizonu, ve Valticích si rozhodně přijdete na své. Frýdecký zámek patří k výrazným dominantám Frýdku místku a zároveň k místům, kde se potkává historie šlechtického sídla, města i celého regionu. Původně gotický hrad byl postupně přestavován a jeho dnešní podoba připomíná spíše pohodlné zámecké sídlo. Návštěvníky dnes láká nejen samotný areál, ale také zajímavé expozice a krásné výhledy na město a okolní Beskydy.
3: Frýdecký zámek byl vystavěn mezi léty 1327 až 1339 jako gotický hrad na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí. Leží na hranici Těšínského knížectví ve Slezsku a územím olomouckých biskupů na Moravě. Přes mnohé stavební úpravy během držení rodu Oppersdorfů, pražmů z Bílkova a Habsburků se stal v roce 1918 majetkem státu.
4: Frýdecký zámek se dochoval do dnešní doby. Pro turisty je určitě atraktivní, je tady spousta expozic a krátkodobých výstav a takovou zajímavostí, která se vztahuje k Frýdeckému zámku, je přítomnost ducha. Tak jako na různých zámcích a hradech je Bílá paní, tak tady máme ducha. Říká se, že to je duch Jiřího z Oppersdorfu, který tady na zámku sídlil a který měl spory s poddanými a proto byl proklet a straší tady do dneška. Na zámku je zámecká expozice, která prezentuje interiéry zámku a dobové bydlení. Je tady taky rytířský sál, kde jsou erbovní obrazy slezské šlechty, což je taková atraktivita, zajímavost. A samozřejmě jsou tady i expozice, jako je expozice Beskydy příroda lidé, která je nová a obsahuje spoustu interaktivních prvků, vypráví příběh o regionu, o jeho historii, o jeho přírodě.
3: Dnes je zámek sídlem muzea Beskyd Frýdek místek, které spravuje také hrad Hukvaldy a Langův dům.
5: Určitě stojí za to přijít na Frýdecký zámek z toho důvodu, protože je jednou z dominant přímo z náměstí. Máme nádherný nový zámecký park, takže lze se procházet nejenom v rámci vnitřní expozic, ale taky lze relaxovat v parku a dále se v podstatě projít až dolů na druhou stranu Frýdku místku.
3: Jak jste spokojená s návštěvností?
5: Největší návštěvnost máme na hradě Hukvaldy. Myslím si, že to i díky jakoby těm akcím historickým, které se tady provádějí, ale myslím si, že stejně uspokojivá je i návštěvnost na zámku ve Frýdku, kde návštěvníkům nabízíme jednak stále expozice, ale i doprovodné výstavy, naučné programy pro školy a prokládáme to taky víkendovými prohlídkami.
3: Podobně jako na jiných zámcích, připravuje Frýdecký zámek během roku řadu akcí pro turisty i místní návštěvníky.
6: Tradičně pořádáme i jarmarky během velikonočních vánočních svátků. Aby lidé poznali bohatou historii a bohaté sbírky muzea, tak pořádáme různorodé výstavy, ať už etnografické, umělecké, výtvarné, přírodovědné. Snažíme se samozřejmě zaujmout i ty nejmenší návštěvníky formou lektorských programů pro školy, ale samozřejmě jsme zaměřeni i na starší publikum a tam přibližujeme program muzea senior gymnáziem. Návštěvníky láká nejvíce samozřejmě atmosféra Frýdeckého zámku během netradičních hodin, jako jsou pořádání muzejní noci nebo večerní prohlídky při svíčkách zámku, která láká pohádkovou atmosféru. Frýdecký zámek, sídlo muzea Beskyd Frýdek Místek je tak dějištěm hudebních festivalů, divadelních představení. Samozřejmě tím, že jsme na zámku, jsou zde pořádány i svatební obřady.
3: Přírodní expozice návštěvníky zámku možná překvapí sbírkou preparátů zvířat, které v Beskydech opravdu žijí.
7: Můžeme zde vidět všechny zástupce velkých šelem, které se v Beskydech přirozeně vyskytují. Je to medvěd, rys a vlk.
8: K medvědovi je takový zajímavý příběh, takže jak se ocitl ve vaší sbírce?
7: Medvěda srazilo auto při přechodu nějaké cesty a my jsme ho potom dostali do sbírek k preparaci.
8: A pak tady máte ještě velkého losa.
7: Los je celkem zajímavý a vzácný druh, který se u nás vyskytuje. A tady ten los byl zastřelen v roce 1981 myslivcem, který si ho popletl s jelenem.
3: Frýdecký zámek nemůžete při návštěvě Frýdku Místku přehlédnout. Vstoupíte do něj z Frýdeckého náměstí a po prohlídce nezapomeňte zrelaxovat v zámeckém parku.
2: Pokud máte rádi místa, kde historie není jen za sklem, ale obklopuje vás ze všech stran, vydejte se 14. září do Opavy. Zdejší gotická kaple svatého kříže patří mezi tři národní kulturní památky města a ukrývá unikátní soubor 15 nástěnných maleb s motivy apokalypsy z konce 14. století. Kapli navíc obklopuje historický hřbitov, kde odpočívá řada významných osobností regionu. Komentovanou prohlídkou vás provede Karel Makovský z Opavské kulturní organizace a vstup je zdarma. Pokud máte rádi český design a originální výrobky, zbývá už jen pár posledních příležitostí navštívit unikátní výstavu s názvem Zlatem protkáno, láskou tvořeno. Představuje tvorbu tří českých firem. Výstavou vás provedou průvodci a nahlédnout můžete také pod ruce českých návrhářů a výrobců. 22. září výstava definitivně končí, takže pokud ji chcete ještě stihnout, je nejvyšší čas vyrazit. A naše dnešní putování je u konce. Doufám, že vás některé z navštívených míst zaujalo natolik, že se tam vydáte třeba už při svém příštím výletu. Inspirace je kolem nás spousta, stačí si jen vybrat, kam se vydat. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na naše další společné putování. Mějte se krásně.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvičná a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem. Tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod čirým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních poslucháren. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tradiční oslava úrody, lidová řemesla i oživená historie. Hrad Švihov se v sobotu 5. září poprvé v historii stal dějištěm dožínek Plzeňského kraje. Slavnost přilákala tisíce návštěvníků.
2: Já jsem nadšený z toho, že letošní dožínky jsou na Švihově. Dožínky jsou pro mě tradice. Je to oslava zemědělství. A proč Švihov? Švihov je ikonou Plzeňského kraje. Je to skvělý hrad a není to pro mě jenom hrad, kde probíhalo natáčení Tři oříšky pro Popelku. Je to pro mě místo, které dodá dnešnímu setkání atmosféru.
1: Svátek zemědělců zahájil slavnostní průvod folklorních souborů Šumava a Šumavánek. Návštěvníci dožínek si po celý den mohli prohlédnout ukázky tradičních řemesel, ochutnávat regionální speciality a vybírat z nabídky výrobků místních farmářů. O živou atmosféru se postaral také bohatý kulturní program na hlavním pódiu, který nabídl vystoupení folklorních souborů, lidovou hudbu i ukázky tradičních zvyků.
3: Líbí se mi, stihla jsem prohlídku hradu a teď tady obcházím ty řemesla.
4: S mamkou jsme šli tam k hrnečkům kupovat hrnečky. Je to tady moc hezký.
5: Zúčastnila jsem se průvodu a tu atmosféru, ta se mi moc líbí a teď se tady rozkoukávám, co tady všechno je.
1: Součástí dožínek bylo také ocenění zemědělců a vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Plzeňského kraje.
6: Je to 17. ročník a za tu dobu se tam prostě vystřídalo mraky výrobků a každý rok je to opravdu rok od roku těžší pro tu komisi. Letos bylo znovu 130 výrobků. Bylo to opravdu těžké vybrat těch 9 vítězů, proto jsou uděleny i ty dodateční ceny.
1: Jedním z držitelů prestižní značky je včelí farma u Toupalů z Kolovče, která okouzlila porotu se svojí ostrou zeleninovou.
7: Produkt se vyrábí z rajčat, papriky, čili papriček a česneku a koření. A je to starý recept po babičce, který jsme našli někde v nějaký knížce, tak jsme to zrealizovali a vyšlo to.
1: Podbrdská minimlékárna obdržela ocenění za syrovátku s příchutí grepu a zázvoru.
8: My rádi experimentujeme, takže začali jsme samozřejmě klasicky vyrábět syrovátku klasickou, která v našem případě znamená, že to je syrovátka, která odkapává z výroby tvarohu. A protože já třeba osobně nemusím tu nakyslost té přírodní syrovátky, tak jsem si říkal, co do toho přidat, jak to zlepšit, aby z toho mohl být třeba i výrobek, který bude pít někdo jiný.
1: 4 roky se bude značkou regionální potravina Plzeňského kraje pyšnit také zadní hovězí maso ve vlastní šťávě od výrobce Gudy 77.
9: Začíná to tím, že kupujeme maso od malých farmářů ze Šumavy, sami si ho bouráme, takže ho zpracováváme od velkých kusů po malý kousky, který dáme potom třeba do guláše. A pak to prochází sterilizací, takže z toho děláme de facto konzervu, ale bez konzervantů a bez jiné chemie.
1: Dožínky ale nebyly jen o oslavě sklizně. Velký zájem vzbudily projížďky na lodičkách i oživené prohlídky, které návštěvníky přenesly do atmosféry středověku. Na své si přišly také děti, pro které byly připraveny tvořivé dílny, setkání se zvířaty a další farmářské aktivity. Ze Švihova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Zvuk sirén, lesk hasičských vozů a nadšení malých návštěvníků při plnění soutěžních úkolů. Tak vypadalo sobotní odpoledne na louce u svatého Jiří v Plzni na Doubravce, kde se uskutečnil další ročník oblíbené akce Den hasiči.
10: Já mám velkou radost, že jsme se sešli na 5. ročníku dnes s našimi dobrovolnými hasiči přímo tady u Jiřího. Chtěl bych říct, že to je dobrovolná akce našich dobrovolných hasičů. Oni se mezi sebou dohodnou, oni to tady všechno postaví, oni se všechno starají, já jsem na ně moc hrdý a kromě toho, že zasahují u požáru, že nám pomáhají v podstatě každodenně, tak jsem rád, že tady udělali právě ten dětský den a je to tady skvělý.
1: Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout současnou i historickou hasičskou techniku, velkou pozornost přitáhli ukázky hasičů při simulované dopravní nehodě nebo požáru a své dovednosti předvedli také mladí dobrovolní hasiči, kteří se pustili do několika požárních útoků.
11: My jsme se rozhodli uspořádat takovou akci proto, aby jsme široké veřejnosti a zejména dětem přiblížili činnost dobrovolných hasičů tady u nás v Plzni. Tady se děti a i jejich rodiče mohou vyzkoušet dovednosti.

0: Hasičské činnosti, kterou máme, jako je stříkání do terčů, spojování hadic a podobně.
1: Dobrovolní hasiči jsou pro 4. plzeňský obvod nepostradatelní.
2: My s hasiči úzce spolupracujeme, jednak oni nám pomáhají na našich akcích, ať už jako dohledem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, takže ta spolupráce je výborná a samozřejmě jsme rádi, že máme a ta akce je dobrá na to, že je možné, že se potom přihlásí nějaké děti do těch našich sborů, takže posílíme ty jednotky a to je i cílem té dnešní akce.
1: Hlavními hrdiny dne ale byly děti. 400 malých návštěvníků změřilo síly na 7 stanovištích.
3: Já jsem tady zkoušela stanoviště a nejvíc se mi tady líbí, že si můžu něco od hasičů naučit. Až budu chodit na ty hasiče, tak bych se chtěla zúčastnit a chtěla bych hasit požáry a zachraňovat lidi.
4: Už po třetí tady stojím a u jedničky jak prostě běhat a prostě brát věci a chtěl bych jsem být hasičem.
5: Zkoušela jsem tady docela dost věcí a už jsem tady 2. rok a je to tady hodně fajn.
6: Líbí se mi tady ty hasičské auta třeba. Jo, a ještě se mi tady líbilo to stříkání.
1: Zlatou tečkou celého odpoledne byla tradičně nejoblíbenější atrakce obří hromada hasičské pěny. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
7: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
8: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
7: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
8: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
9: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandoval, že je jarda nám, no tak co je lepšího v životě.
10: Zdař Bůh, já si představu tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
11: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
7: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
12: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
13: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
7: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
1: Co dělat, když člověk vedle vás skolabuje? Jak správně přivolat pomoc a kdy začít s resuscitací? Právě na tyto situace chce připravit veřejnost iniciativa Moc pomoc. Jejíž celorepubliková tour odstartovala v úterý 8. září v Plzni.
14: Cíl je velmi jednoduchý. Zachránit až 2000 lidí ročně v České republice. A ten prostředek, jak toho chceme dosáhnout, je vytrénovat 1 000 000 lidí v České republice na dovednost zachraňující život před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
1: Dopoledne patří vždy především školám. Žáci a studenti procházejí několika stanovišti a učí se rozpoznat krizovou situaci, přivolat pomoc nebo zahájit resuscitaci.
15: Já jsem to už dělala na skautský tým k výpravě, ale už jsem to jako jednou dělala, ale bylo to hezčí tuto, tak fakt to bylo dobrý.
16: Mně se to líbilo, hlavně jak jsou tam ty pokyny, jsou tam jako přesně řečený a je to takový i zábavný, takže se mi to líbilo.
17: V reálném životě možná jako bych to asi nedokázala, ale takhle na to zkušení si myslím, že to bylo celkem v pohodě.
1: Odpolední část programu je otevřena široké veřejnosti. Samotnému nácviku ve virtuální realitě předchází vždy ještě informační část, v průběhu které se účastníci seznámí se základními postupy a zásadami první pomoci.
14: Je to hodinový blok, kdy první na 20 minut jdete na stanoviště policie, která vám vysvětlí první klíčový krok první pomoci, a to je zachování vlastní bezpečnosti. Potom se přesouvá skupina na druhý stanoviště, to je stanoviště Červeného kříže, který vysvětluje dominantně krok rozeznání stavu dechu, což je rozhodný krok o tom, zda začínám nebo nezačínám resuscitovat. Až potom se přesouváme na stanoviště virtuální reality, kde si vlastně celý postup první pomoci při akutní zástavě srdce projdu a získávám certifikát.
1: Organizátoři chtějí první pomoc přiblížit veřejnosti jako běžnou a důležitou dovednost.
18: Pro nás je výuka první pomoci jednou ze základních činností, jako pro Český Červený kříž, a zachránit život by mělo být základní lidskou dovedností, protože i když tady záchranka přijíždí za 8 minut, někde 15, ale tak nejdůležitější v případě životohrožujících stavů je ta pomoc na místě, pomoc toho laika, a to je to, co my se snažíme docílit, aby nejvíc, co nejvíc laiků a lidí kolem nás tu první pomoc umělo.
1: Další zastávkou tour bude už 15. září Ostrava. Do konce října pak projekt postupně zavítá celkem do 12 českých měst. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
7: Pes je člověku po staletí nejen věrným společníkem, ale také parťákem pro každodenní život, pohyb i volný čas. Tento výjimečný a jedinečný vztah byl v sobotu 5. září v centru pozornosti na akci Plzeňské trojky, která nabídla široký program pro psy i jejich majitele.
19: Nacházíme se na Psím dnu, což je naše oblíbená akce. V Borském parku se setkávají jak páníci, tak i jejich čtyřnozí miláčci. Máme připravený bohatý program. No a já nemohu zapomenout na to, když tu s náma byl pan Zdeněk Srstka, v těch porotách vždycky hodnotil, a věřím tomu, že když se na nás od někud z nebe kouká, tak že má radost z toho, kolik se z nás tady zase sešlo.
20: Tento náš Psí den, který organizujeme již 15. rokem, tak je unikátní v tom, že si myslím, že to je jediná tak akce podobného typu v Plzni. Je unikátní v tom, že se tady sejde i mnoho prodejců různých předmětů a pamlsků pro pejsky, a určitě je unikátní těmi některými soutěžemi, které organizujeme. Tamhle koukám, že i psí yoga a ty některé aktivity soutěže, tak si myslím, že jsou jako pro takovou akci unikátní.
7: Právě psí yoga byla přes celé odpoledne pro mnohé zajímavým lákadlem, a to jak pro děti, tak i pro dospělé.
21: Lidi praktikují jogové pozice, takové ty jednodušší, spíše při zemi, žádné balanční náročné stojky, já nevím co všechno, tak aby byli v kontaktu s tím zvířetem co nejblíž, to znamená na čtyřech, ideálně na zemi. Ale zároveň pro ty zvířata je to krásný způsob socializace, hlavně pro štěně a ta koťata, kdy vlastně během těch 60 minut poznají, že každý cizí člověk je kámoš, poznají spoustu pachů, poznají nový prostředí, nový povrchy, takže k nám jezdí chovatelé hlavně socializovat.
7: Program ale zdaleka nekončil pouze u jógy. Proběhl zde také coursing, agility, dog puller jumping nebo junior handling. Nechyběla ani velká psí stopovačka a soutěž o nejpsa, která se uskutečnila ve třech velikostních kategoriích.
22: Ač je to akce převážně pro ty naše milé němé tváře, tak pro mnohé lidi je přece ten pejsek ten hlavní sociální kontakt, ten nejlepší kamarád, ta bytost, kterým sdílí svoje strasti, ale i radosti. A tuhleta akce, krom toho, že má trochu jako do toho jejich vztahu vzníst něco nového, tak slouží proto, aby ty majitelé psů se mohli kouknout na právě tuhlety aktivity, které můžou s tím svým mazlíčkem dělat a trochu jim ten vztah oživit, nebo naopak můžou dojít k tomu, že si řeknou, a ten pejsek by i něco jiného potřeboval, než co mu dávám.
7: Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Josef Rataj, výrazná osobnost české pop-artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
23: Já jsem rád tím, že to je Depomoto Art, a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu, a pak se můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Ratajeho znám strašně dlouho, protože on byl, začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
7: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
0: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost vlastně tady ukázat něco takového. Tak ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
7: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
2: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost. A i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
23: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Zaprvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě v super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
7: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
3: A to už je pro dnešek opravdu všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Sokolov si připomněl tradici, která je s městem neodmyslitelně spojená. Den horníků nabídl slavnostní průvod, historické ukázky i pestrý program. Ten ukázal, že hornická minulost má v regionu své pevné místo i dnes.
1: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
2: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
1: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
2: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
3: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jedna nám, no tak co je lepšího v životě.
4: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
5: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
1: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
6: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
7: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
1: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Výrazné barvy, známé tváře, komiksové motivy a pořádná dávka pop artu. Nová výstava v Depomoto Art v Plzni představuje tvorbu Josefa Rataje a ukazuje, že svět umění může být jak barevný, tak zároveň provokativní.
8: Josef Rataj, výrazná osobnost české pop artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
9: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu a pak si můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože když on začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let. A já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
8: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
10: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Tak ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
8: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
11: Jsme rádi, že nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost a i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky pan profesor Josef Sýkora.
9: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Za prvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
8: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Český Krumlov má svou novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindřich Čapek, který na ní zachytil charakteristický pohled na historické centrum města a radnici. Známka vstoupila do oběhu na začátku září.
12: V Českém Krumlově v sobotu 5. září pokřtili novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindra Čapek, který ji představil v Paláci ilustrace na druhém nádvoří zámku. Český Krumlov se tak tentokrát vešel, tak říkajíc, do dlaně. Známka zachycuje jeden z charakteristických pohledů na historické centrum města a radnici.
13: Já jsem napřed udělal tuškou návrhy. Původně to mělo být 77 korun, ale mezi tím se zvýšila hodnota na 83. A já jsem musel díky tomu předělávat tu grafiku, protože 77 je krásná číslice a poradit si s 83 bylo takový jako oříšek trochu, protože už to nemá to kouzlo. Já jsem hlavně, když jsem dělal tu kompozici, ty známky, kde ty střechy vytváří taky jako 77, obráceně. A jo, a to se mi ztratilo, tak jsem musel potom to písmo trošku jinak upravit, ale jako myslím, že to dopadlo docela dobře, já jsem se toho obával a známka vypadá nádherně.
12: Známka v tradičním měřítku 1:6 zamířila do oběhu na začátku září a spolu s dopisy může cestovat daleko za hranice jižních Čech. Kdo chtěl mít novou krumlovskou známku mezi prvními, mohl si ji na místě rovnou zakoupit, a to dokonce s podpisem autora. A zájem byl velký.
14: Poštovní známka už vyšla 2.9. v nákladu 22 000 kusů s nominální hodnotou 83 korun, což je doporučené psaní v ekonomickém režimu. Přivítali jsme známku i s panem Čapkem sice v Praze, ale dneska jsme rádi, že můžeme přivítat i v Krumlově a známka má velký ohlas a sběratelé v podstatě z celé republiky ji skupují.
15: Já mám samozřejmě velikou radost. Jindra je velmi dobře známý, ku podivu víc známější v zahraničí než u nás, tak konečně se také zase znovu představí českému publiku a myslím si, že není větší podsta pro výtvarníka, než vytvořit známku pro Českou poštu, tak to je radost.
12: Známý ilustrátor a malíř prozradil, že už pracuje na tvorbě další známky. Tentokrát bude její motiv spojovat s Třeboní.
13: Já jsem tam zakomponoval Mariánský sloup, který je na náměstí a já kolem něj chodím už 25 let a vlastně jsem si ho pořádně nikdy neprohlídl. A teď, jak jsem ho tam maloval, tak jsem ho musel prostudovat a věděl, že to je úžasná socha. Ale potom ještě, když jsem se s ním zabýval důkladně, tak jsem smeknul, jak je to jako úžasná práce sochařská.
0: Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš společně s náměstky Tomášem Chmelou a Davidem Vychytilem přijali návštěvu velvyslance Spojených států amerických v České republice Nicolase Merika. Velvyslanec se zúčastnil vzpomínkových akcí u příležitosti 80 let od vyzvednutí ostatků amerických letců, kteří zahynuli během letecké bitvy v roce 1944.
16: Šanově přivítal Nicolase Merika starosta obce Milan Humpola a odtud velvyslanec Spojených států vyrazil za volantem jeepu k památníku letecké bitvy nad Bílými Karpaty v Jabloní u Šanova. Před 82 lety 29. srpna zautočilo z Itálie přes slovenské Pováží 400 amerických bombardérů na cíle na Ostravsku.
17: Nad tím Povážím se spozdila 10členná skupina bombardérů, vypadla z té sestavy, která byla poměrně odolná na obranu. To využili němečtí stíhači, kteří tuto sestavu napadli a prostor Bílých Karpat postupně bylo zestřeleno 10 bombardérů. Zahynulo přitom 41 amerických letců. My tady stojíme v Šanově u jednoho z pomníků, který je věnovaný posádce letounu, který dopadl tady v blízkém okolí. Přitom zahynulo 9 členů posádek, pouze jeden ten člen, první pilot se zachránil tím, že přešel na Slovensko.
18: I'm very touched emotionally by thinking back to the sacrifice that was made Dotýká se mě nejenom to, že tehdy ti mladí muži obětovali své životy za druhé světové války, ale pro mě je to i osobní záležitostí, že vidím ty všechny, kteří se starají o tuto památku teď a udržují ji po dlouhá léta.
16: Od památníku v Jabloní u Šanova odjel velvyslanec do Slavičína, kde se na hřbitově zúčastnil pietního aktu a slavnostního otevření expozice v Domě přátelství. Tam představil společný projekt velvyslanectví Spojených států amerických a města Slavičín, na který fond velvyslanců USA pro zachování kulturního dědictví poskytne $50,000. I díky této finanční pomoci vzniknou nové expozice letecké bitvy nad Bílými Karpaty.
0: Prezident Petr Pavel zamířil na Prostějovsko. Se starosty mikroregionu Konicko otevřel témata, která zásadně ovlivňují budoucnost menších obcí. Od odchodu mladých lidí až po dostupnost služeb a práce.
19: Dobrý den. Jste tady zasekli pořádnou sekeru.
20: Stárnutí populace, odliv mladých lidí z regionu, nedostatek služeb, nezaměstnanost nebo špatná dopravní obslužnost. To jsou témata, která prezident Petr Pavel řešil na setkání se starosty mikroregionu Konicko, které proběhlo na zámku v Konici krátce poté, co prezident přivítal prvňáky v nedalekém Brodku.
21: To, že mladí odchází na zkušenost do světa, je nakonec dobře. Ideální je, když se potom vrátí.
20: Pokud jde o mikroregion Konicko, vyzdvihl prezident Pavel to, jakým způsobem obce spolupracují, což jim v mnoha případech pomáhá uspět.
22: Obce tohoto mikroregionu jsou schopné spolupracovat velice účinně v rámci společenství obcí, sdílet dobré příklady, zkušenosti, především zpracování administrativních předpokladů pro dotace, sdílet své zkušenosti právě s těmi problémy, kterými všichni trpí, a využívat je potom při společné práci například s krajem.
20: Zásadním problémem regionu je podle hlavy státu stav silnic, zejména těch druhé a třetí třídy. To je dnes velmi diskutovaný problém, jelikož vláda Andreje Babiše nyní rozhodla o tom, že krajům nebude přispívat na opravu těchto silnic. A podle prezidenta je problémem i nedostatek pracovních příležitostí. Tyto problémy často souvisí i s rozdělováním daní.
22: Tady je důležité zmínit princip, který by měl fungovat nejenom mezinárodně, ale i uvnitř, a to je princip solidarity. Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat.
20: Podobně ohrožených regionů, jako je Konicko, je podle prezidenta v Česku už asi 80. Je to fenomén, který je možné sledovat ve všech krajích. Podle Pavla je tak nutné zamyslet se nad tím, jak rozdíly mezi regiony zmírnit. Prezident Petr Pavel tady na zámku v Konici zabrousil i do celostátní politiky. Zhodl se s ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou z motoristů, že navrhovaný schodek státního rozpočtu je příliš vysoký.
22: To je jenom důkazem, že i s Petrem Macinkou máme řadu společných témat. Mně se také ten rozpočet nezdá dobrý. Ten navrhovaný deficit je skutečně vysoký ve vztahu k tomu, že jsme v období růstu ekonomiky.
20: Po skončení jednání prezident zamířil na náměstí v Konici, kde se setkal s místními občany. Marek Vrlák, TV Morava, Konice.
0: Fakultní nemocnice Ostrava začala při léčbě pacientů využívat takzvanou kočičí terapii. Kontakt se speciálně vybranými zvířaty pomáhá nemocným zmírnit stres a zlepšit psychickou pohodu. Terapie má být doplňkem běžné zdravotní péče.
23: Úplně perfektní. Brčí fajně, úplně hodný. Mám strašně rád zvířatka. Je úplně pecka. Člověk se uklidní u nich tak.
2: Felinoterapie je terapeutická metoda, při které se ke zlepšení fyzického i psychického zdraví pacienta uplatňuje kontakt s kočkou, v tomto případě s kocourem Teušem.
3: Svůj systém regulace stresu kočka právě navazuje na člověka a dochází k regulaci nervového systému, což v podstatě u člověka uklidní. Byl u nás pacient, který začal více komunikovat s lidmi po terapii s kočkou, to bylo velice krásné.
2: Aby se kočka mohla věnovat felinoterapii, musí na to mít vhodnou povahu. Podle Aleny Berčíkové by měla být přátelská, klidná a také mazlivá. Její kocour Teuš všechny tyto vlastnosti má a i proto složil speciální felinoterapeutické zkoušky. Může tak pomáhat pacientům fakultní nemocnice Ostrava.
4: Já osobně jsem z toho hrozně nadšená, protože vždycky, když přijdu na pokoj a ani na to jako nemyslím, že den předem byla felinoterapie, tak pacienti sami to bylo včera super, sestřičko, já jsem byl úplně spokojený, jo, takže já to vnímám velice příznivě.
2: Kočičí terapeuty využívají i další nemocnice v České republice. Nejrozšířenější metodou takzvané zoorehabilitace, ale i přesto zůstává kanisterapie, při které se používají psi. Platí to také v Ostravské fakultní nemocnici, kde na 15 pracovištích působí 10 kanisterapeutů. Felinoterapie je oproti tomu teprve na začátku.
5: Testujeme to, ověřujeme, jak na to budou vlastně reagovat pacienti, jak na to bude reagovat personál, jak to samozřejmě bude zvládat i ten náš zvířecí parťák, a to, že jsme v takovém pilotním programu, bych řekla.
0: Na Gruni v Beskydech se už podruhé konala mše za oběti hor. Horská služba při ní společně s návštěvníky vzpomínala na záchranáře, turisty, horolezce i další lidi, jejich život byl spojený s horami.
24: Tóny, fujary a píšťaly, společná modlitba a minuta ticha. Na Gruni se vzpomínalo na ty, kteří horám zasvětili svůj život a už se z nich nevrátili.
25: Vzpomínáme jednak mši v kostele a také pietou tady před kostelem na všechny, jejichž pouť na horách skončila. Ať už se jedná o horské záchranáře, turisty, horolezce, kamarády. Vzpomínáme na všechny, kteří měli hory v srdci.
24: Mši v kostelíku Panny Marie Pomocnice křesťanů sloužili 3 kněží. Mezi nimi také slovenský kněz a dobrovolný horský záchranář Jan Dubecký.
26: Ty výstupy na vrchy nás učí aj také pokore, bo si uvedomujeme, že nie všetko závisí celkom od nás. A některé věci jednoducho potřebujeme len sa učiť príjmať.
27: Je to parádní akce. Tady bez kdech to nebylo, letos byl druhý ročník tady této mše. My jsme předtím jezdívali ke kolegům tady přes kopec, přes údolí na Velkou Raču, kde to mývají pravidelně.
24: Během mše kněží požehnali také vybavení, které záchranáři používají při zásazích v horách, například lana, mačky nebo helmy. Právě s touto výbavou vyrážejí pomáhat lidem v náročném horském terénu. Ivona Fajtová, televize Polár Beskydy.
0: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Vítejte u dalšího dílu našeho putování. I tentokrát jsme pro vás vybrali místa, která stojí za to objevit. Ať už vás láká historie, krásná příroda, zajímavé památky nebo nevšední zážitky. Podíváme se na místa známá i méně známá a samozřejmě přidáme také tipy na zajímavé akce, které můžete v nejbližších dnech navštívit. Tak pojďme společně vyrazit na cestu. Pokud vás zajímá česká historie, máte už jen poslední týdny na návštěvu jedné z největších letošních výstav Národního muzea. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba v historické budově Národního muzea představuje více než 4 století vlády dynastie, která zásadně proměnila české knížectví i střední Evropu. Na jednom místě je vystaveno více než 900 mimořádných exponátů z téměř 70 institucí z Česka i zahraničí. Včetně unikátů, které jsou veřejnosti, zpřístupňovány jen výjimečně. Výstava potrvá už jen do 15. října, takže pokud chcete nahlédnout do světa Přemyslovců a poznat jejich dobu prostřednictvím vzácných předmětů, je nejvyšší čas vyrazit. Součástí výstavy Přemyslovci v Národním muzeu jsou i zajímavé přednášky. Já vás upozorním na tu o zlatnických pokladech této doby. Přemyslovská doba totiž nebyla jen o panovnících a mocenských bojích. Významnou roli hrály také šperky, zlatnické práce a předměty, které měly reprezentovat moc i víru. Právě jim se bude věnovat přednáška, která se uskuteční 15. září od 17 hodin v historické budově Národního muzea. Posluchači se podívají na šperky z českých dílen 9. a 10. století, ale také na bohoslužebné náčiní a vzácné schránky na posvátné relikvie. Salzkammergut patří k nejkrásnějším oblastem Rakouska a nabízí všechno, co si člověk od výletu může přát. Majestátní hory, průzračná jezera, malebná městečka i spoustu možností, jak strávit den aktivně nebo jen v klidu obdivovat okolní krajinu. My se teď do této oblasti vydáme v sérii reportáží a postupně vám ukážeme místa, která stojí za návštěvu. Tady je první z nich.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. A začneme na břehu jednoho z největších jezer v oblasti, jezera Traunze, v centru historického městečka Gmunden. Jezero Traunze láká turisty na krásné přírodní scenérie. Když se ale ohlédneme zpět do minulosti, vodní cesty tu sloužily ryze praktickým účelům.
1: V minulosti Traunze, jeho vodní plocha, sloužila jako dopravní cesta pro sůl. Sůl ze solných dolů ve srdci solné komory, protože jsme v solné komoře, a ta se přepravovala na dřevěných lodích v dřevěných kádích právě sem do Gmundenu. Tady se solí obchodovalo a poté se transportovala na sever anebo na východ, i k nám do Čech. A od poloviny 19. století to bylo po slavné koněspřežné dráze Gmunden České Budějovice.
0: Lodní dopravu na Traunze nejvíce proslavil císař František Josef I., který sem s manželkou Sisi rád cestoval na Sommerfrische, dlouhou letní dovolenou, kterou trávil na hornorakouských jezerech a v horách. Po Traunze plul na slavné Gisele, která tenkrát fungovala.

0: Velký okruh kolem celého jezera, který trvá asi 2–2,5 hodiny a měří asi 40 kilometrů. Hlavní sezóna je samozřejmě od července do září v době prázdnin, jezdíme ale už před hlavní sezónou od května i po hlavní sezóně do konce října.
1: Dominantou městečka je zámek Ort, který už z dálky nelze přehlédnout. Výjímá se na jezeře obklopen panoramaty hor a jedinou přístupovou cestou se tak stává dlouhý dřevěný most. K návštěvě Gmundenu láká i proslulá tradice výroby keramiky. Ručně vyráběné hrnky, talíře nebo džbán z místní keramičky má v Rakousku téměř každá rodina. Hliněné nádoby se tu vyráběly už od mladší doby kamenné.
2: Co si vlastně přivést ze solné komory z Gmundenu jako takový typický suvenýr?
3: A já, když chci někomu udělat radost, ale i sobě, tak si přivážím sůl, samozřejmě, to je nejtypičtější produkt. Ale aby to nebyla samotná sůl a aby byla hezky zabalená, tak pořizuji solničku z takzvané Gmundner keramik, což je keramika, která se tu vyrábí od 15. století, první zmínky 1492. Existuje tu manufaktura, kde když přijedete, tak si můžete prohlédnout výrobu, je to ruční výroba a je to speciální vzor, který se nazývá Flambiert Flammen, typická zelená barva a garantuji vám, že když přijedete do manufaktury, prohlédnete a zajdete do jejich obchodu, u solničky nezůstanete.
1: Znaky keramického DNA města najdete i na náměstí Rathausplatz. V průčelí radnice z 16. století se vyjímá keramická zvonkohra s 24 zvony. Příchozí upoutá melodiemi, které se liší podle ročního období. Návštěva na jaře, v létě nebo na podzim se tu vždy promění v jedinečný zážitek. Podle měsíce se mění i hodiny, kdy se zvonkohra rozehraje. Na podzim ji uslyšíte 5x denně, v létě i 8x. Turisticky zajímavé je středověké jádro městečka se strmými úzkými uličkami, které se klikatí nad přístavištěm lodí. I tady se můžete vydat po stopách tradiční keramiky. Najdete ji na zdech starých domů nebo v místním gotickém kostele, který je přestavěný v barokním slohu. Oltář představuje sousoší zobrazující klanění tří králů a věřící tu vzdávají úctu této keramické Madoně v modrém plášti. V odpočinkové procházce městem je čas dát si do těla. Svou fyzičku si můžete prověřit při výstupu na zalesněný, téměř 1000 metrů vysoký vrcholek Greenberg. My jsme raději zvolili pohodlnou cestu kabinkovou lanovkou, na kterou jsme nasedli přímo ve městě. Nahoře nás totiž čeká ještě výstup na stezku v korunách stromů, která je zatočená do věže vysoké 39 metrů a ze které je za dobré viditelnosti vidět až daleko na jezero a okolní hory.

0: Ochutnat místní gastronomii je velmi milou povinností. Vrchovatý talíř, či v tomto případě dřevěné prkénko, přetéká vyhlášenými regionálními specialitami od klobásek přes uzené až po ovčí a kozí sýry. Patřičně posilněni se vracíme zpět na trasu. Horní zastávka Lanovky je dobrým výchozím bodem pro pěší turistiku, třeba k malému ledovcovému jezeru Laudachse, které odtud leží asi hodinu pěšky. Pokračovat můžete i dál ke skalnatému Traunsteinu s výškou 1691 metrů. Užít si v oblasti Solné komory ty nejkrásnější momenty na čtyřech zajímavých místech lze i díky nabídce slevové vstupenky.
1: Je tu možnost získat takzvaný Salzkammergut Gipfelticket. Je to na vrcholi Dachstein West, na Dachstein v podstatě Dachstein jako takový, Feuerkogel a Grünberg, kde teď právě stojíme. A v podstatě dolů na všechny čtyři.
0: Šlem jako vlajkovým městem titul Evropské hlavní město kultury a my se právě v tomto krásném císařském městečku těšíme na viděnou.

0: Podzim přináší na stůl pestrou paletu barev, tvarů i chutí a přesvědčit se o tom můžete na tradiční výstavě ve Valticích. Od 14. do 30. září tu představí Národní zemědělské muzeum letošní úrodu dýní, cuket, patizonů a cibulovin. Návštěvníci uvidí nejrůznější odrůdy, které se liší nejen vzhledem, ale také svým využitím v kuchyni. Výstava navíc nabídne inspiraci, jak tyto oblíbené podzimní plodiny zpracovat, jak je zařadit do jídelníčku nebo využít jako dekoraci. Pokud tedy hledáte nápady, co na podzim připravit z dýní, cuket či patizonu, ve Valticích si rozhodně přijdete na své. Frýdecký zámek patří k výrazným dominantám Frýdku Místku a zároveň k místům, kde se potkává historie šlechtického sídla, města i celého regionu. Původně gotický hrad byl postupně přestavován a jeho dnešní podoba připomíná spíše pohodlné zámecké sídlo. Návštěvníky dnes láká nejen samotný areál, ale také zajímavé expozice a krásné výhledy na město a okolní Beskydy.
1: Frýdecký zámek byl vystavěn mezi léty 1327 až 1339 jako gotický hrad na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí. Leží na hranici Těšínského knížectví ve Slezsku a územím olomouckých biskupů na Moravě. Přes mnohé stavební úpravy během držení rodu Oppersdorfů, pražmů z Bílkova a Habsburků se stal v roce 1918 majetkem státu.
2: Frýdecký zámek se dochoval do dnešní doby. Pro turisty je určitě atraktivní, je tady spousta expozic a krátkodobých výstav a takovou zajímavostí, která se vztahuje k Frýdeckému zámku, je přítomnost ducha. Tak jako na různých zámcích a hradech je bílá paní, tak tady máme ducha. Říká se, že to je duch Jiřího z Oppersdorfu, který tady na zámku sídlil a který měl spory s poddanými a proto byl proklet a straší tady do dneška. Na zámku je zámecká expozice, která prezentuje interiéry zámku a dobové bydlení. Je tady taky rytířský sál, kde jsou erbovní obrazy slezské šlechty, což je taková atraktivita, zajímavost. A samozřejmě jsou tady i expozice, jako je expozice Beskydy příroda lidé, která je nová a obsahuje spoustu interaktivních prvků, vypráví příběh o regionu, o jeho historii, o jeho přírodě.
1: Dnes je zámek sídlem Muzea Beskyd Frýdek Místek, které spravuje také hrad Hukvaldy a Langův dům.
3: Určitě stojí za to přijít na Frýdecký zámek z toho důvodu, protože je jednou z dominant přímo z náměstí. Máme nádherný nový zámecký park, takže lze se procházet nejenom v rámci vnitřní expozic, ale taky lze relaxovat v parku a dále se v podstatě projít až dolů na druhou stranu Frýdku Místku.
1: Jak jste spokojená s návštěvností?
3: Největší návštěvnost máme na hradě Hukvaldy. Myslím si, že to i díky jakoby těm akcím historickým, které se tady provádějí, ale myslím si, že stejně uspokojivá je i návštěvnost na zámku ve Frýdku, kde návštěvníkům nabízíme jednak stále expozice, ale i doprovodné výstavy, naučné programy pro školy a prokládáme to taky víkendovými prohlídkami.
1: Podobně jako na jiných zámcích, připravuje Frýdecký zámek během roku řadu akcí pro turisty i místní návštěvníky.
4: Tradičně pořádáme i jarmarky během velikonočních vánočních svátků. Aby lidé poznali bohatou historii a bohaté sbírky muzea, tak pořádáme různorodé výstavy, ať už etnografické, umělecké, výtvarné, přírodovědné. Snažíme se samozřejmě zaujmout i ty nejmenší návštěvníky formou lektorských programů pro školy, ale samozřejmě jsme zaměřeni i na starší publikum a tam přibližujeme program muzea senior gymnáziem. Návštěvníky láká nejvíce samozřejmě atmosféra Frýdeckého zámku během netradičních hodin, jako jsou pořádání muzejní noci nebo večerní prohlídky při svíčkách zámku, která láká pohádkovou atmosférou. Frýdecký zámek, sídlo muzea Beskyd Frýdek Místek je tak dějištěm hudebních festivalů, divadelních představení. Samozřejmě tím, že jsme na zámku, jsou zde pořádány i svatební obřady.
1: Přírodní expozice návštěvníky zámku možná překvapí sbírkou preparátů zvířat, které v Beskydech opravdu žijí.
5: Můžeme zde vidět všechny zástupce velkých šelem, které se v Beskydech přirozeně vyskytují. Je to medvěd, rys a vlk.
6: K medvědovi je takový zajímavý příběh, takže jak se ocitl ve vaší sbírce?
5: Medvěda srazilo auto při přechodu nějaké cesty a my jsme ho potom dostali do sbírek k preparaci.
6: A pak tady máte ještě velkého losa.
5: Los je celkem zajímavý a vzácný druh, který se u nás vyskytuje. A tady ten los byl zastřelen v roce 1981 myslivcem, který si ho popletl s jelenem.
1: Frýdecký zámek nemůžete při návštěvě Frýdku Místku přehlédnout. Vstoupíte do něj z Frýdeckého náměstí a po prohlídce nezapomeňte zrelaxovat v zámeckém parku.
0: Pokud máte rádi místa, kde historie není jen za sklem, ale obklopuje vás ze všech stran, vydejte se 14. září do Opavy. Zdejší gotická kaple svatého kříže patří mezi tři národní kulturní památky města a ukrývá unikátní soubor 15 nástěnných maleb s motivy apokalypsy z konce 14. století. Kapli navíc obklopuje historický hřbitov, kde odpočívá řada významných osobností regionu. Komentovanou prohlídkou vás provede Karel Makovský z Opavské kulturní organizace a vstup je zdarma. Pokud máte rádi český design a originální výrobky, zbývá už jen pár posledních příležitostí navštívit unikátní výstavu s názvem Zlatem protkáno, láskou tvořeno. Představuje tvorbu tří českých firem. Výstavou vás provedou průvodci a nahlédnout můžete také pod ruce českých návrhářů a výrobců. 22. září výstava definitivně končí, takže pokud ji chcete ještě stihnout, je nejvyšší čas vyrazit. A naše dnešní putování je u konce. Doufám, že vás některé z navštívených míst zaujalo natolik, že se tam vydáte třeba už při svém příštím výletu. Inspirace je kolem nás spousta, stačí si jen vybrat, kam se vydat. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na naše další společné putování. Mějte se krásně.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvičná a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tradiční oslava úrody, lidová řemesla i oživená historie. Hrad Švihov se v sobotu 5. září poprvé v historii stal dějištěm dožínek Plzeňského kraje. Slavnost přilákala tisíce návštěvníků.
2: Já jsem nadšený z toho, že letošní dožínky jsou na Švihově. Dožínky jsou pro mě tradice. Je to oslava zemědělství. A proč Švihov? Švihov je ikonou Plzeňského kraje. Je to skvělý hrad a není to pro mě jenom hrad, kde probíhalo natáčení Tři oříšky pro Popelku. Je to pro mě místo, které dodá dnešnímu setkání atmosféru.
1: Svátek zemědělců zahájil slavnostní průvod folklorních souborů Šumava a Šumavánek. Návštěvníci dožínek si po celý den mohli prohlédnout ukázky tradičních řemesel, ochutnávat regionální speciality a vybírat z nabídky výrobků místních farmářů. O živou atmosféru se postaral také bohatý kulturní program na hlavním pódiu, který nabídl vystoupení folklorních souborů, lidovou hudbu i ukázky tradičních zvyků.
3: Líbí se mi, stihla jsem prohlídku hradu a teď tady obcházím ty řemesla.
4: S mamkou jsme šli tam k hrnečkům kupovat hrnečky. Je to tady moc hezký.
5: Zúčastnila jsem se průvodu a tu atmosféru, ta se mi moc líbí a teď se tady rozkoukávám, co tady všechno je.
1: Součástí dožínek bylo také ocenění zemědělců a vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Plzeňského kraje.
6: Je to 17. ročník a za tu dobu se tam prostě vystřídalo mraky výrobků a každý rok je to opravdu rok od roku těžší pro tu komisi. Letos bylo znovu 130 výrobků. Bylo to opravdu těžké vybrat těch 9 vítězů, proto jsou uděleny i ty dodateční ceny.
1: Jedním z držitelů prestižní značky je včelí farma Utoupalů z Kolovče, která okouzlila porotu se svojí ostrou zeleninovou.
7: Produkt se vyrábí z rajčat, papriky, čili papriček a česneku a koření. Je to starý recept po babičce, který jsme našli někde v nějaký knížce, tak jsme to zrealizovali a vyšlo to.
1: Podbrdská minimlékárna obdržela ocenění za syrovátku s příchutí grepu a zázvoru.
8: My rádi experimentujeme, takže začali jsme samozřejmě klasicky vyrábět syrovátku klasickou, která v našem případě znamená, že to je syrovátka, která odkapává z výroby tvarohu. A protože já třeba osobně nemusím tu nakyslost té přírodní syrovátky, tak jsem si říkal, co do toho přidat, jak to zlepšit, aby z toho mohl být třeba i výrobek, který bude pít někdo jiný.
1: 4 roky se bude značkou regionální potravina Plzeňského kraje pyšnit také zadní hovězí maso ve vlastní šťávě od výrobce Gudy 77.
9: Začíná to tím, že kupujeme maso od malých farmářů ze Šumavy, sami si ho bouráme, takže ho zpracováváme od velkých kusů po malý kousky, který dáme potom třeba do guláše. A pak to prochází sterilizací, takže z toho děláme de facto konzervu, ale bez konzervantů a bez jiné chemie.
1: Dožínky ale nebyly jen o oslavě sklizně. Velký zájem vzbudily projížďky na lodičkách i oživené prohlídky, které návštěvníky přenesly do atmosféry středověku. Na své si přišly také děti, pro které byly připraveny tvořivé dílny, setkání se zvířaty a další farmářské aktivity. Ze Švihova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Zvuk sirén, lesk hasičských vozů a nadšení malých návštěvníků při plnění soutěžních úkolů. Tak vypadalo sobotní odpoledne na louce u svatého Jiří v Plzni na Doubravce, kde se uskutečnil další ročník oblíbené akce Den za hasiči.
10: Já mám velkou radost, že jsme se sešli na 5. ročníku dnes s našimi dobrovolnými hasiči přímo tady u Jiřího. Chtěl bych říct, že to je dobrovolná akce našich dobrovolných hasičů. Oni se mezi sebou dohodnou, oni to tady všechno postaví, oni se všechno starají, já jsem na ně moc hrdý a kromě toho, že zasahují u požáru, že nám pomáhají v podstatě každodenně, tak jsem rád, že tady udělali právě ten dětský den a je to tady skvělý.
1: Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout současnou i historickou hasičskou techniku, velkou pozornost přitáhli ukázky hasičů při simulované dopravní nehodě nebo požáru a své dovednosti předvedli také mladí dobrovolní hasiči, kteří se pustili do několika požárních útoků.
11: My jsme se rozhodli uspořádat takovou akci proto, aby jsme široké veřejnosti a zejména dětem přiblížili činnost dobrovolných hasičů tady u nás v Plzni. Tady se děti a i jejich rodiče mohou vyzkoušet dovednosti hasičské činnosti, kterou máme, jako je stříkání do terčů, spojování hadic a podobně.
1: Dobrovolní hasiči jsou pro 4. plzeňský obvod nepostradatelní.
11: My s hasiči úzce spolupracujeme, jednak oni nám pomáhají na našich akcích, ať už jako dohledem, anebo jakýmkoliv jiným způsobem, takže ta spolupráce je výborná a samozřejmě jsme rádi, že máme a ta akce je dobrá na to, že je možné, že se potom přihlásí nějaké děti do těch našich sborů, takže posílíme ty jednotky a to je i cílem té dnešní akce.
1: Hlavními hrdiny dne ale byly děti. 400 malých návštěvníků změřilo síly na 7 stanovištích.
12: Já jsem tady zkoušela stanoviště a nejvíce mi tady líbí, že si můžu něco od hasičů naučit. Až budu chodit na ty hasiče, tak bych se chtěla zúčastnit a chtěla bych hasit požáry a zachraňovat lidi.
13: Už po třetí tady stojím a u jedničky jak prostě běhat a prostě brát věci a chtěl bych jsem být hasičem.
14: Zkoušela jsem tady docela dost věcí a už jsem tady druhý rok a je to tady hodně fajn.
15: Líbí se mi tady ty hasičské auta třeba. Jo, a ještě se mi tady líbilo to stříkání.
1: Zlatou tečkou celého odpoledne byla tradičně nejoblíbenější atrakce obří hromada hasičské pěny. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
16: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
17: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
16: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
17: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
18: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jarda nám, no tak co je lepšího v životě.
19: Zdař Bůh, já si představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
20: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
16: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
21: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
22: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
16: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Co dělat, když člověk vedle vás skolabuje? Jak správně přivolat pomoc a kdy začít s resuscitací? Právě na tyto situace chce připravit veřejnost iniciativa Moc pomoc. Jejíž celorepubliková tour odstartovala v úterý 8. září v Plzni.
23: Cíl je velmi jednoduchý. Zachránit až 2000 lidí ročně v České republice. A ten prostředek, jak toho chceme dosáhnout, je vytrénovat 1 000 000 lidí v České republice na dovednost zachraňující život před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
0: Dopoledne patří vždy především školám. Žáci a studenti procházejí několika stanovišti a učí se rozpoznat krizovou situaci, přivolat pomoc nebo zahájit resuscitaci.
24: Já jsem to už dělala na skautský tým výpravě, ale už jsem to jako jednou dělala, ale bylo to hezčí toto, tak fakt to bylo dobrý.
25: Mně se to líbilo, hlavně jak jsou tam ty pokyny, jsou tam jako přesně řečený a je to takový i zábavný, takže se mi to líbilo.
26: V reálném životě možná jako bych to asi nedokázala, ale takhle na to zkušení si myslím, že to bylo celkem v pohodě.
0: Odpolední část programu je otevřena široké veřejnosti. Samotnému nácviku ve virtuální realitě předchází vždy ještě informační část, v průběhu které se účastníci seznámí se základními postupy a zásadami první pomoci.
23: Je to hodinový blok, kdy první na 20 minut jdete na stanoviště policie, která vám vysvětlí první klíčový krok první pomoci, a to je zachování vlastní bezpečnosti. Potom se přesouvá skupina na druhý stanoviště, to je stanoviště Červeného kříže, který vysvětluje dominantně krok rozeznání stavu dechu, což je rozhodný krok o tom, zda začínám nebo nezačínám resuscitovat. Až potom se přesouváme na stanoviště virtuální reality, kde si vlastně celý postup první pomoci při akutní zástavě srdce projdu a získávám certifikát.
0: Organizátoři chtějí první pomoc přiblížit veřejnosti jako běžnou a důležitou dovednost.
2: Pro nás je výuka první pomoci jednou ze základních činností, jako pro Český Červený kříž, a zachránit život by mělo být základní lidskou dovedností, protože i když tady záchranka přijíždí za 8 minut, někde 15, ale tak nejdůležitější v případě životohrožujících stavů je ta pomoc na místě, pomoc toho laika, a to je to, co my se snažíme docílit, aby nejvíc, co nejvíc laiků a lidí kolem nás tu první pomoc umělo.
0: Další zastávkou tour bude už 15. září Ostrava. Do konce října pak projekt postupně zavítá celkem do 12 českých měst. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
16: Pes je člověku po staletí nejen věrným společníkem, ale také parťákem pro každodenní život, pohyb i volný čas. Tento výjimečný a jedinečný vztah byl v sobotu 5. září v centru pozornosti na akci Plzeňské trojky, která nabídla široký program pro psy i jejich majitele.
3: Nacházíme se na Psím dnu, což je naše oblíbená akce. V Borském parku se setkávají jak páníci, tak jejich čtyřnozí miláčci. Máme připravený bohatý program. No a já nemohu zapomenout na to, když tu s náma byl pan Zdeněk Srstka, v těch porotách vždycky hodnotil, a věřím tomu, že když se na nás od někud z nebe kouká, tak že má radost z toho, kolik se z nás tady zase sešlo.
4: Tento náš Psí den, který organizujeme již 15. rokem, tak je unikátní v tom, že si myslím, že to je jediná tak akce podobného typu v Plzni. Je unikátní v tom, že se tady sejde i mnoho prodejců různých předmětů a pamlsků pro pejsky, a určitě je unikátní těmi některými soutěžemi, které organizujeme. Tamhle koukám, že i psí yoga a ty některé aktivity soutěže, tak si myslím, že jsou jako pro takovou akci unikátní.
16: Právě psí yoga byla přes celé odpoledne pro mnohé zajímavým lákadlem, a to jak pro děti, tak i pro dospělé.
5: Lidi praktikují jogové pozice, takové ty jednodušší, spíše při zemi, žádné balanční náročné stojky, já nevím co všechno, tak aby byli v kontaktu s tím zvířetem co nejblíž, to znamená na čtyřech, ideálně na zemi. Ale zároveň pro ty zvířata je to krásný způsob socializace, hlavně pro teštěně a ta koťata, kdy vlastně během těch 60 minut poznají, že každý cizí člověk je kámoš, poznají spoustu pachů, poznají nový prostředí, nový povrchy, takže k nám jezdí chovatelé hlavně socializovat.
16: Program ale zdaleka nekončil pouze u jógy. Proběhl zde také coursing, agility, dog puller jumping nebo junior handling. Nechyběla ani velká psí stopovačka a soutěž o nejpsa, která se uskutečnila ve třech velikostních kategoriích.
6: Ač je to akce převážně pro ty naše milé němé tváře, tak pro mnohé lidi je přece ten pejsek ten hlavní sociální kontakt, ten nejlepší kamarád, ta bytost, kterým sdílí svoje strasti, ale i radosti. A tuhleta akce, krom toho, že má trochu jako do toho jejich vztahu vzníst něco nového, tak slouží proto, aby ty majitelé psů se mohli kouknout na právě tuhlety aktivity, které můžou s tím svým mazlíčkem dělat a trochu jim ten vztah oživit, nebo naopak můžou dojít k tomu, že si řeknou, a ten pejsek by i něco jiného potřeboval, než co mu dávám.
16: Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Josef Rataj, výrazná osobnost české pop-artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
7: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art, a tohle je vlastně ten art a ještě to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu, a pak se můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Ratajeho znám strašně dlouho, protože on byl, začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
8: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
9: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
8: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
10: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost. A i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů. A tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětského

0: dětské kliniky pan profesor Josef Sýkora.
1: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Za prvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě v super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
2: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
3: A to už je pro dnešek opravdu všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Sokolov si připomněl tradici, která je s městem neodmyslitelně spojená. Den horníků nabídl slavnostní průvod, historické ukázky i pestrý program. Ten ukázal, že hornická minulost má v regionu své pevné místo i dnes.
1: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
2: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
1: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
2: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
3: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jedna nám, no tak co je lepšího v životě.
4: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
5: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
1: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
6: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
7: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
1: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Výrazné barvy, známé tváře, komiksové motivy a pořádná dávka pop artu. Nová výstava v Depomoto Art v Plzni představuje tvorbu Josefa Rataje a ukazuje, že svět umění může být jak barevný, tak zároveň provokativní.
8: Josef Rataj, výrazná osobnost české pop artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
9: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu a pak si můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože když on začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
8: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.

0: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost vlastně tady ukázat něco takového. Tak ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
1: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
2: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost a i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
3: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Za prvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě v super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
1: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Český Krumlov má svou novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindřich Čapek, který na ní zachytil charakteristický pohled na historické centrum města a radnici. Známka vstoupila do oběhu na začátku září.
5: V Českém Krumlově v sobotu 5. září pokřtili novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindra Čapek, který ji představil v Paláci ilustrace na druhém nádvoří zámku. Český Krumlov se tak tentokrát vešel, tak říkajíc, do dlaně. Známka zachycuje jeden z charakteristických pohledů na historické centrum města a radnici.
6: Já jsem napřed udělal tuškou návrhy. Původně to mělo být 77 korun, ale mezi tím se zvýšila hodnota na 83. A já jsem musel díky tomu předělávat tu grafiku, protože 77 je krásná číslice a poradit si s 83 bylo takový jako oříšek trochu, protože už to nemá to kouzlo. Já jsem hlavně, když jsem dělal tu kompozici, ty známky, kde ty střechy vytváří taky jako 77, obráceně. A jo, a to se mi ztratilo, tak jsem musel potom to písmo trošku jinak upravit, ale jako myslím, že to dopadlo docela dobře, já jsem se toho obával a známka vypadá nádherně.
5: Známka v tradičním měřítku 1:6 zamířila do oběhu na začátku září a spolu s dopisy může cestovat daleko za hranice jižních Čech. Kdo chtěl mít novou krumlovskou známku mezi prvními, mohl si ji na místě rovnou zakoupit, a to dokonce s podpisem autora. A zájem byl velký.
7: Poštovní známka už vyšla 2.9. v nákladu 22 000 kusů s nominální hodnotou 83 korun, což je doporučené psaní v ekonomickém režimu. Přivítali jsme známku i s panem Čapkem sice v Praze, ale dneska jsme rádi, že můžeme přivítat i v Krumlově a známka má velký ohlas a sběratelé v podstatě z celé republiky skupují.
8: Já mám samozřejmě velikou radost. Jindra je velmi dobře známý, ku podivu víc známější v zahraničí než u nás, tak konečně se také zase znovu představí českému publiku a myslím si, že není větší podsta pro výtvarníka, než vytvořit známku pro Českou poštu, tak to je radost.
5: Známý ilustrátor a malíř prozradil, že už pracuje na tvorbě další známky. Tentokrát bude její motiv spojovat s Třeboní.
6: Já jsem tam zakomponoval Mariánský sloup, který je na náměstí a já kolem něj chodím už 25 let a vlastně jsem si ho pořádně nikdy neprohlídl. A teď, jak jsem ho tam maloval, tak jsem ho musel prostudovat a zjistil jsem věděl, že to je úžasná socha. Ale potom ještě, když jsem se s ním zabýval důkladně, tak jsem smeknul, jak je to jako úžasná práce sochařská.
4: Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš společně s náměstky Tomášem Chmelou a Davidem Vychytilem přijali návštěvu velvyslance Spojených států amerických v České republice Nicolase Merika. Velvyslanec se zúčastnil vzpomínkových akcí u příležitosti 80 let od vyzvednutí ostatků amerických letců, kteří zahynuli během letecké bitvy v roce 1944.
9: Šanově přivítal Nikolase Merika starosta obce Milan Humpola a odtud velvyslanec Spojených států vyrazil za volantem jeepu k památníku letecké bitvy nad Bílými Karpaty v Jabloní u Šanova. Před 82 lety 29. srpna zaútočilo z Itálie přes slovenské Pováží 400 amerických bombardérů na cíle na Ostravsku.
10: Nad tím Povážím se spozdila desetičlenná skupina bombardérů, vypadla z té sestavy, která byla poměrně odolná na obranu. To využili němečtí stíhači, kteří tuto sestavu napadli a prostor Bílých Karpat postupně bylo zastřeleno 10 bombardérů. Zahynulo přitom 41 amerických letců. My tady stojíme v Šanově u jednoho z pomníků, který je věnovaný posádce letounu, který dopadl tady v blízkém okolí. Přitom zahynulo 9 členů posádek, pouze jeden ten první pilot se zachránil tím, že přešel na Slovensko.
11: I'm very touched emotionally by thinking back to the sacrifice that was made.
12: Dotýká se mě nejenom to, že tehdy ti mladí muži obětovali své životy za druhé světové války, ale pro mě je to i osobní záležitostí, že vidím ty všechny, kteří se starají o tuto památku teď a udržují ji po dlouhá léta.
9: Od památníku v Jabloní u Šanova odjel velvyslanec do Slavičína, kde se na hřbitově zúčastnil pietního aktu a slavnostního otevření expozice v Domě přátelství. Tam představil společný projekt velvyslanectví Spojených států amerických a města Slavičín, na který fond velvyslanců USA pro zachování kulturního dědictví poskytne $50,000. I díky této finanční pomoci vzniknou nové expozice letecké bitvy nad Bílými Karpaty.
4: Prezident Petr Pavel zamířil na Prostějovsko. Se starosty mikroregionu Konicko otevřel témata, která zásadně ovlivňují budoucnost menších obcí. Od odchodu mladých lidí až po dostupnost služeb a práce.
13: Dobrý den. Jste tady zasekli pořádnou sekeru.
14: Dobrý den.
15: Stárnutí populace, odliv mladých lidí z regionu, nedostatek služeb, nezaměstnanost nebo špatná dopravní obslužnost. To jsou témata, která prezident Petr Pavel řešil na setkání se starosty mikroregionu Konicko, které proběhlo na zámku v Konici krátce poté, co prezident přivítal prvňáky v nedalekém Brodku.
16: To, že mladí odchází na zkušenou vysvětla, je nakonec dobře. Ideální je, když se potom vrátí.
15: Pokud jde o mikroregion Konicko, vyzdvihl prezident Pavel to, jakým způsobem obce spolupracují, což jim v mnoha případech pomáhá uspět.
17: Obce tohoto mikroregionu jsou schopné spolupracovat velice účinně v rámci společenství obcí, sdílet dobré příklady, zkušenosti, především z zpracování administrativních předpokladů pro dotace, sdílet své zkušenosti právě s těmi problémy, kterými všichni trpí, a využívat je potom při společné práci například s krajem.
15: Zásadním problémem regionu je podle hlavy státu stav silnic, zejména těch druhé a třetí třídy. To je dnes velmi diskutovaný problém, jelikož vláda Andreje Babiše nyní rozhodla o tom, že krajům nebude přispívat na opravu těchto silnic. A podle prezidenta je problémem i nedostatek pracovních příležitostí. Tyto problémy často souvisí i s rozdělováním daní.
17: Tady je důležité zmínit princip, který by měl fungovat nejenom mezinárodně, ale i uvnitř, a to je princip solidarity. Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat.
15: Podobně ohrožených regionů, jako je Konicko, je podle prezidenta v Česku už asi 80. Je to fenomén, který je možné sledovat ve všech krajích. Podle Pavla je tak nutné zamyslet se nad tím, jak rozdíly mezi regiony zmírnit. Prezident Petr Pavel tady na zámku v Konici zabrousil i do celostátní politiky. Zhodl se s ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou z Motoristů, že navrhovaný schodek státního rozpočtu je příliš vysoký.
17: To je jenom důkazem, že i s Petrem Macinkou máme řadu společných témat. Mně se také ten rozpočet nezdá dobrý. Ten navrhovaný deficit je skutečně vysoký ve vztahu k tomu, že jsme v období růstu ekonomiky.
15: Po skončení jednání prezident zamířil na náměstí v Konici, kde se setkal s místními občany. Marek Vrlák, TV Morava, Konice.
4: Fakultní nemocnice Ostrava začala při léčbě pacientů využívat takzvanou kočičí terapii. Kontakt se speciálně vybranými zvířaty pomáhá nemocným zmírnit stres a zlepšit psychickou pohodu. Terapie má být doplňkem běžné zdravotní péče.
18: Úplně perfektní. Brčí fajně, úplně hodný. Mám strašně rád zvířatka. Je úplně pecka. Člověk se uklidní u nich tak.
19: Felinoterapie je terapeutická metoda, při které se ke zlepšení fyzického i psychického zdraví pacienta uplatňuje kontakt s kočkou, v tomto případě s kocourem Teušem.
20: Svůj systém regulace stresu kočka právě navazuje na člověka a dochází ke koregulaci nervového systému, což v podstatě u člověka uklidní. Byl u nás pacient, který začal více komunikovat s lidmi po terapii s kočkou, to bylo velice krásné.
19: Aby se kočka mohla věnovat felinoterapii, musí na to mít vhodnou povahu. Podle Aleny Berčíkové by měla být přátelská, klidná a také mazlivá. Její kocour Teuš všechny tyto vlastnosti má a i proto složil speciální felinoterapeutické zkoušky. Může tak pomáhat pacientům Fakultní nemocnice Ostrava.
21: Já osobně jsem z toho hrozně nadšená, protože vždycky, když přijdu na pokoj a ani na to jako nemyslím, že den předem byla felinoterapie, tak pacienti sami. To bylo včera super, sestřičko, já jsem byl úplně spokojený, jo, takže já to vnímám velice příznivě.
19: Kočičí terapeuty využívají i další nemocnice v České republice. Nejrozšířenější metodou takzvané zoorehabilitace, ale i přesto zůstává kanisterapie, při které se používají psi. Platí to také v Ostravské fakultní nemocnici, kde na 15 pracovištích působí 10 kanisterapeutů. Felinoterapie je oproti tomu teprve na začátku.
22: Testujeme to, ověřujeme, jak na to budou vlastně reagovat pacienti, jak na to bude reagovat personál, jak to samozřejmě bude zvládat i ten náš zvířecí parťák a to, že jsme v takovém pilotním programu, bych řekla.
4: Na Gruni v Beskydech se už podruhé konala mše za oběti hor. Horská služba při ní společně s návštěvníky vzpomínala na záchranáře, turisty, horolezce i další lidi, jejich život byl spojený s horami.
23: Tóny, fujary a píšťaly, společná modlitba a minuta ticha. Na Gruni se vzpomínalo na ty, kteří horám zasvětili svůj život a už se z nich nevrátili.
24: Vzpomínáme jednak mši v kostele a také pietou tady před kostelem na všechny, jejichž pouť na horách skončila. Ať už se jedná o horské záchranáře, turisty, horolezce, kamarády. Vzpomínáme na všechny, kteří měli hory v srdci.
23: Mši v kostelíku Panny Marie Pomocnice křesťanů sloužili 3 kněží. Mezi nimi také slovenský kněz a dobrovolný horský záchranář Jan Dubecký.
25: Ty výstupy na vrchy nás učí aj také pokore, bo si uvedomujeme, že nie všetko závisí celkom od nás. A některé věci jednoducho potřebujeme len se učit přijímat.
26: Je to parádní akce. Tady bez kdech to nebylo, letos byl druhý ročník tady této mše. My jsme předtím jezdívali ke kolegům tady přes kopec, přes údolí na Velkou Raču, kde to mývají pravidelně.
23: Během mše kněží požehnali také vybavení, které záchranáři používají při zásazích v horách, například lana, mačky nebo helmy. Právě s touto výbavou vyrážejí pomáhat lidem v náročném horském terénu. Ivona Fajtová, televize Polar Beskydy.
4: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Vítejte u dalšího dílu našeho putování. I tentokrát jsme pro vás vybrali místa, která stojí za to objevit. Ať už vás láká historie, krásná příroda, zajímavé památky nebo nevšední zážitky. Podíváme se na místa známá i méně známá a samozřejmě přidáme také tipy na zajímavé akce, které můžete v nejbližších dnech navštívit. Tak pojďme společně vyrazit na cestu. Pokud vás zajímá česká historie, máte už jen poslední týdny na návštěvu jedné z největších letošních výstav Národního

muzea. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba v historické budově Národního muzea představuje více než 4 století vlády dynastie, která zásadně proměnila české knížectví i střední Evropu. Na jednom místě je vystaveno více než 900 mimořádných exponátů z téměř 70 institucí z Česka i zahraničí, včetně unikátů, které jsou veřejnosti zpřístupňovány jen výjimečně. Výstava potrvá už jen do 15. října, takže pokud chcete nahlédnout do světa Přemyslovců a poznat jejich dobu prostřednictvím vzácných předmětů, je nejvyšší čas vyrazit. Součástí výstavy Přemyslovci v Národním muzeu jsou i zajímavé přednášky. Já vás upozorním na to o zlatnických pokladech této doby. Přemyslovská doba totiž nebyla jen o panovnících a mocenských bojích. Významnou roli hrály také šperky, zlatnické práce a předměty, které měly reprezentovat moc i víru. Právě jim se bude věnovat přednáška, která se uskuteční 15. září od 17 hodin v historické budově Národního muzea. Posluchači se podívají na šperky z českých dílen 9. a 10. století, ale také na bohoslužebné náčiní a vzácné schránky na posvátné relikvie. Salzkammergut patří k nejkrásnějším oblastem Rakouska a nabízí všechno, co si člověk od výletu může přát. Majestátní hory, průzračná jezera, malebná městečka i spoustu možností, jak strávit den aktivně nebo jen v klidu obdivovat okolní krajinu. My se teď do této oblasti vydáme v sérii reportáží a postupně vám ukážeme místa, která stojí za návštěvu. Tady je první z nich.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. A začneme na břehu jednoho z největších jezer v oblasti, jezera Traunze, v centru historického městečka Gmunden. Jezero Traunze láká turisty na krásné přírodní scenérie. Když se ale ohlédneme zpět do minulosti, vodní cesty tu sloužily ryze praktickým účelům.
1: V minulosti Traunze, jeho vodní plocha, sloužila jako dopravní cesta pro sůl. Sůl ze solných dolů ve srdci solné komory, protože jsme v solné komoře, a ta se přepravovala na dřevěných lodích v dřevěných kádích právě sem do Gmundenu. Tady se se solí obchodovalo a poté se transportovala na sever anebo na východ i k nám do Čech. A od poloviny 19. století to bylo po slavné koněspřežné dráze Gmunden České Budějovice.
0: Lodní dopravu na Traunze nejvíce proslavil císař František Josef I., který sem s manželkou Sisi rád cestoval na Summerfrische, dlouhou letní dovolenou, kterou trávil na hornorakouských jezerech a v horách. Po Traunze plul na slavné Gizele, která tenkrát fungovala na parní pohon. Z její paluby i z paluby dalších modernějších lodí se vám dostane nádherných výhledů na městečko, na mocný Grinberg i na majestátní skalní útesy, které lemují jižní břeh jezera. Kapitán Tomáš Kšavanter vozí pasažéry na výhlídkové plavby po jezeru už 18 let.
2: Jezdit po jezeře s těmito výhledy a pracovat tam, kam ostatní jezdí na dovolenou, je samozřejmě krásné. Jsem kapitánem na lodi a zároveň strojníkem na kolesovém parníku. Máme dvě trasy. Jednu krátkou, kolem zámku na břehu, a potom velký okruh kolem celého jezera, který trvá asi 2,5 hodiny a měří asi 40 kilometrů.

0: místní keramičky má v Rakousku téměř každá rodina. Hliněné nádoby se tu vyráběly už od mladší doby kamenné.
1: Co si vlastně přivést ze Solné komory z Gmundenu jako takový typický suvenýr?
2: A já, když chci někomu udělat radost, ale i sobě, tak si přivážím sůl, samozřejmě, to je nejtypičtější produkt. Ale aby to nebyla samotná sůl a aby byla hezky zabalená, tak pořizuji solničku z takzvané Gmundner keramik, což je keramika, která se tu vyrábí od 15. století, první zmínky 1492. Existuje tu manufaktura, kde když přijedete, tak si můžete prohlédnout výrobu, je to ruční výroba a je to speciální vzor, který se nazývá Flambiert Flammen, typická zelená barva a garantuji vám, že když přijedete do manufaktury, prohlédnete a zajdete do jejich obchodu, u solničky nezůstanete.
0: Znaky keramického DNA města najdete i na náměstí Rathausplatz. V průčelí radnice z 16. století se vyjímá keramická zvonkohra s 24 zvony. Příchozí upoutá melodiemi, které se liší podle ročního období. Návštěva na jaře, v létě nebo na podzim se tu vždy promění v jedinečný zážitek. Podle měsíce se mění i hodiny, kdy se zvonkohra rozehraje. Na podzim ji uslyšíte 5x denně, v létě i 8x. Turisticky zajímavé je středověké jádro městečka se strmými úzkými uličkami, které se klikatí nad přístavištěm lodí. I tady se můžete vydat po stopách tradiční keramiky. Najdete ji na zdech starých domů nebo v místním gotickém kostele, který je přestavěný v barokním slohu. Oltář představuje sousoší zobrazující klanění tří králů a věřící tu vzdávají úctu této keramické Madoně v modrém plášti. Odpočinkové procházce městem je čas dát si do těla. Svou fyzičku si můžete prověřit při výstupu na zalesněný, téměř 1000 metrů vysoký vrcholek Greenberg. My jsme raději zvolili pohodlnou cestu kabinkovou lanovkou, na kterou jsme nasedli přímo ve městě. Nahoře nás totiž čeká ještě výstup na stezku v korunách stromů, která je zatočená do věže vysoké 39 metrů a ze které je za dobré viditelnosti vidět až daleko na jezero a okolí.

0: Ochutnat místní gastronomii je velmi milou povinností. Vrchovatý talíř, či v tomto případě dřevěné prkénko, přetéká vyhlášenými regionálními specialitami od klobásek přes uzené až po ovčí a kozí sýry. Patřičně posilnění se vracíme zpět na trasu. Horní zastávka Lanovky je dobrým výchozím bodem pro pěší turistiku, třeba k malému ledovcovému jezeru Laudachsee, které odtud leží asi hodinu pěšky. Pokračovat můžete i dál ke skalnatému Traunsteinu s výškou 1691 metrů. Užít si v oblasti solné komory ty nejkrásnější momenty na čtyřech zajímavých místech lze i díky nabídce slevové vstupenky.
1: Je tu možnost získat takzvaný Salzkammergut Gipfelticket. Je to na vrcholi Dachstein West, na Dachstein v podstatě Dachstein jako takový, Feuerkogel a Grünberg, kde teď právě stojíme. Ta jedna jízdenka nás opravňuje využít jízdu nahoru a v podstatě dolů na všechny čtyři s tím, že dospělí zaplatí jednorázově 78 euro, což je pro, řekněme, takový pobyt třeba dvou až tří denní naprosto výhodná nabídka.
0: Inspiraci na cesty v oblasti Salzkammergut vám přineseme i v dalším dílu našeho putování. V roce 2024 ponese solná komora s Bad Ischlem jako vlajkovým městem titul Evropské hlavní město kultury a my se právě v tomto krásném císařském městečku těšíme na viděnou.
2: Podzim přináší na stůl pestrou paletu barev, tvarů i chutí a přesvědčit se o tom můžete na tradiční výstavě ve Valticích. Od 14. do 30. září tu představí Národní zemědělské muzeum letošní úrodu dýní, cuket, paty.

0: sezonů a cibulovin. Návštěvníci uvidí nejrůznější odrůdy, které se liší nejen vzhledem, ale také svým využitím v kuchyni. Výstava navíc nabídne inspiraci, jak tyto oblíbené podzimní plodiny zpracovat, jak je zařadit do jídelníčku nebo využít jako dekoraci. Pokud tedy hledáte nápady, co na podzim připravit z dýní, cuket či patizonu, ve Valticích si rozhodně přijdete na své. Frýdecký zámek patří k výrazným dominantám Frýdku Místku a zároveň k místům, kde se potkává historie šlechtického sídla, města i celého regionu. Původně gotický hrad byl postupně přestavován a jeho dnešní podoba připomíná spíše pohodlné zámecké sídlo. Návštěvníky dnes láká nejen samotný areál, ale také zajímavé expozice a krásné výhledy na město a okolní Beskydy.
1: Frýdecký zámek byl vystavěn mezi léty 1327 až 1339 jako gotický hrad na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí. Leží na hranici Těšínského knížectví ve Slezsku a územím olomouckých biskupů na Moravě. Přes mnohé stavební úpravy během držení rodu Oppersdorfů, pražmů z Bílkova a Habsburků se stal v roce 1918 majetkem státu.
2: Frýdecký zámek se dochoval do dnešní doby. Pro turisty je určitě atraktivní, je tady spousta expozic a krátkodobých výstav a takovou zajímavostí, která se vztahuje k Frýdeckému zámku, je přítomnost ducha. Tak jako na různých zámcích a hradech je Bílá paní, tak tady máme ducha. Říká se, že to je duch Jiřího z Oppersdorfu, který tady na zámku sídlil a který měl spory s poddanými a proto byl proklet a straší tady do dneška. Na zámku je zámecká expozice, která prezentuje interiéry zámku a dobové bydlení. Je tady taky rytířský sál, kde jsou erbovní obrazy slezské šlechty, což je taková atraktivita, zajímavost. A samozřejmě jsou tady i expozice, jako je expozice Beskydy příroda lidé, která je nová a obsahuje spoustu interaktivních prvků, vypráví příběh o regionu, o jeho historii, o jeho přírodě.
1: Dnes je zámek sídlem Muzea Beskyd Frýdek Místek, které spravuje také hrad Hukvaldy a Langův dům.
3: Určitě stojí za to přijít na Frýdecký zámek z toho důvodu, protože je jednou z dominant přímo z náměstí. Máme nádherný nový zámecký park, takže lze se procházet nejenom v rámci vnitřní expozic, ale taky lze relaxovat v parku a dále se v podstatě projít až dolů na druhou stranu Frýdku Místku.
1: Jak jste spokojená s návštěvností?
3: Největší návštěvnost máme na hradě Hukvaldy. Myslím si, že to i díky jakoby těm akcím historickým, které se tady provádějí, ale myslím si, že stejně uspokojivá je i návštěvnost na zámku ve Frýdku, kde návštěvníkům nabízíme jednak stále expozice, ale i doprovodné výstavy, naučné programy pro školy a prokládáme to taky víkendovými prohlídkami.
1: Podobně jako na jiných zámcích, připravuje Frýdecký zámek během roku řadu akcí pro turisty i místní návštěvníky.
4: Tradičně pořádáme i jarmarky během velikonočních vánočních svátků. Aby lidé poznali bohatou historii a bohaté sbírky muzea, tak pořádáme různorodé výstavy, ať už etnografické, umělecké, výtvarné, přírodovědné. Snažíme se samozřejmě zaujmout i ty nejmenší návštěvníky formou lektorských programů pro školy, ale samozřejmě jsme zaměřeni i na starší publikum a tam přibližujeme program muzea senior gymnáziem. Návštěvníky láká nejvíce samozřejmě atmosféra Frýdeckého zámku během netradičních hodin, jako jsou pořádání muzejní noci nebo večerní prohlídky při svíčkách zámku, která láká pohádkovou atmosféru. Frýdecký zámek, sídlo muzea Beskyd Frýdek Místek je tak dějištěm hudebních festivalů, divadelních představení. Samozřejmě tím, že jsme na zámku, jsou zde pořádány i svatební obřady.
1: Přírodní expozice návštěvníky zámku možná překvapí sbírkou preparátů zvířat, které v Beskydech opravdu žijí.
5: Můžeme zde vidět všechny zástupce velkých šelem, které se v Beskydech přirozeně vyskytují. Je to medvěd, rys a vlk.
1: K medvědovi je takový zajímavý příběh, takže jak se ocitl ve vaší sbírce?
5: Medvěda srazilo auto při přechodu nějaké cesty a my jsme ho potom dostali do sbírek k preparaci.
1: A pak tady máte ještě velkého losa.
5: Los je celkem zajímavý a vzácný druh, který se u nás vyskytuje. Tady ten los byl zastřelen v roce 1981 myslivcem, který si ho popletl s jelenem.
1: Frýdecký zámek nemůžete při návštěvě Frýdku Místku přehlédnout. Vstoupíte do něj z Frýdeckého náměstí a po prohlídce nezapomeňte zrelaxovat v zámeckém parku.
0: Pokud máte rádi místa, kde historie není jen za sklem, ale obklopuje vás ze všech stran, vydejte se 14. září do Opavy. Zdejší gotická kaple svatého kříže patří mezi tři národní kulturní památky města a ukrývá unikátní soubor 15 nástěnných maleb s motivy apokalypsy z konce 14. století. Kapli navíc obklopuje historický hřbitov, kde odpočívá řada významných osobností regionu. Komentovanou prohlídkou vás provede Karel Makovický z Opavské kulturní organizace a vstup je zdarma. Pokud máte rádi český design a originální výrobky, zbývá už jen pár posledních příležitostí navštívit unikátní výstavu s názvem Zlatem protkáno, láskou tvořeno. Představuje tvorbu tří českých firem. Výstavou vás provedou průvodci a nahlédnout můžete také pod ruce českých návrhářů a výrobců. 22. září výstava definitivně končí, takže pokud ji chcete ještě stihnout, je nejvyšší čas vyrazit. A naše dnešní putování je u konce. Doufám, že vás některé z navštívených míst zaujalo natolik, že se tam vydáte třeba už při svém příštím výletu. Inspirace je kolem nás spousta, stačí si jen vybrat, kam se vydat. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na naše další společné putování. Mějte se krásně.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem. Tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních poslucháren. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tradiční oslava úrody, lidová řemesla i oživená historie. Hrad Švihov se v sobotu 5. září poprvé v historii stal dějištěm dožínek Plzeňského kraje. Slavnost přilákala tisíce návštěvníků.
2: Já jsem nadšený z toho, že letošní dožínky jsou na Švihově. Dožínky jsou pro mě tradice. Je to oslava zemědělství. A proč Švihov? Švihov je ikonou Plzeňského kraje. Je to skvělý hrad a není to pro mě jenom hrad, kde probíhalo natáčení Tři oříšky pro Popelku. Je to pro mě místo, které dodá dnešnímu setkání atmosféru.
1: Svátek zemědělců zahájil slavnostní průvod folklorních souborů Šumava a Šumavánek. Návštěvníci dožínek si po celý den mohli prohlédnout ukázky tradičních řemesel, ochutnávat regionální speciality a vybírat z nabídky výrobků místních farmářů. O živou atmosféru se postaral také bohatý kulturní program na hlavním pódiu, který nabídl vystoupení folklorních souborů, lidovou hudbu i ukázky tradičních zvyků.
3: Líbí se mi, stihla jsem prohlídku hradu a teď tady obcházím ty řemesla.
4: S mamkou jsme šli tam k hrnečkům kupovat hrnečky. Je to tady moc hezký.
5: Zúčastnila jsem se průvodu a tu atmosféru, ta se mi moc líbí a teď se tady rozkoukávám, co tady všechno je.
1: Součástí dožínek bylo také ocenění zemědělců a vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Plzeňského kraje.
6: Je to 17. ročník a za tu dobu se tam prostě vystřídalo mraky výrobků a každý rok je to opravdu rok od roku těžší pro tu komisi. Letos bylo znovu 130 výrobků. Bylo to opravdu těžké vybrat těch 9 vítězů, proto jsou uděleny i ty dodateční ceny.
1: Jedním z držitelů prestižní značky je včelí farma U Toupalů z Kolovče, která okouzlila porotu se svojí ostrou zeleninovou.
7: Produkt se vyrábí z rajčat, papriky, čili papriček a česneku a koření. Je to starý recept po babičce, který jsme našli někde v nějaký knížce, tak jsme to zrealizovali a vyšlo to.
1: Podbrdská minimlékárna obdržela ocenění za syrovátku s příchutí grepu a zázvoru.
8: My rádi experimentujeme, takže začali jsme samozřejmě klasicky vyrábět syrovátku klasickou, která v našem případě znamená, že to je syrovátka, která odkapává z výroby tvarohu. A protože já třeba osobně nemusím tu nakyslost té přírodní syrovátky, tak jsem si říkal, co do toho přidat, jak to zlepšit, aby z toho mohl být třeba i výrobek, který bude pít někdo jiný.
1: 4 roky se bude značkou regionální potravina Plzeňského kraje pyšnit také zadní hovězí maso ve vlastní šťávě od výrobce Gudy 77.
9: Začíná to tím, že kupujeme maso od malých farmářů ze Šumavy, sami si ho bouráme, takže ho zpracováváme od velkých kusů po malý kousky, který dáme potom třeba do guláše. A pak to prochází sterilizací, takže z toho děláme de facto konzervu, ale bez konzervantů a bez jiné chemie.
1: Dožínky ale nebyly jen o oslavě sklizně. Velký zájem vzbudily projížďky na lodičkách i oživené prohlídky, které návštěvníky přenesly do atmosféry středověku. Na své si přišly také děti, pro které byly připraveny tvořivé dílny, setkání se zvířaty a další farmářské aktivity. Ze Švihova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Zvuk sirén, lesk hasičských vozů a nadšení malých návštěvníků při plnění soutěžních úkolů. Tak vypadalo sobotní odpoledne na louce u svatého Jiří v Plzni na Doubravce, kde se uskutečnil další ročník oblíbené akce Den hasiči.
10: Já mám velkou radost, že jsme se sešli na 5. ročníku dnes s našimi dobrovolnými hasiči přímo tady u Jiřího. Chtěl bych říct, že to je dobrovolná akce našich dobrovolných hasičů. Oni se mezi sebou dohodnou, oni to tady všechno postaví, oni se všechno starají, já jsem na ně moc hrdý a kromě toho, že zasahují u požáru, že nám pomáhají v podstatě každodenně, tak jsem rád, že tady udělali právě ten dětský den a je to tady skvělý.
1: Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout současnou i historickou hasičskou techniku, velkou pozornost přitáhli ukázky hasičů při simulované dopravní nehodě nebo požáru a své dovednosti předvedli také mladí dobrovolní hasiči, kteří se pustili do několika požárních útoků.
11: My jsme se rozhodli uspořádat takovou akci proto, aby jsme široké veřejnosti a zejména dětem přiblížili činnost dobrovolných hasičů tady u nás v Plzni. Tady se děti a i jejich rodiče mohou vyzkoušet dovednosti hasičské činnosti, kterou máme, jako je stříkání do terčů, spojování hadic a podobně.
1: Dobrovolní hasiči jsou pro 4. plzeňský obvod nepostradatelní.
11: My s hasiči už se spolupracujeme, jednak oni nám pomáhají na našich akcích, ať už jako dohledem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, takže ta spolupráce je výborná a samozřejmě jsme rádi, že máme a ta akce je dobrá na to, že je možné, že se potom přihlásí nějaké děti do těch našich sborů, takže posílíme ty jednotky a to je i cílem té dnešní akce.
1: Hlavními hrdiny dne ale byly děti. 400 malých návštěvníků změřilo síly na 7 stanovištích.
12: Já jsem tady zkoušela stanoviště a nejvíc se mi tady líbí, že si můžu něco od hasičů naučit. Až budu chodit na ty hasiče, tak bych se chtěla zúčastnit a chtěla bych hasit požáry a zachraňovat lidi.
13: Už po třetí tady stojím a u jedničky jak prostě běhat a prostě brát věci a chtěl by jsem být hasičem.
14: Zkoušela jsem tady docela dost věcí a už jsem tady druhý rok a je to tady hodně fajn.
15: Líbí se mi tady ty hasičské auta třeba. Jo a ještě se mi tady líbilo to stříkání.
1: Zlatou tečkou celého odpoledne byla tradičně nejoblíbenější atrakce obří hromada hasičské pěny. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
16: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
17: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
16: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
17: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
18: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je Jarda nám, no tak co je lepšího v životě.
19: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
20: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i odinut než ze Sokolova a jsem hrdý na to, že je hornický den.
16: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
21: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
22: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
16: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Co dělat, když člověk vedle vás skolabuje? Jak správně přivolat pomoc a kdy začít s resuscitací? Právě na tyto situace chce připravit veřejnost iniciativa Moc pomoc. Jejíž celorepubliková tour odstartovala v úterý 8. září v Plzni.
23: Cíl je velmi jednoduchý. Zachránit až 2000 lidí ročně v České republice. A ten prostředek, jak toho chceme dosáhnout, je vytrénovat 1 000 000 lidí v České republice na dovednost zachraňující život před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
0: Dopoledne patří vždy především školám. Žáci a studenti procházejí několika stanovišti a učí se rozpoznat krizovou situaci, přivolat pomoc nebo zahájit resuscitaci.
24: Já jsem to už dělala na skautský tým výpravě, ale už jsem to jako jednou dělala, ale bylo to hezčí tuto, tak fakt to bylo dobrý.
25: Mně se to líbilo, hlavně jak jsou tam ty pokyny, jsou tam jako přesně řečený a je to takový i zábavný, takže se mi to líbilo.
26: V reálném životě možná jako bych to asi nedokázala, ale takhle v té, takhle tam na to zkušební si myslím, že to bylo celkem v pohodě.
0: Odpolední část programu je otevřena široké veřejnosti. Samotnému nácviku ve virtuální realitě předchází vždy ještě informační část, v průběhu které se účastníci seznámí se základními postupy a zásadami první pomoci.
23: Je to hodinový blok, kdy první na 20 minut jdete na stanoviště policie, která vám vysvětlí první klíčový krok první pomoci, a to je zachování vlastní bezpečnosti. Potom se přesouvá skupina na druhé stanoviště, to je stanoviště Červeného kříže, který vysvětluje dominantně krok rozeznání stavu dechu, což je rozhodný krok o tom, zda začínám nebo nezačínám resuscitovat. Až potom se přesouváme na stanoviště virtuální reality, kde si vlastně celý postup první pomoci při akutní zástavě srdce projdu a získávám certifikát.
0: Organizátoři chtějí první pomoc přiblížit veřejnosti jako běžnou a důležitou dovednost.
2: Pro nás je výuka první pomoci jednou ze základních činností, jako pro Český Červený kříž, a zachránit život by mělo být základní lidskou dovedností, protože i když tady záchranka přijíždí za 8 minut, někde 15, ale tak nejdůležitější v případě životohrožujících stavů je ta pomoc na místě, pomoc toho laika, a to je to, co my se snažíme docílit, aby nejvíc, co nejvíc laiků a lidí kolem nás tu první pomoc umělo.
0: Další zastávkou tour bude už 15. září Ostrava. Dokonce října pak projekt postupně zavítá celkem do 12 českých měst. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
3: Pes je člověku po staletí nejen věrným společníkem, ale také parťákem pro každodenní život, pohyb i volný čas. Tento výjimečný a jedinečný vztah byl v sobotu

0: 5. září v centru pozornosti na akci Plzeňské trojky, která nabídla široký program pro psy i jejich majitele.
1: Nacházíme se na Psím dnu, což je naše oblíbená akce. V Borském parku se setkávají jak páníci, tak i čtyřnozí miláčci. Máme připravený bohatý program. No a já nemohu zapomenout na to, když tu s náma byl pan Zdeněk Srstka, v těch porotách vždycky hodnotil a věřím tomu, že když se na nás od někud z nebe kouká, tak že má radost z toho, kolik se z nás tady zase sešlo.
2: Tento náš Psí den, který organizujeme již 15. rokem, tak je unikátní v tom, že si myslím, že to je jediná tak akce podobného typu v Plzni. Je unikátní v tom, že se tady sejde i mnoho prodejců různých předmětů a pamlsků pro pejsky a určitě je unikátní těmi některými soutěžemi, které organizujeme. Tamhle koukám, že i psí yoga a ty některé aktivity soutěže, tak si myslím, že jsou jako pro takovou akci unikátní.
0: Právě psí yoga byla přes celé odpoledne pro mnohé zajímavým lákadlem, a to jak pro děti, tak i pro dospělé.
3: Lidi praktikují jogové pozice, takové ty jednodušší, spíše při zemi, žádné balanční náročné stojky, já nevím co všechno, tak aby byli v kontaktu s tím zvířetem co nejblíž, to znamená na čtyřech ideálně na zemi. Ale zároveň pro ty zvířata je to krásný způsob socializace, hlavně pro ty štěňata, koťata, kdy vlastně během těch 60 minut poznají, že každý cizí člověk je kámoš, poznají spoustu pachů, poznají nový prostředí, nový povrchy, takže k nám jezdí chovatelé hlavně socializovat.
0: Program ale zdaleka nekončil pouze u jogy. Proběhl zde také coursing, agility, dog puller jumping nebo junior handling. Nechyběla ani velká psí stopovačka a soutěž o nejpsa, která se uskutečnila ve třech velikostních kategoriích.
4: Ač je to akce převážně pro ty naše milé němé tváře, tak pro mnohé lidi je přece ten pejsek ten hlavní sociální kontakt, ten nejlepší kamarád, ta bytost, kterým sdílí svoje strasti, ale i radosti. A tuhleta akce, krom toho, že má trochu jako do toho jejich vztahu vznít něco nového, tak slouží proto, aby ty majitelé psů se mohli kouknout na právě tuhlety aktivity, které můžou s tím svým mazlíčkem dělat a trochu jim ten vztah oživit, nebo naopak můžou dojít k tomu, že si řeknou a ten pejsek by i něco jiného potřeboval, než co mu dávám.
0: Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Josef Rataj, výrazná osobnost české pop-artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
5: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu, a pak si můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože on začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
0: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
6: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
0: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
7: Jsme rádi, že nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost. A i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů. A tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
5: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Za prvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
0: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
8: A to už je pro dnešek opravdu všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Sokolov si připomněl tradici, která je s městem neodmyslitelně spojená. Den horníků nabídl slavnostní průvod, historické ukázky i pestrý program. Ten ukázal, že hornická minulost má v regionu své pevné místo i dnes.
1: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
2: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
1: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
2: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
3: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jedna nám, no tak co je lepšího v životě.
4: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
5: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i odinut než ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
1: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
6: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
7: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
1: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Výrazné barvy, známé tváře, komiksové motivy a pořádná dávka pop artu. Nová výstava v Depomoto Art v Plzni představuje tvorbu Josefa Rataje a ukazuje, že svět umění může být jak barevný, tak zároveň provokativní.
8: Josef Rataj, výrazná osobnost české pop artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
9: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu a pak si můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože on začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
8: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
10: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
8: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
11: Jsme rádi, že nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost a i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
9: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Za prvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
8: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Český Krumlov má svou novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindřich Čapek, který na ní zachytil charakteristický pohled na historické centrum města a radnici. Známka vstoupila do oběhu na začátku září.
12: V Českém Krumlově v sobotu 5. září pokřtili novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindra Čapek, který ji představil v Paláci ilustrace na druhém nádvoří zámku. Český Krumlov se tak tentokrát vešel, tak říkajíc, do dlaně. Známka zachycuje jeden z charakteristických pohledů na historické centrum města a radnici.
13: Já jsem napřed udělal tuškou návrhy. Původně to mělo být 77 korun, ale mezi tím se zvýšila hodnota na 83. A já jsem musel díky tomu předělávat tu grafiku, protože 77 je krásná číslice a poradit si s 83 bylo takový jako oříšek trochu, protože už to nemá to kouzlo. Já jsem hlavně, když jsem dělal tu kompozici, ty známky, kde ty střechy vytváří taky jako 77, obráceně. A jo, a to se mi ztratilo, tak jsem musel potom to písmo trošku jinak upravit, ale jako myslím, že to dopadlo docela dobře, já jsem se toho obával a známka vypadá nádherně.
12: Známka v tradičním měřítku 1:6 zamířila do oběhu na začátku září a spolu s dopisy může cestovat daleko za hranice jižních Čech. Kdo chtěl mít novou krumlovskou známku mezi prvními, mohl si ji na místě rovnou zakoupit, a to dokonce s podpisem autora. A zájem byl velký.
14: Poštovní známka už vyšla 2.9. v nákladu 22 000 kusů s nominální hodnotou 83 korun, což je doporučené psaní v ekonomickém režimu. Přivítali jsme známku i s panem Čapkem sice v Praze, ale dneska jsme rádi, že můžeme přivítat i v Krumlově a známka má velký ohlas a sběratelé v podstatě z celé republiky ji skupují.
15: Já mám samozřejmě velikou radost. Jindra je velmi dobře známý, ku podivu víc známější v zahraničí než u nás, tak konečně se také zase znovu představí českému publiku a myslím si, že není větší podsta pro výtvarníka, než vytvořit známku pro Českou poštu, tak to je radost.
12: Známý ilustrátor a malíř prozradil, že už pracuje na tvorbě další známky. Tentokrát bude její motiv spojovat s Třeboní.
13: Já jsem tam zakomponoval Mariánský sloup, který je na náměstí a já kolem něj chodím už 25 let a vlastně jsem si ho pořádně nikdy neprohlídl. A teď, jak jsem ho tam maloval, tak jsem ho musel prostudovat a zjistil jsem, že to je úžasná socha. Ale potom ještě, když jsem se s ním zabýval důkladně, tak jsem smeknul, jak je to jako úžasná práce sochařská.
0: Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš společně s náměstky Tomášem Chmelou a Davidem Vychytilem přijali návštěvu velvyslance Spojených států amerických v České republice Nicolase Merika. Velvyslanec se zúčastnil vzpomínkových akcí u příležitosti 80 let od vyzvednutí ostatků amerických letců, kteří zahynuli během letecké bitvy v roce 1944.
16: Šanově přivítal Nicolase Merika starosta obce Milan Humpola a odtud velvyslanec Spojených států vyrazil za volantem jeepu k památníku letecké bitvy nad Bílými Karpaty v Jabloní u Šanova. Před 82 lety 29. srpna zaútočilo z Itálie přes slovenské Pováží 400 amerických bombardérů na cíle na Ostravsku.
17: Nad tím Povážím se spozdila 10členná skupina bombardérů, vypadla z té sestavy, která byla poměrně odolná na obranu. To využili němečtí stíhači, kteří tuto sestavu napadli a prostor Bílých Karpat postupně bylo zestřeleno 10 bombardérů. Zahynulo přitom 41 amerických letců. My tady stojíme v Šanově u jednoho z pomníků, který věnoval posádce letounu, který dopadl tady v blízkém okolí. Přitom zahynulo 9 členů posádek, pouze jeden ten první pilot se zachránil tím, že přešel na Slovensko.
18: I'm very touched emotionally by thinking back to the sacrifice that was made Dotýká se mě nejenom to, že tehdy ti mladí muži obětovali své životy za druhé světové války, ale pro mě je to i osobní záležitostí, že vidím ty všechny, kteří se starají o tuto památku teď a udržují ji po dlouhá léta.
16: Od památníku v Jabloní u Šanova odjel velvyslanec do Slavičína, kde se na hřbitově zúčastnil pietního aktu a slavnostního otevření expozice v Domě přátelství. Tam představil společný projekt velvyslanectví Spojených států amerických a města Slavičín, na který fond velvyslanců USA pro zachování kulturního dědictví poskytne $50,000. I díky této finanční pomoci vzniknou nové expozice letecké bitvy nad Bílými Karpaty.
0: Prezident Petr Pavel zamířil na Prostějovsko. Se starosty mikroregionu Konicko otevřel témata, která zásadně ovlivňují budoucnost menších obcí. Od odchodu mladých lidí až po dostupnost služeb a práce.
19: Dobrý den. Jste tady zasekli pořádnou sekeru.
20: Stárnutí populace, odliv mladých lidí z regionu, nedostatek služeb, nezaměstnanost nebo špatná dopravní obslužnost. To jsou témata, která prezident Petr Pavel řešil na setkání se starosty mikroregionu Konicko, které proběhlo na zámku v Konici krátce poté, co prezident přivítal prvňáky v nedalekém Brodku.
21: To, že mladí odchází na zkušenou vysvětla, je nakonec dobře. Ideální je, když se potom vrátí.
20: Pokud jde o mikroregion Konicko, vyzdvihl prezident Pavel to, jakým způsobem obce spolupracují, což jim v mnoha případech pomáhá uspět.
22: Obce tohoto mikroregionu jsou schopné spolupracovat velice účinně v rámci společenství obcí, sdílet dobré příklady, zkušenosti, především ze zpracování administrativních předpokladů pro dotace, sdílet své zkušenosti právě s těmi problémy, kterými všichni trpí, a využívat je potom při společné práci například s krajem.
20: Zásadním problémem regionu je podle hlavy státu stav silnic, zejména těch druhé a třetí třídy. To je dnes velmi diskutovaný problém, jelikož vláda Andreje Babiše nyní rozhodla o tom, že krajům nebude přispívat na opravu těchto silnic. A podle prezidenta je problémem i nedostatek pracovních příležitostí. Tyto problémy často souvisí i s rozdělováním daní.
22: Tady je důležité zmínit princip, který by měl fungovat nejenom mezinárodně, ale i uvnitř, a to je princip solidarity. Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat.
20: Podobně ohrožených regionů, jako je Konicko, je podle prezidenta v Česku už asi 80. Je to fenomén, který je možné sledovat ve všech krajích. Podle Pavla je tak nutné zamyslet se nad tím, jak rozdíly mezi regiony zmírnit. Prezident Petr Pavel tady na zámku v Konici zabrousil i do celostátní politiky. Zhodl se s ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou z motoristů, že navrhovaný schodek státního rozpočtu je příliš vysoký.
22: To je jenom důkazem, že i s Petrem Macinkou máme řadu společných témat. Mně se také ten rozpočet nezdá dobrý. Ten navrhovaný deficit je skutečně vysoký ve vztahu k tomu, že jsme v období růstu ekonomiky.
20: Po skončení jednání prezident zamířil na náměstí v Konici, kde se setkal s místními občany. Marek Vrlák, TV Morava, Konice.
0: Fakultní nemocnice Ostrava začala při léčbě pacientů využívat takzvanou kočičí terapii. Kontakt se speciálně vybranými zvířaty pomáhá nemocným zmírnit stres a zlepšit psychickou pohodu. Terapie má být doplňkem běžné zdravotní péče.
23: Úplně perfektní. Vrčí fajně, úplně hodný. Mám strašně rád zvířatka. Je úplně pecka. Člověk se uklidní u nich tak.
2: Felinoterapie je terapeutická metoda, při které se ke zlepšení fyzického i psychického zdraví pacienta uplatňuje kontakt s kočkou, v tomto případě s kocourem Teušem.
3: Svůj systém regulace stresu kočka právě navazuje na člověka a dochází k koregulaci nervového systému, což v podstatě u člověka uklidní. Byl u nás pacient, který začal více komunikovat s lidmi po terapii s kočkou, to bylo velice krásné.
2: Aby se kočka mohla věnovat felinoterapii, musí na to mít vhodnou povahu. Podle Aleny Berčíkové by měla být přátelská, klidná a také mazlivá. Její kocour Teuš všechny tyto vlastnosti má a i proto složil speciální felinoterapeutické zkoušky. Může tak pomáhat pacientům Fakultní nemocnice Ostrava.
4: Já osobně jsem z toho hrozně nadšená, protože vždycky, když přijdu na pokoj a ani na to jako nemyslím, že den předem byla felinoterapie, tak pacienti sami to bylo včera super, sestřičko, já jsem byl úplně spokojený, jo, takže já to vnímám velice příznivě.
2: Kočičí terapeuty využívají i další nemocnice v České republice. Nejrozšířenější metodou takzvané zoorehabilitace, ale i přesto zůstává kanisterapie, při které se používají psy. Platí to také v Ostravské fakultní nemocnici, kde na 15 pracovištích působí 10 kanisterapeutů. Felinoterapie je oproti tomu teprve na začátku.
5: Testujeme to, ověřujeme, jak na to budou vlastně reagovat pacienti, jak na to bude reagovat personál, jak to samozřejmě bude zvládat i ten náš zvířecí parťák, a takže jsme v takovém pilotním programu, bych řekla.
0: Na Gruni v Beskydech se už podruhé konala mše za oběti hor. Horská služba při ní společně s návštěvníky vzpomínala na záchranáře, turisty, horolezce i další lidi, jejich život byl spojený s horami.
24: Tóny, fujary a píšťaly, společná modlitba a minuta ticha. Na Gruni se vzpomínalo na ty, kteří horám zasvětili svůj život a už se z nich nevrátili.
25: Vzpomínáme jednak mši v kostele a také pietou tady před kostelem na všechny, jejichž pouť na horách skončila. Ať už se jedná o horské záchranáře, turisty, o horolezce, kamarády. Vzpomínáme na všechny, kteří měli hory v srdci.
24: Mši v kostelíku Panny Marie Pomocnice křesťanů sloužili 3 kněží. Mezi nimi také slovenský kněz a dobrovolný horský záchranář Jan Dubecký.
26: Ty výstupy na vrchy nás učí aj také pokore, bo si uvedomujeme, že nie všetko závisí celkom od nás. A některé věci jednoducho potřebujeme len sa učiť prijímať.
27: Je to parádní akce, tady bez kterých to nebylo, letos byl druhý ročník tady této mše. My jsme předtím jezdívali ke kolegům tady přes kopec, přes údolí na Velkou Raču, kde to mývají pravidelně.
24: Během mše kněží požehnali také vybavení, které záchranáři používají při zásazích v horách. Například lana, mačky nebo helmy. Právě s touto výbavou vyrážejí pomáhat lidem v náročném horském terénu. Ivona Fajtová, televize Polar Beskydy.
0: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Vítejte u dalšího dílu našeho putování. I tentokrát jsme pro vás vybrali místa, která stojí za to objevit. Ať už vás láká historie, krásná příroda, zajímavé památky nebo nevšední zážitky. Podíváme se na místa známá i méně známá a samozřejmě přidáme také tipy na zajímavé akce, které můžete v nejbližších dnech navštívit. Tak pojďme společně vyrazit na cestu. Pokud vás zajímá česká historie, máte už jen poslední týdny na návštěvu jedné z největších letošních výstav Národního muzea. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba v historické budově Národního muzea představuje více než 4 století vlády dynastie, která zásadně proměnila české knížectví i střední Evropu. Na jednom místě je vystaveno více než 900 mimořádných exponátů z téměř 70 institucí z Česka i zahraničí. Včetně unikátů, které jsou veřejnosti, zpřístupňovány jen výjimečně. Výstava potrvá už jen do 15. října, takže pokud chcete nahlédnout do světa Přemyslovců a poznat jejich dobu prostřednictvím vzácných předmětů, je nejvyšší čas vyrazit. Součástí výstavy Přemyslovci v Národním muzeu jsou i zajímavé přednášky. Já vás upozorním na tu o zlatnických pokladech této doby. Přemyslovská doba totiž nebyla jen o panovnících a mocenských bojích. Významnou roli hrály také šperky, zlatnické práce a předměty, které měly reprezentovat moc i víru. Právě jim se bude věnovat přednáška, která se uskuteční 15. září od 17 hodin v historické budově Národního muzea. Posluchači se podívají na šperky z českých dílen 9. a 10. století, ale také na bohoslužebné náčiní a vzácné schránky na posvátné relikvie. Salzkammergut patří k nejkrásnějším oblastem Rakouska a nabízí všechno, co si člověk od výletu může přát. Majestátní hory, průzračná jezera, malebná městečka i spoustu možností, jak strávit den aktivně nebo jen v klidu obdivovat okolní krajinu. My se teď do této oblasti vydáme v sérii reportáží a postupně vám ukážeme místa, která stojí za návštěvu. Tady je první z nich.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. A začneme na břehu jednoho z největších jezer v oblasti, jezera Traunze, v centru historického městečka Gmunden. Jezero Traunze láká turisty na krásné přírodní scenérie. Když se ale ohlédneme zpět do minulosti, vodní cesty tu sloužily ryze praktickým účelům.
1: V minulosti Traunze, jeho vodní plocha, sloužila jako dopravní cesta pro sůl. Sůl ze solných dolů ve srdci solné komory, protože jsme v solné komoře, a ta se přepravovala na dřevěných lodích v dřevěných kádích právě sem do Gmundenu. Tady se solí obchodovalo a poté se transportovala na sever anebo na východ, i k nám do Čech. A od poloviny 19. století to bylo po slavné koněspřežné dráze Gmunden České Budějovice.
0: Lodní dopravu na Traunze nejvíce proslavil císař František Josef I., který sem s manželkou Sisi rád cestoval na Sommerfrische, dlouhou letní dovolenou, kterou trávil na hornorakouských jezerech a v horách. Po Traunze plul na slavné Gizele, která tenkrát fungovala na parní pohon. Z její paluby i z paluby dalších modernějších lodí se vám dostane nádherných výhledů na městečko, na mocný Greenberg i na majestátní skalní útesy, které lemují jižní břeh jezera. Kapitán Tomáš Kšavanter vozí pasažéry na výhlídkové plavby po jezeru už 18 let.
2: Jezdit po jezeře s těmito výhledy a pracovat tam, kam ostatní jezdí na dovolenou, je samozřejmě krásné. Jsem kapitánem na lodi a zároveň strojníkem na kolesovém parníku. Máme dvě trasy. Jednu krátkou, kolem zámku na břehu, a potom velký okruh kolem celého jezera, který trvá asi 2-2,5 hodiny a měří asi 40 kilometrů. Hlavní sezóna je samozřejmě od července do září v době prázdnin, jezdíme ale už před hlavní sezónou od května i po hlavní sezóně do konce října.
0: Dominantou městečka je zámek Ort, který už z dálky nelze přehlédnout. Výjímá se na jezeře obklopen panoramaty hor a jedinou přístupovou cestou se tak stává dlouhý dřevěný most. K návštěvě Gmundenu láká i proslulá tradice výroby keramiky. Ručně vyráběné hrnky, talíře nebo džbán z místní keramičky má v Rakousku téměř každá rodina. Hliněné nádoby se tu vyráběly už od mladší doby kamenné.

0: nazývá Flambiert Flammen, typická zelená barva, a garantuji vám, že když přijedete do manufaktury, prohlédnete a zajdete do jejich obchodu, u Solničky nezůstanete.
1: Znaky keramického DNA města najdete i na náměstí Rathausplatz. V průčelí radnice z 16. století se vyjímá keramická zvonkohra s 24 zvony. Příchozí upoutá melodiemi, které se liší podle ročního období. Návštěva na jaře, v létě nebo na podzim se tu vždy promění v jedinečný zážitek. Podle měsíce se mění i hodiny, kdy se zvonkohra rozehraje. Na podzim ji uslyšíte 5x denně, v létě i 8x. Turisticky zajímavé je středověké jádro městečka se strmými úzkými uličkami, které se klikatí nad přístavištěm lodí. I tady se můžete vydat po stopách tradiční keramiky. Najdete ji na zdech starých domů nebo v místním gotickém kostele, který je přestavěný v barokním slohu. Oltář představuje sousoší zobrazující klanění tří králů a věřící tu vzdávají úctu této keramické Madoně v modrém plášti. Odpočinkové procházce městem je čas dát si do těla. Svou fyzičku si můžete prověřit při výstupu na zalesněný, téměř 1000 metrů vysoký vrcholek Greenberg. My jsme raději zvolili pohodlnou cestu kabinkovou lanovkou, na kterou jsme nasedli přímo ve městě. Nahoře nás totiž čeká ještě výstup na stezku v korunách stromů, která je zatočená do věže vysoké 39 metrů a ze které je za dobré viditelnosti vidět až daleko na jezero a okolní hory.

0: Ochutnat místní gastronomii je velmi milou povinností. Vrchovatý talíř, či v tomto případě dřevěné prkénko, přetéká vyhlášenými regionálními specialitami od klobásek přes uzené až po ovčí a kozí sýry. Patřičně posilnění se vracíme zpět na trasu. Horní zastávka Lanovky je dobrým výchozím bodem pro pěší turistiku, třeba k malému ledovcovému jezeru Laudachsee, které odtud leží asi hodinu pěšky. Pokračovat můžete i dál ke skalnatému Traunsteinu s výškou 1691 metrů. Užít si v oblasti Solné komory ty nejkrásnější momenty na čtyřech zajímavých místech lze i díky nabídce slevové vstupenky.
1: Je tu možnost získat takzvaný Salzkammergut Gipfelticket. Je to na vrcholi Dachstein West, na Dachstein v podstatě Dachstein jako takový, Feuerkogel a Grünberg, kde teď právě stojíme. Ta jedna jízdenka nás opravňuje využít jízdu nahoru a v podstatě dolů na všechny čtyři s tím, že dospělí zaplatí jednorázově 78 euro, což je pro, řekněme, takový pobyt třeba dvou až tří denní naprosto výhodná nabídka.
0: Inspiraci na cesty v oblasti Salzkammergut vám přineseme i v dalším dílu našeho putování. V roce 2024 ponese Solná komora s Bad Ischlem jako vlajkovým městem titul Evropské hlavní město kultury a my se právě v tomto krásném císařském městečku těšíme na viděnou.
2: Podzim přináší na stůl pestrou paletu barev, tvarů i chutí a přesvědčit se o tom můžete na tradiční výstavě ve Valticích. Od 14. do 30. září tu představí Národní zemědělské muzeum letošní úrodu dýní, cuket, patizonů a cibulovin. Návštěvníci uvidí nejrůznější odrůdy, které se liší nejen vzhledem, ale také svým využitím v kuchyni. Výstava navíc nabídne inspiraci, jak tyto oblíbené podzimní plodiny zpracovat, jak je zařadit do jídelníčku nebo využít jako dekoraci. Pokud tedy hledáte nápady, co na podzim připravit z dýní, cuket či patizonu, ve Valticích si rozhodně přijdete na své. Frýdecký zámek patří k výrazným dominantám Frýdku místku a zároveň k místům, kde se potkává historie šlechtického sídla, města i celého regionu. Původně gotický hrad byl postupně přestavován a jeho dnešní podoba připomíná spíše pohodlné zámecké sídlo. Návštěvníky dnes láká nejen samotný

0: areál, ale také zajímavé expozice a krásné výhledy na město a okolní Beskydy.
1: Frýdecký zámek byl vystavěn mezi léty 1327 až 1339 jako gotický hrad na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí. Leží na hranici Těšínského knížectví ve Slezsku a územím olomouckých biskupů na Moravě. Přes mnohé stavební úpravy během držení rodu Oberstdorfů, pražmů z Bílkova a Habsburků se stal v roce 1918 majetkem státu.
2: Frýdecký zámek se dochoval do dnešní doby. Pro turisty je určitě atraktivní, je tady spousta expozic a krátkodobých výstav a takovou zajímavostí, která se vztahuje k Frýdeckému zámku, je přítomnost ducha. Tak jako na různých zámcích a hradech je bílá paní, tak tady máme ducha. Říká se, že to je duch Jiřího z Oberstdorfu, který tady na zámku sídlil a který měl spory s poddanými a proto byl proklet a straší tady do dneška. Na zámku je zámecká expozice, která prezentuje interiéry zámku a dobové bydlení. Je tady taky rytířský sál, kde jsou erbovní obrazy slezské šlechty, což je taková atraktivita, zajímavost. A samozřejmě jsou tady i expozice, jako je expozice Beskydy příroda lidé, která je nová a obsahuje spoustu interaktivních prvků, vypráví příběh o regionu, o jeho historii, o jeho přírodě.
1: Dnes je zámek sídlem muzea Beskyd Frýdek Místek, které spravuje také hrad Hukvaldy a Langův dům.
3: Určitě stojí za to přijít na Frýdecký zámek z toho důvodu, protože je jednou z dominant přímo z náměstí. Máme nádherný nový zámecký park, takže lze se procházet nejenom v rámci vnitřní expozic, ale taky lze relaxovat v parku a dále se v podstatě projít až dolů na druhou stranu Frýdku Místku.
4: Jak jste spokojená s návštěvností?
3: Největší návštěvnost máme na hradě Hukvaldy. Myslím si, že to i díky jakoby těm akcím historickým, které se tady provádějí, ale myslím si, že stejně uspokojivá je i návštěvnost na zámku ve Frýdku, kde návštěvníkům nabízíme jednak stále expozice, ale i doprovodné výstavy, naučné programy pro školy a prokládáme to taky víkendovými prohlídkami.
1: Podobně jako na jiných zámcích, připravuje Frýdecký zámek během roku řadu akcí pro turisty i místní návštěvníky.
5: Tradičně pořádáme i jarmarky během velikonočních vánočních svátků. Aby lidé poznali bohatou historii a bohaté sbírky muzea, tak pořádáme různorodé výstavy, ať už etnografické, umělecké, výtvarné, přírodovědné. Snažíme se samozřejmě zaujmout i ty nejmenší návštěvníky formou lektorských programů pro školy, ale samozřejmě jsme zaměřeni i na starší publikum a tam přibližujeme program muzea senior gymnáziem. Návštěvníky láká nejvíce samozřejmě atmosféra Frýdeckého zámku během netradičních hodin, jako jsou pořádání muzejní noci nebo večerní prohlídky při svíčkách zámku, která láká pohádkovou atmosféru. Frýdecký zámek, sídlo muzea Beskyd Frýdek Místek je tak dějištěm hudebních festivalů, divadelních představení. Samozřejmě tím, že jsme na zámku, jsou zde pořádány i svatební obřady.
1: Přírodní expozice návštěvníky zámku možná překvapí sbírkou preparátů zvířat, které v Beskydech opravdu žijí.
6: Můžeme zde vidět všechny zástupce velkých šelem, které se v Beskydech přirozeně vyskytují. Je to medvěd, rys a vlk.
4: K medvědovi je takový zajímavý příběh, takže jak se ocitl ve vaší sbírce?
6: Medvěda srazilo auto při přechodu nějaké cesty a my jsme ho potom dostali do sbírek k preparaci.
4: A pak tady máte ještě velkého losa.
6: Los je celkem zajímavý a vzácný druh, který se u nás vyskytuje. A tady ten los byl zastřelen v roce 1981 myslivcem, který si ho popletl s jelenem.
1: Frýdecký zámek nemůžete při návštěvě Frýdku Místku přehlédnout. Vstoupíte do něj z Frýdeckého náměstí a po prohlídce nezapomeňte zrelaxovat v zámeckém parku.
0: Pokud máte rádi místa, kde historie není jen za sklem, ale obklopuje vás ze všech stran, vydejte se 14. září do Opavy. Zdejší gotická kaple svatého kříže patří mezi 3 národní kulturní památky města a ukrývá unikátní soubor 15 nástěnných maleb s motivy apokalypsy z konce 14. století. Kapli navíc obklopuje historický hřbitov, kde odpočívá řada významných osobností regionu. Komentovanou prohlídkou vás provede Karel Makovský z Opavské kulturní organizace a vstup je zdarma. Pokud máte rádi český design a originální výrobky, zbývá už jen pár posledních příležitostí navštívit unikátní výstavu s názvem Zlatem protkáno, láskou tvořeno. Představuje tvorbu 3 českých firem. Výstavou vás provedou průvodci a nahlédnout můžete také pod ruce českých návrhářů a výrobců. 22. září výstava definitivně končí, takže pokud ji chcete ještě stihnout, je nejvyšší čas vyrazit. A naše dnešní putování je u konce. Doufám, že vás některé z navštívených míst zaujalo natolik, že se tam vydáte třeba už při svém příštím výletu. Inspirace je kolem nás spousta, stačí si jen vybrat, kam se vydat. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na naše další společné putování. Mějte se krásně.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tím tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem. Tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků. Některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tradiční oslava úrody, lidová řemesla i oživená historie. Hrad Švihov se v sobotu 5. září poprvé v historii stal dějištěm dožínek Plzeňského kraje. Slavnost přilákala tisíce návštěvníků.
2: Já jsem nadšený z toho, že letošní dožínky jsou na Švihově. Dožínky jsou pro mě tradice. Je to oslava zemědělství. A proč Švihov? Švihov je ikonou Plzeňského kraje. Je to skvělý hrad a není to pro mě jenom hrad, kde probíhalo natáčení Tři oříšky pro Popelku. Je to pro mě místo, které dodá dnešnímu setkání atmosféru.
1: Svátek zemědělců zahájil slavnostní průvod folklorních souborů Šumava a Šumavánek. Návštěvníci dožínek si po celý den mohli prohlédnout ukázky tradičních řemesel, ochutnávat regionální speciality a vybírat z nabídky výrobků místních farmářů. O živou atmosféru se postaral také bohatý kulturní program na hlavním pódiu, který nabídl vystoupení folklorních souborů, lidovou hudbu i ukázky tradičních zvyků.
3: Líbí se mi, stihla jsem prohlídku hradu a teď tady obcházím ty řemesla.
4: S mamkou jsme šli tam k hrnečkům kupovat hrnečky. Je to tady moc hezký.
5: Zúčastnila jsem se průvodu a tu atmosféru, ta se mi moc líbí a teď se tady rozkoukávám, co tady všechno je.
1: Součástí dožínek bylo také ocenění zemědělců a vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Plzeňského kraje.
6: Je to 17. ročník a za tu dobu se tam prostě vystřídalo mraky výrobků a každý rok je to opravdu výrobků. Bylo to opravdu těžké vybrat těch 9 vítězů, proto jsou uděleny i ty dodateční ceny.
1: Jedním z držitelů prestižní značky je včelí farma u Toupalů z

0: Kolovče, která okouzlila porotu se svojí ostrou zeleninovou.
1: Produkt se vyrábí z rajčat, papriky, čili papriček a česneku a koření. A je to starý recept po babičce, který jsme našli někde v nějaký knížce, tak jsme to zrealizovali a vyšlo to.
0: Podbrdská minimlékárna obdržela ocenění za syrovátku s příchutí grepu a zázvoru.
2: My rádi experimentujeme, takže začali jsme samozřejmě klasicky vyrábět syrovátku klasickou, která v našem případě znamená, že to je syrovátka, která odkapává z výroby tvarohu. A protože já třeba osobně nemusím tu nakyslost té přírodní syrovátky, tak jsem si říkal, co do toho přidat, jak to zlepšit, aby z toho mohl být třeba i výrobek, který bude pít někdo jiný.
0: 4 roky se bude značkou regionální potravina Plzeňského kraje pyšnit také zadní hovězí maso ve vlastní šťávě od výrobce Gudy 77.
3: Začíná to tím, že kupujeme maso od malých farmářů ze Šumavy, sami si ho bouráme, takže ho zpracováváme od velkých kusů po malý kousky, který dáme potom třeba do guláše. A pak to prochází sterilizací, takže z toho děláme de facto konzervu, ale bez konzervantů a bez jiné chemie.
0: Dožínky ale nebyly jen o oslavě sklizně. Velký zájem vzbudily projížďky na lodičkách i oživené prohlídky, které návštěvníky přenesly do atmosféry středověku. Na své si přišly také děti, pro které byly připraveny tvořivé dílny, setkání se zvířaty a další farmářské aktivity. Ze Švihova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Zvuk sirén, lesk hasičských vozů a nadšení malých návštěvníků při plnění soutěžních úkolů. Tak vypadalo sobotní odpoledne na louce u svatého Jiří v Plzni na Doubravce, kde se uskutečnil další ročník oblíbené akce Den hasiči.
4: Já mám velkou radost, že jsme se sešli na 5. ročníku dnes s našimi dobrovolnými hasiči přímo tady u Jiřího. Chtěl bych říct, že to je dobrovolná akce našich dobrovolných hasičů. Oni se mezi sebou dohodnou, oni to tady všechno postaví, oni se všechno starají, já jsem na ně moc hrdý a kromě toho, že zasahují u požáru, že nám pomáhají v podstatě každodenně, tak jsem rád, že tady udělali právě ten dětský den a je to tady skvělý.
0: Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout současnou i historickou hasičskou techniku, velkou pozornost přitáhli ukázky hasičů při simulované dopravní nehodě nebo požáru a své dovednosti předvedli také mladí dobrovolní hasiči, kteří se pustili do několika požárních útoků.
5: My jsme se rozhodli uspořádat takovou akci proto, aby jsme široké veřejnosti a zejména dětem přiblížili činnost dobrovolných hasičů tady u nás v Plzni. Tady se děti a i jejich rodiče mohou vyzkoušet dovednosti hasičské činnosti, kterou máme, jako je stříkání do terčů, spojování hadic a podobně.
0: Dobrovolní hasiči jsou pro 4. plzeňský obvod nepostradatelní.
6: My s hasiči už se spolupracujeme, jednak oni nám pomáhají na našich akcích, ať už jako dohledem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, takže ta spolupráce je výborná a samozřejmě jsme rádi, že máme a ta akce je dobrá na to, že je možné, že se potom přihlásí nějaké děti do těch našich sborů, takže posílíme ty jednotky a to je i cílem té dnešní akce.
0: Hlavními hrdiny dne ale byly děti. 400 malých návštěvníků změřilo síly na 7 stanovištích.
7: Já jsem tady zkoušela stanoviště a nejvíc se mi tady líbí, že si můžu něco od hasičů naučit. Až budu chodit na ty hasiče, tak bych se chtěla zúčastnit a chtěla bych hasit požáry a zachraňovat lidi.
8: Už po třetí tady stojím a u jedničky jak prostě běhat a prostě brát věci a chtěl by jsem být hasičem.
9: Zkoušela jsem tady docela dost věcí a už jsem tady 2. rok a je to tady hodně fajn.
10: Líbí se mi tady ty hasičské auta třeba. Jo a ještě se mi tady líbilo to stříkání.
0: Zlatou tečkou celého odpoledne byla tradičně nejoblíbenější atrakce obří hromada hasičské pěny. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
12: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
11: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města, připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
12: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
13: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jedna nám, no tak co je lepšího v životě.
14: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
15: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova a jsem hrdý na to, že je hornický den.
11: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
16: V Sokolově probíhá dnes již po 18. den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
17: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
11: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Co dělat, když člověk vedle vás skolabuje? Jak správně přivolat pomoc a kdy začít s resuscitací? Právě na tyto situace chce připravenost iniciativa Moc pomoc. Jejíž celorepubliková tour odstartovala v úterý 8. září v Plzni.
18: Cíl je velmi jednoduchý. Zachránit až 2000 lidí ročně v České republice. A ten prostředek, jak toho chceme dosáhnout, je vytrénovat 1 000 000 lidí v České republice na dovednost zachraňující život před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
0: Dopoledne patří vždy především školám. Žáci a studenti procházejí několika stanovišti a učí se rozpoznat krizovou situaci, přivolat pomoc nebo zahájit resuscitaci.
19: Já jsem to už dělala na skautský tým výpravě, ale už jsem to jako jednou dělala, ale bylo to hezčí tuto, tak fakt to bylo dobrý.
20: Se to líbilo, hlavně jak jsou tam ty pokyny, jsou tam jako přesně řečený a je to takový i zábavný, takže se mi to líbilo.
21: V reálném životě možná jako bych to asi nedokázala, ale takhle v té zkušební si myslím, že to bylo celkem v pohodě.
0: Odpolední část programu je otevřena široké veřejnosti. Samotnému nácviku ve virtuální realitě předchází vždy ještě informační část, v průběhu které se účastníci seznámí se základními postupy a zásadami první pomoci.
18: Je to hodinový blok, kdy první na 20 minut jdete na stanoviště policie, která vám vysvětlí první klíčový krok první pomoci a to je zachování vlastní bezpečnosti. Potom se přesouvá skupina na druhé stanoviště, to je stanoviště Červeného kříže, který vysvětluje dominantně krok rozeznání stavu dechu, což je rozhodný krok o tom, zda začínám nebo nezačínám resuscitovat. Až potom se přesouváme na stanoviště virtuální reality, kde si vlastně celý postup první pomoci při akutní zástavě srdce projdu a získávám certifikát.
0: Organizátoři chtějí první pomoc přiblížit veřejnosti jako běžnou a důležitou dovednost.
22: Pro nás je výuka první pomoci jednou ze základních činností, jako pro Český Červený kříž, a zachránit život by mělo být základní lidskou dovedností, protože i když tady záchranka přijíždí za 8 minut, někde 15, ale tak nejdůležitější v případě životohrožujících stavů je ta pomoc na místě, pomoc toho laika, a to je to, co my se snažíme docílit, aby nejvíc, co nejvíc laiků a lidí kolem nás tu první pomoc umělo.
0: Další zastávkou tour bude už 15. září Ostrava. Dokonce října pak projekt postupně zavítá celkem do 12 českých měst. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
11: Pes je člověku po staletí nejen věrným společníkem, ale také parťákem pro každodenní život, pohyb i volný čas. Tento výjimečný a jedinečný vztah byl v sobotu 5. září v centru pozornosti na akci Plzeňské trojky, která nabídla široký program pro psy i jejich majitele.
1: Nacházíme se na Psím dnu, což je naše oblíbená akce. V Borském parku se setkávají jak páníci, tak i čtyřnozí mláčci. Máme připravený bohatý program. No a já nemohu zapomenout na to, když tu s náma byl pan Zdeněk Srstka, v těch porotách vždycky hodnotil a věřím tomu, že když se na nás od někud z nebe kouká, tak že má radost z toho, kolik se z nás tady zase sešlo.
2: Tento náš Psí den, který organizujeme již 15. rokem, tak je unikátní v tom, že si myslím, že to je jediná tak akce podobného typu v Plzni. Je unikátní v

0: tom, že se tady sejde i mnoho prodejců různých předmětů a pamlsků pro pejsky a určitě i unikátní těmi některými soutěžemi, které organizujeme. Tamhle koukám, že i psí yoga a ty některé aktivity soutěže, tak si myslím, že jsou jako pro takovou akci unikátní.
1: Právě psí yoga byla přes celé odpoledne pro mnohé zajímavým lákadlem, a to jak pro děti, tak i pro dospělé.
2: Lidi praktikují jogové pozice, takové ty jednodušší, spíše při zemi, žádné balanční, náročné stojky, já nevím co všechno, tak aby byli v kontaktu s tím zvířetem co nejblíž, to znamená na čtyřech ideálně na zemi. Ale zároveň pro ty zvířata je to krásný způsob socializace, hlavně pro štěně a ta koťata, kdy vlastně během těch 60 minut poznají, že každý cizí člověk je kámoš, poznají spoustu pachů, poznají nový prostředí, nový povrchy, takže k nám jezdí chovatelé hlavně socializovat.
1: Program ale zdaleka nekončil pouze u jogy. Proběhl zde také coursing, agility, dog puller jumping nebo junior handling. Nechyběla ani velká psí stopovačka a soutěž o nejpsa, která se uskutečnila ve třech velikostních kategoriích.
3: Ač je to akce převážně pro ty naše milé němé tváře, tak pro mnohé lidi je přece ten pejsek ten hlavní sociální kontakt, ten nejlepší kamarád, ta bytost, kterým sdílí svoje strasti, ale i radosti. A tuhle ta akce, krom toho, že má trochu jako do toho jejich vztahu vznít něco nového, tak slouží proto, aby ty majitelé psů se mohli kouknout na právě tuhle ty aktivity, které můžou s tím svým mazlíčkem dělat a trochu jim ten tak oživit, nebo naopak můžou dojít k tomu, že si řeknou a ten pejsek by i něco jiného potřeboval, než co mu dávám.
1: Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Josef Rataj, výrazná osobnost české pop-artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
4: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle to je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu, a pak si můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože když on začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let. A já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
1: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
5: Co jsme měli možnost, já jsem tam vidět ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Tak ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
1: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
6: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost. A i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů. A tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
4: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Zaprvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě v super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
1: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: A to už je pro dnešek opravdu všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Sokolov si připomněl tradici, která je s městem neodmyslitelně spojená. Den horníků nabídl slavnostní průvod, historické ukázky i pestrý program. Ten ukázal, že hornická minulost má v regionu své pevné místo i dnes.
1: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
2: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
1: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
2: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
3: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jedna nám, no tak co je lepšího v životě.
4: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
5: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
1: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa. Den národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
6: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
7: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
1: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Výrazné barvy, známé tváře, komiksové motivy a pořádná dávka pop artu. Nová výstava v Depomoto Art v Plzni představuje tvorbu Josefa Rataje a ukazuje, že svět umění může být jak barevný, tak zároveň provokativní.
8: Josef Rataj, výrazná osobnost české pop artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
9: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu a pak si můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože když on začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
8: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
10: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Tak ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
8: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
11: Jsme rádi, že nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost a i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
9: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Zaprvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě v super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
8: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V depo Moto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Český Krumlov má svou novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindřich Čapek, který na ní zachytil charakteristický pohled na historické centrum města a radnici. Známka vstoupila do oběhu na začátku září.
12: V Českém Krumlově v sobotu 5. září pokřtili novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindra Čapek, který ji představil v Paláci ilustrace na druhém nádvoří zámku. Český Krumlov se tak tentokrát vešel, tak říkajíc, do dlaně. Známka zachycuje jeden z charakteristických pohledů na historické centrum města a radnici.
13: Já jsem napřed udělal tuškou návrhy. Původně to mělo být 77 korun, ale mezi tím se zvýšila hodnota na 83. A já jsem musel díky tomu předělávat tu grafiku, protože 77 je krásná číslice a poradit si s 83 bylo takový jako oříšek trochu, protože už to nemá to kouzlo. Já jsem hlavně, když jsem dělal tu kompozici, ty známky, kde ty střechy vytváří taky jako 77, obráceně. A jo, a to se mi ztratilo, tak jsem musel potom to písmo trošku jinak upravit, ale jako myslím, že to dopadlo docela dobře, já jsem se toho obával a známka vypadá nádherně.
12: Známka v tradičním měřítku 1:6 zamířila do oběhu na začátku září a spolu s dopisy může cestovat daleko za hranice jižních Čech. Kdo chtěl mít novou krumlovskou známku mezi prvními, mohl si ji na místě rovnou zakoupit, a to dokonce s podpisem autora. A zájem byl velký.
14: Poštovní známka už vyšla 2.9. v nákladu 22 000 kusů s nominální hodnotou 83 korun, což je doporučené psaní v ekonomickém režimu. Přivítali jsme známku i s panem Čapkem sice v Praze, ale dneska jsme rádi, že můžeme přivítat i v Krumlově a známka má velký ohlas a sběratelé v podstatě z celé republiky ji skupují.
15: Já mám samozřejmě velikou radost. Jindra je velmi dobře známý, ku podivu víc známější v zahraničí než u nás, tak konečně se také zase znovu představí českému publiku a myslím si, že není větší podsta pro výtvarníka, než vytvořit známku pro Českou poštu, tak to je radost.
12: Známý ilustrátor a malíř prozradil, že už pracuje na tvorbě další známky. Tentokrát bude její motiv spojovat s Třeboní.
13: Já jsem tam zakomponoval Mariánský sloup, který je na náměstí a já kolem něj chodím už 25 let a vlastně jsem si ho pořádně nikdy neprohlídl. A teď, jak jsem ho tam maloval, tak jsem ho musel prostudovat a zjistil jsem, že to je úžasná socha. Ale potom ještě, když jsem se s ním zabýval důkladně, tak jsem smeknul, jak je to jako úžasná práce sochařská.
0: Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš společně s náměstky Tomášem Chmelou a Davidem Vychytilem přijali návštěvu velvyslance Spojených států amerických v České republice Nicolase Merika. Velvyslanec se zúčastnil vzpomínkových akcí u příležitosti 80 let od vyzvednutí ostatků amerických letců, kteří zahynuli během letecké bitvy v roce 1944.
16: Šanově přivítal Nicolase Merika starosta obce Milan Humpola a odtud velvyslanec Spojených států vyrazil za volantem jeepu k památníku letecké bitvy nad Bílými Karpaty v Jabloní u Šanova. Před 82 lety 29. srpna zautočilo z Itálie přes slovenské Pováží 400 amerických bombardérů na cíle na Ostravsku.
17: Nad tím Povážím se spozdila 10členná skupina bombardérů, vypadla z té sestavy, která byla poměrně odolná na obranu. To využili němečtí stíhači, kteří tuto sestavu napadli a prostor Bílých Karpat postupně bylo zestřeleno 10 bombardérů. Zahynulo přitom 41 amerických letců. My tady stojíme v Šanově u jednoho z pomníků, který je věnovaný posádce letounu, který dopadl tady v blízkém okolí. Přitom zahynulo 9 členů posádek, pouze jeden ten člen, první pilot se zachránil tím, že přešel na Slovensko.
18: I'm very touched emotionally by thinking back to the sacrifice that was made Dotýká se mě nejenom to, že tehdy ti mladí muži obětovali své životy za druhé světové války, ale pro mě je to i osobní záležitostí, že vidím ty všechny, kteří se starají o tuto památku teď a udržují ji po dlouhá léta.
16: Od památníku v Jabloní u Šanova odjel velvyslanec do Slavičína, kde se na hřbitově zúčastnil pietního aktu a slavnostního otevření expozice v Domě přátelství. Tam představil společný projekt velvyslanectví Spojených států amerických a města Slavičín, na který fond velvyslanců USA pro zachování kulturního dědictví poskytne $50,000. I díky této finanční pomoci vzniknou nové expozice letecké bitvy nad Bílými Karpaty.
0: Prezident Petr Pavel zamířil na Prostějovsko. Se starosty mikroregionu Konicko otevřel témata, která zásadně ovlivňují budoucnost menších obcí. Od odchodu mladých lidí až po dostupnost služeb a práce.
19: Dobrý den. Jste tady zasekli pořádnou sekeru.
20: Stárnutí populace, odliv mladých lidí z regionu, nedostatek služeb, nezaměstnanost nebo špatná dopravní obslužnost. To jsou témata, která prezident Petr Pavel řešil na setkání se starosty mikroregionu Konicko, které proběhlo na zámku v Konici krátce poté, co prezident přivítal prvňáky v nedalekém Brodku.
21: Protože mladí odchází na zkušenou vysvětla je nakonec dobře, ideální je, když se potom vrátí.
20: Pokud jde o mikroregion Konicko, vyzdvihl prezident Pavel to, jakým způsobem obce spolupracují, což jim v mnoha případech pomáhá uspět.
22: Obce tohoto mikroregionu jsou schopné spolupracovat velice účinně v rámci společenství obcí, sdílet dobré příklady, zkušenosti, především zpracování administrativních předpokladů pro dotace, sdílet své zkušenosti právě s těmi problémy, kterými všichni trpí, a využívat je potom při společné práci například s krajem.
20: Zásadním problémem regionu je podle hlavy státu stav silnic, zejména těch druhé a třetí třídy. To je dnes velmi diskutovaný problém, jelikož vláda Andreje Babiše nyní rozhodla o tom, že krajům nebude přispívat na opravu těchto silnic. A podle prezidenta je problémem i nedostatek pracovních příležitostí. Tyto problémy často souvisí i s rozdělováním daní.
22: Tady je důležité zmínit princip, který by měl fungovat nejenom mezinárodně, ale i uvnitř, a to je princip solidarity. Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat.
20: Podobně ohrožených regionů, jako je Konicko, je podle prezidenta v Česku už asi 80. Je to fenomén, který je možné sledovat ve všech krajích. Podle Pavla je tak nutné zamyslet se nad tím, jak rozdíly mezi regiony zmírnit. Prezident Petr Pavel tady na zámku v Konici zabrousil i do celostátní politiky. Zhodl se s ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou z motoristů, že navrhovaný schodek státního rozpočtu je příliš vysoký.
22: To je jenom důkazem, že i s Petrem Macinkou máme řadu společných témat. Mně se také ten rozpočet nezdá dobrý. Ten navrhovaný deficit je skutečně vysoký ve vztahu k tomu, že jsme v období růstu ekonomiky.
20: Po skončení jednání prezident zamířil na náměstí v Konici, kde se setkal s místními občany. Marek Vrlák, TV Morava, Konice.
0: Fakultní nemocnice Ostrava začala při léčbě pacientů využívat takzvanou kočičí terapii. Kontakt se speciálně vybranými zvířaty pomáhá nemocným zmírnit stres a zlepšit psychickou pohodu. Terapie má být doplňkem běžné zdravotní péče.
23: Úplně perfektní. Vrčí fajně, úplně hodný. Mám strašně rád zvířatka. Je úplně pecka. Člověk se uklidní u nich tak.
2: Felinoterapie je terapeutická metoda, při které se ke zlepšení fyzického i psychického zdraví pacienta uplatňuje kontakt s kočkou, v tomto případě s kocourem Teušem.
3: Svůj systém regulace stresu kočka právě navazuje na člověka a dochází k regulaci nervového systému, což v podstatě u člověka uklidní. Byl u nás pacient, který začal více komunikovat s lidmi po terapii s kočkou, to bylo velice krásné.
2: Aby se kočka mohla věnovat felinoterapii, musí na to mít vhodnou povahu. Podle Aleny Berčíkové by měla být přátelská, klidná a také mazlivá. Její kocour Teuš všechny tyto vlastnosti má a i proto složil speciální felinoterapeutické zkoušky. Může tak pomáhat pacientům fakultní nemocnice Ostrava.
4: Já osobně jsem z toho hrozně nadšená, protože vždycky, když přijdu na pokoj a ani na to jako nemyslím, že den předem byla felinoterapie, tak pacienti sami to bylo včera super, sestřičko, já jsem byl úplně spokojený, jo, takže já to vnímám velice příznivě.
2: Kočičí terapeuty využívají i další nemocnice v České republice. Nejrozšířenější metodou takzvané zoorehabilitace, ale i přesto zůstává kanisterapie, při které se používají psi. Platí to také v Ostravské fakultní nemocnici, kde na 15 pracovištích působí 10 kanisterapeutů. Felinoterapie je oproti tomu teprve na začátku.
5: Testujeme to, ověřujeme, jak na to budou vlastně reagovat pacienti, jak na to bude reagovat personál, jak to samozřejmě bude zvládat i ten náš zvířecí parťák, a to, že jsme v takovém pilotním programu, bych řekla.
0: Na Gruni v Beskydech se už podruhé konala mše za oběti hor. Horská služba při ní společně s návštěvníky vzpomínala na záchranáře, turisty, horolezce i další lidi, jejich život byl spojený s horami.
24: Tóny, fujary a píšťaly, společná modlitba a minuta ticha. Na Gruni se vzpomínalo na ty, kteří horám zasvětili svůj život a už se z nich nevrátili.
25: Vzpomínáme jednak mši v kostele a také pietou tady před kostelem na všechny, jejichž pouť na horách skončila. Ať už se jedná o horské záchranáře, turisty, o horolezce, kamarády. Vzpomínáme na všechny, kteří měli hory v srdci.
24: Mši v kostelíku Panny Marie Pomocnice křesťanů sloužili 3 kněží. Mezi nimi také slovenský kněz a dobrovolný horský záchranář Jan Dubecký.
26: Ty výstupy na vrchy nás učí aj také pokore, bo si uvedomujeme, že nie všetko závisí celkom od nás. A některé věci jednoducho potřebujeme len sa učiť príjmať.
27: Je to parádní akce. Tady bez kdech to nebylo, letos byl druhý ročník tady této mše. My jsme předtím jezdívali ke kolegům tady přes kopec, přes údolí na Velkou Raču, kde to mývají pravidelně.
24: Během mše kněží požehnali také vybavení, které záchranáři používají při zásazích v horách. Například lana, mačky nebo helmy. Právě s touto výbavou vyrážejí pomáhat lidem v náročném horském terénu. Ivona Fajtová, televize Polár Beskydy.
0: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Vítejte u dalšího dílu našeho putování. I tentokrát jsme pro vás vybrali místa, která stojí za to objevit. Ať už vás láká historie, krásná příroda, zajímavé památky nebo nevšední zážitky. Podíváme se na místa známá i méně známá a samozřejmě přidáme také tipy na zajímavé akce, které můžete v nejbližších dnech navštívit. Tak pojďme společně vyrazit na cestu. Pokud vás zajímá česká historie, máte už jen poslední týdny na návštěvu jedné z největších letošních výstav Národního muzea. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba v historické budově Národního muzea představuje více než 4 století vlády dynastie, která zásadně proměnila české knížectví i střední Evropu. Na jednom místě je vystaveno více než 900 mimořádných exponátů z téměř 70 institucí z Česka i zahraničí. Včetně unikátů, které jsou veřejnosti, zpřístupňovány jen výjimečně. Výstava potrvá už jen do 15. října, takže pokud chcete nahlédnout do světa Přemyslovců a poznat jejich dobu prostřednictvím vzácných předmětů, je nejvyšší čas vyrazit. Součástí výstavy Přemyslovci v Národním muzeu jsou i zajímavé přednášky. Já vás upozorním na tu o zlatnických pokladech této doby. Přemyslovská doba totiž nebyla jen o panovnících a mocenských bojích. Významnou roli hrály také šperky, zlatnické práce a předměty, které měly reprezentovat moc i víru. Právě jim se bude věnovat přednáška, která se uskuteční 15. září od 17 hodin v historické budově Národního muzea. Posluchači se podívají na šperky z českých dílen 9. a 10. století, ale také na bohoslužebné náčiní a vzácné schránky na posvátné relikvie. Salzkammergut patří k nejkrásnějším oblastem Rakouska a nabízí všechno, co si člověk od výletu může přát. Majestátní hory, průzračná jezera, malebná městečka i spoustu možností, jak strávit den aktivně nebo jen v klidu obdivovat okolní krajinu. My se teď do této oblasti vydáme v sérii reportáží a postupně vám ukážeme místa, která stojí za návštěvu. Tady je první z nich.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. A začneme na břehu jednoho z největších jezer v oblasti, jezera Traunsee, v centru historického městečka Gmunden. Jezero Traunsee láká turisty na krásné přírodní scenérie. Když se ale ohlédneme zpět do minulosti, vodní cesty tu sloužily ryze praktickým účelům.
1: V minulosti Traunsee, jeho vodní plocha, sloužila jako dopravní cesta pro sůl. Sůl ze solných dolů ve srdci solné komory, protože jsme v solné komoře, a ta se přepravovala na dřevěných lodích v dřevěných kádích právě sem do Gmundenu. Tady se solí obchodovalo a poté se transportovala na sever anebo na východ i k nám do Čech. A od poloviny 19. století to bylo po slavné koněspřežné dráze Gmunden České Budějovice.
0: Lodní dopravu na Traunsee nejvíce proslavil císař František Josef I., který sem s manželkou Sisi rád cestoval na Summerfrische, dlouhou letní dovolenou, kterou trávil na hornorakouských jezerech a v horách. Po Traunsee plul na slavné Gisele, která tenkrát fungovala na parní pohon. Z její paluby i z paluby dalších modernějších lodí se vám dostane nádherných výhledů na městečko, na mocný Greenberg i na majestátní skalní útesy, které lemují jižní břeh jezera. Kapitán Thomas Kšavanter vozí pasažéry na vyhlídkové plavby po jezeru už 18 let.
2: Jezdit po jezeře s těmito výhledy a pracovat tam, kam ostatní jezdí na dovolenou, je samozřejmě krásné. Jsem kapitánem na lodi a zároveň strojníkem na kolesovém parníku. Máme dvě trasy. Jednu krátkou, kolem zámku na břehu, a potom velký okruh kolem celého jezera, který trvá asi 2-2,5 hodiny a měří asi 40 kilometrů. Hlavní sezóna je samozřejmě od července do září v době prázdnin, jezdíme ale už před hlavní sezónou od května i po hlavní sezóně do konce října.
0: Dominantou městečka je zámek Ort, který už z dálky nelze přehlédnout. Výjímá se na jezeře obklopen panoramaty hor a jedinou přístupovou cestou se tak stává dlouhý dřevěný most. K návštěvě Gmundenu láká i proslulá tradice výroby keramiky. Ručně vyráběné hrnky, talíře nebo džbán z místní keramičky má v Rakousku téměř každá rodina. Hliněné nádoby se tu vyráběly už od mladší doby kamenné.
3: Co si vlastně přivést ze solné komory z Gmundenu jako takový typický suvenýr?
1: Já, když chci někomu udělat radost, ale i sobě, tak si přivážím sůl, samozřejmě, to je nejtypičtější produkt. Ale aby to nebyla samotná sůl a aby byla hezky zabalená, tak pořizuji solničku z takzvané Gmundner keramik, což je keramika, která se tu vyrábí od 15. století, první zmínky 1492. Existuje tu manufaktura, kde když přijedete, tak si můžete prohlédnout výrobu. Je to ruční výroba a je to speciální vzor, který se nazývá Flambiert Flammen, typická zelená barva. A garantuji vám, že když přijedete do manufaktury, prohlédnete a zajdete do její

úzkými uličkami, které se klikatí nad přístavištěm lodí. I tady se můžete vydat po stopách tradiční keramiky. Najdete ji na zdech starých domů nebo v místním gotickém kostele, který je přestavěný v barokním slohu. Oltář představuje sousoší zobrazující klanění tří králů a věřící tu vzdávají úctu této keramické Madoně v modrém plášti. V odpočinkové procházce městem je čas dát si do těla. Svou fyzičku si můžete prověřit při výstupu na zalesněný, téměř 1000 metrů vysoký vrcholek Greenberg. My jsme raději zvolili pohodlnou cestu kabinkovou lanovkou, na kterou jsme nasedli přímo ve městě. Nahoře nás totiž čeká ještě výstup na stezku v korunách stromů, která je zatočená do věže vysoké 39 metrů a ze které je za dobré viditelnosti vidět až daleko na jezero a okolní hory.

0: Ochutnat místní gastronomii je velmi milou povinností. Vrchovatý talíř, či v tomto případě dřevěné prkénko, přetéká vyhlášenými regionálními specialitami od klobásek přes uzené až po ovčí a kozí sýry. Patřičně posilnění se vracíme zpět na trasu. Horní zastávka Lanovky je dobrým výchozím bodem pro pěší turistiku, třeba k malému ledovcovému jezeru Laudachse, které odtud leží asi hodinu pěšky. Pokračovat můžete i dál ke skalnatému Traunsteinu s výškou 1691 metrů. Užít si v oblasti Solné komory ty nejkrásnější momenty na čtyřech zajímavých místech lze i díky nabídce slevové vstupenky.
1: Je tu možnost získat tzv. Salzkammergut Gipfelticket. Je to na vrcholi Dachstein West, na Dachstein v podstatě Dachstein jako takový, Feuerkogel a Grünberg, kde teď právě stojíme. Ta jedna jízdenka nás opravňuje využít jízdu nahoru a v podstatě dolů na všechny čtyři s tím, že dospělí zaplatí jednorázově 78 euro, což je pro, řekněme, takový pobyt třeba dvou až tří denní naprosto výhodná nabídka.
0: Inspiraci na cesty v oblasti Salzkammergut vám přineseme i v dalším dílu našeho putování. V roce 2024 ponese Solná komora s Bad Ischlem jako vlajkovým městem titul Evropské hlavní město kultury a my se právě v tomto krásném císařském městečku těšíme na viděnou.
2: Podzim přináší na stůl pestrou paletu barev, tvarů i chutí a přesvědčit se o tom můžete na tradiční výstavě ve Valticích. Od 14. do 30. září tu představí Národní zemědělské muzeum letošní úrodu dýní, cuket, patizonů a cibulovin. Návštěvníci uvidí nejrůznější odrůdy, které se liší nejen vzhledem, ale také svým využitím v kuchyni. Výstava navíc nabídne inspiraci, jak tyto oblíbené podzimní plodiny zpracovat, jak je zařadit do jídelníčku nebo využít jako dekoraci. Pokud tedy hledáte nápady, co na podzim připravit z dýní, cuket či patizonu, ve Valticích si rozhodně přijdete na své. Frýdecký zámek patří k výrazným dominantám Frýdku Místku a zároveň k místům, kde se potkává historie šlechtického sídla, města i celého regionu. Původně gotický hrad byl postupně přestavován a jeho dnešní podoba připomíná spíše pohodlné zámecké sídlo. Návštěvníky dnes láká nejen samotný areál, ale také zajímavé expozice a krásné výhledy na město a okolní Beskydy.
3: Frýdecký zámek byl vystavěn mezi léty 1327 až 1339 jako gotický hrad na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí. Leží na hranici Těšínského knížectví ve Slezsku a územím olomouckých biskupů na Moravě. Přes mnohé stavební úpravy během držení rodu Oberstdorfů, pražmů z Bílkova a Habsburků se stal v roce 1918 majetkem státu.
4: Frýdecký zámek se dochoval do dnešní doby. Pro turisty je určitě atraktivní, je tady spousta expozic a krátkodobých výstav a takovou zajímavostí, která se vztahuje k Frýdeckému zámku, je přítomnost ducha, tak jako na různých

0: V zámcích a hradech je Bílá paní, tak tady máme ducha. Říká se, že to je duch Jiřího z Oberstdorfu, který tady na zámku sídlil a který měl spory s poddanými a proto byl proklet a straší tady do dneška. Na zámku je zámecká expozice, která prezentuje interiéry zámku a dobové bydlení. Je tady taky rytířský sál, kde jsou erbovní obrazy slezské šlechty, což je taková atraktivita, zajímavost. A samozřejmě jsou tady i expozice, jako je expozice Beskydy, příroda, lidé, která je nová a obsahuje spoustu interaktivních prvků, vypráví příběh o regionu, o jeho historii, o jeho přírodě.
1: Dnes je zámek sídlem Muzea Beskyd Frýdek Místek, které spravuje také hrad Hukvaldy a Langův dům.
2: Určitě stojí za to přijít na Frýdecký zámek z toho důvodu, protože je jednou z dominant přímo z náměstí. Máme nádherný nový zámecký park, takže lze se procházet nejenom v rámci vnitřní expozic, ale taky lze relaxovat v parku a dále se v podstatě projít až dolů na druhou stranu Frýdku Místku.
1: Jak jste spokojená s návštěvností?
2: Největší návštěvnost máme na hradě Hukvaldy. Myslím si, že to i díky jakoby těm akcím historickým, které se tady provádějí, ale myslím si, že stejně uspokojivá je i návštěvnost na zámku ve Frýdku, kde návštěvníkům nabízíme jednak stále expozice, ale i doprovodné výstavy, naučné programy pro školy a prokládáme to taky víkendovými prohlídkami.
1: Podobně jako na jiných zámcích, připravuje Frýdecký zámek během roku řadu akcí pro turisty i místní návštěvníky.
3: Tradičně pořádáme i jarmarky během velikonočních vánočních svátků. Aby lidé poznali bohatou historii a bohaté sbírky muzea, tak pořádáme různorodé výstavy, ať už etnografické, umělecké, výtvarné, přírodovědné. Snažíme se samozřejmě zaujmout i ty nejmenší návštěvníky formou lektorských programů pro školy, ale samozřejmě jsme zaměřeni i na starší publikum a tam přibližujeme program muzea senior gymnáziem. Návštěvníky láká nejvíce samozřejmě atmosféra Frýdeckého zámku během netradičních hodin, jako jsou pořádání muzejní noci nebo večerní prohlídky při svíčkách zámku, která láká pohádkovou atmosféru. Frýdecký zámek, sídlo muzea Beskyd Frýdek Místek je tak dějištěm hudebních festivalů, divadelních představení. Samozřejmě tím, že jsme na zámku, jsou zde pořádány i svatební obřady.
1: Přírodní expozice návštěvníky zámku možná překvapí sbírkou preparátů zvířat, které v Beskydech opravdu žijí.
4: Můžeme zde vidět všechny zástupce velkých šelem, které se v Beskydech přirozeně vyskytují. Je to medvěd, rys a vlk.
1: K medvědovi je takový zajímavý příběh, takže jak se ocitl ve vaší sbírce?
4: Medvěda srazilo auto při přechodu nějaké cesty a my jsme ho potom dostali do sbírek k preparaci.
1: A pak tady máte ještě velkého losa.
4: Los je celkem zajímavý a vzácný druh, který se u nás vyskytuje. A tady ten los byl zastřelen v roce 1981 myslivcem, který si ho popletl s jelenem.
1: Frýdecký zámek nemůžete při návštěvě Frýdku Místku přehlédnout. Vstoupíte do něj z Frýdeckého náměstí a po prohlídce nezapomeňte zrelaxovat v zámeckém parku.
5: Pokud máte rádi místa, kde historie není jen za sklem, ale obklopuje vás ze všech stran, vydejte se 14. září do Opavy. Zdejší gotická kaple svatého kříže patří mezi tři národní kulturní památky města a ukrývá unikátní soubor 15 nástěnných maleb s motivy apokalypsy z konce 14. století. Kapli navíc obklopuje historický hřbitov, kde odpočívá řada významných osobností regionu. Komentovanou prohlídkou vás provede Karel Makovský z Opavské kulturní organizace a vstup je zdarma. Pokud máte rádi český design a originální výrobky, zbývá už jen pár posledních příležitostí navštívit unikátní výstavu s názvem Zlatem protkáno, láskou tvořeno. Představuje tvorbu tří českých firem. Výstavou vás provedou průvodci a nahlédnout můžete také pod ruce českých návrhářů a výrobců. 22. září výstava definitivně končí, takže pokud ji chcete ještě stihnout, je nejvyšší čas vyrazit. A naše dnešní putování je u konce. Doufám, že vás některé z navštívených míst zaujalo natolik, že se tam vydáte třeba už při svém příštím výletu. Inspirace je kolem nás spousta, stačí si jen vybrat, kam se vydat. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na naše další společné putování. Mějte se krásně.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tradiční oslava úrody, lidová řemesla i oživená historie. Hrad Švihov se v sobotu 5. září poprvé v historii stal dějištěm dožínek Plzeňského kraje. Slavnost přilákala tisíce návštěvníků.
2: Já jsem nadšený z toho, že letošní dožínky jsou na Švihově. Dožínky jsou pro mě tradice. Je to oslava zemědělství. A proč Švihov? Švihov je ikonou Plzeňského kraje. Je to skvělý hrad a není to pro mě jenom hrad, kde probíhalo natáčení Tři oříšky pro Popelku. Je to pro mě místo, které dodá dnešnímu setkání atmosféru.
1: Svátek zemědělců zahájil slavnostní průvod folklorních souborů Šumava a Šumavánek. Návštěvníci dožínek si po celý den mohli prohlédnout ukázky tradičních řemesel, ochutnávat regionální speciality a vybírat z nabídky výrobků místních farmářů. O živou atmosféru se postaral také bohatý kulturní program na hlavním pódiu, který nabídl vystoupení folklorních souborů, lidovou hudbu i ukázky tradičních zvyků.
3: Líbí se mi, stihla jsem prohlídku hradu a teď tady obcházím ty řemesla.
4: S mamkou jsme šli tam k hrnečkům kupovat hrnečky. Je to tady moc hezký.
5: Zúčastnila jsem se průvodu a tu atmosféru, ta se mi moc líbí a teď se tady rozkoukávám, co tady všechno je.
1: Součástí dožínek bylo také ocenění zemědělců a vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Plzeňského kraje.
6: Je to 17. ročník a za tu dobu se tam prostě vystřídalo mraky výrobků a každý rok je to opravdu rok od roku těžší pro tu komisi. Letos bylo znovu 130 výrobků. Bylo to opravdu těžké vybrat těch 9 vítězů, proto jsou uděleny i ty dodateční ceny.
1: Jedním z držitelů prestižní značky je včelí farma U Toupalů z Kolovče, která okouzlila porotu se svojí ostrou zeleninovou.
7: Produkt se vyrábí z rajčat, papriky, čili papriček a česneku a koření. A je to starý recept po babičce, který jsme našli někde v nějaký knížce, tak jsme to zrealizovali a vyšlo to.
1: Podbrdská minimlékárna obdržela ocenění za syrovátku s příchutí grepu a zázvoru.
8: My rádi experimentujeme, takže začali jsme samozřejmě klasicky vyrábět syrovátku klasickou, která v našem případě znamená, že to je syrovátka, která odkapává z výroby tvarohu. A protože já třeba osobně nemusím tu nakyslost té přírodní syrovátky, tak jsem si říkal, co do toho přidat, jak to zlepšit, aby z toho mohl být třeba i výrobek, který bude pít někdo jiný.
1: 4 roky se bude značkou regionální potravina Plzeňského kraje pyšnit také zadní hovězí maso ve vlastní šťávě od výrobce Gudy 77.
9: Začíná to tím, že kupujeme maso od malých farmářů ze Šumavy, sami si ho bouráme, takže ho zpracováváme od velkých kusů po malý kousky, který dáme potom třeba do guláše. A pak to prochází sterilizací, takže z toho děláme de facto konzervu, ale bez konzervantů a bez jiné chemie.
1: Dožínky ale nebyly jen o oslavě sklizně. Velký zájem vzbudily projížďky na lodičkách i oživené prohlídky, které návštěvníky přenesly do atmosféry středověku. Na své si přišly také děti, pro které byly připraveny tvořivé dílny, setkání se zvířaty a další farmářské aktivity. Ze Švihova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Zvuk sirén, lesk hasičských vozů a nadšení malých návštěvníků při plnění soutěžních úkolů. Tak vypadalo sobotní odpoledne na louce u svatého Jiří v Plzni na Doubravce, kde se uskutečnil další ročník oblíbené akce Den za hasiči.
10: Já mám velkou radost, že jsme se sešli na 5. ročníku dnes s našimi dobrovolnými hasiči přímo tady u Jiřího. Chtěl bych říct, že to je dobrovolná akce našich dobrovolných hasičů. Oni se mezi sebou dohodnou, oni to tady všechno postaví, oni se všechno starají, já jsem na ně moc hrdý a kromě toho, že zasahují u požáru, že nám pomáhají v podstatě každodenně, tak jsem rád, že tady udělali právě ten dětský den a je to tady skvělý.
1: Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout současnou i historickou hasičskou techniku, velkou pozornost přitáhli ukázky hasičů při simulované dopravní nehodě nebo požáru a své dovednosti předvedli také mladí dobrovolní hasiči, kteří se pustili do několika požárních útoků.
11: My jsme se rozhodli uspořádat takovou akci proto, aby jsme široké veřejnosti a zejména dětem přiblížili činnost dobrovolných hasičů tady u nás v Plzni. Tady se děti a i jejich rodiče mohou vyzkoušet dovednosti hasičské činnosti, kterou máme, jako je stříkání do terčů, spojování hadic a podobně.
1: Dobrovolní hasiči jsou pro 4. plzeňský obvod nepostradatelní.
11: My s hasiči už se spolupracujeme, jednak oni nám pomáhají na našich akcích, ať už jako dohledem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, takže ta spolupráce je výborná a samozřejmě jsme rádi, že máme a ta akce je dobrá na to, že je možné, že se potom přihlásí nějaké děti do těch našich sborů, takže posílíme ty jednotky a to je i cílem té dnešní akce.
1: Hlavními hrdiny dne ale byly děti. 400 malých návštěvníků změřilo síly na 7 stanovištích.
4: Já jsem tady zkoušela stanoviště a nejvíc se mi tady líbí, že si můžu něco od hasičů naučit. Až budu chodit na ty hasiče, tak bych se chtěla zúčastnit a chtěla bych hasit požáry a zachraňovat lidi.
12: Už po třetí tady stojím a u jedničky jak prostě běhat a prostě brát věci a chtěl by jsem být hasičem.
13: Zkoušela jsem tady docela dost věcí a už jsem tady druhý rok a je to tady hodně fajn.
14: Líbí se mi tady ty hasičské auta třeba. Jo, a ještě se mi tady líbilo to stříkání.
1: Zlatou tečkou celého odpoledne byla tradičně nejoblíbenější atrakce obří hromada hasičské pěny. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
15: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
0: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
15: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
16: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je Jarda nám, no tak co je lepšího v životě.
17: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
18: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i odinut než ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
0: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
19: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
20: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
0: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
1: Co dělat, když člověk vedle vás skolabuje? Jak správně přivolat pomoc a kdy začít s resuscitací? Právě na tyto situace chce připravit veřejnost iniciativa Moc pomoc. Jejíž celorepubliková tour odstartovala v úterý 8. září v Plzni.
21: Cíl je velmi jednoduchý. Zachránit až 2000 lidí ročně v České republice. A ten prostředek, jak toho chceme dosáhnout, je vytrénovat 1 000 000 lidí v České republice na dovednost zachraňující život před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
1: Dopoledne patří vždy především školám. Žáci a studenti procházejí několika stanovišti a učí se rozpoznat krizovou situaci, přivolat pomoc nebo zahájit resuscitaci.
22: Já jsem to už dělala na skautský tým výpravě, ale už jsem to jako jednou dělala, ale bylo to hezčí tuto, tak fakt to bylo dobrý.
23: Mně se to líbilo, hlavně jak jsou tam ty pokyny, jsou tam jako přesně řečený a je to takový i zábavný, takže se mi to líbilo.
24: V reálném životě možná jako bych to asi nedokázala, ale takhle v té, takhle tam na to zkušební si myslím, že to bylo celkem v pohodě.
0: Odpolední část programu je otevřena široké veřejnosti. Samotnému nácviku ve virtuální realitě předchází vždy ještě informační část, v průběhu které se účastníci seznámí se základními postupy a zásadami první pomoci.
21: Je to hodinový blok, kdy první na 20 minut jdete na stanoviště policie, která vám vysvětlí první klíčový krok první pomoci, a to je zachování vlastní bezpečnosti. Potom se přesouvá skupina na druhé stanoviště, to je stanoviště Červeného kříže, který vysvětluje dominantně krok rozeznání stavu dechu, což je rozhodný krok o tom, zda začínám nebo nezačínám resuscitovat. Až potom se přesouváme na stanoviště virtuální reality, kde si vlastně celý postup první pomoci při akutní zástavě srdce projdu a získávám certifikát.
0: Organizátoři chtějí první pomoc přiblížit veřejnosti jako běžnou a důležitou dovednost.
2: Pro nás je výuka první pomoci jednou ze základních činností jako pro Český Červený kříž a zachránit život by mělo být základní lidskou dovedností, protože i když tady záchranka přijíždí za 8 minut, někde 15, ale tak nejdůležitější v případě životohrožujících stavů je ta pomoc na místě, pomoc toho laika, a to je to, co my se snažíme docílit, aby nejvíc, co nejvíc laiků a lidí kolem nás tu první pomoc umělo.
0: Další zastávkou tour bude už 15. září Ostrava. Dokonce října pak projekt postupně zavítá celkem do 12 českých měst. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
3: Pes je člověku po staletí nejen věrným společníkem, ale také parťákem pro každodenní život, pohyb i volný čas. Tento výjimečný a jedinečný vztah byl v sobotu 5. září v centru pozornosti na akci Plzeňské trojky, která nabídla široký program pro psy i jejich majitele.
5: Nacházíme se na Psím dnu, což je naše oblíbená akce. V Borském parku se setkávají jak páníci, tak i čtyřnozí miláčci. Máme připravený bohatý program. No a já nemohu zapomenout na to, když tu s náma byl pan Zdeněk Srstka, v těch porotách vždycky hodnotil, a věřím tomu, že když se na nás od někud z nebe kouká, tak že má radost z toho, kolik se z nás tady zase sešlo.
6: Tento náš Psí den, který organizujeme již 15. rokem, tak je unikátní v tom, že si myslím, že to je jediná tak akce podobného typu v Plzni. Je unikátní v tom, že se tady sejde i mnoho prodejců různých předmětů a pamlsků pro pejsky, a určitě je unikátní těmi některými soutěžemi, které organizujeme. Tamhle koukám, že i psí yoga a ty některé aktivity soutěže, tak si myslím, že jsou jako pro takovou akci unikátní.
3: Právě psí yoga byla přes celé odpoledne pro mnohé zajímavým lákadlem, a to jak pro děti, tak i pro dospělé.
7: Lidi praktikují jogové pozice, takové ty jednodušší, spíše při zemi, žádné balanční náročné stojky, já nevím co všechno, tak aby byli v kontaktu s tím zvířetem co nejblíž, to znamená na čtyřech ideálně na zemi. Ale zároveň pro ty zvířata je to krásný způsob socializace, hlavně pro tyštěně a ta koťata, kdy vlastně během těch 60 minut poznají, že každý cizí člověk je kámoš, poznají spoustu pachů, poznají nový prostředí, nový povrchy, takže k nám jezdí chovatelé hlavně socializovat.
3: Program ale zdaleka nekončil pouze u jógy. Proběhl zde také coursing, agility, dog puller jumping nebo junior handling. Nechyběla ani velká psí stopovačka a soutěž o nejpsa, která se uskutečnila ve třech velikostních kategoriích.
25: Ač je to akce převážně pro ty naše milé němé tváře, tak pro mnohé lidi je přece ten pejsek ten hlavní sociální kontakt, ten nejlepší kamarád, ta bytost, kterým sdílí svoje strasti, ale i radosti. A tuhleta akce, krom toho, že má trochu jako do toho jejich vztahu vznést něco nového, tak slouží proto, aby ty majitelé psů se mohli kouknout na právě tuhlety aktivity, které můžou s tím svým mazlíčkem dělat a trochu jim ten vztah oživit, nebo naopak můžou dojít k tomu, že si řeknou, a ten pejsek by i něco jiného potřeboval, než co mu dávám.
3: Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Josef Rataj, výrazná osobnost české pop-artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
26: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art, a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu, a pak se můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Ratajeho znám strašně dlouho, protože když on byl, začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Ratajeho zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
3: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
4: Co jsme měli možnost, já jsem tam vidět ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost vlastně tady ukázat něco takového. Tak ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
3: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
8: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost. A i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
26: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Za prvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, byste tu energii načerpali taky.
3: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: A to už je pro dnešek opravdu všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Sokolov si připomněl tradici, která je s městem neodmyslitelně spojená. Den horníků nabídl slavnostní průvod, historické ukázky i pestrý program. Ten ukázal, že hornická minulost má v regionu své pevné místo i dnes.
1: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
2: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
1: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
2: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
3: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jedna nám, no tak co je lepšího v životě.
4: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
5: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i odjinud než ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
1: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
6: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
7: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
1: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Výrazné barvy, známé tváře, komiksové motivy a pořádná dávka pop artu. Nová výstava v Depomoto Art v Plzni představuje tvorbu Josefa Rataje a ukazuje, že svět umění může být jak barevný, tak zároveň provokativní.
8: Josef Rataj, výrazná osobnost české pop artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
9: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu a pak se můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože když on začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
8: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
10: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
8: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
11: Jsme rádi, že nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost a i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětského Japonské kliniky pan profesor Josef Sikora.
9: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Za prvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
8: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Český Krumlov má svou novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindřich Čapek, který na ní zachytil charakteristický pohled na historické centrum města a radnici. Známka vstoupila do oběhu na začátku září.
12: V Českém Krumlově v sobotu 5. září pokřtili novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindra Čapek, který ji představil v paláci ilustrace na druhém nádvoří zámku. Český Krumlov se tak tentokrát vešel, tak říkajíc, do dlaně. Známka zachycuje jeden z charakteristických pohledů na historické centrum města a radnici.
13: Já jsem napřed udělal tuškou návrhy. Původně to měl být 77 korun, ale mezi tím se zvýšila hodnota na 83. A já jsem musel díky tomu předělávat tu grafiku, protože 77 je krásná číslice a poradit si s 83 bylo takový jako oříšek trochu, protože už to nemá to kouzlo. Já jsem hlavně, když jsem dělal tu kompozici, ty známky, kde ty střechy vytváří taky jako 77, obráceně. A jo, a to se mi ztratilo, tak jsem musel potom to písmo trošku jinak upravit, ale jako myslím, že to dopadlo docela dobře a jsem se toho obával a známka vypadá nádherně.
12: Známka v tradičním měřítku 1:6 zamířila do oběhu na začátku září a spolu s dopisy může cestovat daleko za hranice jižních Čech. Kdo chtěl mít novou krumlovskou známku mezi prvními, mohl si ji na místě rovnou zakoupit, a to dokonce s podpisem autora. A zájem byl velký.
14: Poštovní známka už vyšla 2.9. v nákladu 22 000 kusů s nominální hodnotou 83 korun, což je doporučené psaní v ekonomickém režimu. Přivítali jsme známku i s panem Čapkem sice v Praze, ale dneska jsme rádi, že můžeme přivítat i v Krumlově a známka má velký ohlas a sběratelé v podstatě z celé republiky ji skupují.
15: Já mám samozřejmě velikou radost. Jindra je velmi dobře známý, ku podivu víc známější v zahraničí než u nás, tak konečně se také zase znovu představí českému publiku a myslím si, že není větší podsta pro výtvarníka, než vytvořit známku pro Českou poštu, tak to je radost.
12: Známý ilustrátor a malíř prozradil, že už pracuje na tvorbě další známky. Tentokrát bude její motiv spojovat s Třeboní.
13: A já jsem tam zakomponoval Mariánský sloup, který je na náměstí a já kolem něj chodím už 25 let a vlastně jsem si ho pořádně nikdy neprohlídl. A teď, jak jsem ho tam maloval, tak jsem ho musel prostudovat a zjistil jsem, že to je úžasná socha. Ale potom ještě, když jsem se s ním zabýval důkladně, tak jsem smeknul, jak je to jako úžasná práce sochařská.
0: Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš společně s náměstky Tomášem Chmelou a Davidem Vychytilem přijali návštěvu velvyslance Spojených států amerických v České republice Nicolase Merika. Velvyslanec se zúčastnil vzpomínkových akcí u příležitosti 80 let od vyzvednutí ostatků amerických letců, kteří zahynuli během letecké bitvy v roce 1944.
16: Šanově přivítal Nicolase Merika starosta obce Milan Humpola a odtud velvyslanec Spojených států vyrazil za volantem jeepu k památníku letecké bitvy nad Bílými Karpaty v Jabloní u Šanova. Před 82 lety 29. srpna zaútočilo z Itálie přes slovenské Pováží 400 amerických bombardérů na cíle na Ostravsku.
17: Nad tím Povážím se spozdila 10členná skupina bombardérů, vypadla z té sestavy, která byla poměrně odolná na obranu. To využili němečtí stíhači, kteří tuto sestavu napadli a prostor Bílých Karpat postupně bylo zestřeleno 10 bombardérů. Zahynulo přitom 41 amerických letců. My tady stojíme v Šanově u jednoho z pomníků, který je posádce letounu, který dopadl tady v blízkém okolí. Přitom zahynulo 9 členů posádek, pouze jeden ten první pilot se zachránil tím, že přešel na Slovensko.
18: I'm very touched emotionally by thinking back to the sacrifice that was made Dotýká se mě nejenom to, že tehdy ti mladí muži obětovali své životy za druhé světové války, ale pro mě je to i osobní záležitostí, že vidím ty všechny, kteří se starají o tuto památku teď a udržují ji po dlouhá léta.
16: Od památníku v Jabloní u Šanova odjel velvyslanec do Slavičína, kde se na hřbitově zúčastnil pietního aktu a slavnostního otevření expozice v Domě přátelství. Tam představil společný projekt velvyslanectví Spojených států amerických a města Slavičín, na který fond velvyslanců USA pro zachování kulturního dědictví poskytne $50,000. I díky této finanční pomoci vzniknou nové expozice letecké bitvy nad Bílými Karpaty.
0: Prezident Petr Pavel zamířil na Prostějovsko. Se starosty mikroregionu Konicko otevřel témata, která zásadně ovlivňují budoucnost menších obcí. Od odchodu mladých lidí až po dostupnost služeb a práce.
19: Dobrý den. Jste tady zasekli pořádnou sekeru.
20: Stárnutí populace, odliv mladých lidí z regionu, nedostatek služeb, nezaměstnanost nebo špatná dopravní obslužnost. To jsou témata, která prezident Petr Pavel řešil na setkání se starosty mikroregionu Konicko, které proběhlo na zámku v Konici krátce poté, co prezident přivítal prvňáky v nedalekém Brodku.
21: To, že mladí odchází na zkušenou vysvětlení, nakonec dobře, ideální je, když se potom vrátí.
20: Pokud jde o mikroregion Konicko, vyzdvihl prezident Pavel to, jakým způsobem obce spolupracují, což jim v mnoha případech pomáhá uspět.
22: Obce tohoto mikroregionu jsou schopné spolupracovat velice účinně v rámci společenství obcí, sdílet dobré příklady, zkušenosti, především zpracování administrativních předpokladů pro dotace, sdílet své zkušenosti právě s těmi problémy, kterými všichni trpí, a využívat je potom při společné práci například s krajem.
20: Zásadním problémem regionu je podle hlavy státu stav silnic, zejména těch druhé a třetí třídy. To je dnes velmi diskutovaný problém, jelikož vláda Andreje Babiše nyní rozhodla o tom, že krajům nebude přispívat na opravu těchto silnic. A podle prezidenta je problémem i nedostatek pracovních příležitostí. Tyto problémy často souvisí i s rozdělováním daní.
22: Tady je důležité zmínit princip, který by měl fungovat nejenom mezinárodně, ale i uvnitř, a to je princip solidarity. Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat.
20: Podobně ohrožených regionů, jako je Konicko, je podle prezidenta v Česku už asi 80. Je to fenomén, který je možné sledovat ve všech krajích. Podle Pavla je tak nutné zamyslet se nad tím, jak rozdíly mezi regiony zmírnit. Prezident Petr Pavel tady na zámku v Konici zabrousil i do celostátní politiky. Zhodl se s ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou z motoristů, že navrhovaný schodek státního rozpočtu je příliš vysoký.
22: To je jenom důkazem, že i s Petrem Macinkou máme řadu společných témat. Mně se také ten rozpočet nezdá dobrý. Ten navrhovaný deficit je skutečně vysoký ve vztahu k tomu, že jsme v období růstu ekonomiky.
20: Po skončení jednání prezident zamířil na náměstí v Konici, kde se setkal s místními občany. Marek Vrlák, TV Morava, Konice.
0: Fakultní nemocnice Ostrava začala při léčbě pacientů využívat takzvanou kočičí terapii. Kontakt se speciálně vybranými zvířaty pomáhá nemocným zmírnit stres a zlepšit psychickou pohodu. Terapie má být doplňkem běžné zdravotní péče.
23: Úplně perfektní. Vrčí fajně, úplně hodný. Mám strašně rád zvířatka. Je úplně pecka. Člověk se uklidní u nich tak.
2: Felinoterapie je terapeutická metoda, při které se ke zlepšení fyzického i psychického zdraví pacienta uplatňuje kontakt s kočkou, v tomto případě s kocourem Teušem.
3: Svůj systém regulace stresu kočka právě navazuje na člověka a dochází k koregulaci nervového systému, což v podstatě u člověka uklidní. Byl u nás pacient, který začal více komunikovat s lidmi po terapii s kočkou, to bylo velice krásné.
2: Aby se kočka mohla věnovat felinoterapii, musí na to mít vhodnou povahu. Podle Aleny Berčíkové by měla být přátelská, klidná a také mazlivá. Její kocour Teuš všechny tyto vlastnosti má a i proto složil speciální felinoterapeutické zkoušky. Může tak pomáhat pacientům Fakultní nemocnice Ostrava.
4: Já osobně jsem z toho hrozně nadšená, protože vždycky, když přijdu na pokoj a ani na to jako nemyslím, že den předem byla felinoterapie, tak pacienti sami to bylo včera super, sestřičko, já jsem byl úplně spokojený, jo, takže já to vnímám velice příznivě.
2: Kočičí terapeuty využívají i další nemocnice v České republice. Nejrozšířenější metodou takzvané zoorehabilitace, ale i přesto zůstává kanisterapie, při které se používají psy. Platí to také v Ostravské fakultní nemocnici, kde na 15 pracovištích působí 10 kanisterapeutů. Felinoterapie je oproti tomu teprve na začátku.
5: Testujeme to, ověřujeme, jak na to budou vlastně reagovat pacienti, jak na to bude reagovat personál, jak to samozřejmě bude zvládat i ten náš zvířecí parťák, a takže jsme v takovém pilotním programu, bych řekla.
0: Na Gruni v Beskydech se už podruhé konala mše za oběti hor. Horská služba při ní společně s návštěvníky vzpomínala na záchranáře, turisty, horolezce i další lidi, jejich život byl spojený s horami.
24: Tóny, fujary a píšťaly, společná modlitba a minuta ticha. Na Gruni se vzpomínalo na ty, kteří horám zasvětili svůj život a už se z nich nevrátili.
25: Vzpomínáme jednak mši v kostele a také pietou tady před kostelem na všechny, jejichž pouť na horách skončila. Ať už se jedná o horské záchranáře, turisty, o horolezce, kamarády. Vzpomínáme na všechny, kteří měli hory v srdci.
24: Mši v kostelíku Panny Marie Pomocnice křesťanů sloužili 3 kněží. Mezi nimi také slovenský kněz a dobrovolný horský záchranář Jan Dubecký.
26: Ty výstupy na vrchy nás učí aj také pokore, bo si uvedomujeme, že nie všetko závisí celkom od nás. A některé věci jednoducho potřebujeme len sa učiť príjmať.
27: Je to parádní akce, tady bez kterých to nebylo, letos byl druhý ročník tady této mše. My jsme předtím jezdívali ke kolegům tady přes kopec, přes údolí na Velkou Raču, kde to mývají pravidelně.
24: Během mše kněží požehnali také vybavení, které záchranáři používají při zásazích v horách. Například lana, mačky nebo helmy. Právě s touto výbavou vyrážejí pomáhat lidem v náročném horském terénu. Ivona Fajtová, televize Polar Beskydy.
0: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Vítejte u dalšího dílu našeho putování. I tentokrát jsme pro vás vybrali místa, která stojí za to objevit. Ať už vás láká historie, krásná příroda, zajímavé památky nebo nevšední zážitky. Podíváme se na místa známá i méně známá a samozřejmě přidáme také tipy na zajímavé akce, které můžete v nejbližších dnech navštívit. Tak pojďme společně vyrazit na cestu. Pokud vás zajímá česká historie, máte už jen poslední týdny na návštěvu jedné z největších letošních výstav Národního muzea. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba v historické budově Národního muzea představuje více než 4 století vlády dynastie, která zásadně proměnila české knížectví i střední Evropu. Na jednom místě je vystaveno více než 900 mimořádných exponátů z téměř 70 institucí z Česka i zahraničí. Včetně unikátů, které jsou veřejnosti, zpřístupňovány jen výjimečně. Výstava potrvá už jen do 15. října, takže pokud chcete nahlédnout do světa Přemyslovců a poznat jejich dobu prostřednictvím vzácných předmětů, je nejvyšší čas vyrazit. Součástí výstavy Přemyslovci v Národním muzeu jsou i zajímavé přednášky. Já vás upozorním na tu o zlatnických pokladech této doby. Přemyslovská doba totiž nebyla jen o panovnících a mocenských bojích. Významnou roli hrály také šperky, zlatnické práce a předměty, které měly reprezentovat moc i víru. Právě jim se bude věnovat přednáška, která se uskuteční 15. září od 17 hodin v historické budově Národního muzea. Posluchači se podívají na šperky z českých dílen 9. a 10. století, ale také na bohoslužebné náčiní a vzácné schránky na posvátné relikvie. Salzkammergut patří k nejkrásnějším oblastem Rakouska a nabízí všechno, co si člověk od výletu může přát. Majestátní hory, průzračná jezera, malebná městečka i spoustu možností, jak strávit den aktivně nebo jen v klidu obdivovat okolní krajinu. My se teď do této oblasti vydáme v sérii reportáží a postupně vám ukážeme místa, která stojí za návštěvu. Tady je první z nich.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. A začneme na břehu jednoho z největších jezer v oblasti, jezera Traunze, v centru historického městečka Gmunden. Jezero Traunze láká turisty na krásné přírodní scenérie. Když se ale ohlédneme zpět do minulosti, vodní cesty tu sloužily ryze praktickým účelům.
1: V minulosti Traunze, jeho vodní plocha, sloužila jako dopravní cesta pro sůl. Sůl ze solných dolů ve srdci solné komory, protože jsme v solné komoře, a ta se přepravovala na dřevěných lodích v dřevěných kádích právě sem do Gmundenu. Tady se solí obchodovalo a poté se transportovala na sever anebo na východ i k nám do Čech. A od poloviny 19. století to bylo po slavné koněspřežné dráze Gmunden České Budějovice.
0: Lodní dopravu na Traunze nejvíce proslavil císař František Josef I., který sem s manželkou Sisi rád cestoval na Sommerfrische, dlouhou letní dovolenou, kterou trávil na hornorakouských jezerech a v horách. Po Traunze plul na slavné Gisele, která tenkrát fungovala na parní pohon. Z její paluby i z paluby dalších modernějších lodí se vám dostane nádherných výhledů na městečko, na mocný Grinberg i na majestátní skalní útesy, které lemují jižní břeh jezera. Kapitán Tomáš Kšavanter vozí pasažéry na výhlídkové plavby po jezeru už 18 let.
2: Jezdit po jezeře s těmito výhledy a pracovat tam, kam ostatní jezdí na dovolenou, je samozřejmě krásné. Jsem kapitánem na lodi a zároveň strojníkem na kolesovém parníku. Máme dvě trasy. Jednu krátkou, kolem zámku na břehu, a potom velký okruh kolem celého jezera, který trvá asi 2-2,5 hodiny a měří asi 40 kilometrů. Hlavní sezóna je samozřejmě od července do září v době prázdnin, jezdíme ale už před hlavní sezónou od května i po hlavní sezóně do konce října.
0: Dominantou městečka je zámek Ort, který už z dálky nelze přehlédnout. Výjímá se na jezeře obklopen panoramaty hor a k návštěvě Gmundenu láká i proslulá tradice výroby keramiky. Ručně vyráběné hrnky, talíře nebo džbán z místní keramičky má v Rakousku téměř každá rodina. Hliněné nádoby se tu vyráběly už od mladší doby kamenné.
3: Co si vlastně přivést ze solné komory z Gmundenu jako takový typický suvenýr?
1: Já, když chci někomu udělat radost, ale i sobě, tak si přivážím sůl, samozřejmě, to je nejtypičtější produkt. Ale aby to nebyla samotná sůl a aby byla hezky zabalená, tak pořizuji solničku z takzvané Gmundner keramik, což je keramika, která se tu vyrábí od 15. století, první zmínky 1492. Existuje tu manufaktura, kde když přijedete, tak si můžete prohlédnout výrobu, je to ruční výroba a je to speciální vzor, který se nazývá Flambiert Flammen, typická zelená barva, a garantuji vám, že když přijedete do manufaktury, prohlédnete a zajdete do jejich obchodu, u solničky nezůstanete.
0: Znaky keramického DNA města najdete i na náměstí Rathausplatz. V průčelí radnice z 16. století se vyjímá keramická zvonkohra s 24 zvony. Příchozí upoutá melodiemi, které se liší podle ročního období. Návštěva na jaře, v létě nebo na podzim se tu vždy promění v jedinečný zážitek. Podle měsíce se mění i hodiny, kdy se zvonkohra rozehraje. Na podzim ji uslyšíte 5x denně, v létě i 8x. Turisticky zajímavé je středověké jádro městečka se strmými

Čeká ještě výstup na stezku v korunách stromů, která je zatočená do věže vysoké 39 metrů a ze které je za dobré viditelnosti vidět až daleko na jezero a okolní hory.

0: Ochutnat místní gastronomii je velmi milou povinností. Vrchovatý talíř, či v tomto případě dřevěné prkénko, přetéká vyhlášenými regionálními specialitami od klobásek přes uzené až po ovčí a kozí sýry. Patřičně posilnění se vracíme zpět na trasu. Horní zastávka Lanovky je dobrým výchozím bodem pro pěší turistiku, třeba k malému ledovcovému jezeru Laudachsee, které odtud leží asi hodinu pěšky. Pokračovat můžete i dál ke skalnatému Traunsteinu s výškou 1691 metrů. Užít si v oblasti solné komory ty nejkrásnější momenty na čtyřech zajímavých místech lze i díky nabídce slevové vstupenky.
1: Je tu možnost získat takzvaný Salzkammergut Gipfelticket. Je to na vrcholi Dachstein West, na Dachstein v podstatě Dachstein jako takový, Feuerkogel a Grünberg, kde teď právě stojíme. Ta jedna jízdenka nás opravňuje využít jízdu nahoru a v podstatě dolů na všechny čtyři s tím, že dospělí zaplatí jednorázově 78 euro, což je pro, řekněme, takový pobyt třeba dvou až tří denní naprosto výhodná nabídka.
0: Inspiraci na cesty v oblasti Salzkammergut vám přineseme i v dalším dílu našeho putování. V roce 2024 ponese Solná komora s Bad Ischlem jako vlajkovým městem titul Evropské hlavní město kultury a my se právě v tomto krásném císařském městečku těšíme na viděnou.
2: Podzim přináší na stůl pestrou paletu barev, tvarů i chutí a přesvědčit se o tom můžete na tradiční výstavě ve Valticích. Od 14. do 30. září tu představí Národní zemědělské muzeum letošní úrodu dýní, cuket, patizonů a cibulovin. Návštěvníci uvidí nejrůznější odrůdy, které se liší nejen vzhledem, ale také svým využitím v kuchyni. Výstava navíc nabídne inspiraci, jak tyto oblíbené podzimní plodiny zpracovat, jak je zařadit do jídelníčku nebo využít jako dekoraci. Pokud tedy hledáte nápady, co na podzim připravit z dýní, cuket či patizonu, ve Valticích si rozhodně přijdete na své. Frýdecký zámek patří k výrazným dominantám Frýdku Místku a zároveň k místům, kde se potkává historie šlechtického sídla, města i celého regionu. Původně gotický hrad byl postupně přestavován a jeho dnešní podoba připomíná spíše pohodlné zámecké sídlo. Návštěvníky dnes láká nejen samotný areál, ale také zajímavé expozice a krásné výhledy na město a okolní Beskydy.
3: Frýdecký zámek byl vystavěn mezi léty 1327 až 1339 jako gotický hrad na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí. Leží na hranici Těšínského knížectví ve Slezsku a územím olomouckých biskupů na Moravě. Přes mnohé stavební úpravy během držení rodu Oppersdorfů, pražmů z Bílkova a Habsburků se stal v roce 1918 majetkem státu.
4: Frýdecký zámek se dochoval do dnešní doby. Pro turisty je určitě atraktivní, je tady spousta expozic a krátkodobých výstav a takovou zajímavostí, která se vztahuje k Frýdeckému zámku, je přítomnost ducha. Tak jako na různých zámcích a hradech je Bílá paní, tak tady máme ducha. Říká se, že to je duch Jiřího z Oppersdorfu, který tady na zámku sídlil a který měl spory s poddanými a proto byl proklet a straší tady do dneška. Na zámku je zámecká expozice, která prezentuje interiéry zámku a dobové bydlení. Je tady taky rytířský sál, kde jsou erbovní obrazy slezské šlechty, což je taková atraktivita, zajímavost. A samozřejmě jsou tady i expozice, jako je expozice Beskydy příroda lidé, která je nová a obsahuje spoustu interaktivních prvků, vypráví příběh o

0: O regionu, o jeho historii, o jeho přírodě.
1: Dnes je zámek sídlem muzea Beskyd Frýdek-Místek, které spravuje také hrad Hukvaldy a Langův dům.
2: Určitě stojí za to přijít na Frýdecký zámek z toho důvodu, protože je jednou z dominant přímo z náměstí. Máme nádherný nový zámecký park, takže lze se procházet nejenom v rámci vnitřní expozic, ale taky lze relaxovat v parku a dále se v podstatě projít až dolů na druhou stranu Frýdku Místku.
3: Jak jste spokojená s návštěvností?
2: Největší návštěvnost máme na hradě Hukvaldy. Myslím si, že to i díky jakoby těm akcím historickým, které se tady provádějí, ale myslím si, že stejně uspokojivá je i návštěvnost na zámku ve Frýdku, kde návštěvníkům nabízíme jednak stále expozice, ale i doprovodné výstavy, naučné programy pro školy a prokládáme to taky víkendovými prohlídkami.
1: Podobně jako na jiných zámcích, připravuje Frýdecký zámek během roku řadu akcí pro turisty i místní návštěvníky.
4: Tradičně pořádáme i jarmarky během velikonočních vánočních svátků. Aby lidé poznali bohatou historii a bohaté sbírky muzea, tak pořádáme různorodé výstavy, ať už etnografické, umělecké, výtvarné, přírodovědné. Snažíme se samozřejmě zaujmout i ty nejmenší návštěvníky formou lektorských programů pro školy, ale samozřejmě jsme zaměřeni i na starší publikum a tam přibližujeme program muzea senior gymnáziem. Návštěvníky láká nejvíce samozřejmě atmosféra Frýdeckého zámku během netradičních hodin, jako jsou pořádání muzejní noci nebo večerní prohlídky při svíčkách zámku, která láká pohádkovou atmosféru. Frýdecký zámek, sídlo muzea Beskyd Frýdek-Místek je tak dějištěm hudebních festivalů, divadelních představení. Samozřejmě tím, že jsme na zámku, jsou zde pořádány i svatební obřady.
1: Přírodní expozice návštěvníky zámku možná překvapí sbírkou preparátů zvířat, které v Beskydech opravdu žijí.
5: Můžeme zde vidět všechny zástupce velkých šelem, které se v Beskydech přirozeně vyskytují. Je to medvěd, rys a vlk.
3: K medvědovi je takový zajímavý příběh, takže jak se ocitl ve vaší sbírce?
5: Medvěda srazilo auto při přechodu nějaké cesty a my jsme ho potom dostali do sbírek k preparaci.
3: A pak tady máte ještě velkého losa.
5: Los je celkem zajímavý a vzácný druh, který se u nás vyskytuje. A tady ten los byl zastřelen v roce 1981 myslivcem, který si ho popletl s jelenem.
1: Frýdecký zámek nemůžete při návštěvě Frýdku-Místku přehlédnout. Vstoupíte do něj z Frýdeckého náměstí a po prohlídce nezapomeňte zrelaxovat v zámeckém parku.
6: Pokud máte rádi místa, kde historie není jen za sklem, ale obklopuje vás ze všech stran, vydejte se 14. září do Opavy. Zdejší gotická kaple svatého kříže patří mezi 3 národní kulturní památky města a ukrývá unikátní soubor 15 nástěnných maleb s motivy apokalypsy z konce 14. století. Kapli navíc obklopuje historický hřbitov, kde odpočívá řada významných osobností regionu. Komentovanou prohlídkou vás provede Karel Makovický z Opavské kulturní organizace a vstup je zdarma. Pokud máte rádi český design a originální výrobky, zbývá už jen pár posledních příležitostí navštívit unikátní výstavu s názvem Zlatem protkáno, láskou tvořeno. Představuje tvorbu 3 českých firem. Výstavou vás provedou průvodci a nahlédnout můžete také pod ruce českých návrhářů a výrobců. 22. září výstava definitivně končí, takže pokud ji chcete ještě stihnout, je nejvyšší čas vyrazit. A naše dnešní putování je u konce. Doufám, že vás některé z navštívených míst zaujalo natolik, že se tam vydáte třeba už při svém příštím výletu. Inspirace je kolem nás spousta, stačí si jen vybrat, kam se vydat. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na naše další společné putování. Mějte se krásně.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod čirým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tradiční oslava úrody, lidová řemesla i oživená historie. Hrad Švihov se v sobotu 5. září poprvé v historii stal dějištěm dožínek Plzeňského kraje. Slavnost přilákala tisíce návštěvníků.
2: Já jsem nadšený z toho, že letošní dožínky jsou na Švihově. Dožínky jsou pro mě tradice. Je to oslava zemědělství. A proč Švihov? Švihov je ikonou Plzeňského kraje. Je to skvělý hrad a není to pro mě jenom hrad, kde probíhalo natáčení Tři oříšky pro Popelku. Je to pro mě místo, které dodá dnešnímu setkání atmosféru.
1: Svátek zemědělců zahájil slavnostní průvod folklorních souborů Šumava a Šumavánek. Návštěvníci dožínek si po celý den mohli prohlédnout ukázky tradičních řemesel, ochutnávat regionální speciality a vybírat z nabídky výrobků místních farmářů. O živou atmosféru se postaral také bohatý kulturní program na hlavním pódiu, který nabídl vystoupení folklorních souborů, lidovou hudbu i ukázky tradičních zvyků.
3: Líbí se mi, stihla jsem prohlídku hradu a teď tady obcházím ty řemesla.
4: S mamkou jsme šli tam k hrnečkům kupovat hrnečky. Je to tady moc hezký.
5: Zúčastnila jsem se průvodu a tu atmosféru, ta se mi moc líbí a teď se tady rozkoukávám, co tady všechno je.
1: Součástí dožínek bylo také ocenění zemědělců a vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Plzeňského kraje.
6: Je to 17. ročník a za tu dobu se tam prostě vystřídalo mraky výrobků a každý rok je to opravdu rok od roku těžší pro tu komisi. Letos bylo znovu 130 výrobků. Bylo to opravdu těžké vybrat těch 9 vítězů, proto jsou uděleny i ty dodatečné ceny.
1: Jedním z držitelů prestižní značky je včelí farma u Toupalů z Kolovče, která okouzlila porotu se svojí ostrou zeleninovou.
7: Produkt se vyrábí z rajčat, papriky, čili papriček a česneku a koření. A je to starý recept po babičce, který jsme našli někde v nějaký knížce, tak jsme to zrealizovali a vyšlo to.
1: Podbrdská minimlékárna obdržela ocenění za syrovátku s příchutí grepu a zázvoru.
8: My rádi experimentujeme, takže začali jsme samozřejmě klasicky vyrábět syrovátku klasickou, která v našem případě znamená, že to je syrovátka, která odkapává z výroby tvarohu. A protože já třeba osobně nemusím tu nakyslost té přírodní syrovátky, tak jsem si říkal, co do toho přidat, jak to zlepšit, aby z toho mohl být třeba i výrobek, který bude pít někdo jiný.
1: 4 roky se bude značkou regionální potravina Plzeňského kraje pyšnit také zadní hovězí maso ve vlastní šťávě od výrobce Gudy 77.
9: Začíná to tím, že kupujeme maso od malých farmářů ze Šumavy, sami si ho bouráme, takže ho zpracováváme od velkých kusů po malý kousky, který dáme potom třeba do guláše. A pak to prochází sterilizací, takže z toho děláme de facto konzervu, ale bez konzervantů a bez jiné chemie.
1: Dožínky ale nebyly jen o oslavě sklizně. Velký zájem vzbudily projížďky na lodičkách i oživené prohlídky, které návštěvníky přenesly do atmosféry středověku. Na své si přišly také děti, pro které byly připraveny tvořivé dílny, setkání se zvířaty a další farmářské aktivity. Ze Švihova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Zvuk sirén, lesk

0: jejich vozů a nadšení malých návštěvníků při plnění soutěžních úkolů. Tak vypadalo sobotní odpoledne na louce u svatého Jiří v Plzni na Doubravce, kde se uskutečnil další ročník oblíbené akce Den z hasiči.
1: Já mám velkou radost, že jsme se sešli na pátém ročníku dnes s našimi dobrovolnými hasiči přímo tady u Jiřího. Chtěl bych říct, že to je dobrovolná akce našich dobrovolných hasičů. Oni se mezi sebou dohodnou, oni to tady všechno postaví, oni se všechno starají, já jsem na ně moc hrdý a kromě toho, že zasahují u požáru, že nám pomáhají v podstatě každodenně, tak jsem rád, že tady udělali právě ten dětský den a je to tady skvělý.
0: Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout současnou i historickou hasičskou techniku, velkou pozornost přitáhly ukázky hasičů při simulované dopravní nehodě nebo požáru a své dovednosti předvedli také mladí dobrovolní hasiči, kteří se pustili do několika požárních útoků.
2: My jsme se rozhodli uspořádat takovou akci proto, aby jsme široké veřejnosti a zejména dětem přiblížili činnost dobrovolných hasičů tady u nás v Plzni. Tady se děti a i jejich rodiče mohou vyzkoušet dovednosti hasičské činnosti, kterou máme, jako je stříkání do terčů, spojování hadic a podobně.
0: Dobrovolní hasiči jsou pro čtvrtý plzeňský obvod nepostradatelní.
3: My s hasiči už se spolupracujeme, jednak oni nám pomáhají na našich akcích, ať už jako dohledem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, takže ta spolupráce je výborná a samozřejmě jsme rádi, že máme a ta akce je dobrá na to, že je možné, že se potom přihlásí nějaké děti do těch našich sborů, takže posílíme ty jednotky a to je i cílem té dnešní akce.
0: Hlavními hrdiny dne ale byly děti. 400 malých návštěvníků změřilo síly na 7 stanovištích.
4: Já jsem tady zkoušela stanoviště a nejvíc se mi tady líbí, že si můžu něco od hasičů naučit. Až budu chodit na ty hasiče, tak bych se chtěla zúčastnit a chtěla bych hasit požáry a zachraňovat lidi.
5: Už po třetí tady stojím a u jedničky jak prostě běhat a prostě brát věci a chtěl by jsem být hasičem.
6: Zkoušela jsem tady docela dost věcí a už jsem tady druhý rok a je to tady hodně fajn.
7: Líbí se mi tady ty hasičské auta třeba. Jo a ještě se mi tady líbilo to stříkání.
0: Zlatou tečkou celého odpoledne byla tradičně nejoblíbenější atrakce obří hromada hasičské pěny. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
9: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
8: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
9: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
10: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je nám, no tak co je lepšího v životě.
11: Zdař Bůh, já si představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
12: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
8: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
13: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
14: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
8: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Co
8: Co dělat, když člověk vedle vás skolabuje? Jak správně přivolat pomoc a kdy začít s resuscitací? Právě na tyto situace chce připravit veřejnost iniciativa Moc pomoc. Jejíž celorepubliková tour odstartovala v úterý 8. září v Plzni.
15: Cíl je velmi jednoduchý. Zachránit až 2000 lidí ročně v České republice. A ten prostředek, jak toho chceme dosáhnout, je vytrénovat 1 000 000 lidí v České republice na dovednost zachraňující život před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
8: Dopoledne patří vždy především školám. Žáci a studenti procházejí několika stanovišti a učí se rozpoznat krizovou situaci, přivolat pomoc nebo zahájit resuscitaci.
16: Já jsem to už dělala na skautský tým k výpravě, ale už jsem to jako jednou dělala, ale bylo to hezčí tuto, tak fakt to bylo dobrý.
17: Mně se to líbilo, hlavně jak jsou tam ty pokyny, jsou tam jako přesně řečený a je to takový i zábavný, takže se mi to líbilo.
18: V reálném životě možná jako bych to asi nedokázala, ale takhle na to zkušební si myslím, že to bylo celkem v pohodě.
8: Odpolední část programu je otevřena široké veřejnosti. Samotnému nácviku ve virtuální realitě předchází vždy ještě informační část, v průběhu které se účastníci seznámí se základními postupy a zásadami první pomoci.
15: Je to hodinový blok, kdy první na 20 minut jdete na stanoviště policie, která vám vysvětlí první klíčový krok první pomoci, a to je zachování vlastní bezpečnosti. Potom se přesouvá skupina na druhý stanoviště, to je stanoviště Červeného kříže, který vysvětluje dominantně krok rozeznání stavu dechu, což je rozhodný krok o tom, zda začínám nebo nezačínám resuscitovat. Až potom se přesouváme na stanoviště virtuální reality, kde si vlastně celý postup první pomoci při akutní zástavě srdce projdu a získávám certifikát.
8: Organizátoři chtějí první pomoc přiblížit veřejnosti jako běžnou a důležitou dovednost.
19: Pro nás je výuka první pomoci jednou ze základních činností, jako pro Český Červený kříž, a zachránit život by mělo být základní lidskou dovedností, protože i když tady záchranka přijíždí za 8 minut, někde 15, ale tak nejdůležitější v případě životohrožujících stavů je ta pomoc na místě, pomoc toho laika, a to je to, co my se snažíme docílit, aby co nejvíc laiků a lidí kolem nás tu první pomoc umělo.
8: Další zastávkou tour bude už 15. září Ostrava. Dokonce října pak projekt postupně zavítá celkem do 12 českých měst. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová. Pes je člověku po staletí nejen věrným společníkem, ale také parťákem pro každodenní život, pohyb i volný čas. Tento výjimečný a jedinečný vztah byl v sobotu 5. září v centru pozornosti na akci Plzeňské trojky, která nabídla široký program pro psy i jejich majitele.
20: Nacházíme se na Psím dnu, což je naše oblíbená akce. V Borském parku se setkávají jak páníci, tak i jejich čtyřnozí miláčci. Máme připravený bohatý program. No a já nemohu zapomenout na to, když tu s náma byl pan Zdeněk Srstka, v těch porotách vždycky hodnotil, a věřím tomu, že když se na nás od někud z nebe kouká, tak že má radost z toho, kolik se z nás tady zase sešlo.
21: Tento náš Psí den, který organizujeme již 15. rokem, tak je unikátní v tom, že si myslím, že to je jediná tak akce podobného typu v Plzni. Je unikátní v tom, že se tady sejde i mnoho prodejců různých předmětů a pamlsků pro pejsky, a určitě je unikátní těmi některými soutěžemi, které organizujeme. Tamhle koukám, že i psí yoga a ty některé aktivity soutěže, tak si myslím, že jsou jako pro takovou akci unikátní.
8: Právě psí yoga byla přes celé odpoledne pro mnohé zajímavým lákadlem, a to jak pro děti, tak i pro dospělé.
22: Lidi praktikují jogové pozice, takové ty jednodušší, spíše při zemi, žádné balanční náročné stojky, já nevím co všechno, tak aby byli v kontaktu s tím zvířetem co nejblíž, to znamená na čtyřech ideálně na zemi. Ale zároveň pro ty zvířata je to krásný způsob socializace, hlavně pro štěně a ta koťata, kdy vlastně během těch 60 minut poznají, že každý cizí člověk je kámoš, poznají spoustu pachů, poznají nový prostředí, nový povrchy, takže k nám jezdí chovatelé hlavně socializovat.
8: Program ale zdaleka nekončil pouze u jógy. Proběhl zde také coursing, agility, dog puller jumping nebo junior handling. Nechyběla ani velká psí stopovačka a soutěž o nejpsa, která se uskutečnila ve třech velikostních kategoriích.
1: Ač je to akce převážně pro ty naše milé němé tváře, tak pro mnohé lidi je přece ten pejsek ten hlavní sociální kontakt, ten nejlepší kamarád, ta bytost, kterým sdílí svoje strasti, ale i radosti. A tato akce, krom toho, že má trochu jako do toho jejich vztahu vznít něco nového, tak slouží proto, aby ty majitelé psů se mohli kouknout na právě tyto aktivity, které můžou s tím svým mazlíčkem dělat a trochu jim ten vztah oživit, nebo naopak můžou dojít k tomu, že si řeknou, a ten pejsek by i něco jiného potřeboval, než co mu dávám.
8: Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková. Josef Rataj, výrazná osobnost české pop-artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
2: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu, a pak si můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože on začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
8: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
3: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost vlastně tady ukázat něco takového. Tak ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
8: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
23: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost. A i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
2: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Zaprvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě v super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
8: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
24: A to už je pro dnešek opravdu všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Sokolov si připomněl tradici, která je s městem neodmyslitelně spojená. Den horníků nabídl slavnostní průvod, historické ukázky i pestrý program. Ten ukázal, že hornická minulost má v regionu své pevné místo i dnes.
1: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
2: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
1: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
2: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
3: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jedna nám, no tak co je lepšího v životě.
4: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
5: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
1: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa. Den národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
6: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
7: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
1: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Výrazné barvy, známé tváře, komiksové motivy a pořádná dávka pop artu. Nová výstava v Depomoto Art v Plzni představuje tvorbu Josefa Rataje a ukazuje, že svět umění může být jak barevný, tak zároveň provokativní.
8: Josef Rataj, výrazná osobnost české pop artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
9: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu a pak si můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože když on začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let. A já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
8: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
10: Co jsme měli možnost, já jsem tam vidět ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Tak ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
8: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
11: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost a i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
9: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Za prvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
8: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V depo Moto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Český Krumlov má svou novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindřich Čapek, který na ní zachytil charakteristický pohled na historické centrum města a radnici. Známka vstoupila do oběhu na začátku září.
12: V Českém Krumlově v sobotu 5. září pokřtili novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindra Čapek, který ji představil v Paláci ilustrace na druhém nádvoří zámku. Český Krumlov se tak tentokrát vešel, tak říkajíc, do dlaně. Známka zachycuje jeden z charakteristických pohledů na historické centrum města a radnici.
13: Já jsem napřed udělal tuškou návrhy. Původně to mělo být 77 korun, ale mezi tím se zvýšila hodnota na 83. A já jsem musel díky tomu předělávat tu grafiku, protože 77 je krásná číslice a poradit si s 83 bylo takový jako oříšek trochu, protože už to nemá to kouzlo. Já jsem hlavně, když jsem dělal tu kompozici, ty známky, kde ty střechy vytváří taky jako 77, obráceně. A jo, a to se mi ztratilo, tak jsem musel potom to písmo trošku jinak upravit, ale jako myslím, že to dopadlo docela dobře, já jsem se toho obával a známka vypadá nádherně.
12: Známka v tradičním měřítku 1:6 zamířila do oběhu na začátku září a spolu s dopisy může cestovat daleko za hranice jižních Čech. Kdo chtěl mít novou krumlovskou známku mezi prvními, mohl si ji na místě rovnou zakoupit, a to dokonce s podpisem autora. A zájem byl velký.
14: Poštovní známka už vyšla 2.9. v nákladu 22 000 kusů s nominální hodnotou 83 korun, což je doporučené psaní v ekonomickém režimu. Přivítali jsme známku i s panem Čapkem sice v Praze, ale dneska jsme rádi, že můžeme přivítat i v Krumlově a známka má velký ohlas a sběratelé v podstatě z celé republiky ji skupují.
15: Já mám samozřejmě velikou radost. Jindra je velmi dobře známý, ku podivu víc známější v zahraničí než u nás, tak konečně se také zase znovu představí českému publiku a myslím si, že není větší podsta pro výtvarníka, než vytvořit známku pro Českou poštu, tak to je radost.
12: Známý ilustrátor a malíř prozradil, že už pracuje na tvorbě další známky. Tentokrát bude její motiv spojovat s Třeboní.
13: Já jsem tam zakomponoval Mariánský sloup, který je na náměstí a já kolem něj chodím už 25 let a vlastně jsem si ho pořádně nikdy neprohlídl. A teď, jak jsem ho tam maloval, tak jsem ho musel prostudovat a zjistil jsem, že to je úžasná socha. Ale potom ještě, když jsem se s ním zabýval důkladně, tak jsem smeknul, jak je to jako úžasná práce sochařská.
0: Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš společně s náměstky Tomášem Chmelou a Davidem Vychytilem přijali návštěvu velvyslance Spojených států amerických v České republice Nicolase Merika. Velvyslanec se zúčastnil vzpomínkových akcí u příležitosti 80 let od vyzvednutí ostatků amerických letců, kteří zahynuli během letecké bitvy v roce 1944.
16: Šanově přivítal Nicolase Merika starosta obce Milan Humpola a odtud velvyslanec Spojených států vyrazil za volantem jeepu k památníku letecké bitvy nad Bílými Karpaty v Jabloní u Šanova. Před 82 lety 29. srpna zaútočilo z Itálie přes slovenské pováží 400 amerických bombardérů na cíle na Ostravsku.
17: Nad tím povážím se spozdila 10členná skupina bombardérů, vypadla z té sestavy, která byla poměrně odolná na obranu. To využili němečtí stíhači, kteří tuto sestavu napadli a prostor Bílých Karpat postupně bylo zestřeleno 10 bombardérů. Zahynulo přitom 41 amerických letců. My tady stojíme v Šanově u jednoho z pomníků, který je věnovaný posádce letounu, který dopadl tady v blízkém okolí. Přitom zahynulo 9 členů posádek, pouze jeden ten první pilot se zachránil tím, že přešel na Slovensko. I'm very touched emotionally by thinking back to the sacrifice that was made
18: Dotýká se mě nejenom to, že tehdy ti mladí muži obětovali své životy za druhé světové války, ale pro mě je to i osobní záležitostí, že vidím ty všechny, kteří se starají o tuto památku teď a udržují ji po dlouhá léta.
16: Od památníku v Jabloní u Šanova odjel velvyslanec do Slavičína, kde se na hřbitově zúčastnil pietního aktu a slavnostního otevření expozice v Domě přátelství. Tam představil společný projekt velvyslanectví Spojených států amerických a města Slavičín, na který fond velvyslanců USA pro zachování kulturního dědictví poskytne $50,000. I díky této finanční pomoci vzniknou nové expozice letecké bitvy nad Bílými Karpaty.
0: Prezident Petr Pavel zamířil na Prostějovsko. Se starosty mikroregionu Konicko otevřel témata, která zásadně ovlivňují budoucnost menších obcí. Od odchodu mladých lidí až po dostupnost služeb a práce.
19: Dobrý den. Jste tady zasekli pořádnou sekeru.
20: Stárnutí populace, odliv mladých lidí z regionu, nedostatek služeb, nezaměstnanost nebo špatná dopravní obslužnost. To jsou témata, která prezident Petr Pavel řešil na setkání se starosty mikroregionu Konicko, které proběhlo na zámku v Konici krátce poté, co prezident přivítal prvňáky v nedalekém Brodku.
21: To, že mladí odchází na zkušenou vysvětla, je nakonec dobře. Ideální je, když se potom vrátí.
20: Pokud jde o mikroregion Konicko, vyzdvihl prezident Pavel to, jakým způsobem obce spolupracují, což jim v mnoha případech pomáhá uspět.
22: Obce tohoto mikroregionu jsou schopné spolupracovat velice účinně v rámci společenství obcí, sdílet dobré příklady, zkušenosti, především zpracování administrativních předpokladů pro dotace, sdílet své zkušenosti právě s těmi problémy, kterými všichni trpí, a využívat je potom při společné práci například s krajem.
20: Zásadním problémem regionu je podle hlavy státu stav silnic, zejména těch druhé a třetí třídy. To je dnes velmi diskutovaný problém, jelikož vláda Andreje Babiše nyní rozhodla o tom, že krajům nebude přispívat na opravu těchto silnic. A podle prezidenta je problémem i nedostatek pracovních příležitostí. Tyto problémy často souvisí i s rozdělováním daní.
22: Tady je důležité zmínit princip, který by měl fungovat nejenom mezinárodně, ale i uvnitř, a to je princip solidarity. Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat.
20: Podobně ohrožených regionů, jako je Konicko, je podle prezidenta v Česku už asi 80. Je to fenomén, který je možné sledovat ve všech krajích. Podle Pavla je tak nutné zamyslet se nad tím, jak rozdíly mezi regiony zmírnit. Prezident Petr Pavel tady na zámku v Konici zabrousil i do celostátní politiky. Zhodl se s ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou z motoristů, že navrhovaný schodek státního rozpočtu je příliš vysoký.
22: To je jenom důkazem, že i s Petrem Macinkou máme řadu společných témat. Mně se také ten rozpočet nezdá dobrý. Ten navrhovaný deficit je skutečně vysoký ve vztahu k tomu, že jsme v období růstu ekonomiky.
20: Po skončení jednání prezident zamířil na náměstí v Konici, kde se setkal s místními občany. Marek Vrlák, TV Morava, Konice.
0: Fakultní nemocnice Ostrava začala při léčbě pacientů využívat takzvanou kočičí terapii. Kontakt se speciálně vybranými zvířaty pomáhá nemocným zmírnit stres a zlepšit psychickou pohodu. Terapie má být doplňkem běžné zdravotní péče.
23: Úplně perfektní. Brčí fajně, úplně hodný. Mám strašně rád zvířatka. Je úplně pecka. Člověk se uklidní u nich tak.
8: Felinoterapie je terapeutická metoda, při které se ke zlepšení fyzického i psychického zdraví pacienta uplatňuje kontakt s kočkou, v tomto případě s kocourem Teušem.
2: Svůj systém regulace stresu kočka právě navazuje na člověka a dochází ke koregulaci nervového systému, což v podstatě u člověka uklidní. Byl u nás pacient, který začal více komunikovat s lidmi po terapii s kočkou, to bylo velice krásné.
8: Aby se kočka mohla věnovat felinoterapii, musí na to mít vhodnou povahu. Podle Aleny Berčíkové by měla být přátelská, klidná a také mazlivá. Její kocour Teuš všechny tyto vlastnosti má a i proto složil speciální felinoterapeutické zkoušky. Může tak pomáhat pacientům Fakultní nemocnice Ostrava.
3: Já osobně jsem z toho hrozně nadšená, protože vždycky, když přijdu na pokoj a ani na to jako nemyslím, že den předem byla felinoterapie, tak pacienti sami: to bylo včera super, sestřičko, já jsem byl úplně spokojený, jo, takže já to vnímám velice příznivě.
8: Kočičí terapeuty využívají i další nemocnice v České republice. Nejrozšířenější metodou takzvané zoorehabilitace, ale i přesto zůstává kanisterapie, při které se používají psi. Platí to také v Ostravské fakultní nemocnici, kde na 15 pracovištích působí 10 kanisterapeutů. Felinoterapie je oproti tomu teprve na začátku.
4: Testujeme to, ověřujeme, jak na to budou vlastně reagovat pacienti, jak na to bude reagovat personál, jak to samozřejmě bude zvládat i ten náš zvířecí parťák, a to, že jsme v takovém pilotním programu, bych řekla.
0: Na Gruni v Beskydech se už podruhé konala mše za oběti hor. Horská služba při ní společně s návštěvníky vzpomínala na záchranáře, turisty, horolezce i další lidi, jejich život byl spojený s horami.
5: Tóny, fujary a píšťaly, společná modlitba a minuta ticha. Na Gruni se vzpomínalo na ty, kteří horám zasvětili svůj život a už se z nich nevrátili.
24: Vzpomínáme jednak mši v kostele a také pietou tady před kostelem na všechny, jejíž pouť na horách skončila. Ať už se jedná o horské záchranáře, turisty, o horolezce, kamarády. Vzpomínáme na všechny, kteří měli hory v srdci.
5: Mši v kostelíku Panny Marie Pomocnice křesťanů sloužili 3 kněží. Mezi nimi také slovenský kněz a dobrovolný horský záchranář Jan Dubecký.
25: Ty výstupy na vrchy nás učí aj také pokore, bo si uvedomujeme, že nie všetko závisí celkom od nás. A některé věci jednoducho potřebujeme len se učit přijímat.
26: Je to parádní akce, tady bez kterých to nebylo, letos byl druhý ročník tady této mše. My jsme předtím jezdívali ke kolegům tady přes kopec, přes údolí na Velkou Raču, kde to mývají pravidelně.
5: Během mše kněží požehnali také vybavení, které záchranáři používají při zásazích v horách. Například lana, mačky nebo helmy. Právě s touto výbavou vyrážejí pomáhat lidem v náročném horském terénu. Ivona Fajtová, televize Polar Beskydy.
0: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Vítejte u dalšího dílu našeho putování. I tentokrát jsme pro vás vybrali místa, která stojí za to objevit. Ať už vás láká historie, krásná příroda, zajímavé památky nebo nevšední zážitky. Podíváme se na místa známá i méně známá a samozřejmě přidáme také tipy na zajímavé akce, které můžete v nejbližších dnech navštívit. Tak pojďme společně vyrazit na cestu. Pokud vás zajímá česká historie, máte už jen poslední týdny na návštěvu jedné z největších letošních výstav Národního muzea. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba v historické budově Národního muzea představuje více než 4 století vlády dynastie, která zásadně proměnila české knížectví i střední Evropu. Na jednom místě je vystaveno více než 900 mimořádných exponátů z téměř 70 institucí z Česka i zahraničí. Včetně unikátů, které jsou veřejnosti, zpřístupňovány jen výjimečně. Výstava potrvá už jen do 15. října, takže pokud chcete nahlédnout do světa Přemyslovců a poznat jejich dobu prostřednictvím vzácných předmětů, je nejvyšší čas vyrazit. Součástí výstavy Přemyslovci v Národním muzeu jsou i zajímavé přednášky. Já vás upozorním na tu o zlatnických pokladech této doby. Přemyslovská doba totiž nebyla jen o panovnících a mocenských bojích. Významnou roli hrály také šperky, zlatnické práce a předměty, které měly reprezentovat moc i víru. Právě jim se bude věnovat přednáška, která se uskuteční 15. září od 17 hodin v historické budově Národního muzea. Posluchači se podívají na šperky z českých dílen 9. a 10. století, ale také na bohoslužebné náčiní a vzácné schránky na posvátné relikvie. Salzkammergut patří k nejkrásnějším oblastem Rakouska a nabízí všechno, co si člověk od výletu může přát. Majestátní hory, průzračná jezera, malebná městečka i spoustu možností, jak strávit den aktivně nebo jen v klidu obdivovat okolní krajinu. My se teď do této oblasti vydáme v sérii reportáží a postupně vám ukážeme místa, která stojí za návštěvu. Tady je první z nich.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. A začneme na břehu jednoho z největších jezer v oblasti, jezera Traunsee, v centru historického městečka Gmunden. Jezero Traunsee láká turisty na krásné přírodní scenérie. Když se ale ohlédneme zpět do minulosti, vodní cesty tu sloužily ryze praktickým účelům.
1: V minulosti Traunsee, jeho vodní plocha, sloužila jako dopravní cesta pro sůl. Sůl ze solných dolů ve srdci solné komory, protože jsme v solné komoře, a ta se přepravovala na dřevěných lodích v dřevěných kádích právě sem do Gmundenu. Tady se solí obchodovalo a poté se transportovala na sever anebo na východ i k nám do Čech. A od poloviny 19. století to bylo po slavné koněspřežné dráze Gmunden České Budějovice.
0: Lodní dopravu na Traunsee nejvíce proslavil císař František Josef I., který sem s manželkou Sisi rád cestoval na Summerfrische, dlouhou letní dovolenou, kterou trávil na hornorakouských jezerech a v horách. Po Traunsee plul na slavné Gisele, která tenkrát fungovala na parní pohon. Z její paluby i z paluby dalších modernějších lodí se vám dostane nádherných výhledů na městečko, na mocný Greenberg i na majestátní skalní útesy, které lemují jižní břeh jezera. Kapitán Thomas Kšavanter vozí pasažéry na vyhlídkové plavby po jezeru už 18 let.
2: Jezdit po jezeře s těmito výhledy a pracovat tam, kam ostatní jezdí na dovolenou, je samozřejmě krásné. Jsem kapitánem na lodi a zároveň strojníkem na kolesovém parníku. Máme dvě trasy. Jednu krátkou, kolem zámku na břehu, a potom velký okruh kolem celého jezera, který trvá asi 2-2,5 hodiny a měří asi 40 kilometrů. Hlavní sezóna je samozřejmě od července do září v době prázdnin, jezdíme ale už před hlavní sezónou od května i po hlavní sezóně do konce října.
0: Dominantou městečka je zámek Ort, který už z dálky nelze přehlédnout. Výjímá se na jezeře obklopen panoramaty hor a jedinou přístupovou cestou se tak stává dlouhý dřevěný most. K návštěvě Gmundenu láká i proslulá tradice výroby keramiky. Ručně vyráběné hrnky, talíře nebo džbán z místní keramičky má v Rakousku téměř každá rodina. Hliněné nádoby se tu vyráběly už od mladší doby kamenné.
3: Co si vlastně přivést ze solné komory z Gmundenu jako takový typický suvenýr?
1: Já, když chci někomu udělat radost, ale i sobě, tak si přivážím sůl, samozřejmě, to je nejtypičtější produkt. Ale aby to nebyla samotná sůl a aby byla hezky zabalená, tak pořizuji solničku z takzvané Gmundner keramik, což je keramika, která se tu vyrábí od 15. století, první zmínky 1492. Existuje tu manufaktura, kde když přijedete, tak si můžete prohlédnout výrobu, je to ruční výroba a je to speciální vzor, který se nazývá Flambiert Flammen, typická zelená barva, a garantuji vám, že když přijedete do manufaktury, prohlédnete a zajdete do jejich obchodu, u solničky nezůstanete.
0: Znaky keramického DNA města najdete i na náměstí Rathausplatz. V průčelí radnice z 16. století se vyjímá keramická zvonkohra s 24 zvony. Příchozí upoutá melodiemi, které se liší podle ročního období. Návštěva na jaře, v létě nebo na podzim se tu vždy promění v jedinečný zážitek. Podle měsíce se mění i hodiny, kdy se zvonkohra rozehraje. Na podzim ji uslyšíte 5x denně, v létě i 8x. Turisticky zajímavé je středověké jádro městečka se strmými úzkými uličkami, které se klikatí nad přístavištěm lodí. I tady se můžete vydat po stopách tradiční keramiky. Najdete ji na zdech starých domů nebo v místním gotickém kostele, který je přestavěný v barokním slohu. Oltář představuje sousoší zobrazující klanění tří králů a věřící tu vzdávají úctu této keramické Madoně v modrém plášti. Po odpočinkové procházce městem je čas dát si do těla. Svou fyzičku si můžete prověřit při výstupu na zalesněný, téměř 1000 metrů vysoký vrcholek Greenberg. My jsme raději zvolili pohodlnou cestu kabinkovou lanovkou, na kterou jsme nasedli přímo ve městě. Nahoře nás totiž čeká ještě výstup na stezku v korunách stromů, která je zatočená do věže vysoké 39 metrů a ze které je zadovolená.

0: Dobrým výchozím bodem pro pěší turistiku třeba k malému ledovcovému jezeru Laudachsee, které odtud leží asi hodinu pěšky. Pokračovat můžete i dál ke skalnatému Traunsteinu s výškou 1691 metrů. Užít si v oblasti solné komory ty nejkrásnější momenty na čtyřech zajímavých místech lze i díky nabídce slevové vstupenky.
1: Je tu možnost získat tzv. Salzkammergut Gipfelticket. Je to na vrcholi Dachstein West, na Dachstein v podstatě Dachstein jako takový, Feuerkogel a Grünberg, kde teď právě stojíme. Ta jedna jízdenka nás opravňuje využít jízdu nahoru a v podstatě dolů na všechny čtyři s tím, že dospělí zaplatí jednorázově 78 euro, což je pro, řekněme, takový pobyt třeba dvou až tří denní naprosto výhodná nabídka.
0: Inspiraci na cesty v oblasti Salzkammergut vám přineseme i v dalším dílu našeho putování. V roce 2024 ponese Solná komora s Bad Ischlem jako vlajkovým městem titul Evropské hlavní město kultury a my se právě v tomto krásném císařském městečku těšíme na viděnou.
2: Podzim přináší na stůl pestrou paletu barev, tvarů i chutí a přesvědčit se o tom můžete na tradiční výstavě ve Valticích. Od 14. do 30. září tu představí Národní zemědělské muzeum letošní úrodu dýní, cuket, patizonů a cibulovin. Návštěvníci uvidí nejrůznější odrůdy, které se liší nejen vzhledem, ale také svým využitím v kuchyni. Výstava navíc nabídne inspiraci, jak tyto oblíbené podzimní plodiny zpracovat, jak je zařadit do jídelníčku nebo využít jako dekoraci. Pokud tedy hledáte nápady, co na podzim připravit z dýní, cuket či patizonu, ve Valticích si rozhodně přijdete na své. Frýdecký zámek patří k výrazným dominantám Frýdku místku a zároveň k místům, kde se potkává historie šlechtického sídla, města i celého regionu. Původně gotický hrad byl postupně přestavován a jeho dnešní podoba připomíná spíše pohodlné zámecké sídlo. Návštěvníky dnes láká nejen samotný areál, ale také zajímavé expozice a krásné výhledy na město a okolní Beskydy.
3: Frýdecký zámek byl vystavěn mezi léty 1327 až 1339 jako gotický hrad na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí. Leží na hranici Těšínského knížectví ve Slezsku a územím olomouckých biskupů na Moravě. Přes mnohé stavební úpravy během držení rodu Oppersdorfů, pražmů z Bílkova a Habsburků se stal v roce 1918 majetkem státu.
4: Frýdecký zámek se dochoval do dnešní doby. Pro turisty je určitě atraktivní, je tady spousta expozic a krátkodobých výstav a takovou zajímavostí, která se vztahuje k Frýdeckému zámku, je přítomnost ducha. Tak jako na různých zámcích a hradech je bílá paní, tak tady máme ducha. Říká se, že to je duch Jiřího z Oppersdorfu, který tady na zámku sídlil a který měl spory s poddanými a proto byl proklet a straší tady do dneška. Na zámku je zámecká expozice, která prezentuje interiéry zámku a dobové bydlení. Je tady taky rytířský sál, kde jsou erbovní obrazy slezské šlechty, což je taková atraktivita, zajímavost. A samozřejmě jsou tady i expozice, jako je expozice Beskydy, příroda, lidé, která je nová a obsahuje spoustu interaktivních prvků, vypráví příběh o regionu, o jeho historii, o jeho přírodě.
3: Dnes je zámek sídlem Muzea Beskyd Frýdek Místek, které spravuje také hrad Hukvaldy a Langův dům.
5: Určitě stojí za to přijít na Frýdecký zámek z toho důvodu, protože je jednou z dominant přímo z náměstí. Máme nádherný nový zámecký park, takže lze se procházet nejenom v rámci vnitřní expozic, ale taky lze relaxovat v parku a dále se v podstatě projít až dolů na druhou stranu Frýdku místku.
3: Jak jste spokojená s návštěvností?
5: Největší návštěvnost máme na hradě Hochwaldy.

0: Myslím si, že to i díky jakoby těm akcím historickým, které se tady provádějí, ale myslím si, že stejně uspokojivá je i návštěvnost na zámku ve Frýdku, kde návštěvníkům nabízíme jednak stále expozice, ale i doprovodné výstavy, naučné programy pro školy a prokládáme to taky víkendovými prohlídkami.
1: Podobně jako na jiných zámcích, připravuje Frýdecký zámek během roku řadu akcí pro turisty i místní návštěvníky.
2: Tradičně pořádáme i jarmarky během velikonočních vánočních svátků. Aby lidé poznali bohatou historii a bohaté sbírky muzea, tak pořádáme různorodé výstavy, ať už etnografické, umělecké, výtvarné, přírodovědné. Snažíme se samozřejmě zaujmout i ty nejmenší návštěvníky formou lektorských programů pro školy, ale samozřejmě jsme zaměřeni i na starší publikum a tam přibližujeme program muzea senior gymnáziem. Návštěvníky láká nejvíce samozřejmě atmosféra Frýdeckého zámku během netradičních hodin, jako jsou pořádání muzejní noci nebo večerní prohlídky při svíčkách zámku, která láká pohádkovou atmosféru. Frýdecký zámek, sídlo muzea Beskyd Frýdek Místek je tak dějištěm hudebních festivalů, divadelních představení. Samozřejmě tím, že jsme na zámku, jsou zde pořádány i svatební obřady.
1: Přírodní expozice návštěvníky zámku možná překvapí sbírkou preparátů zvířat, které v Beskydech opravdu žijí.
3: Můžeme zde vidět všechny zástupce velkých šelem, které se v Beskydech přirozeně vyskytují. Je to medvěd, rys a vlk.
4: K medvědovi je takový zajímavý příběh, takže jak se ocitl ve vaší sbírce?
3: Medvěda srazilo auto při přechodu nějaké cesty a my jsme ho potom dostali do sbírek k preparaci.
4: A pak tady máte ještě velkého losa.
3: Los je celkem zajímavý a vzácný druh, který se u nás vyskytuje. A tady ten los byl zastřelen v roce 1981 myslivcem, který si ho popletl s jelenem.
1: Frýdecký zámek nemůžete při návštěvě Frýdku Místku přehlédnout. Vstoupíte do něj z Frýdeckého náměstí a po prohlídce nezapomeňte zrelaxovat v zámeckém parku.
5: Pokud máte rádi místa, kde historie není jen za sklem, ale obklopuje vás ze všech stran, vydejte se 14. září do Opavy. Zdejší gotická kaple svatého kříže patří mezi tři národní kulturní památky města a ukrývá unikátní soubor 15 nástěnných maleb s motivy apokalypsy z konce 14. století. Kapli navíc obklopuje historický hřbitov, kde odpočívá řada významných osobností regionu. Komentovanou prohlídkou vás provede Karel Makovický z Opavské kulturní organizace a vstup je zdarma. Pokud máte rádi český design a originální výrobky, zbývá už jen pár posledních příležitostí navštívit unikátní výstavu s názvem Zlatem protkáno, láskou tvořeno. Představuje tvorbu tří českých firem. Výstavou vás provedou průvodci a nahlédnout můžete také pod ruce českých návrhářů a výrobců. 22. září výstava definitivně končí, takže pokud ji chcete ještě stihnout, je nejvyšší čas vyrazit. A naše dnešní putování je u konce. Doufám, že vás některé z navštívených míst zaujalo natolik, že se tam vydáte třeba už při svém příštím výletu. Inspirace je kolem nás spousta, stačí si jen vybrat, kam se vydat. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na naše další společné putování. Mějte se krásně.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem. Tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod čirým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků. Některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tradiční oslava úrody, lidová řemesla i oživená historie. Hrad Švihov se v sobotu 5. září poprvé v historii stal dějištěm dožínek Plzeňského kraje. Slavnost přilákla tisíce návštěvníků.
2: Já jsem nadšený z toho, že letošní dožínky jsou na Švihově. Dožínky jsou pro mě tradice. Je to oslava zemědělství. A proč Švihov? Švihov je ikonou Plzeňského kraje. Je to skvělý hrad a není to pro mě jenom hrad, kde probíhalo natáčení Tři oříšky pro Popelku. Je to pro mě místo, které dodá dnešnímu setkání atmosféru.
1: Svátek zemědělců zahájil slavnostní průvod folklorních souborů Šumava a Šumavánek. Návštěvníci dožínek si po celý den mohli prohlédnout ukázky tradičních řemesel, ochutnávat regionální speciality a vybírat z nabídky výrobků místních farmářů. O živou atmosféru se postaral také bohatý kulturní program na hlavním pódiu, který nabídl vystoupení folklorních souborů, lidovou hudbu i ukázky tradičních zvyků.
3: Líbí se mi, stihla jsem prohlídku hradu a teď tady obcházím ty řemesla.
4: S mamkou jsme šli tam k hrnečkům kupovat hrnečky. Je to tady moc hezký.
5: Zúčastnila jsem se průvodu a tu atmosféru, ta se mi moc líbí a teď se tady rozkoukávám, co tady všechno je.
1: Součástí dožínek bylo také ocenění zemědělců a vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Plzeňského kraje.
6: Je to 17. ročník a za tu dobu se tam prostě vystřídalo mraky výrobků a každý rok je to opravdu rok od roku těžší pro tu komisi. Letos bylo znovu 130 výrobků. Bylo to opravdu těžké vybrat těch 9 vítězů, proto jsou uděleny i ty dodateční ceny.
1: Jedním z držitelů prestižní značky je včelí farma U Toupalů z Kolovče, která okouzlila porotu se svojí ostrou zeleninovou.
7: Produkt se vyrábí z rajčat, papriky, čili papriček a česneku a koření. Je to starý recept po babičce, který jsme našli někde v nějaký knížce, tak jsme to zrealizovali a vyšlo to.
1: Podbrdská minimlékárna obdržela ocenění za syrovátku s příchutí grepu a zázvoru.
8: My rádi experimentujeme, takže začali jsme samozřejmě klasicky vyrábět syrovátku klasickou, která v našem případě znamená, že to je syrovátka, která odkapává z výroby tvarohů. A protože já třeba osobně nemusím tu nakyslost té přírodní syrovátky, tak jsem si říkal, co do toho přidat, jak to zlepšit, aby z toho mohl být třeba i výrobek, který bude pít někdo jiný.
1: 4 roky se bude značkou regionální potravina Plzeňského kraje pyšnit také zadní hovězí maso ve vlastní šťávě od výrobce Gudy 77.
9: Začíná to tím, že kupujeme maso od malých farmářů ze Šumavy. Sami si ho bouráme, takže ho zpracováváme od velkých kusů po malý kousky, který dáme potom třeba do guláše. A pak to prochází sterilizací, takže z toho děláme de facto konzervu, ale bez konzervantů a bez jiné chemie.
1: Dožínky ale nebyly jen o oslavě sklizně. Velký zájem vzbudily projížďky na lodičkách i oživené prohlídky, které návštěvníky přenesly do atmosféry středověku. Na své si přišly také děti, pro které byly připraveny tvořivé dílny, setkání se zvířaty a další farmářské aktivity. Ze Švihova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Zvuk sirén, lesk hasičských vozů a nadšení malých návštěvníků při plnění soutěžních úkolů. Tak vypadalo sobotní odpoledne na louce u svatého Jiří v Plzni na Doubravce, kde se uskutečnil další ročník oblíbené akce Den hasiči.
10: Já mám velkou radost, že jsme se sešli na 5. ročníku dnes s našimi dobrovolnými hasiči přímo tady u Jiřího. Chtěl bych říct, že to je dobrovolná akce našich dobrovolných hasičů. Oni se mezi sebou dohodnou, oni to tady všechno postaví, oni se všechno starají, já jsem na ně moc hrdý a kromě toho, že zasahují u požáru, že nám pomáhají v podstatě každodenně, tak jsem rád, že tady udělali právě ten dětský den a je to tady skvělý.
1: Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout současnou i historickou hasičskou techniku, velkou pozornost přitáhli ukázky hasičů při simulované dopravní nehodě nebo požáru a své dovednosti předvedli také mladí dobrovolní hasiči, kteří se pustili do několika požárních útoků.
11: My jsme se rozhodli uspořádat takovou akci proto, aby jsme široké veřejnosti a zejména dětem přiblížili činnost dobrovolných hasičů tady u nás v Plzni. Tady se děti a i jejich rodiče mohou vyzkoušet dovednosti hasičské činnosti, kterou máme, jako je stříkání do terčů, spojování hadic a podobně.
1: Dobrovolní hasiči jsou pro 4. plzeňský obvod nepostradatelní.
11: My s hasiči už se spolupracujeme, jednak oni nám pomáhají na našich akcích, ať už jako dohledem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, takže ta spolupráce je výborná a samozřejmě jsme rádi, že máme a ta akce je dobrá na to, že je možné, že se potom přihlásí nějaké děti do těch našich sborů, takže posílíme ty jednotky a to je i cílem té dnešní akce.
1: Hlavními hrdiny dne ale byly děti. 400 malých návštěvníků změřilo síly na 7 stanovištích.
4: Já jsem tady zkoušela stanoviště a nejvíc se mi tady líbí, že si můžu něco od hasičů naučit. Až budu chodit na ty hasiče, tak bych se chtěla zúčastnit a chtěla bych hasit požáry a zachraňovat lidi.
12: Už po třetí tady stojím a u jedničky jak prostě běhat a prostě brát věci a chtěl bych jsem být hasičem.
13: Zkoušela jsem tady docela dost věcí a už jsem tady druhý rok a je to tady hodně fajn.
14: Líbí se mi tady ty hasičské auta třeba. Jo, a ještě se mi tady líbilo to stříkání.
1: Zlatou tečkou celého odpoledne byla tradičně nejoblíbenější atrakce obří hromada hasičské pěny. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
15: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
16: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
15: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
16: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
17: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je Jarda nám, no tak co je lepšího v životě.
18: Zdař Bůh, já si představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
19: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
15: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
20: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
21: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
15: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Co dělat, když člověk vedle vás skolabuje? Jak správně přivolat pomoc a kdy začít s resuscitací? Právě na tyto situace chce připravit veřejnost iniciativa Moc pomoc. Jejíž celorepubliková tour odstartovala v úterý 8. září v Plzni.
22: Cíl je velmi jednoduchý. Zachránit až 2000 lidí ročně v České republice. A ten prostředek, jak toho chceme dosáhnout, je vytrénovat 1 000 000 lidí v České republice na dovednost zachraňující život před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
0: Dopoledne patří vždy především školám. Žáci a studenti procházejí několika stanovišti a učí se rozpoznat krizovou situaci, přivolat pomoc nebo zahájit resuscitaci.
23: Já jsem to už dělala na skautský tým výpravě, ale už jsem to jako jednou dělala, ale bylo to hezčí tuto, tak fakt to bylo dobrý.
24: Mně se to líbilo, hlavně jak jsou tam ty pokyny, jsou tam jako přesně řečený a je to takový i zábavný, takže se mi to líbilo.
25: V reálném životě možná jako bych to asi nedokázala, ale takhle v té, takhle to na to zkušební si myslím, že to bylo celkem v pohodě.
0: Odpolední část programu je otevřena široké veřejnosti. Samotnému nácviku ve virtuální realitě předchází vždy ještě informační část, v průběhu které se účastníci seznámí se základními postupy a zásadami první pomoci.
22: Je to hodinový blok, kdy první na 20 minut jdete na stanoviště policie, která vám vysvětlí první klíčový krok první pomoci, a to je zachování vlastní bezpečnosti. Potom se přesouvá skupina na druhý stanoviště, to je stanoviště Červeného kříže, který vysvětluje dominantně krok rozeznání stavu dechu, což je rozhodný krok o tom, zda začínám nebo nezačínám resuscitovat. Až potom se přesouváme na stanoviště virtuální reality, kde si vlastně celý postup první pomoci při akutní zástavě srdce projdu a získávám certifikát.
0: Organizátoři chtějí první pomoc přiblížit veřejnosti jako běžnou a důležitou dovednost.
2: Pro nás je výuka první pomoci jednou ze základních činností, jako pro Český Červený kříž, a zachránit život by mělo být základní lidskou dovedností, protože i když tady záchranka přijíždí za 8 minut, někde 15, ale tak nejdůležitější v případě životohrožujících stavů je ta pomoc na místě, pomoc toho laika, a to je to, co my se snažíme docílit, aby nejvíc, co nejvíc laiků a lidí kolem nás tu první pomoc umělo.
0: Další zastávkou tour bude už 15. září Ostrava. Do konce října pak projekt postupně zavítá celkem do 12 českých měst. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
15: Pes je člověku po staletí nejen věrným společníkem, ale také parťákem pro každodenní život, pohyb i volný čas. Tento výjimečný a jedinečný vztah byl v sobotu 5. září v centru pozornosti na akci Plzeňské trojky, která nabídla široký program pro psy i jejich majitele.
3: Nacházíme se na Psím dnu, což je naše oblíbená akce. V Borském parku se setkávají jak páníci, tak i jejich čtyřnozí miláčci. Máme připravený bohatý program. No a já nemohu zapomenout na to, když tu s náma byl pan Zdeněk Srstka, v těch porotách vždycky hodnotil, a věřím tomu, že když se na nás od někud z nebe kouká, tak že má radost z toho, kolik se z nás tady zase sešlo.
5: Tento náš Psí den, který organizujeme již 15. rokem, tak je unikátní v tom, že si myslím, že to je jediná tak akce podobného typu v Plzni. Je unikátní v tom, že se tady sejde i mnoho prodejců různých předmětů a pamlsků pro pejsky, a určitě je unikátní těmi některými soutěžemi, které organizujeme. Tamhle koukám, že i psí yoga a ty některé aktivity soutěže, tak si myslím, že jsou jako pro takovou akci unikátní.
15: Právě psí yoga byla přes celé odpoledne pro mnohé zajímavým lákadlem, a to jak pro děti, tak i pro dospělé.
6: Lidi praktikují jogové pozice, takové ty jednodušší, spíše při zemi, žádné balanční náročné stojky, já nevím co všechno, tak aby byli v kontaktu s tím zvířetem co nejblíž, to znamená na čtyřech ideálně na zemi. Ale zároveň pro ty zvířata je to krásný způsob socializace, hlavně pro teštění a ta koťata, kdy vlastně během těch 60 minut poznají, že každý cizí člověk je kámoš, poznají spoustu pachů, poznají nový prostředí, nový povrchy, takže k nám jezdí chovatelé hlavně socializovat.
15: Program ale zdaleka nekončil pouze u jógy. Proběhl zde také coursing, agility, dog puller jumping nebo junior handling. Nechyběla ani velká psí stopovačka a soutěž o nejpsa, která se uskutečnila ve třech velikostních kategoriích.
7: Ač je to akce převážně pro ty naše milé němé tváře, tak pro mnohé lidi je přece ten pejsek ten hlavní sociální kontakt, ten nejlepší kamarád, ta bytost, kterým sdílí svoje strasti, ale i radosti. A tuhleta akce, krom toho, že má trochu jako do toho jejich vztahu vzníst něco nového, tak slouží proto, aby ty majitelé psů se mohli kouknout na právě tuhlety aktivity, které můžou s tím svým mazlíčkem dělat a trochu jim ten vztah oživit, nebo naopak můžou dojít k tomu, že si řeknou, a ten pejsek by i něco jiného potřeboval, než co mu dávám.
15: Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Josef Rataj, výrazná osobnost české pop-artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
8: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art, a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu, a pak se můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Ratajeho znám strašně dlouho, protože když on byl, začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Ratajeho zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
4: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
9: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
4: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
10: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost. A i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů. A tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
8: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Zaprvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě v super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
4: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: A to už je pro dnešek opravdu všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Sokolov si připomněl tradici, která je s městem neodmyslitelně spojená. Den horníků nabídl slavnostní průvod, historické ukázky i pestrý program. Ten ukázal, že hornická minulost má v regionu své pevné místo i dnes.
1: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
2: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
1: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
2: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
3: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jedna nám, no tak co je lepšího v životě.
4: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
5: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
1: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa. Den národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
6: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
7: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
1: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Výrazné barvy, známé tváře, komiksové motivy a pořádná dávka pop artu. Nová výstava v Depomoto Art v Plzni představuje tvorbu Josefa Rataje a ukazuje, že svět umění může být jak barevný, tak zároveň provokativní.
8: Josef Rataj, výrazná osobnost české pop artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
9: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu a pak si můžou vrátit a ukázat, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože když on začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
8: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
10: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Tak ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
8: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
11: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost a i při zahájení té výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
9: Já když ty ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Za prvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě v super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
8: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V depo Moto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Český Krumlov má svou novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindřich Čapek, který na ní zachytil charakteristický pohled na historické centrum města a radnici. Známka vstoupila do oběhu na začátku září.
12: V Českém Krumlově v sobotu 5. září pokřtili novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindra Čapek, který ji představil v Paláci ilustrace na druhém nádvoří zámku. Český Krumlov se tak tentokrát vešel, tak říkajíc, do dlaně. Známka zachycuje jeden z charakteristických pohledů na historické centrum města a radnici.
13: Já jsem napřed udělal tuškou návrhy. Původně to mělo být 77 korun, ale mezi tím se zvýšila hodnota na 83. A já jsem musel díky tomu předělávat tu grafiku, protože 77 je krásná číslice a poradit si s 83 bylo takový jako oříšek trochu, protože už to nemá to kouzlo. Já jsem hlavně, když jsem dělal tu kompozici, ty známky, kde ty střechy vytváří taky jako 77, obráceně. A jo, a to se mi ztratilo, tak jsem musel potom to písmo trošku jinak upravit, ale jako myslím, že to dopadlo docela dobře, já jsem se toho obával a známka vypadá nádherně.
12: Známka v tradičním měřítku 1:6 zamířila do oběhu na začátku září a spolu s dopisy může cestovat daleko za hranice jižních Čech. Kdo chtěl mít novou krumlovskou známku mezi prvními, mohl si ji na místě rovnou zakoupit, a to dokonce s podpisem autora. A zájem byl velký.
14: Poštovní známka už vyšla 2.9. v nákladu 22 000 kusů s nominální hodnotou 83 korun, což je doporučené psaní v ekonomickém režimu. Přivítali jsme známku i s panem Čapkem sice v Praze, ale dneska jsme rádi, že můžeme přivítat i v Krumlově a známka má velký ohlas a sběratelé v podstatě z celé republiky ji skupují.
15: Já mám samozřejmě velikou radost. Jindra je velmi dobře známý, ku podivu víc známější v zahraničí než u nás, tak konečně se také zase znovu představí českému publiku a myslím si, že není větší podsta pro výtvarníka, než vytvořit známku pro Českou poštu, tak to je radost.
12: Známý ilustrátor a malíř prozradil, že už pracuje na tvorbě další známky. Tentokrát bude její motiv spojovat s Třeboní.
13: Já jsem tam zakomponoval Mariánský sloup, který je na náměstí a já kolem něj chodím už 25 let a vlastně jsem si ho pořádně nikdy neprohlídl. A teď, jak jsem ho tam maloval, tak jsem ho musel prostudovat a zjistil jsem, že to je úžasná socha. Ale potom ještě, když jsem se s ním zabýval důkladně, tak jsem smeknul, jak je to jako úžasná práce sochařská.
0: Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš společně s náměstky Tomášem Chmelou a Davidem Vychytilem přijali návštěvu velvyslance Spojených států amerických v České republice Nicolase Merika. Velvyslanec se zúčastnil vzpomínkových akcí u příležitosti 80 let od vyzvednutí ostatků amerických letců, kteří zahynuli během letecké bitvy v roce 1944.
16: Šanově přivítal Nicolase Merika starosta obce Milan Humpola a odtud velvyslanec Spojených států vyrazil za volantem jeepu k památníku letecké bitvy nad Bílými Karpaty v Jabloní u Šanova. Před 82 lety 29. srpna zaútočilo z Itálie přes slovenské pováží 400 amerických bombardérů na cíle na Ostravsku.
17: Nad tím povážím se spozdila 10členná skupina bombardérů, vypadla z té sestavy, která byla poměrně odolná na obranu. To využili němečtí stíhači, kteří tuto sestavu napadli a prostor Bílých Karpat postupně bylo zastřeleno 10 bombardérů. Zahynulo přitom 41 amerických letců. My tady stojíme v Šanově u jednoho z pomníků, který je věnovaný posádce letounu, který dopadl tady v blízkém okolí. Přitom zahynulo 9 členů posádek, pouze jeden ten první pilot se zachránil tím, že přešel na Slovensko.
18: I'm very touched emotionally by thinking back to the sacrifice that was made Dotýká se mě nejenom to, že tehdy ti mladí muži obětovali své životy za druhé světové války, ale pro mě je to i osobní záležitostí, že vidím ty všechny, kteří se starají o tuto památku teď a udržují ji po dlouhá léta.
16: Od památníku v Jabloní u Šanova odjel velvyslanec do Slavičína, kde se na hřbitově zúčastnil pietního aktu a slavnostního otevření expozice v Domě přátelství. Tam představil společný projekt velvyslanectví Spojených států amerických a města Slavičín, na který fond velvyslanců USA pro zachování kulturního dědictví poskytne $50,000. I díky této finanční pomoci vzniknou nové expozice letecké bitvy nad Bílými Karpaty.
0: Prezident Petr Pavel zamířil na Prostějovsko. Se starosty mikroregionu Konicko otevřel témata, která zásadně ovlivňují budoucnost menších obcí. Od odchodu mladých lidí až po dostupnost služeb a práce.
19: Dobrý den. Jste tady zasekli pořádnou sekeru.
20: Dobrý den. Dobrý den.
21: Stárnutí populace, odliv mladých lidí z regionu, nedostatek služeb, nezaměstnanost nebo špatná dopravní obslužnost. To jsou témata, která prezident Petr Pavel řešil na setkání se starosty mikroregionu Konicko, které proběhlo na zámku v Konici krátce poté, co prezident přivítal prvňáky v nedalekém Brodku.
19: To, že mladí odchází na zkušenou vysvětla, je nakonec dobře. Ideální je, když se potom vrátí.
21: Pokud jde o mikroregion Konicko, vyzdvihl prezident Pavel to, jakým způsobem obce spolupracují, což jim v mnoha případech pomáhá uspět.
22: Obce tohoto mikroregionu jsou schopné spolupracovat velice účinně v rámci společenství obcí, sdílet dobré příklady, zkušenosti, především z zpracování administrativních předpokladů pro dotace, sdílet své zkušenosti právě s těmi problémy, kterými všichni trpí, a využívat je potom při společné práci například s krajem.
21: Zásadním problémem regionu je podle hlavy státu stav silnic, zejména těch druhé a třetí třídy. To je dnes velmi diskutovaný problém, jelikož vláda Andreje Babiše nyní rozhodla o tom, že krajům nebude přispívat na opravu těchto silnic. A podle prezidenta je problémem i nedostatek pracovních příležitostí. Tyto problémy často souvisí i s rozdělováním daní.

0: Je důležité zmínit princip, který by měl fungovat nejenom mezinárodně, ale i uvnitř, a to je princip solidarity. Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat.
1: Podobně ohrožených regionů, jako je Konicko, je podle prezidenta v Česku už asi 80. Je to fenomén, který je možné sledovat ve všech krajích. Podle Pavla je tak nutné zamyslet se nad tím, jak rozdíly mezi regiony zmírnit.
2: Prezident Petr Pavel tady na zámku v Konici zabrousil i do celostátní politiky. Zhodl se s ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou z motoristů, že navrhovaný schodek státního rozpočtu je příliš vysoký.
0: To je jenom důkazem, že i s Petrem Macinkou máme řadu společných témat. Mně se také ten rozpočet nezdá dobrý. Ten navrhovaný deficit je skutečně vysoký ve vztahu k tomu, že jsme v období růstu ekonomiky.
1: Po skončení jednání prezident zamířil na náměstí v Konici, kde se setkal s místními občany. Marek Vrlák, TV Morava, Konice.
3: Fakultní nemocnice Ostrava začala při léčbě pacientů využívat takzvanou kočičí terapii. Kontakt se speciálně vybranými zvířaty pomáhá nemocným zmírnit stres a zlepšit psychickou pohodu. Terapie má být doplňkem běžné zdravotní péče.
4: Úplně perfektní. Vrčí fajně, úplně hodný. Mám strašně rád zvířatka. Je úplně pecka. Člověk se uklidní u nich tak.
5: Felinoterapie je terapeutická metoda, při které se ke zlepšení fyzického i psychického zdraví pacienta uplatňuje kontakt s kočkou, v tomto případě s kocourem Teušem.
6: Svůj systém regulace stresu kočka právě navazuje na člověka a dochází k koregulaci nervového systému, což v podstatě u člověka uklidní. Byl u nás pacient, který začal více komunikovat s lidmi po terapii s kočkou, to bylo velice krásné.
5: Aby se kočka mohla věnovat felinoterapii, musí na to mít vhodnou povahu. Podle Aleny Berčíkové by měla být přátelská, klidná a také mazlivá. Její kocour Teuš všechny tyto vlastnosti má a i proto složil speciální felinoterapeutické zkoušky. Může tak pomáhat pacientům Fakultní nemocnice Ostrava.
7: Já osobně jsem z toho hrozně nadšená, protože vždycky, když přijdu na pokoj a ani na to jako nemyslím, že den předem byla felinoterapie, tak pacienti sami to. To bylo včera super, sestřičko, já jsem byl úplně spokojený, jo, takže já to vnímám velice příznivě.
5: Kočičí terapeuty využívají i další nemocnice v České republice. Nejrozšířenější metodou takzvané zoorehabilitace, ale i přesto zůstává kanisterapie, při které se používají psy. Platí to také v Ostravské fakultní nemocnici, kde na 15 pracovištích působí 10 kanisterapeutů. Felinoterapie je oproti tomu teprve na začátku.
8: Testujeme to, věřujeme, jak na to budou vlastně reagovat pacienti, jak na to bude reagovat personál, jak to samozřejmě bude zvládat i ten náš zvířecí parťák, a to, že jsme v takovém pilotním programu, bych řekla.
3: Na Gruni v Beskydech se už podruhé konala mše za oběti hor. Horská služba při ní společně s návštěvníky vzpomínala na záchranáře, turisty, horolezce i další lidi, jejich život byl spojený s horami.
9: Tóny, fujary a píšťaly, společná modlitba a minuta ticha. Na Gruni se vzpomínalo na ty, kteří horám zasvětili svůj život a už se z nich nevrátili.
10: Vzpomínáme jednak mši v kostele a také pietou tady před kostelem na všechny, jejichž pouť na horách skončila. Ať už se jedná o horské záchranáře, turisty, o horolezce, kamarády. Vzpomínáme na všechny, kteří měli hory v srdci.
9: Mši v kostelíku Panny Marie Pomocnice křesťanů sloužili 3 kněží. Mezi nimi také slovenský kněz a dobrovolný horský záchranář Jan Dubecký.
11: Ty výstupy na vrchy nás učí aj také pokore, bo si uvedomujeme, že nie všetko závisí celkom od nás. A některé věci jednoducho potřebujeme len sa učiť príjmať.
12: Je to parádní akce, bez kterých to nebylo, letos byl druhý ročník tady této mše. My jsme předtím jezdívali ke kolegům tady přes kopec, přes údolí na Velkou Raču, kde to mývají pravidelně.
9: Během

0: Vše kněží požehnali také vybavení, které záchranáři používají při zásazích v horách, například lana, mačky nebo helmy. Právě s touto výbavou vyrážejí pomáhat lidem v náročném horském terénu. Ivona Fajtová, televize Polar Beskydy.
1: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Vítejte u dalšího dílu našeho putování. I tentokrát jsme pro vás vybrali místa, která stojí za to objevit. Ať už vás láká historie, krásná příroda, zajímavé památky nebo nevšední zážitky. Podíváme se na místa známá i méně známá a samozřejmě přidáme také tipy na zajímavé akce, které můžete v nejbližších dnech navštívit. Tak pojďme společně vyrazit na cestu. Pokud vás zajímá česká historie, máte už jen poslední týdny na návštěvu jedné z největších letošních výstav Národního muzea. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba v historické budově Národního muzea představuje více než 4 století vlády dynastie, která zásadně proměnila české knížectví i střední Evropu. Na jednom místě je vystaveno více než 900 mimořádných exponátů z téměř 70 institucí z Česka i zahraničí. Včetně unikátů, které jsou veřejnosti, zpřístupňovány jen výjimečně. Výstava potrvá už jen do 15. října, takže pokud chcete nahlédnout do světa Přemyslovců a poznat jejich dobu prostřednictvím vzácných předmětů, je nejvyšší čas vyrazit. Součástí výstavy Přemyslovci v Národním muzeu jsou i zajímavé přednášky. Já vás upozorním na tu o zlatnických pokladech této doby. Přemyslovská doba totiž nebyla jen o panovnících a mocenských bojích. Významnou roli hrály také šperky, zlatnické práce a předměty, které měly reprezentovat moc i víru. Právě jim se bude věnovat přednáška, která se uskuteční 15. září od 17 hodin v historické budově Národního muzea. Posluchači se podívají na šperky z českých dílen 9. a 10. století, ale také na bohoslužebné náčiní a vzácné schránky na posvátné relikvie. Salzkammergut patří k nejkrásnějším oblastem Rakouska a nabízí všechno, co si člověk od výletu může přát. Mají státní hory, průzračná jezera, malebná městečka i spoustu možností, jak strávit den aktivně nebo jen v klidu obdivovat okolní krajinu. My se teď do této oblasti vydáme v sérii reportáží a postupně vám ukážeme místa, která stojí za návštěvu. Tady je první z nich.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. A začneme na břehu jednoho z největších jezer v oblasti, jezera Traunze, v centru historického městečka Gmunden. Jezero Traunze láká turisty na krásné přírodní scenérie. Když se ale ohlédneme zpět do minulosti, vodní cesty tu sloužily ryze praktickým účelům.
1: V minulosti Traunze, jeho vodní plocha, sloužila jako dopravní cesta pro sůl. Sůl ze solných dolů ve srdci solné komory, protože jsme v solné komoře, a ta se přepravovala na dřevěných lodích v dřevěných kádích právě sem do Gmundenu. Tady se solí obchodovalo a poté se transportovala na sever anebo na východ, i k nám do Čech. A od poloviny 19. století to bylo po slavné koněspřežné dráze Gmunden České Budějovice.
0: Lodní dopravu na Traunze nejvíce proslavil císař František Josef I., který sem s manželkou Sisi rád cestoval na Sommerfrische, dlouhou letní dovolenou, kterou trávil na hornorakouských jezerech a v horách. Po Traunze plul na slavné Gisele, která tenkrát fungovala na parní pohon. Z její paluby i z paluby dalších modernějších lodí se vám dostane nádherných výhledů na městečko, na mocný Grinberg i na majestátní skalní útesy, které lemují jižní břeh jezera. Kapitán Tomáš Kšavanter vozí pasažéry na výhlídkové plavby po jezeru už 18 let.
2: Jezdit po jezeře s těmito výhledy a pracovat tam, kam ostatní jezdí na dovolenou, je samozřejmě krásné. Jsem kapitánem na lodi a zároveň strojníkem na kolesovém parníku. Máme dvě trasy. Jednu krátkou, kolem zámku na břehu, a potom velký okruh kolem celého jezera, který trvá asi 2-2,5 hodiny a měří asi 40 kilometrů. Hlavní sezóna je samozřejmě od července do září v době prázdnin, jezdíme ale už před hlavní sezónou od května i po hlavní sezóně do konce října.
0: Dominantou městečka je zámek Ort, který už z dálky nelze přehlédnout. Výjímá se na jezeře obklopen panoramaty hor a jedinou přístupovou cestou se tak stává dlouhý dřevěný most. K návštěvě Gmundenu láká i proslulá tradice výroby keramiky. Ručně vyráběné hrnky, talíře nebo džbán z místní keramičky má v Rakousku téměř každá rodina. Hliněné nádoby se tu vyráběly už od mladší doby kamenné.
3: Co si vlastně přivést ze solné komory z Gmundenu jako takový typický suvenýr?
1: Já, když chci někomu udělat radost, ale i sobě, tak si přivážím sůl, samozřejmě, to je nejtypičtější produkt. Ale aby to nebyla samotná sůl a aby byla hezky zabalená, tak pořizuji solničku z takzvané Gmundner keramik, což je keramika, která se tu vyrábí od 15. století, první zmínky 1492. Existuje tu manufaktura, kde když přijedete, tak si můžete prohlédnout výrobu, je to ruční výroba a je to speciální vzor, který se nazývá Flambiert Flammen, typická zelená barva, a garantuji vám, že když přijedete do manufaktury, prohlédnete a zajdete do jejich obchodu, u solničky nezůstanete.
0: Znaky keramického DNA města najdete i na náměstí Rathausplatz. V průčelí radnice z 16. století se vyjímá keramická zvonkohra s 24 zvony. Příchozí upoutá melodiemi, které se liší podle ročního období. Návštěva na jaře, v létě nebo na podzim se tu vždy promění v jedinečný zážitek. Podle měsíce se mění i hodiny, kdy se zvonkohra rozehraje. Na podzim ji uslyšíte 5x denně, v létě i 8x. Turisticky zajímavé je středověké jádro městečka se strmými úzkými uličkami, které se klikatí nad přístavištěm lodí. I tady se můžete vydat po stopách tradiční keramiky. Najdete ji na zdech starých domů nebo v místním gotickém kostele, který je přestavěný v barokním slohu. Oltář představuje sousoší zobrazující klanění tří králů a věřící tu vzdávají úctu této keramické Madoně v modrém plášti. Odpočinkové procházce městem je čas dát si do těla. Svou fyzičku si můžete prověřit při výstupu na zalesněný, téměř 1000 metrů vysoký vrcholek Greenberg. My jsme raději zvolili pohodlnou cestu kabinkovou lanovkou, na kterou jsme nasedli přímo ve městě. Nahoře nás totiž čeká ještě výstup na stezku v korunách stromů, která je zatočená do věže vysoké 39 metrů a ze které je za dobré viditelnosti vidět až daleko na jezero a okolí.

Ochutnat místní gastronomii je velmi milou povinností. Vrchovatý talíř, či v tomto případě dřevěné prkénko, přetéká vyhlášenými regionálními specialitami od klobásek přes uzené až po ovčí a kozí sýry. Patřičně po silnění se vracíme zpět na trasu. Horní zastávka Lanovky je dobrým výchozím bodem pro pěší turistiku, třeba k malému ledovcovému jezeru Laudachsee, které odtud leží asi hodinu pěšky.

0: na všechny čtyři s tím, že dospělí zaplatí jednorázově 78 euro, což je pro, řekněme, takový pobyt třeba dvou až tří denní naprosto výhodná nabídka.
1: Inspiraci na cesty v oblasti Salzkammergut vám přineseme i v dalším dílu našeho putování. V roce 2024 ponese Solná komora s Bad Ischlem jako vlajkovým městem titul Evropské hlavní město kultury a my se právě v tomto krásném císařském městečku těšíme na viděnou.
2: Podzim přináší na stůl pestrou paletu barev, tvarů i chutí a přesvědčit se o tom můžete na tradiční výstavě ve Valticích. Od 14. do 30. září tu představí Národní zemědělské muzeum letošní úrodu dýní, cuket, patizonů a cibulovin. Návštěvníci uvidí nejrůznější odrůdy, které se liší nejen vzhledem, ale také svým využitím v kuchyni. Výstava navíc nabídne inspiraci, jak tyto oblíbené podzimní plodiny zpracovat, jak je zařadit do jídelníčku nebo využít jako dekoraci. Pokud tedy hledáte nápady, co na podzim připravit z dýní, cuket či patizonu, ve Valticích si rozhodně přijdete na své. Frýdecký zámek patří k výrazným dominantám Frýdku Místku a zároveň k místům, kde se potkává historie šlechtického sídla, města i celého regionu. Původně gotický hrad byl postupně přestavován a jeho dnešní podoba připomíná spíše pohodlné zámecké sídlo. Návštěvníky dnes láká nejen samotný areál, ale také zajímavé expozice a krásné výhledy na město a okolní Beskydy.
3: Frýdecký zámek byl vystavěn mezi léty 1327 až 1339 jako gotický hrad na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí. Leží na hranici Těšínského knížectví ve Slezsku a územím olomouckých biskupů na Moravě. Přes mnohé stavební úpravy během držení rodu Oppersdorfů, pražmů z Bílkova a Habsburků se stal v roce 1918 majetkem státu.
4: Frýdecký zámek se dochoval do dnešní doby. Pro turisty je určitě atraktivní, je tady spousta expozic a krátkodobých výstav a takovou zajímavostí, která se vztahuje k Frýdeckému zámku, je přítomnost ducha. Tak jako na různých zámcích a hradech je bílá paní, tak tady máme ducha. Říká se, že to je duch Jiřího z Oppersdorfu, který tady na zámku sídlil a který měl spory s poddanými a proto byl proklet a straší tady do dneška. Na zámku je zámecká expozice, která prezentuje interiéry zámku a dobové bydlení. Je tady taky rytířský sál, kde jsou erbovní obrazy slezské šlechty, což je taková atraktivita, zajímavost. A samozřejmě jsou tady i expozice, jako je expozice Beskydy příroda lidé, která je nová a obsahuje spoustu interaktivních prvků, vypráví příběh o regionu, o jeho historii, o jeho přírodě.
3: Dnes je zámek sídlem muzea Beskyd Frýdek Místek, které spravuje také hrad Hukvaldy a Langův dům.
5: Určitě stojí za to přijít na Frýdecký zámek z toho důvodu, protože je jednou z dominant přímo z náměstí. Máme nádherný nový zámecký park, takže lze se procházet nejenom v rámci vnitřní expozic, ale taky lze relaxovat v parku a dále se v podstatě projít až dolů na druhou stranu Frýdku Místku.
6: Jak jste spokojená s návštěvností?
5: Největší návštěvnost máme na hradě Hukvaldy. Myslím si, že to i díky jakoby těm akcím historickým, které se tady provádějí, ale myslím si, že stejně uspokojivá je i návštěvnost na zámku ve Frýdku, kde návštěvníkům nabízíme jednak stále expozice, ale i doprovodné výstavy, naučné programy pro školy a prokládáme to taky víkendovými prohlídkami.
3: Podobně jako na jiných zámcích, připravuje Frýdecký zámek během roku řadu akcí pro turisty i místní návštěvníky.
7: Tradičně pořádáme i jarmarky během velikonočních vánočních svátků. Aby lidé poznali bohatou historii a bohaté sbírky muzea, tak pořádáme

0: různorodé výstavy, ať už etnografické, umělecké, výtvarné, přírodovědné. Snažíme se samozřejmě zaujmout i ty nejmenší návštěvníky formou lektorských programů pro školy, ale samozřejmě jsme zaměřeni i na starší publikum a tam přibližujeme program muzea Senior Gymnáziem. Návštěvníky láká nejvíce samozřejmě atmosféra Frideckého zámku během netradičních hodin, jako jsou pořádání muzejní noci nebo večerní prohlídky při svíčkách zámku, která láká pohádkovou atmosférou. Frýdecký zámek, sídlo muzea Beskyd Frýdek Místek je tak dějištěm hudebních festivalů, divadelních představení. Samozřejmě tím, že jsme na zámku, jsou zde pořádány i svatební obřady.
1: Přírodní expozice návštěvníky zámku možná překvapí sbírkou preparátů zvířat, které v Beskydech opravdu žijí.
2: Můžeme zde vidět všechny zástupce velkých šelem, které se v Beskydech přirozeně vyskytují. Je to medvěd, rys a vlk.
3: K medvědovi je takový zajímavý příběh, takže jak se ocitl ve vaší sbírce?
2: Medvěda srazilo auto při přechodu nějaké cesty a my jsme ho potom dostali do sbírek k preparaci.
3: A pak tady máte ještě velkého losa.
2: Los je celkem zajímavý a vzácný druh, který se u nás vyskytuje. A tady ten los byl zastřelen v roce 1981 myslivcem, který si ho popletl s jelenem.
1: Frýdecký zámek nemůžete při návštěvě Frýdku Místku přehlédnout. Vstoupíte do něj z Frýdeckého náměstí a po prohlídce nezapomeňte zrelaxovat v zámeckém parku.
4: Pokud máte rádi místa, kde historie není jen za sklem, ale obklopuje vás ze všech stran, vydejte se 14. září do Opavy. Zdejší gotická kaple svatého kříže patří mezi tři národní kulturní památky města a ukrývá unikátní soubor 15 nástěnných maleb s motivy apokalypsy z konce 14. století. Kapli navíc obklopuje historický hřbitov, kde odpočívá řada významných osobností regionu. Komentovanou prohlídkou vás provede Karel Makovský z Opavské kulturní organizace a vstup je zdarma. Pokud máte rádi český design a originální výrobky, zbývá už jen pár posledních příležitostí navštívit unikátní výstavu s názvem Zlatem protkáno, láskou tvořeno. Představuje tvorbu tří českých firem. Výstavou vás provedou průvodci a nahlédnout můžete také pod ruce českých návrhářů a výrobců. 22. září výstava definitivně končí, takže pokud ji chcete ještě stihnout, je nejvyšší čas vyrazit. A naše dnešní putování je u konce. Doufám, že vás některé z navštívených míst zaujalo natolik, že se tam vydáte třeba už při svém příštím výletu. Inspirace je kolem nás spousta, stačí si jen vybrat, kam se vydat. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na naše další společné putování. Mějte se krásně.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tradiční oslava úrody, lidová řemesla i oživená historie. Hrad Švihov se v sobotu 5. září poprvé v historii stal dějištěm dožínek Plzeňského kraje. Slavnost přilákala tisíce návštěvníků.
2: Já jsem nadšený z toho, že letošní dožínky jsou na Švihově. Dožínky jsou pro mě tradice. Je to oslava zemědělství. A proč Švihov? Švihov je ikonou Plzeňského kraje. Je to skvělý hrad a není to pro mě jenom hrad, kde probíhalo natáčení Tři oříšky pro Popelku. Je to pro mě místo, které dodá dnešnímu setkání atmosféru.
1: Svátek zemědělců zahájil slavnostní průvod folklorních souborů Šumava a Šumavánek. Návštěvníci dožínek si po celý den mohli prohlédnout ukázky tradičních řemesel, ochutnávat regionální speciality a vybírat z nabídky výrobků místních farmářů. O živou atmosféru se postaral také bohatý kulturní program na hlavním pódiu, který nabídl vystoupení folklorních souborů, lidovou hudbu i ukázky tradičních zvyků.
3: Líbí se mi, stihla jsem prohlídku hradu a teď tady obcházím ty řemesla.
4: S mamkou jsme šli tam k hrnečkům kupovat hrnečky. Je to tady moc hezký.
5: Zúčastnila jsem se průvodu a tu atmosféru, ta se mi moc líbí a teď se tady rozkoukávám, co tady všechno je.
1: Součástí dožínek bylo také ocenění zemědělců a vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Plzeňského kraje.
6: Je to 17. ročník a za tu dobu se tam prostě vystřídalo mraky výrobků a každý rok je to opravdu rok od roku těžší pro tu komisi. Letos bylo znovu 130 výrobků. Bylo to opravdu těžké vybrat těch 9 vítězů, proto jsou uděleny i ty dodatečné ceny.
1: Jedním z držitelů prestižní značky je včelí farma Utoupalů z Kolovče, která okouzlila porotu se svojí ostrou zeleninovou.
7: Produkt se vyrábí z rajčat, papriky, čili papriček a česneku a koření. A je to starý recept po babičce, který jsme našli někde v nějaký knížce, tak jsme to zrealizovali a vyšlo to.
1: Podbrdská minimlékárna obdržela ocenění za syrovátku s příchutí grepu a zázvoru.
8: My rádi experimentujeme, takže začali jsme samozřejmě klasicky vyrábět syrovátku klasickou, která v našem případě znamená, že to je syrovátka, která odkapává z výroby tvarohu. A protože já třeba osobně nemusím tu nakyslost té přírodní syrovátky, tak jsem si říkal, co do toho přidat, jak to zlepšit, aby z toho mohl být třeba i výrobek, který bude pít někdo jiný.
1: 4 roky se bude značkou regionální potravina Plzeňského kraje pyšnit také zadní hovězí maso ve vlastní šťávě od výrobce Gudy 77.
9: Začíná to tím, že kupujeme maso od malých farmářů ze Šumavy, sami si ho bouráme, takže ho zpracováváme od velkých kusů po malý kousky, který dáme potom třeba do guláše. A pak to prochází sterilizací, takže z toho děláme de facto konzervu, ale bez konzervantů a bez jiné chemie.
1: Dožínky ale nebyly jen o oslavě sklizně. Velký zájem vzbudily projížďky na lodičkách i oživené prohlídky, které návštěvníky přenesly do atmosféry středověku. Na své si přišly také děti, pro které byly připraveny tvořivé dílny, setkání se zvířaty a další farmářské aktivity. Ze Švihova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Zvuk sirén, lesk hasičských vozů a nadšení malých návštěvníků při plnění soutěžních úkolů. Tak vypadalo sobotní odpoledne na louce u svatého Jiří v Plzni na Doubravce, kde se uskutečnil další ročník oblíbené akce Den za hasiči.
10: Já mám velkou radost, že jsme se sešli na 5. ročníku dnes s našimi dobrovolnými hasiči přímo tady u Jiřího. Chtěl bych říct, že to je dobrovolná akce našich dobrovolných hasičů. Oni se mezi sebou dohodnou, oni to tady všechno postaví, oni se všechno starají, já jsem na ně moc hrdý a kromě toho, že zasahují u požáru, že nám pomáhají v podstatě každodenně, tak jsem rád, že tady udělali právě ten dětský den a je to tady skvělý.
1: Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout současnou i historickou hasičskou techniku, velkou pozornost přitáhly ukázky hasičů při simulované dopravní nehodě nebo požáru a své dovednosti předvedli také mladí dobrovolní hasiči, kteří se pustili do několika požárních útoků.
11: My jsme se rozhodli uspořádat takovou akci proto, aby jsme široké veřejnosti a zejména dětem přiblížili činnost dobrovolných hasičů tady u nás v Plzni. Tady se děti a i jejich rodiče mohou vyzkoušet dovednosti hasičské činnosti, kterou máme, jako je stříkání do terčů, spojování hadic a podobně.
1: Dobrovolní hasiči jsou pro čtvrtý plzeňský obvod nepostradatelní.
11: My s hasiči už se spolupracujeme, jednak oni nám pomáhají na našich akcích, ať už jako dohledem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, takže ta spolupráce je výborná a samozřejmě jsme rádi, že máme a ta akce je dobrá na to, že je možné, že se potom přihlásí nějaké děti do těch našich sborů, takže posílíme ty jednotky a to je i cílem té dnešní akce.
1: Hlavními hrdiny dne ale byly děti. 400 malých návštěvníků změřilo síly na 7 stanovištích.
12: Já jsem tady zkoušela stanoviště a nejvíce mi tady líbí, že si můžu něco od hasičů naučit. Až budu chodit na ty hasiče, tak bych se chtěla zúčastnit a chtěla bych hasit požáry a zachraňovat lidi.
13: Už po třetí tady stojím a u jedničky jak prostě běhat a prostě brát věci a chtěl bych jsem být hasičem.
14: Zkoušela jsem tady docela dost věcí a už jsem tady druhý rok a je to tady hodně fajn.
15: Líbí se mi tady ty hasičské auta třeba. Jo, a ještě se mi tady líbilo to stříkání.
1: Zlatou tečkou celého odpoledne byla tradičně nejoblíbenější atrakce obří hromada hasičské pěny. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
16: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
17: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
16: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
17: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
18: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jedna nám, no tak co je lepšího v životě.
19: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
20: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
16: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
21: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
22: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
16: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Co dělat, když člověk vedle vás skolabuje? Jak správně přivolat pomoc a kdy začít s resuscitací? Právě na tyto situace chce připravit veřejnost iniciativa Moc pomoc. Jejíž celorepubliková tour odstartovala v úterý 8. září v Plzni.
23: Cíl je velmi jednoduchý. Zachránit až 2000 lidí ročně v České republice. A ten prostředek, jak toho chceme dosáhnout, je vytrénovat 1 000 000 lidí v České republice na dovednost zachraňující život před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
0: Dopoledne patří vždy především školám. Žáci a studenti procházejí několika stanovišti a učí se rozpoznat krizovou situaci, přivolat pomoc nebo zahájit resuscitaci.
24: Já jsem to už dělala na skautský tým výpravě, ale už jsem to jako jednou dělala, ale bylo to hezčí tuto, tak fakt to bylo dobrý.
25: Mně se to líbilo, hlavně jak jsou tam ty pokyny, jsou tam jako přesně řečený a je to takový i zábavný, takže se mi to líbilo.
26: V reálném životě možná jako bych to asi nedokázala, ale takhle na to zkušební si myslím, že to bylo celkem v pohodě.
0: Odpolední část programu je otevřena široké veřejnosti. Samotnému nácviku ve virtuální realitě předchází vždy ještě informační část, v průběhu které se účastníci seznámí se základními postupy a zásadami první pomoci.
23: Je to hodinový blok, kdy první na 20 minut jdete na stanoviště policie, která vám vysvětlí první klíčový krok první pomoci, a to je zachování vlastní bezpečnosti. Potom se přesouvá skupina na druhý stanoviště, to je stanoviště Červeného kříže, který vysvětluje dominantně krok rozeznání stavu dechu, což je rozhodný krok o tom, zda začínám nebo nezačínám resuscitovat. Až potom se přesouváme na stanoviště virtuální reality, kde si vlastně celý postup první pomoci při akutní zástavě srdce projdu a získávám certifikát.
0: Organizátoři chtějí první pomoc přiblížit veřejnosti jako běžnou a důležitou dovednost.
25: Pro nás je výuka první pomoci jednou ze základních činností, jako pro Český Červený kříž, a zachránit život by mělo být základní lidskou dovedností, protože i když tady záchranka přijíždí za 8 minut, někde 15, ale tak nejdůležitější v případě životohrožujících stavů je ta pomoc na místě, pomoc toho laika, a to je to, co my se snažíme docílit, aby nejvíc, co nejvíc laiků a lidí kolem nás tu první pomoc umělo.
0: Další zastávkou tour bude už 15. září Ostrava. Dokonce října pak projekt postupně zavítá celkem do 12 českých měst. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
16: Pes je člověku po staletí nejen věrným společníkem, ale také parťákem pro každodenní život, pohyb i volný čas. Tento výjimečný a jedinečný vztah byl v sobotu 5. září v centru pozornosti na akci Plzeňské trojky, která nabídla široký program pro psy i jejich majitele.
2: Nacházíme se na Psím dnu, což je naše oblíbená akce. V Borském parku se setkávají jak páníci, tak i čtyřnozí miláčci. Máme připravený bohatý program. No a já nemohu zapomenout na to, když tu s náma byl pan Zdeněk Srstka, v těch porotách vždycky hodnotil, a věřím tomu, že když se na nás od někud z nebe kouká, tak že má radost z toho, kolik se z nás tady zase sešlo.
3: Tento náš Psí den, který organizujeme již 15. rokem, tak je unikátní v tom, že si myslím, že to je jediná tak akce podobného typu v Plzni. Je unikátní v tom, že se tady sejde i mnoho prodejců různých předmětů a pamlsků pro pejsky, a určitě je unikátní těmi některými soutěžemi, které organizujeme. Tamhle koukám, že i psí yoga a ty některé aktivity soutěže, tak si myslím, že jsou jako pro takovou akci unikátní.
16: Právě psí yoga byla přes celé odpoledne pro mnohé zajímavým lákadlem, a to jak pro děti, tak i pro dospělé.
4: Lidi praktikují jogové pozice, takové ty jednodušší, spíše při zemi, žádné balanční náročné stojky, já nevím co všechno, tak aby byli v kontaktu s tím zvířetem co nejblíž, to znamená na čtyřech ideálně na zemi. Ale zároveň pro ty zvířata je to krásný způsob socializace, hlavně pro ty štěňata, koťata, kdy vlastně během těch 60 minut poznají, že každý cizí člověk je kámoš, poznají spoustu pachů, poznají nový prostředí, nový povrchy, takže k nám jezdí chovatelé hlavně socializovat.
16: Program ale zdaleka nekončil pouze u jogy. Proběhl zde také coursing, agility, dog puller jumping nebo junior handling. Nechyběla ani velká psí stopovačka a soutěž o nejpsa, která se uskutečnila ve třech velikostních kategoriích.
5: Ač je to akce převážně pro ty naše milé němé tváře, tak pro mnohé lidi je přece ten pejsek ten hlavní sociální kontakt, ten nejlepší kamarád, ta bytost, kterým sdílí svoje strasti, ale i radosti. A tuhleta akce, krom toho, že má trochu jako do toho jejich vztahu vznést něco nového, tak slouží proto, aby ty majitelé psů se mohli kouknout na právě tuhlety aktivity, které můžou s tím svým mazlíčkem dělat a trochu jim ten vztah oživit, nebo naopak můžou dojít k tomu, že si řeknou, a ten pejsek by i něco jiného potřeboval, než co mu dávám.
16: Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Josef Rataj, výrazná osobnost české pop-artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
6: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art, a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu, a pak se můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Ratajeho znám strašně dlouho, protože on byl, začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
16: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
7: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
16: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
8: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost. A i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
6: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Za prvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
16: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: A to už je pro dnešek opravdu všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Sokolov si připomněl tradici, která je s městem neodmyslitelně spojená. Den horníků nabídl slavnostní průvod, historické ukázky i pestrý program. Ten ukázal, že hornická minulost má v regionu své pevné místo i dnes.
1: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
2: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
1: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
2: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
3: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jedna nám, no tak co je lepšího v životě.
4: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
5: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
1: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
6: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
7: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
1: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Výrazné barvy, známé tváře, komiksové motivy a pořádná dávka pop artu. Nová výstava v Depomoto Art v Plzni představuje tvorbu Josefa Rataje a ukazuje, že svět umění může být jak barevný, tak zároveň provokativní.
8: Josef Rataj, výrazná osobnost české pop artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
9: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu a pak si můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože když on začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
8: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
10: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost vlastně tady ukázat něco takového. Tak ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
8: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
11: Jsme rádi, že nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost a i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky pan profesor Josef Sýkora.
9: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Za prvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě v super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
8: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Český Krumlov má svou novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindřich Čapek, který na ní zachytil charakteristický pohled na historické centrum města a radnici. Známka vstoupila do oběhu na začátku září.
12: V Českém Krumlově v sobotu 5. září pokřtili novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindra Čapek, který ji představil v Paláci ilustrace na druhém nádvoří zámku. Český Krumlov se tak tentokrát vešel, tak říkajíc, do dlaně. Známka zachycuje jeden z charakteristických pohledů na historické centrum města a radnici.
13: Já jsem napřed udělal tuškou návrhy. Původně to mělo být 77 korun, ale mezi tím se zvýšila hodnota na 83. A já jsem musel díky tomu předělávat tu grafiku, protože 77 je krásná číslice a poradit si s 83 bylo takový jako oříšek trochu, protože už to nemá to kouzlo. Já jsem hlavně, když jsem dělal tu kompozici, ty známky, kde ty střechy vytváří taky jako 77, obráceně. A jo, a to se mi ztratilo, tak jsem musel potom to písmo trošku jinak upravit, ale jako myslím, že to dopadlo docela dobře, já jsem se toho obával a známka vypadá nádherně.
12: Známka v tradičním měřítku 1:6 zamířila do oběhu na začátku září a spolu s dopisy může cestovat daleko za hranice jižních Čech. Kdo chtěl mít novou krumlovskou známku mezi prvními, mohl si ji na místě rovnou zakoupit, a to dokonce s podpisem autora. A zájem byl velký.
14: Poštovní známka už vyšla 2.9. v nákladu 22 000 kusů s nominální hodnotou 83 korun, což je doporučené psaní v ekonomickém režimu. Přivítali jsme známku i s panem Čapkem sice v Praze, ale dneska jsme rádi, že můžeme přivítat i v Krumlově a známka má velký ohlas a sběratelé v podstatě z celé republiky ji skupují.
15: Já mám samozřejmě velikou radost. Jindra je velmi dobře známý, ku podivu víc známější v zahraničí než u nás, tak konečně se také zase znovu představí českému publiku a myslím si, že není větší podsta pro výtvarníka, než vytvořit známku pro Českou poštu, tak to je radost.
12: Známý ilustrátor a malíř prozradil, že už pracuje na tvorbě další známky. Tentokrát bude její motiv spojovat s Třeboní.
13: Já jsem tam zakomponoval Mariánský sloup, který je na náměstí a já kolem něj chodím už 25 let a vlastně jsem si ho pořádně nikdy neprohlídl. A teď, jak jsem ho tam maloval, tak jsem ho musel prostudovat a zjistil jsem, že to je úžasná socha. Ale potom ještě, když jsem se s ním zabýval důkladně, tak jsem smeknul, jak je to jako úžasná práce sochařská.
0: Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš společně s náměstky Tomášem Chmelou a Davidem Vychytilem přijali návštěvu velvyslance Spojených států amerických v České republice Nicolase Merika. Velvyslanec se zúčastnil vzpomínkových akcí u příležitosti 80 let od vyzvednutí ostatků amerických letců, kteří zahynuli během letecké bitvy v roce 1944.
16: Šanově přivítal Nicolase Merika starosta obce Milan Humpola a odtud velvyslanec Spojených států vyrazil za volantem jeepu k památníku letecké bitvy nad Bílými Karpaty v Jabloní u Šanova. Před 82 lety 29. srpna zaútočilo z Itálie přes slovenské pováží 400 amerických bombardérů na cíle na Ostravsku.
17: Nad tím povážím se spozdila 10členná skupina bombardérů, vypadla z té sestavy, která byla poměrně odolná na obranu. To využili němeští stíhači, kteří tuto sestavu napadli a prostor Bílých Karpat postupně bylo zestřeleno 10 bombardérů. Zahynulo přitom 41 amerických letců. My tady stojíme v Šanově u jednoho z pomníků, který je věnovaný posádce letounu, který dopadl tady v blízkém okolí. Přitom zahynulo 9 členů posádek, pouze jeden ten člen, první pilot se zachránil tím, že přešel na Slovensko.
18: I'm very touched emotionally by thinking back to the sacrifice that was made Dotýká se mě nejenom to, že tehdy ti mladí muži obětovali své životy za druhé světové války, ale pro mě je to i osobní záležitostí, že vidím ty všechny, kteří se starají o tuto památku teď a udržují ji po dlouhá léta.
16: Od památníku v Jabloní u Šanova odjel velvyslanec do Slavičína, kde se na hřbitově zúčastnil pietního aktu a slavnostního otevření expozice v Domě přátelství. Tam představil společný projekt velvyslanectví Spojených států amerických a města Slavičín, na který fond velvyslanců USA pro zachování kulturního dědictví poskytne $50,000. I díky této finanční pomoci vzniknou nové expozice letecké bitvy nad Bílými Karpaty.
0: Prezident Petr Pavel zamířil na Prostějovsko. Se starosty mikroregionu Konicko otevřel témata, která zásadně ovlivňují budoucnost menších obcí. Od odchodu mladých lidí až po dostupnost služeb a práce.
19: Dobrý den. Jste tady zasekli pořádnou sekeru.
20: Stárnutí populace, odliv mladých lidí z regionu, nedostatek služeb, nezaměstnanost nebo špatná dopravní obslužnost. To jsou témata, která prezident Petr Pavel řešil na setkání se starosty mikroregionu Konicko, které proběhlo na zámku v Konici krátce poté, co prezident přivítal prvňáky v nedalekém Brodku.
21: Protože mladí odchází na zkušenou vysvětla, je nakonec dobře, ideální je, když se potom vrátí.
20: Pokud jde o mikroregion Konicko, vyzdvihl prezident Pavel to, jakým způsobem obce spolupracují, což jim v mnoha případech pomáhá uspět.
22: Obce tohoto mikroregionu jsou schopné spolupracovat velice účinně v rámci společenství obcí, sdílet dobré příklady, zkušenosti, především ze zpracování administrativních předpokladů pro dotace, sdílet své zkušenosti právě s těmi problémy, kterými všichni trpí, a využívat je potom při společné práci například s krajem.
20: Zásadním problémem regionu je podle hlavy státu stav silnic, zejména těch druhé a třetí třídy. To je dnes velmi diskutovaný problém, jelikož vláda Andreje Babiše nyní rozhodla o tom, že krajům nebude přispívat na opravu těchto silnic. A podle prezidenta je problémem i nedostatek pracovních příležitostí. Tyto problémy často souvisí i s rozdělováním daní.
22: Tady je důležité zmínit princip, který by měl fungovat nejenom mezinárodně, ale i uvnitř, a to je princip solidarity. Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat.
20: Podobně ohrožených regionů, jako je Konicko, je podle prezidenta v Česku už asi 80. Je to fenomén, který je možné sledovat ve všech krajích. Podle Pavla je tak nutné zamyslet se nad tím, jak rozdíly mezi regiony zmírnit. Prezident Petr Pavel tady na zámku v Konici zabrousil i do celostátní politiky. Zhodl se s ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou z motoristů, že navrhovaný schodek státního rozpočtu je příliš vysoký.
22: To je jenom důkazem, že i s Petrem Macinkou máme řadu společných témat. Mně se také ten rozpočet nezdá dobrý. Ten navrhovaný deficit je skutečně vysoký ve vztahu k tomu, že jsme v období růstu ekonomiky.
20: Po skončení jednání prezident zamířil na náměstí v Konici, kde se setkal s místními občany. Marek Vrlák, TV Morava, Konice.
0: Fakultní nemocnice Ostrava začala při léčbě pacientů využívat takzvanou kočičí terapii. Kontakt se speciálně vybranými zvířaty pomáhá nemocným zmírnit stres a zlepšit psychickou pohodu. Terapie má být doplňkem běžné zdravotní péče.
23: Úplně perfektní. Brčí fajně, úplně hodný. Mám strašně rád zvířatka. Je úplně pecka. Člověk se uklidní u nich tak.
2: Felinoterapie je terapeutická metoda, při které se ke zlepšení fyzického i psychického zdraví pacienta uplatňuje kontakt s kočkou, v tomto případě s kocourem Teušem.
3: Svůj systém regulace stresu kočka právě navazuje na člověka a dochází k regulaci nervového systému, což v podstatě u člověka uklidní. Byl u nás pacient, který začal více komunikovat s lidmi po terapii s kočkou, to bylo velice krásné.
2: Aby se kočka mohla věnovat felinoterapii, musí na to mít vhodnou povahu. Podle Aleny Berčíkové by měla být přátelská, klidná a také mazlivá. Její kocour Teuš všechny tyto vlastnosti má a i proto složil speciální felinoterapeutické zkoušky. Může tak pomáhat pacientům Fakultní nemocnice Ostrava.
4: Já osobně jsem z toho hrozně nadšená, protože vždycky, když přijdu na pokoj a ani na to jako nemyslím, že den předem byla felinoterapie, tak pacienti sami to bylo včera super, sestřičko, já jsem byl úplně spokojený, jo, takže já to vnímám velice příznivě.
2: Kočičí terapeuty využívají i další nemocnice v České republice. Nejrozšířenější metodou takzvané zoorehabilitace, ale i přesto zůstává kanisterapie, při které se používají psi. Platí to také v Ostravské fakultní nemocnici, kde na 15 pracovištích působí 10 kanisterapeutů. Felinoterapie je oproti tomu teprve na začátku.
5: Testujeme to, ověřujeme, jak na to budou vlastně reagovat pacienti, jak na to bude reagovat personál, jak to samozřejmě bude zvládat i ten náš zvířecí parťák, a to, že jsme v takovém pilotním programu, bych řekla.
0: Na Gruni v Beskydech se už podruhé konala mše za oběti hor. Horská služba při ní společně s návštěvníky vzpomínala na záchranáře, turisty, horolezce i další lidi, jejich život byl spojený s horami.
24: Tóny, fujary a píšťaly, společná modlitba a minuta ticha. Na Gruni se vzpomínalo na ty, kteří horám zasvětili svůj život a už se z nich nevrátili.
25: Vzpomínáme jednak mši v kostele a také pietou tady před kostelem na všechny, jejichž pouť na horách skončila. Ať už se jedná o horské záchranáře, turisty, o horolezce, kamarády. Vzpomínáme na všechny, kteří měli hory v srdci.
24: Mši v kostelíku Panny Marie Pomocnice křesťanů sloužili 3 kněží. Mezi nimi také slovenský kněz a dobrovolný horský záchranář Jan Dubecký.
26: Ty výstupy na vrchy nás učí aj také pokore, bo si uvedomujeme, že nie všetko závisí celkom od nás. A některé věci jednoducho potřebujeme len sa učiť príjmať.
27: Je to parádní akce. Tady bez kdech to nebylo, letos byl druhý ročník tady této mše. My jsme předtím jezdívali ke kolegům tady přes kopec, přes údolí na Velkou Raču, kde to mývají pravidelně.
24: Během mše kněží požehnali také vybavení, které záchranáři používají při zásazích v horách. Například lana, mačky nebo helmy. Právě s touto výbavou vyrážejí pomáhat lidem v náročném horském terénu. Ivona Fajtová, televize Polár Beskydy.
0: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Vítejte u dalšího dílu našeho putování. I tentokrát jsme pro vás vybrali místa, která stojí za to objevit. Ať už vás láká historie, krásná příroda, zajímavé památky nebo nevšední zážitky. Podíváme se na místa známá i méně známá a samozřejmě přidáme také tipy na zajímavé akce, které můžete v nejbližších dnech navštívit. Tak pojďme společně vyrazit na cestu. Pokud vás zajímá česká historie, máte už jen poslední týdny na návštěvu jedné z největších letošních výstav Národního muzea. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba v historické budově Národního muzea představuje více než 4 století vlády dynastie, která zásadně proměnila české knížectví i střední Evropu. Na jednom místě je vystaveno více než 900 mimořádných exponátů z téměř 70 institucí z Česka i zahraničí. Včetně unikátů, které jsou veřejnosti, zpřístupňovány jen výjimečně. Výstava potrvá už jen do 15. října, takže pokud chcete nahlédnout do světa Přemyslovců a poznat jejich dobu prostřednictvím vzácných předmětů, je nejvyšší čas vyrazit. Součástí výstavy Přemyslovci v Národním muzeu jsou i zajímavé přednášky. Já vás upozorním na tu o zlatnických pokladech této doby. Přemyslovská doba totiž nebyla jen o panovnících a mocenských bojích. Významnou roli hrály také šperky, zlatnické práce a předměty, které měly reprezentovat moc i víru. Právě jim se bude věnovat přednáška, která se uskuteční 15. září od 17 hodin v historické budově Národního muzea. Posluchači se podívají na šperky z českých dílen 9. a 10. století, ale také na bohoslužebné náčiní a vzácné schránky na posvátné relikvie. Salzkammergut patří k nejkrásnějším oblastem Rakouska a nabízí všechno, co si člověk od výletu může přát. Majestátní hory, průzračná jezera, malebná městečka i spoustu možností, jak strávit den aktivně nebo jen v klidu obdivovat okolní krajinu. My se teď do této oblasti vydáme v sérii reportáží a postupně vám ukážeme místa, která stojí za návštěvu. Tady je první z nich.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. A začneme na břehu jednoho z největších jezer v oblasti, jezera Traunze, v centru historického městečka Gmunden. Jezero Traunze láká turisty na krásné přírodní scenérie. Když se ale ohlédneme zpět do minulosti, vodní cesty tu sloužily ryze praktickým účelům.
1: V minulosti Traunze, jeho vodní plocha, sloužila jako dopravní cesta pro sůl. Sůl ze solných dolů ve srdci solné komory, protože jsme v solné komoře, a ta se přepravovala na dřevěných lodích a v dřevěných kádích právě sem do Gmundenu. Tady se solí obchodovalo a poté se transportovala na sever anebo na východ, i k nám do Čech. A od poloviny 19. století to bylo po slavné koněspřežné dráze Gmunden České Budějovice.
0: Lodní dopravu na Traunze nejvíce proslavil císař František Josef I., který sem s manželkou Sisi rád cestoval na Sommerfrische, dlouhou letní dovolenou, kterou trávil na hornorakouských jezerech a v horách. Po Traunze plul na slavné Gisele, která tenkrát fungovala na parní pohon. Z její paluby i z paluby dalších modernějších lodí se vám dostane nádherných výhledů na městečko, na mocný Grinberg i na majestátní skalní útesy, které lemují jižní břeh jezera. Kapitán Tomáš Kšavanter vozí pasažéry na výhlídkové plavby po jezeru už 18 let.
2: Jezdit po jezeře s těmito výhledy a pracovat tam, kam ostatní jezdí na dovolenou, je samozřejmě krásné. Jsem kapitánem na lodi a zároveň strojníkem na kolesovém parníku. Máme dvě trasy. Jednu krátkou, kolem zámku na břehu, a potom velký okruh kolem celého jezera, který trvá asi 2-2,5 hodiny a měří asi 40 kilometrů. Hlavní sezóna je samozřejmě od července do září v době prázdnin, jezdíme ale už před hlavní sezónou od května i po hlavní sezóně do konce října.
0: Dominantou městečka je zámek Ort, který už z dálky nelze přehlédnout. Výjímá se na jezeře obklopen panoramaty hor a jedinou přístupovou cestou se tak stává dlouhý dřevěný most. K návštěvě Gmundenu láká i proslulá tradice výroby keramiky. Ručně vyráběné hrnky, talíře nebo džbán z místní keramičky má v Rakousku téměř každá rodina. Hliněné nádoby se tu vyráběly už od mladší doby kamenné. Co si vlastně přivést ze solné komory z Gmundenu jako takový typický suvenýr?
1: Já, když chci někomu udělat radost, ale i sobě, tak si přivážím sůl, samozřejmě, to je nejtypičtější produkt. Ale aby to nebyla samotná sůl a aby byla hezky zabalená, tak pořizuji solničku z takzvané Gmundner keramik, což je keramika, která se tu vyrábí od 15. století, první zmínky 1492. Existuje tu manufaktura, kde když přijedete, tak si můžete prohlédnout výrobu, je to ruční výroba a je to speciální vzor, který se nazývá Flambiert Flammen, typická zelená barva, a garantuji vám, že když přijedete do manufaktury, prohlédnete a zajdete do jejich obchodu, u solničky nezůstanete.
0: Znaky keramického DNA města najdete i na náměstí Rathausplatz. V průčelí radnice z 16. století se vyjímá keramická zvonkohra s 24 zvony. Příchozí upoutá melodiemi, které se liší podle ročního období. Návštěva na jaře, v létě nebo na podzim se tu vždy promění v jedinečný zážitek. Podle měsíce se mění i hodiny, kdy se zvonkohra rozehraje. Na podzim ji uslyšíte 5x denně, v létě i 8x. Turisticky zajímavé je středověké jádro městečka se strmými úzkými uličkami, které se klikatí nad přístavištěm lodí. I tady se můžete vydat po stopách tradiční keramiky. Najdete ji na zdech starých domů nebo v místním gotickém kostele, který je přestavěný v barokním slohu. Oltář představuje sousoší zobrazující klanění tří králů a věřící tu vzdávají úctu této keramické Madoně v modrém plášti. Odpočinkové procházce městem je čas dát si do těla. Svou fyzičku si můžete prověřit při výstupu na zalesněný, téměř 1000 metrů vysoký vrcholek Greenberg. My jsme raději zvolili pohodlnou cestu kabinkovou lanovkou, na kterou jsme nasedli přímo ve městě. Nahoře nás totiž čeká ještě výstup na stezku v korunách stromů, která je zatočená do věže vysoké 39 metrů a ze které je za dobré viditelnosti vidět až daleko na jezero a okolní hory.

0: Ochutnat místní gastronomii je velmi milou povinností. Vrchovatý talíř, či v tomto případě dřevěné prkénko, přetéká vyhlášenými regionálními specialitami od klobásek přes uzené až po ovčí a kozí sýry. Patřičně po silnici se vracíme zpět na trasu. Horní zastávka Lanovky je dobrým výchozím bodem pro pěší turistiku, třeba k malému ledovcovému jezeru Laudachse, které odtud leží asi hodinu pěšky. Pokračovat můžete i dál ke skalnatému Traunsteinu s výškou 1691 metrů. Užít si v oblasti Solné komory ty nejkrásnější momenty na čtyřech zajímavých místech lze i díky nabídce slevové vstupenky.
1: Je tu možnost získat takzvaný Salzkammergut Gipfelticket. Je to na vrcholi Dachstein West, na Dachstein v podstatě Dachstein jako takový, Feuerkogel a Grünberg, kde teď právě stojíme. Ta jedna jízdenka nás opravňuje využít jízdu nahoru a v podstatě dolů na všechny čtyři s tím, že dospělí zaplatí jednorázově 78 euro, což je

0: Od 14. do 30. září tu představí Národní zemědělské muzeum letošní úrodu dýní, cuket, patizonu a cibulovin. Návštěvníci uvidí nejrůznější odrůdy, které se liší nejen vzhledem, ale také svým využitím v kuchyni. Výstava navíc nabídne inspiraci, jak tyto oblíbené podzimní plodiny zpracovat, jak je zařadit do jídelníčku nebo využít jako dekoraci. Pokud tedy hledáte nápady, co na podzim připravit z dýní, cuket či patizonu, ve Valticích si rozhodně přijdete na své. Frýdecký zámek patří k výrazným dominantám Frýdku Místku a zároveň k místům, kde se potkává historie šlechtického sídla, města i celého regionu. Původně gotický hrad byl postupně přestavován a jeho dnešní podoba připomíná spíše pohodlné zámecké sídlo. Návštěvníky dnes láká nejen samotný areál, ale také zajímavé expozice a krásné výhledy na město a okolní Beskydy.
1: Frýdecký zámek byl vystavěn mezi léty 1327 až 1339 jako gotický hrad na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí. Leží na hranici Těšínského knížectví ve Slezsku a územím olomouckých biskupů na Moravě. Přes mnohé stavební úpravy během držení rodu Oberstdorfů, pražmů z Bílkova a Habsburků se stal v roce 1918 majetkem státu.
2: Frýdecký zámek se dochoval do dnešní doby. Pro turisty je určitě atraktivní, je tady spousta expozic a krátkodobých výstav a takovou zajímavostí, která se vztahuje k Frýdeckému zámku, je přítomnost ducha. Tak jako na různých zámcích a hradech je bílá paní, tak tady máme ducha. Říká se, že to je duch Jiřího z Oberstdorfu, který tady na zámku sídlil a který měl spory s poddanými a proto byl proklet a straší tady do dneška. Na zámku je zámecká expozice, která prezentuje interiéry zámku a dobové bydlení. Je tady taky rytířský sál, kde jsou erbovní obrazy slezské šlechty, což je taková atraktivita, zajímavost. A samozřejmě jsou tady i expozice, jako je expozice Beskydy příroda lidé, která je nová a obsahuje spoustu interaktivních prvků, vypráví příběh o regionu, o jeho historii, o jeho přírodě.
1: Dnes je zámek sídlem Muzea Beskyd Frýdek Místek, které spravuje také hrad Hukvaldy a Langův dům.
3: Určitě stojí za to přijít na Frýdecký zámek z toho důvodu, protože je jednou z dominant přímo z náměstí. Máme nádherný nový zámecký park, takže lze se procházet nejenom v rámci vnitřní expozic, ale taky lze relaxovat v parku a dále se v podstatě projít až dolů na druhou stranu Frýdku Místku.
1: Jak jste spokojená s návštěvností?
3: Největší návštěvnost máme na hradě Hukvaldy. Myslím si, že to i díky jakoby těm akcím historickým, které se tady provádějí, ale myslím si, že stejně uspokojivá je i návštěvnost na zámku ve Frýdku, kde návštěvníkům nabízíme jednak stále expozice, ale i doprovodné výstavy, naučné programy pro školy a prokládáme to taky víkendovými prohlídkami.
1: Podobně jako na jiných zámcích, připravuje Frýdecký zámek během roku řadu akcí pro turisty i místní návštěvníky.
4: Tradičně pořádáme i jarmarky během velikonočních vánočních svátků. Aby lidé poznali bohatou historii a bohaté sbírky muzea, tak pořádáme různorodé výstavy, ať už etnografické, umělecké, výtvarné, přírodovědné. Snažíme se samozřejmě zaujmout i ty nejmenší návštěvníky formou lektorských programů pro školy, ale samozřejmě jsme zaměřeni i na starší publikum a tam přibližujeme program muzea senior gymnáziem. Návštěvníky láká nejvíce samozřejmě atmosféra Frýdeckého zámku během netradičních hodin, jako jsou pořádání muzejní noci nebo večerní prohlídky při svíčkách zámku, která láká pohádkovou atmosférou. Frýdecký zámek, sídlo muzea Beskyd Frýdek Místek je tak dějištěm hudebních festivalů, divadelních představení. Samozřejmě tím, že jsme na zámku, jsou zde pořádány i

0: svatební obřady.
1: Přírodní expozice návštěvníky zámku možná překvapí sbírkou preparátů zvířat, které v Beskydech opravdu žijí.
2: Můžeme zde vidět všechny zástupce velkých šelem, které se v Beskydech přirozeně vyskytují. Je to medvěd, rys a vlk.
3: K medvědovi je takový zajímavý příběh, takže jak se ocitl ve vaší sbírce?
2: Medvěda srazilo auto při přechodu nějaké cesty a my jsme ho potom dostali do sbírek k preparaci.
3: A pak tady máte ještě velkého losa.
2: Los je celkem zajímavý a vzácný druh, který se u nás vyskytuje. A tady ten los byl zastřelen v roce 1981 myslivcem, který si ho popletl s jelenem.
1: Frýdecký zámek nemůžete při návštěvě Frýdku Místku přehlédnout. Vstoupíte do něj z Frýdeckého náměstí a po prohlídce nezapomeňte zrelaxovat v zámeckém parku.
4: Pokud máte rádi místa, kde historie není jen za sklem, ale obklopuje vás ze všech stran, vydejte se 14. září do Opavy. Zdejší gotická kaple svatého kříže patří mezi tři národní kulturní památky města a ukrývá unikátní soubor 15 nástěnných maleb s motivy apokalypsy z konce 14. století. Kapli navíc obklopuje historický hřbitov, kde odpočívá řada významných osobností regionu. Komentovanou prohlídkou vás provede Karel Makovský z Opavské kulturní organizace a vstup je zdarma. Pokud máte rádi český design a originální výrobky, zbývá už jen pár posledních příležitostí navštívit unikátní výstavu s názvem Zlatem protkáno, láskou tvořeno. Představuje tvorbu tří českých firem. Výstavou vás provedou průvodci a nahlédnout můžete také pod ruce českých návrhářů a výrobců. 22. září výstava definitivně končí, takže pokud ji chcete ještě stihnout, je nejvyšší čas vyrazit. A naše dnešní putování je u konce. Doufám, že vás některé z navštívených míst zaujalo natolik, že se tam vydáte třeba už při svém příštím výletu. Inspirace je kolem nás spousta, stačí si jen vybrat, kam se vydat. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na naše další společné putování. Mějte se krásně.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvičná a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště,

0: které vede do té bývalé části, kde byla základní škola, a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvična v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.
1: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
2: Tradiční oslava úrody, lidová řemesla i oživená historie. Hrad Švihov se v sobotu 5. září poprvé v historii stal dějištěm dožínek Plzeňského kraje. Slavnost přilákla tisíce návštěvníků.
3: Já jsem nadšený z toho, že letošní dožínky jsou na Švihově. Dožínky jsou pro mě tradice. Je to oslava zemědělství. A proč Švihov? Švihov je ikonou Plzeňského kraje. Je to skvělý hrad a není to pro mě jenom hrad, kde probíhalo natáčení Tři oříšky pro Popelku. Je to pro mě místo, které dodá dnešnímu setkání atmosféru.
2: Svátek zemědělců zahájil slavnostní průvod folklorních souborů Šumava a Šumavánek. Návštěvníci dožínek si po celý den mohli prohlédnout ukázky tradičních řemesel, ochutnávat regionální speciality a vybírat z nabídky výrobků místních farmářů. O živou atmosféru se postaral také bohatý kulturní program na hlavním pódiu, který nabídl vystoupení folklorních souborů, lidovou hudbu i ukázky tradičních zvyků.
4: Líbí se mi, stihla jsem prohlídku hradu a teď tady obcházím ty řemesla.
5: S mamkou jsme

0: jsme šli tam k hrnečkům kupovat hrnečky. Je to tady moc hezký.
1: Zúčastnila jsem se průvodu a tu atmosféru, ta se mi moc líbí a teď se tady rozkoukávám, co tady všechno je.
2: Součástí dožínek bylo také ocenění zemědělců a vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Plzeňského kraje.
3: Je to 17. ročník a za tu dobu se tam prostě vystřídalo mraky výrobků a každý rok je to opravdu rok od roku těžší pro tu komisi. Letos bylo znovu 130 výrobků. Bylo to opravdu těžké vybrat těch 9 vítězů, proto jsou uděleny i ty dodatečné ceny.
2: Jedním z držitelů prestižní značky je včelí farma Utoupalů z Kolovče, která okouzlila porotu se svojí ostrou zeleninovou.
4: Produkt se vyrábí z rajčat, papriky, čili papriček a česneku a koření. A je to starý recept po babičce, který jsme našli někde v nějaký knížce, tak jsme to zrealizovali a vyšlo to.
2: Podbrdská minimlékárna obdržela ocenění za syrovátku s příchutí grepu a zázvoru.
5: My rádi experimentujeme, takže začali jsme samozřejmě klasicky vyrábět syrovátku klasickou, která v našem případě znamená, že to je syrovátka, která odkapává z výroby tvarohu. A protože já třeba osobně nemusím tu nakyslost té přírodní syrovátky, tak jsem si říkal, co do toho přidat, jak to zlepšit, aby z toho mohl být třeba i výrobek, který bude pít někdo jiný.
2: 4 roky se bude značkou regionální potravina Plzeňského kraje pyšnit také zadní hovězí maso ve vlastní šťávě od výrobce Gudy 77.
6: Začíná to tím, že kupujeme maso od malých farmářů ve Šumavě. Sami si ho bouráme, takže ho zpracováváme od velkých kusů po malý kousky, který dáme potom třeba do guláše. A pak to prochází sterilizací, takže z toho děláme de facto konzervu, ale bez konzervantů a bez jiné chemie.
2: Dožínky ale nebyly jen o oslavě sklizně. Velký zájem vzbudily projišťky na lodičkách i oživené prohlídky, které návštěvníky přenesly do atmosféry středověku. Na své si přišly také děti, pro které byly připraveny tvořivé dílny, setkání se zvířaty a další farmářské aktivity. Ze Švihova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Zvuk sirén, lesk hasičských vozů a nadšení malých návštěvníků při plnění soutěžních úkolů. Tak vypadalo sobotní odpoledne na louce u svatého Jiří v Plzni na Doubravce, kde se uskutečnil další ročník oblíbené akce Den za hasiči.
7: Já mám velkou radost, že jsme se sešli na 5. ročníku dnes s našimi dobrovolnými hasiči přímo tady u Jiřího. Chtěl bych říct, že to je dobrovolná akce našich dobrovolných hasičů. Oni se mezi sebou dohodnou, oni to tady všechno postaví, oni se všechno starají, já jsem na ně moc hrdý a kromě toho, že zasahují u požáru, že nám pomáhají v podstatě každodenně, tak jsem rád, že tady udělali právě ten dětský den a je to tady skvělý.
2: Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout současnou i historickou hasičskou techniku, velkou pozornost přitáhly ukázky hasičů při simulované dopravní nehodě nebo požáru a své dovednosti předvedli také mladí dobrovolní hasiči, kteří se pustili do několika požárních útoků.
8: My jsme se rozhodli uspořádat takovou akci proto, aby jsme široké veřejnosti a zejména dětem přiblížili činnost dobrovolných hasičů tady u nás v Plzni. Tady se děti a i jejich rodiče mohou vyzkoušet dovednosti hasičské činnosti, kterou máme, jako je stříkání doterčů, spojování hadic a podobně.
2: Dobrovolní hasiči jsou pro 4. plzeňský obvod nepostradatelní.
9: My s hasiči už se spolupracujeme, jednak oni nám pomáhají na našich akcích, ať už jako dohledem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, takže ta spolupráce je výborná a samozřejmě jsme rádi, že máme a ta akce je dobrá na to, že je možné, že se potom přihlásí nějaké děti do těch našich sborů, takže posílíme ty jednotky a to je i cílem té dnešní akce.
2: Hlavními hrdiny dne ale byly děti. 400 malých návštěvníků změřilo síly na 7 stanovištích.
10: Já jsem tady zkoušela stanoviště a nejvíce mi tady líbí, že si můžu něco od hasičů naučit. Až budu chodit na ty hasiče, tak bych se chtěla zúčastnit a chtěla bych hasit požáry a zachraňovat lidi.
11: Už po třetí tady stojím a u jedničky jak prostě běhat a prostě brát věci a chtěl bych jsem být hasičem.
12: Zkoušela jsem tady docela dost věcí a už jsem tady druhý rok a je to tady hodně fajn.
13: Líbí se mi tady ty hasičské auta třeba. Jo a ještě se mi tady líbilo to stříkání.
2: Zlatou tečkou celého odpoledne byla tradičně nejoblíbenější atrakce obří hromada hasičské pěny. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokol.

0: Kolo v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
1: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
0: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města, připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
1: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
2: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jedna nám, no, tak co je lepšího v životě.
3: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
4: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova a jsem hrdý na to, že je hornický den.
0: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
5: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
6: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
0: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
7: Co dělat, když člověk vedle vás skolabuje? Jak správně přivolat pomoc a kdy začít s resuscitací? Právě na tyto situace chce připravit veřejnost iniciativa Moc pomoc. Jejíž celorepubliková tour odstartovala v úterý 8. září v Plzni.
8: Cíl je velmi jednoduchý. Zachránit až 2000 lidí ročně v České republice. A ten prostředek, jak toho chceme dosáhnout, je vytrénovat 1 000 000 lidí v České republice na dovednost zachraňující život před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
7: Dopoledne patří vždy především školám. Žáci a studenti procházejí několika stanovišti a učí se rozpoznat krizovou situaci, přivolat pomoc nebo zahájit resuscitaci.
9: Já jsem to už dělala na skautský tým výpravě, ale už jsem to jako jednou dělala, ale bylo to hezčí to. Tak fakt to bylo dobrý.
10: Mně se to líbilo, hlavně jak jsou tam ty pokyny, jsou tam jako přesně řečený a je to takový i zábavný, takže se mi to líbilo.
11: V reálném životě možná jako bych to asi nedokázala, ale takhle na to zkušební si myslím, že to bylo celkem v pohodě.
7: Odpolední část programu je otevřena široké veřejnosti. Samotnému nácviku ve virtuální realitě předchází vždy ještě informační část, v průběhu které se účastníci seznámí se základními postupy a zásadami první pomoci.
8: Je to hodinový blok, kdy první na 20 minut jdete na stanoviště policie, která vám vysvětlí první klíčový krok první pomoci a to je zachování vlastní bezpečnosti. Potom se přesouvá skupina na druhý stanoviště, to je stanoviště Červeného kříže, který vysvětluje dominantně krok rozeznání stavu dechu, což je rozhodný krok o tom, zda začínám nebo nezačínám resuscitovat. Až potom se přesouváme na stanoviště virtuální reality, kde si vlastně celý postup první pomoci při akutní zástavě srdce projdu a získávám certifikát.
7: Organizátoři chtějí první pomoc přiblížit veřejnosti jako běžnou a důležitou dovednost.
12: Pro nás je výuka první pomoci jednou ze základních činností, jako pro Český Červený kříž, a zachránit život by mělo být základní lidskou dovedností, protože i když tady záchranka přijíždí za 8 minut, někde 15, ale tak nejdůležitější v případě životohrožujících stavů je ta pomoc na místě, pomoc toho laika, a to je to, co my se snažíme docílit, aby co nejvíc laiků a lidí kolem nás tu první pomoc umělo.
7: Další zastávkou tour bude už 15. září Ostrava. Dokonce října pak projekt postupně zavítá celkem do 12 českých měst. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
13: Pes je člověku po staletí nejen věrným společníkem, ale také parťákem pro každodenní život, pohyb i volný čas. Tento výjimečný a jedinečný vztah byl v sobotu 5. září v centru pozornosti na akci Plzeňské trojky, která nabídla široký program pro psy i jejich majitele.
14: Nacházíme se na Psím dnu, což je naše oblíbená akce. V Borském parku se setkávají jak pánci, tak i čtyřnozí miláčci. Máme připravený bohatý program. No a já nemohu zapomenout na to, když tu s náma byl pan Zdeněk Srstka, v těch porotách vždycky hodnotil a věřím tomu, že když se na nás od někud z nebe kouká, tak že má radost z toho, kolik se z nás tady zase sešlo.
15: Tento náš Psí den, který organizujeme již 15. rokem, tak je unikátní v tom, že si myslím, že to je jediná tak akce podobného typu v Plzni. Je unikátní v tom, že se tady sejde i mnoho prodejců různých předmětů a pamlsků pro pejsky. A určitě je unikátní těmi některými soutěžemi, které organizujeme. Tamhle koukám, že i psí yoga a ty některé aktivity soutěže, tak si myslím, že jsou jako pro takovou akci unikátní.
13: Právě psí yoga byla přes celé odpoledne pro mnohé zajímavým lákadlem. A to jak pro děti, tak i pro dospělé.
16: Lidi praktikují jogové pozice, takové ty jednodušší spíše při zemi, žádné balanční náročné stojky, já nevím co všechno, tak aby byli v kontaktu s tím zvířetem co nejblíž, to znamená na čtyřech ideálně na zemi. Ale zároveň pro ty zvířata je to krásný způsob socializace, hlavně pro ty štěňata, koťata, kdy vlastně během těch 60 minut poznají, že každý cizí člověk je kámoš, poznají spoustu pachů, poznají nový prostředí, nový povrchy, takže k nám jezdí chovatelé hlavně socializovat.
13: Program ale zdaleka nekončil pouze u jogy. Proběhl zde také coursing, agility, dog puller jumping nebo junior handling. Nechyběla ani velká psí stopovačka a soutěž o nejpsa, která se uskutečnila ve třech velikostních kategoriích.
17: Ač je to akce převážně pro ty naše milé němé tváře, tak pro mnohé lidi je přece ten pejsek ten hlavní sociální kontakt, ten nejlepší kamarád, ta bytost, kterým sdílí svoje strasti, ale i radosti. A tuhleta akce, krom toho, že má trochu jako do toho jejich vztahu vznít něco nového, tak slouší proto, aby ty majitelé psů se mohli kouknout na právě tuhlety aktivity, které můžou s tím svým mazlíčkem dělat a trochu jim ten vztah oživit, nebo naopak můžou dojít k tomu, že si řeknou a ten pejsek by i něco jiného potřeboval, než co mu dávám.
13: Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Josef Rataj, výrazná osobnost české pop-artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
18: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu, a pak si můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože on začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
13: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
19: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
13: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
20: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost. A i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů. A tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
18: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Zaprvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
13: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: A to už je pro dnešek opravdu všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Sokolov si připomněl tradici, která je s městem neodmyslitelně spojená. Den horníků nabídl slavnostní průvod, historické ukázky i pestrý program. Ten ukázal, že hornická minulost má v regionu své pevné místo i dnes.
1: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
2: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
1: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
2: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
3: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je danám, no tak co je lepšího v životě.
4: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
5: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
1: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa. Den národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
6: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
7: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
1: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Výrazné barvy, známé tváře, komiksové motivy a pořádná dávka pop artu. Nová výstava v Depomoto Art v Plzni představuje tvorbu Josefa Rataje a ukazuje, že svět umění může být jak barevný, tak zároveň provokativní.
8: Josef Rataj, výrazná osobnost české pop artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
9: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu a pak si můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože když on začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
8: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
10: Co jsme měli možnost, já jsem tam vidět ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost vlastně tady ukázat něco takového. Tak ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
8: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
11: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost a i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
9: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Za prvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě v super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
8: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Český Krumlov má svou novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindřich Čapek, který na ní zachytil charakteristický pohled na historické centrum města a radnici. Známka vstoupila do oběhu na začátku září.
12: V Českém Krumlově v sobotu 5. září pokřtili novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindra Čapek, který ji představil v Paláci ilustrace na druhém nádvoří zámku. Český Krumlov se tak tentokrát vešel, tak říkajíc, do dlaně. Známka zachycuje jeden z charakteristických pohledů na historické centrum města a radnici.
13: Já jsem napřed udělal tuškou návrhy. Původně to mělo být 77 korun, ale mezi tím se zvýšila hodnota na 83. A já jsem musel díky tomu předělávat tu grafiku, protože 77 je krásná číslice a poradit si s 83 bylo takový jako oříšek trochu, protože už to nemá to kouzlo. Já jsem hlavně, když jsem dělal tu kompozici, ty známky, kde ty střechy vytváří taky jako 77 obráceně. A jo, a to se mi ztratilo, tak jsem musel potom to písmo trošku jinak upravit, ale jako myslím, že to dopadlo docela dobře. Já jsem se toho obával a známka vypadá nádherně.
12: Známka v tradičním měřítku 1:6 zamířila do oběhu na začátku září a spolu s dopisy může cestovat daleko za hranice jižních Čech. Kdo chtěl mít novou krumlovskou známku mezi prvními, mohl si ji na místě rovnou zakoupit, a to dokonce s podpisem autora. A zájem byl velký.
14: Poštovní známka už vyšla 2.9. v nákladu 22 000 kusů s nominální hodnotou 83 korun, což je doporučené psaní v ekonomickém režimu. Přivítali jsme známku i s panem Čapkem sice v Praze, ale dneska jsme rádi, že můžeme přivítat i v Krumlově a známka má velký ohlas a sběratelé v podstatě z celé republiky ji skupují.
15: Já mám samozřejmě velikou radost. Jindra je velmi dobře známý, ku podivu víc známější v zahraničí než u nás, tak konečně se také zase znovu představí českému publiku a myslím si, že není větší podsta pro výtvarníka, než vytvořit známku pro Českou poštu, tak to je radost.
12: Známý ilustrátor a malíř prozradil, že už pracuje na tvorbě další známky. Tentokrát bude její motiv spojovat s Třeboní.
13: Já jsem tam zakomponoval Mariánský sloup, který je na náměstí a já kolem něj chodím už 25 let a vlastně jsem si ho pořádně nikdy neprohlídl. A teď, jak jsem ho tam maloval, tak jsem ho musel prostudovat a zjistil jsem, že to je úžasná socha. Ale potom ještě, když jsem se s ním zabýval důkladně, tak jsem smeknul, jak je to jako úžasná práce sochařská.
0: Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš společně s náměstky Tomášem Chmelou a Davidem Vychytilem přijali návštěvu velvyslance Spojených států amerických v České republice Nicolase Merika. Velvyslanec se zúčastnil vzpomínkových akcí u příležitosti 80 let od vyzvednutí ostatků amerických letců, kteří zahynuli během letecké bitvy v roce 1944.
16: Šanově přivítal Nicolase Merika starosta obce Milan Humpola a odtud velvyslanec Spojených států vyrazil za volantem jeepu k památníku letecké bitvy nad Bílými Karpaty v Jabloní u Šanova. Před 82 lety 29. srpna zaútočilo z Itálie přes slovenské Pováží 400 amerických bombardérů na cíle na Ostravsku.
17: Nad tím Povážím se spozdila 10členná skupina bombardérů, vypadla z té sestavy, která byla poměrně odolná na obranu. To využili němečtí stíhači, kteří tuto sestavu napadli a prostor Bílých Karpat postupně bylo zastřeleno 10 bombardérů. Zahynulo přitom 41 amerických letců. My tady stojíme v Šanově u jednoho z pomníků, který věnoval zraňovaný posádce letounu, který dopadl tady v blízkém okolí. Přitom zahynulo 9 členů posádek, pouze jeden ten člen, první pilot se zachránil tím, že přešel na Slovensko.
18: I'm very touched emotionally by thinking back to the sacrifice that was made.
19: Dotýká se mě nejenom to, že tehdy ti mladí muži obětovali své životy za druhé světové války, ale pro mě je to i osobní záležitostí, že vidím ty všechny, kteří se starají o tuto památku teď a udržují ji po dlouhá léta.
16: Od památníku v Jabloní u Šanova odjel velvyslanec do Slavičína, kde se na hřbitově zúčastnil pietního aktu a slavnostního otevření expozice v Domě přátelství. Tam představil společný projekt velvyslanectví Spojených států amerických a města Slavičín, na který fond velvyslanců USA pro zachování kulturního dědictví poskytne $50,000. I díky této finanční pomoci vzniknou nové expozice letecké bitvy nad Bílými Karpaty.
0: Prezident Petr Pavel zamířil na Prostějovsko. Se starosty mikroregionu Konicko otevřel témata, která zásadně ovlivňují budoucnost menších obcí. Od odchodu mladých lidí až po dostupnost služeb a práce.
20: Dobrý den. Jste tady zasekli pořádnou sekeru.
21: Stárnutí populace, odliv mladých lidí z regionu, nedostatek služeb, nezaměstnanost nebo špatná dopravní obslužnost. To jsou témata, která prezident Petr Pavel řešil na setkání se starosty mikroregionu Konicko, které proběhlo na zámku v Konici krátce poté, co prezident přivítal prvňáky v nedalekém Brodku.
22: To, že mladí odchází na zkušenou vysvětla, je nakonec dobře. Ideální je, když se potom vrátí.
21: Pokud jde o mikroregion Konicko, vyzdvihl prezident Pavel to, jakým způsobem obce spolupracují, což jim v mnoha případech pomáhá uspět.
23: Obce tohoto mikroregionu jsou schopné spolupracovat velice účinně v rámci společenství obcí, sdílet dobré příklady, zkušenosti, především zpracování administrativních předpokladů pro dotace, sdílet své zkušenosti právě s těmi problémy, kterými všichni trpí, a využívat je potom při společné práci například s krajem.
21: Zásadním problémem regionu je podle hlavy státu stav silnic, zejména těch druhé a třetí třídy. To je dnes velmi diskutovaný problém, jelikož vláda Andreje Babiše nyní rozhodla o tom, že krajům nebude přispívat na opravu těchto silnic. A podle prezidenta je problémem i nedostatek pracovních příležitostí. Tyto problémy často souvisí i s rozdělováním daní.
23: Tady je důležité zmínit princip, který by měl fungovat nejenom mezinárodně, ale i uvnitř, a to je princip solidarity. Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat.
21: Podobně ohrožených regionů, jako je Konicko, je podle prezidenta v Česku už asi 80. Je to fenomén, který je možné sledovat ve všech krajích. Podle Pavla je tak nutné zamyslet se nad tím, jak rozdíly mezi regiony zmírnit. Prezident Petr Pavel tady na zámku v Konici zabrousil i do celostátní politiky. Zhodl se s ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou z motoristů, že navrhovaný schodek státního rozpočtu je příliš vysoký.
23: To je jenom důkazem, že i s Petrem Macinkou máme řadu společných témat. Mně se také ten rozpočet nezdá dobrý. Ten navrhovaný deficit je skutečně vysoký ve vztahu k tomu, že jsme v období růstu ekonomiky.
21: Po skončení jednání prezident zamířil na náměstí v Konici, kde se setkal s místními občany. Marek Vrlák, TV Morava, Konice.
0: Fakultní nemocnice Ostrava začala při léčbě pacientů využívat takzvanou kočičí terapii. Kontakt se speciálně vybranými zvířaty pomáhá nemocným zmírnit stres a zlepšit psychickou pohodu. Terapie má být doplňkem běžné zdravotní péče.
24: Úplně perfektní. Vrčí fajn, úplně hodný. Mám strašně rád zvířatka. Je úplně pecka. člověk se uklidní u nich tak.
2: Felinoterapie je terapeutická metoda, při které se ke zlepšení fyzického i psychického zdraví pacienta uplatňuje kontakt s kočkou, v tomto případě s kocourem Teušem.
3: Svůj systém regulace stresu kočka právě navazuje na člověka a dochází ke koregulaci nervového systému, což v podstatě u člověka uklidní. Byl u nás pacient, který začal více komunikovat s lidmi po terapii s kočkou, to bylo velice krásné.
2: Aby se kočka mohla věnovat felinoterapii, musí na to mít vhodnou povahu. Podle Aleny Berčíkové by měla být přátelská, klidná a také mazlivá. Její kocour Teuš všechny tyto vlastnosti má a i proto složil speciální felinoterapeutické zkoušky. Může tak pomáhat pacientům fakultní nemocnice Ostrava.
4: Já osobně jsem z toho hrozně nadšená, protože vždycky, když přijdu na pokoj a ani na to jako nemyslím, že den předem byla felinoterapie, tak pacienti sami to bylo včera super, sestřičko, já jsem byl úplně spokojený, jo, takže já to vnímám velice příznivě.
2: Kočičí terapeuty využívají i další nemocnice v České republice. Nejrozšířenější metodou takzvané zoorehabilitace, ale i přesto zůstává kanisterapie, při které se používají psi. Platí to také v Ostravské fakultní nemocnici, kde na 15 pracovištích působí 10 kanisterapeutů. Felinoterapie je oproti tomu teprve na začátku.
5: Testujeme to, ověřujeme, jak na to budou vlastně reagovat pacienti, jak na to bude reagovat personál, jak to samozřejmě bude zvládat i ten náš zvířecí parťák, a to, že jsme v takovém pilotním programu, bych řekla.
0: Na Gruni v Beskydech se už podruhé konala mše za oběti hor. Horská služba při ní společně s návštěvníky vzpomínala na záchranáře, turisty, horolezce i další lidi, jejich život byl spojený s horami.
6: Tóny, fujary a píšťaly, společná modlitba a minuta ticha. Na Gruni se vzpomínalo na ty, kteří horám zasvětili svůj život a už se z nich nevrátili.
25: Vzpomínáme jednak mši v kostele a také pietou tady před kostelem na všechny, jejichž pouť na horách skončila. Ať už se jedná o horské záchranáře, turisty, horolezce, kamarády. Vzpomínáme na všechny, kteří měli hory v srdci.
6: Mši v kostelíku Panny Marie Pomocnice křesťanů sloužili 3 kněží. Mezi nimi také slovenský kněz a dobrovolný horský záchranář Jan Dubecký.
26: Ty výstupy na vrchy nás učí aj také pokore, bo si uvedomujeme, že nie všetko závisí celkom od nás. A některé věci jednoducho potřebujeme len sa učiť príjmať.
27: Je to parádní akce. Tady bez kdech to nebylo, letos byl druhý ročník tady této mše. My jsme předtím jezdívali ke kolegům tady přes kopec, přes údolí na Velkou Raču, kde to mývají pravidelně.
6: Během mše kněží požehnali také vybavení, které záchranáři používají při zásazích v horách, například lana, mačky nebo helmy. Právě s touto výbavou vyrážejí pomáhat lidem v náročném horském terénu. Ivona Fajtová, televize Polár Beskydy.
0: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Vítejte u dalšího dílu našeho putování. I tentokrát jsme pro vás vybrali místa, která stojí za to objevit. Ať už vás láká historie, krásná příroda, zajímavé památky nebo nevšední zážitky. Podíváme se na místa známá i méně známá a samozřejmě přidáme také tipy na zajímavé akce, které můžete v nejbližších dnech navštívit. Tak pojďme společně vyrazit na cestu. Pokud vás zajímá česká historie, máte už jen poslední týdny na návštěvu jedné z největších letošních výstav Národního muzea. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba v historické budově Národního muzea představuje více než 4 století vlády dynastie, která zásadně proměnila české knížectví i střední Evropu. Na jednom místě je vystaveno více než 900 mimořádných exponátů z téměř 70 institucí z Česka i zahraničí. Včetně unikátů, které jsou veřejnosti, zpřístupňovány jen výjimečně. Výstava potrvá už jen do 15. října, takže pokud chcete nahlédnout do světa Přemyslovců a poznat jejich dobu,

prostřednictvím vzácných předmětů je nejvyšší čas vyrazit. Součástí výstavy Přemyslovci v Národním muzeu jsou i zajímavé přednášky. Já vás upozorním na tu o zlatnických pokladech této doby. Přemyslovská doba totiž nebyla jen o panovnících a mocenských bojích. Významnou roli hrály také šperky, zlatnické práce a předměty, které měly reprezentovat moc i víru. Právě jim se bude věnovat přednáška, která se uskuteční 15. září od 17 hodin v historické budově Národního muzea. Posluchači se podívají na šperky z českých dílen 9. a 10. století, ale také na bohoslužebné náčiní a vzácné schránky na posvátné relikvie. Salzkammergut patří k nejkrásnějším oblastem Rakouska a nabízí všechno, co si člověk od výletu může přát. Majestátní hory, průzračná jezera, malebná městečka i spoustu možností, jak strávit den aktivně nebo jen v klidu obdivovat okolní krajinu. My se teď do této oblasti vydáme v sérii reportáží a postupně vám ukážeme místa, která stojí za návštěvu. Tady je první z nich.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. A začneme na břehu jednoho z největších jezer v oblasti, jezera Traunze, v centru historického městečka Gmunden.
1: Jezero Traunze láká turisty na krásné přírodní scenérie. Když se ale ohlédneme zpět do minulosti, vodní cesty tu sloužily ryze praktickým účelům.
2: V minulosti Traunze, jeho vodní plocha, sloužila jako dopravní cesta pro sůl. Sůl ze solných dolů ve srdci solné komory, protože jsme v solné komoře, a ta se přepravovala na dřevěných lodích v dřevěných kádích právě sem do Gmundenu. Tady se solí obchodovalo a poté se transportovala na sever anebo na východ i k nám do Čech. A od poloviny 19. století to bylo po slavné koněspřežné dráze Gmunden České Budějovice.
0: Lodní dopravu na Traunze nejvíce proslavil císař František Josef I., který sem s manželkou Sisi rád cestoval na Sommerfrische, dlouhou letní dovolenou, kterou trávil na hornorakouských jezerech a v horách. Po Traunze plul na slavné Gisele, která tenkrát fungovala na parní pohon. Z její paluby i z paluby dalších modernějších lodí se vám dostane nádherných výhledů na městečko, na mocný Grinberg i na majestátní skalní útesy, které lemují jižní břeh jezera. Kapitán Tomáš Kšavanter vozí pasažéry na výhlídkové plavby po jezeru už 18 let.
3: Jezdit po jezeře s těmito výhledy a pracovat tam, kam ostatní jezdí na dovolenou, je samozřejmě krásné. Jsem kapitánem na lodi a zároveň strojníkem na kolesovém parníku. Máme dvě trasy. Jednu krátkou, kolem zámku na břehu, a potom velký okruh kolem celého jezera, který trvá asi 2-2,5 hodiny a měří asi 40 kilometrů. Hlavní sezóna je samozřejmě od července do září v době prázdnin, jezdíme ale už před hlavní sezónou od května i po hlavní sezóně do konce října.
0: Dominantou městečka je zámek Ort, který už z dálky nelze přehlédnout. Výjímá se na jezeře obklopen panoramaty hor a jedinou přístupovou cestou se tak stává dlouhý dřevěný most. K návštěvě Gmundenu láká i proslulá tradice výroby keramiky. Ručně vyráběné hrnky, talíře nebo džbán z místní keramičky má v Rakousku téměř každá rodina. Hliněné nádoby se tu vyráběly už od mladší doby kamenné.
1: Co si vlastně přivést

0: ze solné komory z Gmundenu jako takový typický suvenýr.
1: A já, když chci někomu udělat radost, ale i sobě, tak si přivážím sůl, samozřejmě, to je nejtypičtější produkt. Ale aby to nebyla samotná sůl a aby byla hezky zabalená, tak pořizuji solničku z takzvané Gmundner keramik, což je keramika, která se tu vyrábí od 15. století, první zmínky 1492. Existuje tu manufaktura, kde když přijedete, tak si můžete prohlédnout výrobu. Je to ruční výroba a je to speciální vzor, který se nazývá Flambiert Flammen, typická zelená barva. A garantuji vám, že když přijedete do manufaktury, prohlédnete a zajdete do jejich obchodu, u solničky nezůstanete.
0: Znaky keramického DNA města najdete i na náměstí Rathausplatz. V průčelí radnice z 16. století se vyjímá keramická zvonkohra s 24 zvony. Příchozí upoutá melodiemi, které se liší podle ročního období. Návštěva na jaře, v létě nebo na podzim se tu vždy promění v jedinečný zážitek. Podle měsíce se mění i hodiny, kdy se zvonkohra rozehraje. Na podzim je uslyšíte 5x denně, v létě i 8x. Turisticky zajímavé je středověké jádro městečka se strmými úzkými uličkami, které se klikatí nad přístavištěm lodí. I tady se můžete vydat po stopách tradiční keramiky. Najdete ji na zdech starých domů nebo v místním gotickém kostele, který je přestavěný v barokním slohu. Oltář představuje sousoší zobrazující klanění tří králů a věřící tu vzdávají úctu této keramické Madoně v modrém plášti. Odpočinkové procházce městem je čas dát si do těla. Svou fyzičku si můžete prověřit při výstupu na zalesněný, téměř 1000 metrů vysoký vrcholek Greenberg. My jsme raději zvolili pohodlnou cestu kabinkovou lanovkou, na kterou jsme nasedli přímo ve městě. Nahoře nás totiž čeká ještě výstup na stezku v korunách stromů, která je zatočená do věže vysoké 39 metrů a ze které je za dobré viditelnosti vidět až daleko na jezero a okolní hory.

0: Ochutnat místní gastronomii je velmi milou povinností. Vrchovatý talíř, či v tomto případě dřevěné prkénko, přetéká vyhlášenými regionálními specialitami od klobásek přes uzené až po ovčí a kozí sýry. Patřičně posilněni se vracíme zpět na trasu. Horní zastávka Lanovky je dobrým výchozím bodem pro pěší turistiku, třeba k malému ledovcovému jezeru Laudachse, které odtud leží asi hodinu pěšky. Pokračovat můžete i dál ke skalnatému Traunsteinu s výškou 1691 metrů. Užít si v oblasti Solné komory ty nejkrásnější momenty na čtyřech zajímavých místech lze i díky nabídce slevové vstupenky.
1: Je tu možnost získat takzvaný Salzkammergut Gipfelticket. Je to na vrcholi Dachstein West, na Dachstein v podstatě Dachstein jako takový, Feuerkogel a Grünberg, kde teď právě stojíme. Ta jedna jízdenka nás opravňuje využít jízdu nahoru a v podstatě dolů na všechny čtyři s tím, že dospělí zaplatí jednorázově 78 euro, což je pro, řekněme, takový pobyt třeba dvou až tří denní naprosto výhodná nabídka.
0: Inspiraci na cesty v oblasti Salzkammergut vám přineseme i v dalším dílu našeho putování. V roce 2024 ponese Solná komora s Bad Ischlem jako vlajkovým městem titul Evropské hlavní město kultury a my se právě v tomto krásném císařském městečku těšíme na viděnou.
2: Podzim přináší na stůl pestrou paletu barev, tvarů i chutí a přesvědčit se o tom můžete na tradiční výstavě ve Valticích. Od 14. do 30. září tu představí Národní zemědělství.

0: Hrad byl postupně přestavován a jeho dnešní podoba připomíná spíše pohodlné zámecké sídlo. Návštěvníky dnes láká nejen samotný areál, ale také zajímavé expozice a krásné výhledy na město a okolní Beskydy.
1: Frýdecký zámek byl vystavěn mezi léty 1327 až 1339 jako gotický hrad na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí. Leží na hranici Těšínského knížectví ve Slezsku a územím olomouckých biskupů na Moravě. Přes mnohé stavební úpravy během držení rodu Oberstdorfů, pražmů z Bílkova a Habsburků se stal v roce 1918 majetkem státu.
2: Frýdecký zámek se dochoval do dnešní doby. Pro turisty je určitě atraktivní, je tady spousta expozic a krátkodobých výstav a takovou zajímavostí, která se vztahuje k Frýdeckému zámku, je přítomnost ducha. Tak jako na různých zámcích a hradech je Bílá paní, tak tady máme ducha. Říká se, že to je duch Jiřího z Oberstdorfu, který tady na zámku sídlil a který měl spory s poddanými a proto byl proklet a straší tady do dneška. Na zámku je zámecká expozice, která prezentuje interiéry zámku a dobové bydlení. Je tady taky rytířský sál, kde jsou erbovní obrazy slezské šlechty, což je taková atraktivita, zajímavost. A samozřejmě jsou tady i expozice, jako je expozice Beskydy příroda lidé, která je nová a obsahuje spoustu interaktivních prvků, vypráví příběh o regionu, o jeho historii, o jeho přírodě.
1: Dnes je zámek sídlem Muzea Beskyd Frýdek Místek, které spravuje také hrad Hukvaldy a Langův dům.
3: Určitě stojí za to přijít na Frýdecký zámek z toho důvodu, protože je jednou z dominant přímo z náměstí. Máme nádherný nový zámecký park, takže lze se procházet nejenom v rámci vnitřní expozic, ale taky lze relaxovat v parku a dále se v podstatě projít až dolů na druhou stranu Frýdku Místku.
1: Jak jste spokojená s návštěvností?
3: Největší návštěvnost máme na hradě Hukvaldy. Myslím si, že to i díky jakoby těm akcím historickým, které se tady provádějí, ale myslím si, že stejně uspokojivá je i návštěvnost na zámku ve Frýdku, kde návštěvníkům nabízíme jednak stále expozice, ale i doprovodné výstavy, naučné programy pro školy a prokládáme to taky víkendovými prohlídkami.
1: Podobně jako na jiných zámcích, připravuje Frýdecký zámek během roku řadu akcí pro turisty i místní návštěvníky.
4: Tradičně pořádáme i jarmarky během velikonočních vánočních svátků. Aby lidé poznali bohatou historii a bohaté sbírky muzea, tak pořádáme různorodé výstavy, ať už etnografické, umělecké, výtvarné, přírodovědné. Snažíme se samozřejmě zaujmout i ty nejmenší návštěvníky formou lektorských programů pro školy, ale samozřejmě jsme zaměřeni i na starší publikum a tam přibližujeme program muzea senior gymnáziem. Návštěvníky láká nejvíce samozřejmě atmosféra Frýdeckého zámku během netradičních hodin, jako jsou pořádání muzejní noci nebo večerní prohlídky při svíčkách zámku, která láká pohádkovou atmosféru. Frýdecký zámek, sídlo muzea Beskyd Frýdek Místek je tak dějištěm hudebních festivalů, divadelních představení. Samozřejmě tím, že jsme na zámku, jsou zde pořádány i svatební obřady.
1: Přírodní expozice návštěvníky zámku možná překvapí sbírkou preparátů zvířat, které v Beskydech opravdu žijí.
5: Můžeme zde vidět všechny zástupce velkých šelem, které se v Beskydech přirozeně vyskytují. Je to medvěd, rys a vlk.
1: K medvědovi je takový zajímavý příběh, takže jak se ocitl ve vaší sbírce?
5: Medvěda srazilo auto při přechodu nějaké cesty a my jsme ho potom dostali do sbírek k preparaci.
1: A pak tady máte ještě velkého losa.
5: Los je celkem zajímavý a vzácný druh, který se u nás vyskytuje. Tady ten los byl zastřelen v roce 1981 myslivcem, který si ho popisal.

0: Pletl s jelenem.
1: Frýdecký zámek nemůžete při návštěvě Frýdku Místku přehlédnout. Vstoupíte do něj z Frýdeckého náměstí a po prohlídce nezapomeňte zrelaxovat v zámeckém parku.
2: Pokud máte rádi místa, kde historie není jen za sklem, ale obklopuje vás ze všech stran, vydejte se 14. září do Opavy. Zdejší gotická kaple svatého kříže patří mezi tři národní kulturní památky města a ukrývá unikátní soubor 15 nástěnných maleb s motivy apokalypsy z konce 14. století. Kapli navíc obklopuje historický hřbitov, kde odpočívá řada významných osobností regionu. Komentovanou prohlídkou vás provede Karel Makovský z Opavské kulturní organizace a vstup je zdarma. Pokud máte rádi český design a originální výrobky, zbývá už jen pár posledních příležitostí navštívit unikátní výstavu s názvem Zlatem protkáno, láskou tvořeno. Představuje tvorbu tří českých firem. Výstavou vás provedou průvodci a nahlédnout můžete také pod ruce českých návrhářů a výrobců. 22. září výstava definitivně končí, takže pokud ji chcete ještě stihnout, je nejvyšší čas vyrazit. A naše dnešní putování je u konce. Doufám, že vás některé z navštívených míst zaujalo natolik, že se tam vydáte třeba už při svém příštím výletu. Inspirace je kolem nás spousta, stačí si jen vybrat, kam se vydat. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na naše další společné putování. Mějte se krásně.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem. Tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod čirým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tradiční oslava úrody, lidová řemesla i oživená historie. Hrad Švihov se v sobotu 5. září poprvé v historii stal dějištěm dožínek Plzeňského kraje. Slavnost přilákla tisíce návštěvníků.
2: Já jsem nadšený z toho, že letošní dožínky jsou na Švihově. Dožínky jsou pro mě tradice. Je to oslava zemědělství. A proč Švihov? Švihov je ikonou Plzeňského kraje. Je to skvělý hrad a není to pro mě jenom hrad, kde probíhalo natáčení Tři oříšky pro Popelku. Je to pro mě místo, které dodá dnešnímu setkání atmosféru.
1: Svátek zemědělců zahájil slavnostní průvod folklorních souborů Šumava a Šumavánek. Návštěvníci dožínek si po celý den mohli prohlédnout ukázky tradičních řemesel, ochutnávat regionální speciality a vybírat z nabídky výrobků místních farmářů. O živou atmosféru se postaral také bohatý kulturní program na hlavním pódiu, který nabídl vystoupení folklorních souborů, lidovou hudbu i ukázky tradičních zvyků.
3: Líbí se mi, stihla jsem prohlídku hradu a teď tady obcházím ty řemesla.
4: S mamkou jsme šli tam k hrnečkům kupovat hrnečky. Je to tady moc hezký.
5: Zúčastnila jsem se průvodu a tu atmosféru, ta se mi moc líbí a teď se tady rozkoukávám, co tady všechno je.
1: Součástí dožínek bylo také ocenění zemědělců a vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Plzeňského kraje.
6: Je to 17. ročník a za tu dobu se tam prostě vystřídalo mraky výrobků a každý rok je to opravdu rok od roku těžší pro tu komisi. Letos bylo znovu 130 výrobků. Bylo to opravdu těžké vybrat těch 9 vítězů, proto jsou uděleny i ty dodatečné ceny.
1: Jedním z držitelů prestižní značky je včelí farma u Toupalů z Kolovče, která okouzlila porotu se svojí ostrou zeleninovou.
7: Produkt se vyrábí z rajčat, papriky, čili papriček a česneku a koření. Je to starý recept po babičce, který jsme našli někde v nějaký knížce, tak jsme to zrealizovali a vyšlo to.
1: Podbrdská minimlékárna obdržela ocenění za syrovátku s příchutí grepu a zázvoru.
8: My rádi experimentujeme, takže začali jsme samozřejmě klasicky vyrábět syrovátku klasickou, která v našem případě znamená, že to je syrovátka, která odkapává z výroby tvarohu. A protože já třeba osobně nemusím tu nakyslost té přírodní syrovátky, tak jsem si říkal, co do toho přidat, jak to zlepšit, aby z toho mohl být třeba i výrobek, který bude pít někdo jiný.
1: 4 roky se bude značkou regionální potravina Plzeňského kraje pyšnit také zadní hovězí maso ve vlastní šťávě od výrobce Gudy 77.
9: Začíná to tím, že kupujeme maso od malých farmářů ze Šumavy, sami si ho bouráme, takže ho zpracováváme od velkých kusů po malý kousky, který dáme potom třeba do guláše. A pak to prochází sterilizací, takže z toho děláme de facto konzervu, ale bez konzervantů a bez jiné chemie.
1: Dožínky ale nebyly jen o oslavě sklizně. Velký zájem vzbudily projížďky na lodičkách i oživené prohlídky, které návštěvníky přenesly do atmosféry středověku. Na své si přišly také děti, pro které byly připraveny tvořivé dílny, setkání se zvířaty a další farmářské aktivity. Ze Švihova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Zvuk sirén, lesk hasičských vozů a nadšení malých návštěvníků při plnění soutěžních úkolů. Tak vypadalo sobotní odpoledne na louce u svatého Jiří v Plzni na Doubravce, kde se uskutečnil další ročník oblíbené akce Den z hasiči.
10: Já mám velkou radost, že jsme se sešli na 5. ročníku dnes s našimi dobrovolnými hasiči přímo tady u Jiřího. Chtěl bych říct, že to je dobrovolná akce našich dobrovolných hasičů. Oni se mezi sebou dohodnou, oni to tady všechno postaví, oni se všechno starají, já jsem na ně moc hrdý a kromě toho, že zasahují u požáru, že nám pomáhají v podstatě každodenně, tak jsem rád, že tady udělali právě ten dětský den a je to tady skvělý.
1: Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout současnou i historickou hasičskou techniku, velkou pozornost přitáhly ukázky hasičů při simulované dopravní nehodě nebo požáru a své dovednosti předvedli také mladí dobrovolní hasiči, kteří se pustili do několika požárních útoků.
11: My jsme se rozhodli uspořádat takovou akci proto, aby jsme široké veřejnosti a zejména dětem přiblížili činnost dobrovolných hasičů tady u nás v Plzni. Tady se děti a i jejich rodiče mohou vyzkoušet dovednosti hasičské činnosti, kterou máme, jako je stříkání do terčů, spojování hadic a podobně.
1: Dobrovolní hasiči jsou pro 4. plzeňský obvod nepostradatelní.
11: My s hasiči už se spolupracujeme, jednak oni nám pomáhají na našich akcích, ať už jako dohledem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, takže ta spolupráce je výborná a samozřejmě jsme rádi, že máme a ta akce je dobrá na to, že je možné, že se potom přihlásí nějaké děti do těch našich sborů, takže posílíme ty jednotky a to je i cílem té dnešní akce.
1: Hlavními hrdiny dne ale byly děti. 400 malých návštěvníků změřilo síly na 7 stanovištích.
12: Já jsem tady zkoušela stanoviště a nejvíce mi tady líbí, že si můžu něco od hasičů naučit. Až budu chodit na ty hasiče, tak bych se chtěla zúčastnit a chtěla bych hasit požáry a zachraňovat lidi.
13: Už po třetí tady stojím a u jedničky jak prostě běhat a prostě brát věci a chtěl bych jsem být hasičem.
14: Zkoušela jsem tady docela dost věcí a už jsem tady druhý rok a je to tady hodně fajn.
15: Líbí se mi tady ty hasičské auta třeba. Jo a ještě se mi tady líbilo to stříkání.
1: Zlatou tečkou celého odpoledne byla tradičně nejoblíbenější atrakce obří hromada hasičské pěny. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
16: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
0: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
16: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
17: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jedna nám, no tak co je lepšího v životě.
18: Zdař Bůh, já si ho představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
19: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
0: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
20: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
21: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
0: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
1: Co dělat, když člověk vedle vás skolabuje? Jak správně přivolat pomoc a kdy začít s resuscitací? Právě na tyto situace chce připravit veřejnost iniciativa Moc pomoc. Jejíž celorepubliková tour odstartovala v úterý 8. září v Plzni.
22: Cíl je velmi jednoduchý. Zachránit až 2000 lidí ročně v České republice. A ten prostředek, jak toho chceme dosáhnout, je vytrénovat 1 000 000 lidí v České republice na dovednost zachraňující život před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
1: Dopoledne patří vždy především školám. Žáci a studenti procházejí několika stanovišti a učí se rozpoznat krizovou situaci, přivolat pomoc nebo zahájit resuscitaci.
23: Já jsem to už dělala na skautský tým výpravě, ale už jsem to jako jednou dělala, ale bylo to hezčí to. Tak fakt to bylo dobrý.
24: Mně se to líbilo, hlavně jak jsou tam ty pokyny, jsou tam jako přesně řečený a je to takový i zábavný, takže se mi to líbilo.
25: V reálném životě možná jako bych to asi nedokázala, ale takhle na to zkušební si myslím, že to bylo celkem v pohodě.
0: Odpolední část programu je otevřena široké veřejnosti. Samotnému nácviku ve virtuální realitě předchází vždy ještě informační část, v průběhu které se účastníci seznámí se základními postupy a zásadami první pomoci.
22: Je to hodinový blok, kdy první na 20 minut jdete na stanoviště policie, která vám vysvětlí první klíčový krok první pomoci, a to je zachování vlastní bezpečnosti. Potom se přesouvá skupina na druhý stanoviště, to je stanoviště Červeného kříže, který vysvětluje dominantně krok rozeznání stavu dechu, což je rozhodný krok o tom, zda začínám nebo nezačínám resuscitovat. Až potom se přesouváme na stanoviště virtuální reality, kde si vlastně celý postup první pomoci při akutní zástavě srdce projdu a získávám certifikát.
0: Organizátoři chtějí první pomoc přiblížit veřejnosti jako běžnou a důležitou dovednost.
2: Pro nás je výuka první pomoci jednou ze základních činností, jako pro Český Červený kříž, a zachránit život by mělo být základní lidskou dovedností, protože i když tady záchranka přijíždí za 8 minut, někde 15, ale tak nejdůležitější v případě životohrožujících stavů je ta pomoc na místě, pomoc toho laika, a to je to, co my se snažíme docílit, aby nejvíc, co nejvíc laiků a lidí kolem nás tu první pomoc umělo.
0: Další zastávkou tour bude už 15. září Ostrava. Dokonce října pak projekt postupně zavítá celkem do 12 českých měst. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
3: Pes je člověku po staletí nejen věrným společníkem, ale také parťákem pro každodenní život, pohyb i volný čas. Tento výjimečný a jedinečný vztah byl v sobotu 5. září v centru pozornosti na akci Plzeňské trojky, která nabídla široký program pro psy i jejich majitele.
4: Nacházíme se na Psím dnu, což je naše oblíbená akce. V Borském parku se setkávají jak pánci, tak i jejich čtyřnozí miláčci. Máme připravený bohatý program. No a já nemohu zapomenout na to, když tu s náma byl pan Zdeněk Srstka, v těch porotách vždycky hodnotil, a věřím tomu, že když se na nás od někud z nebe kouká, tak že má radost z toho, kolik se z nás tady zase sešlo.
5: Tento náš Psí den, který organizujeme již 15. rokem, tak je unikátní v tom, že si myslím, že to je jediná tak akce podobného typu v Plzni. Je unikátní v tom, že se tady sejde i mnoho prodejců různých předmětů a pamlsků pro pejsky, a určitě je unikátní těmi některými soutěžemi, které organizujeme. Tamhle koukám, že i psí yoga a ty některé aktivity soutěže, tak si myslím, že jsou jako pro takovou akci unikátní.
3: Právě psí yoga byla přes celé odpoledne pro mnohé zajímavým lákadlem, a to jak pro děti, tak i pro dospělé.
6: Lidi praktikují jogové pozice, takové ty jednodušší, spíše při zemi, žádné balanční náročné stojky, já nevím co všechno, tak aby byli v kontaktu s tím zvířetem co nejblíž, to znamená na čtyřech ideálně na zemi. Ale zároveň pro ty zvířata je to krásný způsob socializace, hlavně pro štěně a ta koťata, kdy vlastně během těch 60 minut poznají, že každý cizí člověk je kámoš, poznají spoustu pachů, poznají nový prostředí, nový povrchy, takže k nám jezdí chovatelé hlavně socializovat.
3: Program ale zdaleka nekončil pouze u jogy. Proběhl zde také coursing, agility, dog puller jumping nebo junior handling. Nechyběla ani velká psí stopovačka a soutěž o nejpsa, která se uskutečnila ve třech velikostních kategoriích.
7: Ač je to akce převážně pro ty naše milé němé tváře, tak pro mnohé lidi je přece ten pejsek ten hlavní sociální kontakt, ten nejlepší kamarád, ta bytost, kterým sdílí svoje strasti, ale i radosti. A tuhleta akce, krom toho, že má trochu jako do toho jejich vztahu vzníst něco nového, tak slouží proto, aby ty majitelé psů se mohli kouknout na právě tuhlety aktivity, které můžou s tím svým mazlíčkem dělat a trochu jim ten vztah oživit, nebo naopak můžou dojít k tomu, že si řeknou, a ten pejsek by i něco jiného potřeboval, než co mu dávám.
3: Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková. Josef Rataj, výrazná osobnost české pop-artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
26: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art, a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu, a pak se můžou vrátit a ukázat to, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože on byl, začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše Radace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
3: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
8: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
3: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
9: Jsme rádi, že Nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost. A i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky, pan profesor Josef Sýkora.
26: Když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Zaprvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
3: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: A to už je pro dnešek opravdu všechno. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Sokolov si připomněl tradici, která je s městem neodmyslitelně spojená. Den horníků nabídl slavnostní průvod, historické ukázky i pestrý program. Ten ukázal, že hornická minulost má v regionu své pevné místo i dnes.
1: Průvod horníků, mezinárodní kultura i historické ukázky. Sokolov v sobotu 5. září nabídl program, který spojil tradice města s pestrým životem regionu.
2: Dnes je v Sokolově ten největší svátek města a to je Den horníků.
1: Den horníků odstartoval tradiční průvod centrem města. Připomněl historii a tradici, která je se Sokolovem úzce spojená.
2: Pro mě je hornictví vlastně celý život, protože já už jako malé dítě kolem byly šachty, táta pracoval na šachtě. Vlastně tady není asi nikdo, kdo nemá rodina, která nemá život spojený s uhlím.
3: Já jezdím všude a ty lidi přijedou za mnou a to je pro mě ctí, jak tady skandovali, že je jedna nám, no tak co je lepšího v životě.
4: Zdař Bůh, já si představuji tady na jedničku, je to tady krásný, perfektní nálada, fajn lidi, perfektní kapela.
5: Já si to tady užívám každý rok. Za prvý tady potkám strašně moc kamarádů i od jednotnej ze Sokolova. A jsem hrdý na to, že je hornický den.
1: Na Starém náměstí pak dostali prostor kultury z různých koutů světa, kde národnostních menšin představil tradice komunit, které žijí v Karlovarském kraji.
6: V Sokolově probíhá dnes již po 18. Den národnostních menšin, který se pořádá na zbližování národů.
7: To, co lidi hodně láká, jsou to stánky s občerstvením, s národnostními kuchyněmi.
1: Návštěvníci mohli obdivovat tradiční kroje, poslechnout si hudbu a zpěv. Nechyběla slovenská cymbálovka, ukrajinská a mongolská vystoupení ani romská hudba. V zámeckém parku se návštěvníci mohli vrátit do minulosti. Nechyběly rytířské souboje na koních, sokolnické vystoupení ani další historické ukázky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Výrazné barvy, známé tváře, komiksové motivy a pořádná dávka pop artu. Nová výstava v Depomoto Art v Plzni představuje tvorbu Josefa Rataje a ukazuje, že svět umění může být jak barevný, tak zároveň provokativní.
8: Josef Rataj, výrazná osobnost české pop artové scény, která ve své tvorbě pracuje s portréty, kulturními ikonami i symbolickými kompozicemi. Ve čtvrtek 3. září zahájil v plzeňském Depomoto Art svou novou výstavu.
9: Já jsem rád, že naše muzeum drží tu linku s tím, že to je Depomoto Art a tohle je vlastně ten art a ještě je to moderní umění. A já jsem vždycky rád, když Plzeň překročí hranice města a státu a pak si můžou vrátit a ukázat, co dokázali. Já pana Rataje znám strašně dlouho, protože když on začínal, tak jsme spolu spolupracovali a dělal takový první trička s názvem Indián. Takže v té době jsme se potkali a jak to rychle běží, takže je to 15 let a já jsem strašně rád, že naše nadace Plzeň sobě přiváží vlastně pana Rataje zpátky do Plzně, protože si myslím, že to je takový náš plzeňský Andy Warhol.
8: Výstava s názvem Back Home představuje průřez Ratajovou tvorbou. Mimo jiné obsahuje také obrazy z kolekce Woman in Me, které byly součástí světové výstavy Expo 2025 v japonské Osace.
10: Co jsme měli možnost, já jsem tam viděl ty reakce vlastně od Japonců, tak to bylo velmi, velmi úspěšný a těch fotek vlastně a lajků na Instagramu bylo mraky. Takže jsme rádi, že máme možnost asi tady ukázat něco takového. Tak ta výstava je speciální sama o sobě, protože se Josef Rataj vlastně vrací po velmi dlouhé době do Plzně, takže si myslím, že pro nejenom občany nebo lidi žijící v Plzni to bude velmi jako patriotický.
8: Spolupráce Josefa Rataje a Depomoto Art ovšem nezůstala pouze u umění.
11: Jsme rádi, že nadační fond Plzeň sobě tradičně může pomoct anebo udělat někomu radost a i při zahájení této výstavy jsme se spolu s autorem panem Josefem Ratajem rozhodli věnovat dětskému oddělení fakultní nemocnice v Plzni jeden z obrazů a tento obraz si dnes osobně přijde převzít pan přednosta dětské kliniky pan profesor Josef Sýkora.
9: Já když ty obrazy vidíte, tak ve mně evokují prostě jako radost a štěstí, protože jsou to nádherné barvy a já jsem rád, že ten pop art mi takhle oslovil. Za prvé je to takové jako mladiství a má to prostě pro mě super šťávu. Jako já z těch obrazů čerpám hrozně energie, takže přijďte se podívat, abyste tu energii načerpali taky.
8: Výstavu Back Home mohou zájemci navštívit od čtvrtka do neděle, vždy mezi 10. a 17. hodinou. V Depomoto Art zůstane otevřena až do 3. listopadu. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Český Krumlov má svou novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindřich Čapek, který na ní zachytil charakteristický pohled na historické centrum města a radnici. Známka vstoupila do oběhu na začátku září.
12: V Českém Krumlově v sobotu 5. září pokřtili novou poštovní známku. Jejím autorem je ilustrátor Jindra Čapek, který ji představil v Paláci ilustrace na druhém nádvoří zámku. Český Krumlov se tak tentokrát vešel, tak říkajíc, do dlaně. Známka zachycuje jeden z charakteristických pohledů na historické centrum města a radnici.
13: Já jsem napřed udělal tuškou návrhy. Původně to mělo být 77 korun, ale mezi tím se zvýšila hodnota na 83. A já jsem musel díky tomu předělávat tu grafiku, protože 77 je krásná číslice a poradit si s 83 bylo takový jako oříšek trochu, protože už to nemá to kouzlo. Já jsem hlavně, když jsem dělal tu kompozici, ty známky, kde ty střechy vytváří taky jako 77, obráceně. A jo, a to se mi ztratilo, tak jsem musel potom to písmo trošku jinak upravit, ale jako myslím, že to dopadlo docela dobře, já jsem se toho obával a známka vypadá nádherně.
12: Známka v tradičním měřítku 1:6 zamířila do oběhu na začátku září a spolu s dopisy může cestovat daleko za hranice jižních Čech. Kdo chtěl mít novou krumlovskou známku mezi prvními, mohl si ji na místě rovnou zakoupit, a to dokonce s podpisem autora. A zájem byl velký.
14: Poštovní známka už vyšla 2.9. v nákladu 22 000 kusů s nominální hodnotou 83 korun, což je doporučené psaní v ekonomickém režimu. Přivítali jsme známku i s panem Čapkem sice v Praze, ale dneska jsme rádi, že můžeme přivítat i v Krumlově a známka má velký ohlas a sběratelé v podstatě z celé republiky ji skupují.
15: Já mám samozřejmě velikou radost. Jindra je velmi dobře známý, ku podivu víc známější v zahraničí než u nás, tak konečně se také zase znovu představí českému publiku a myslím si, že není větší podsta pro výtvarníka, než vytvořit známku pro Českou poštu, tak to je radost.
12: Známý ilustrátor a malíř prozradil, že už pracuje na tvorbě další známky. Tentokrát bude její motiv spojovat s Třeboní.
13: Já jsem tam zakomponoval Mariánský sloup, který je na náměstí a já kolem něj chodím už 25 let a vlastně jsem si ho pořádně nikdy neprohlídl. A teď, jak jsem ho tam maloval, tak jsem ho musel prostudovat a zjistil jsem, že to je úžasná socha. Ale potom ještě, když jsem se s ním zabýval důkladně, tak jsem smeknul, jak je to jako úžasná práce sochařská.
0: Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš společně s náměstky Tomášem Chmelou a Davidem Vychytilem přijali návštěvu velvyslance Spojených států amerických v České republice Nicolase Merika. Velvyslanec se zúčastnil vzpomínkových akcí u příležitosti 80 let od vyzvednutí ostatků amerických letců, kteří zahynuli během letecké bitvy v roce 1944.
16: Šanově přivítal Nicolase Merika starosta obce Milan Humpola a odtud velvyslanec Spojených států vyrazil za volantem jeepu k památníku letecké bitvy nad Bílými Karpaty v Jabloní u Šanova. Před 82 lety 29. srpna zautočilo z Itálie přes slovenské Pováží 400 amerických bombardérů na cíle na Ostravsku.
17: Nad tím Povážím se spozdila 10členná skupina bombardérů, vypadla z té sestavy, která byla poměrně odolná na obranu. To využili němečtí stíhači, kteří tuto sestavu napadli a prostor Bílých Karpat postupně bylo zastřeleno 10 bombardérů. Zahynulo přitom 41 amerických letců. My tady stojíme v Šanově u jednoho z pomníků, který je věnovaný posádce letounu, který dopadl tady v blízkém okolí. Přitom zahynulo 9 členů posádek, pouze jeden ten člen, první pilot se zachránil tím, že přešel na Slovensko.
18: I'm very touched emotionally by thinking back to the sacrifice that was made Dotýká se mě nejenom to, že tehdy ti mladí muži obětovali své životy za druhé světové války, ale pro mě je to i osobní záležitostí, že vidím ty všechny, kteří se starají o tuto památku teď a udržují ji po dlouhá léta.
16: Od památníku v Jabloní u Šanova odjel velvyslanec do Slavičína, kde se na hřbitově zúčastnil pietního aktu a slavnostního otevření expozice v Domě přátelství. Tam představil společný projekt velvyslanectví Spojených států amerických a města Slavičín, na který fond velvyslanců USA pro zachování kulturního dědictví poskytne $50,000. I díky této finanční pomoci vzniknou nové expozice letecké bitvy nad Bílými Karpaty.
0: Prezident Petr Pavel zamířil na Prostějovsko. Se starosty mikroregionu Konicko otevřel témata, která zásadně ovlivňují budoucnost menších obcí. Od odchodu mladých lidí až po dostupnost služeb a práce.
19: Dobrý den. Jste tady zasekli pořádnou sekeru.
20: Stárnutí populace, odliv mladých lidí z regionu, nedostatek služeb, nezaměstnanost nebo špatná dopravní obslužnost. To jsou témata, která prezident Petr Pavel řešil na setkání se starosty mikroregionu Konicko, které proběhlo na zámku v Konici krátce poté, co prezident přivítal prvňáky v nedalekém Brodku.
21: Protože mladí odchází na zkušenou vysvětla, je nakonec dobře, ideální je, když se potom vrátí.
20: Pokud jde o mikroregion Konicko, vyzdvihl prezident Pavel to, jakým způsobem obce spolupracují, což jim v mnoha případech pomáhá uspět.
22: Obce tohoto mikroregionu jsou schopné spolupracovat velice účinně v rámci společenství obcí, sdílet dobré příklady, zkušenosti, především zpracování administrativních předpokladů pro dotace, sdílet své zkušenosti právě s těmi problémy, kterými všichni trpí, a využívat je potom při společné práci například s krajem.
20: Zásadním problémem regionu je podle hlavy státu stav silnic, zejména těch druhé a třetí třídy. To je dnes velmi diskutovaný problém, jelikož vláda Andreje Babiše nyní rozhodla o tom, že krajům nebude přispívat na opravu těchto silnic. A podle prezidenta je problémem i nedostatek pracovních příležitostí. Tyto problémy často souvisí i s rozdělováním daní.
22: Tady je důležité zmínit princip, který by měl fungovat nejenom mezinárodně, ale i uvnitř, a to je princip solidarity. Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat.
20: Podobně ohrožených regionů, jako je Konicko, je podle prezidenta v Česku už asi 80. Je to fenomén, který je možné sledovat ve všech krajích. Podle Pavla je tak nutné zamyslet se nad tím, jak rozdíly mezi regiony zmírnit. Prezident Petr Pavel tady na zámku v Konici zabrousil i do celostátní politiky. Zhodl se s ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou z motoristů, že navrhovaný schodek státního rozpočtu je příliš vysoký.
22: To je jenom důkazem, že i s Petrem Macinkou máme řadu společných témat. Mně se také ten rozpočet nezdá dobrý. Ten navrhovaný deficit je skutečně vysoký ve vztahu k tomu, že jsme v období růstu ekonomiky.
20: Po skončení jednání prezident zamířil na náměstí v Konici, kde se setkal s místními občany. Marek Vrlák, TV Morava, Konice.
0: Fakultní nemocnice Ostrava začala při léčbě pacientů využívat takzvanou kočičí terapii. Kontakt se speciálně vybranými zvířaty pomáhá nemocným zmírnit stres a zlepšit psychickou pohodu. Terapie má být doplňkem běžné zdravotní péče.
23: Úplně perfektní. Vrčí fajně, úplně hodný. Mám strašně rád zvířatka. Je úplně pecka. Člověk se uklidní u nich tak.
2: Felinoterapie je terapeutická metoda, při které se ke zlepšení fyzického i psychického zdraví pacienta uplatňuje kontakt s kočkou, v tomto případě s kocourem Teušem.
3: Svůj systém regulace stresu kočka právě navazuje na člověka a dochází k regulaci nervového systému, což v podstatě u člověka uklidní. Byl u nás pacient, který začal více komunikovat s lidmi po terapii s kočkou, to bylo velice krásné.
2: Aby se kočka mohla věnovat felinoterapii, musí na to mít vhodnou povahu. Podle Aleny Berčíkové by měla být přátelská, klidná a také mazlivá. Její kocour Teuš všechny tyto vlastnosti má a i proto složil speciální felinoterapeutické zkoušky. Může tak pomáhat pacientům Fakultní nemocnice Ostrava.
4: Já osobně jsem z toho hrozně nadšená, protože vždycky, když přijdu na pokoj a ani na to jako nemyslím, že den předem byla felinoterapie, tak pacienti sami to bylo. Včera super, sestřičko, já jsem byl úplně spokojený, jo, takže vnímám velice příznivě.
2: Kočičí terapeuty využívají i další nemocnice v České republice. Nejrozšířenější metodou takzvané zoorehabilitace, ale i přesto zůstává kanisterapie, při které se používají psi. Platí to také v Ostravské fakultní nemocnici, kde na 15 pracovištích působí 10 kanisterapeutů. Felinoterapie je oproti tomu teprve na začátku.
5: Testujeme to, ověřujeme, jak na to budou vlastně reagovat pacienti, jak na to bude reagovat personál, jak to samozřejmě bude zvládat i ten náš zvířecí parťák, a to, že jsme v takovém pilotním programu, bych řekla.
0: Na Gruni v Beskydech se už podruhé konala mše za oběti hor. Horská služba při ní společně s návštěvníky vzpomínala na záchranáře, turisty, horolezce i další lidi, jejich život byl spojený s horami.
24: Tóny, fujary a píšťaly, společná modlitba a minuta ticha. Na Gruni se vzpomínalo na ty, kteří horám zasvětili svůj život a už se z nich nevrátili.
25: Vzpomínáme jednak mši v kostele a také pietou tady před kostelem na všechny, jejichž pouť na horách skončila. Ať už se jedná o horské záchranáře, turisty, o horolezce, kamarády. Vzpomínáme na všechny, kteří měli hory v srdci.
24: Mši v kostelíku Panny Marie Pomocnice křesťanů sloužili 3 kněží. Mezi nimi také slovenský kněz a dobrovolný horský záchranář Jan Dubecký.
26: Ty výstupy na vrchy nás učí aj také pokore, bo si uvedomujeme, že nie všetko závisí celkom od nás. A některé věci jednoducho potřebujeme len sa učiť príjmať.
27: Je to parádní akce. Tady bez kdech to nebylo, letos byl druhý ročník tady této mše. My jsme předtím jezdívali ke kolegům tady přes kopec, přes údolí na Velkou Raču, kde to mývají pravidelně.
24: Během mše kněží požehnali také vybavení, které záchranáři používají při zásazích v horách. Například lana, mačky nebo helmy. Právě s touto výbavou vyrážejí pomáhat lidem v náročném horském terénu. Ivona Fajtová, televize Polár Beskydy.
0: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Vítejte u dalšího dílu našeho putování. I tentokrát jsme pro vás vybrali místa, která stojí za to objevit. Ať už vás láká historie, krásná příroda, zajímavé památky nebo nevšední zážitky. Podíváme se na místa známá i méně známá a samozřejmě přidáme také tipy na zajímavé akce, které můžete v nejbližších dnech navštívit. Tak pojďme společně vyrazit na cestu. Pokud vás zajímá česká historie, máte už jen poslední týdny na návštěvu jedné z největších letošních výstav Národního muzea. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba v historické budově Národního muzea představuje více než 4 století vlády dynastie, která zásadně proměnila české knížectví i střední Evropu. Na jednom místě je vystaveno více než 900 mimořádných exponátů z téměř 70 institucí z Česka i zahraničí. Včetně unikátů, které jsou veřejnosti, zpřístupňovány jen výjimečně. Výstava potrvá už jen do 15. října, takže pokud chcete nahlédnout do světa Přemyslovců a poznat jejich dobu prostřednictvím vzácných předmětů, je nejvyšší čas vyrazit. Součástí výstavy Přemyslovci v Národním muzeu jsou i zajímavé přednášky. Já vás upozorním na tu o zlatnických pokladech této doby. Přemyslovská doba totiž nebyla jen o panovnících a mocenských bojích. Významnou roli hrály také šperky, zlatnické práce a předměty, které měly reprezentovat moc i víru. Právě jim se bude věnovat přednáška, která se uskuteční 15. září od 17 hodin v historické budově Národního muzea. Posluchači se podívají na šperky z českých dílen 9. a 10. století, ale také na bohoslužebné náčiní a vzácné schránky na posvátné relikvie. Salzkammergut patří k nejkrásnějším oblastem Rakouska a nabízí všechno, co si člověk od výletu může přát. Majestátní hory, průzračná jezera, malebná městečka i spoustu možností, jak strávit den aktivně nebo jen v klidu obdivovat okolní krajinu. My se teď do této oblasti vydáme v sérii reportáží a postupně vám ukážeme místa, která stojí za návštěvu. Tady je první z nich.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Vypravíme se za příběhem soli, ukážeme místa pro regeneraci těla i duše, předvedeme fortel místních řemeslníků nebo vyzkoušíme speciality místní kuchyně. A začneme na břehu jednoho z největších jezer v oblasti, jezera Traunze, v centru historického městečka Gmunden. Jezero Traunze láká turisty na krásné přírodní scenérie. Když se ale ohlédneme zpět do minulosti, vodní cesty tu sloužily ryze praktickým účelům.
1: V minulosti Traunze, jeho vodní plocha, sloužila jako dopravní cesta pro sůl. Sůl ze solných dolů ve srdci solné komory, protože jsme v solné komoře, a ta se přepravovala na dřevěných lodích v dřevěných kádích právě sem do Gmundenu. Tady se se solí obchodovalo a poté se transportovala na sever anebo na východ, i k nám do Čech. A od poloviny 19. století to bylo po slavné koněspřežné dráze Gmunden České Budějovice.
0: Lodní dopravu na Traunze nejvíce proslavil císař František Josef I., který sem s manželkou Sisi rád cestoval na Sommerfrische, dlouhou letní dovolenou, kterou trávil na hornorakouských jezerech a v horách. Po Traunze plul na slavné Gisele, která tenkrát fungovala na parní pohon. Z její paluby i z paluby dalších modernějších lodí se vám dostane nádherných výhledů na městečko, na mocný Grinberg i na majestátní skalní útesy, které lemují jižní břeh jezera. Kapitán Tomáš Kšavanter vozí pasažéry na výhlídkové plavby po jezeru už 18 let.
2: Jezdit po jezeře s těmito výhledy a pracovat tam, kam ostatní jezdí na dovolenou, je samozřejmě krásné. Jsem kapitánem na lodi a zároveň strojníkem na kolesovém parníku. Máme dvě trasy. Jednu krátkou, kolem zámku na břehu, a potom velký okruh kolem celého jezera, který trvá asi 2-2,5 hodiny a měří asi 40 kilometrů. Hlavní sezóna je samozřejmě od července do září v době prázdnin, jezdíme ale už před hlavní sezónou od května i po hlavní sezóně do konce října.
0: Dominantou městečka je zámek Ort, který už z dálky nelze přehlédnout. Výjímá se na jezeře obklopen panoramaty hor a jedinou přístupovou cestou se tak stává dlouhý dřevěný most. K návštěvě Gmundenu láká i proslulá tradice výroby keramiky. Ručně vyráběné hrnky, talíře nebo džbán z místní keramičky má v Rakousku téměř každá rodina. Hliněné nádoby se tu vyráběly už od mladší doby kamenné. Co si vlastně přivést ze solné komory z Gmundenu jako takový typický suvenýr?
1: A já, když chci někomu udělat radost, ale i sobě, tak si přivážím sůl, samozřejmě, to je nejtypičtější produkt. Ale aby to nebyla samotná sůl a aby byla hezky zabalená, tak pořizuji solničku z takzvané Gmundner keramik, což je keramika, která se tu vyrábí od 15. století, první zmínky 1492. Existuje tu manufaktura, kde když přijedete, tak si můžete prohlédnout výrobu. Je to ruční výroba a je to speciální vzor, který se nazývá Flambiert Flammen, typická zelená barva. A garantuji vám, že když přijedete do manufaktury, prohlédnete a zajdete do jejich obchodu, u solničky nezůstanete.
0: Znaky keramického DNA města najdete i na náměstí Rathausplatz. V průčelí radnice z 16. století se vyjímá keramická zvonkohra s 24 zvony. Příchozí upoutá melodiemi, které se liší podle ročního období. Návštěva na jaře, v létě nebo na podzim se tu vždy promění v jedinečný zážitek. Podle měsíce se mění i hodiny, kdy se zvonkohra rozehraje. Na podzim ji uslyšíte 5x denně, v létě i 8x. Turisticky zajímavé je středověké jádro městečka se strmými úzkými uličkami, které se klikatí nad přístavištěm lodí. I tady se můžete vydat po stopách tradiční keramiky. Najdete ji na zdech starých domů nebo v místním gotickém kostele, který je přestavěný v barokním slohu. Oltář představuje sousoší zobrazující klanění tří králů a věřící tu vzdávají úctu této keramické Madoně v modrém plášti. Odpočinkové procházce městem je čas dát si do těla. Svou fyzičku si můžete prověřit při výstupu na zalesněný, téměř 1000 metrů vysoký vrcholek Greenberg. My jsme raději zvolili pohodlnou cestu kabinkovou lanovkou, na kterou jsme nasedli přímo ve městě. Nahoře nás totiž čeká ještě výstup na stezku v korunách stromů, která je zatočená do věže vysoké 39 metrů a ze které je za dobré viditelnosti vidět až daleko na jezero a okolní hory.

0: Ochutnat místní gastronomii je velmi milou povinností. Vrchovatý talíř, či v tomto případě dřevěné prkénko, přetéká vyhlášenými regionálními specialitami od klobásek přes uzené až po ovčí a kozí sýry. Patřičně posilnění se vracíme zpět na trasu. Horní zastávka Lanovky je dobrým výchozím bodem pro pěší turistiku, třeba k malému ledovcovému jezeru Laudachse, které odtud leží asi hodinu pěšky. Pokračovat můžete i dál ke skalnatému Traunsteinu s výškou 1691 metrů. Užít si v oblasti Solné komory ty nejkrásnější momenty na čtyřech zajímavých místech lze i díky nabídce slevové vstupenky.
1: Je tu možnost získat takzvaný Salzkammergut Gipfelticket. Je to na vrcholi Dachstein West, na Dachstein v podstatě Dachstein jako takový, Feuerkogel a Grünberg, kde teď právě stojíme. Ta jedna jízdenka nás opravňuje využít jízdu nahoru a v podstatě dolů na všechny čtyři s tím, že dospělí zaplatí jednorázově 78 euro, což je pro, řekněme, takový pobyt třeba dvou až tří denní naprosto výhodná nabídka.
0: Inspiraci na cesty v oblasti Salzkammergut vám přineseme i v dalším dílu našeho putování. V roce 2024 ponese Solná komora s Bad Ischlem jako vlajkovým městem titul Evropské hlavní město kultury a my se právě v tomto krásném císařském městečku těšíme na viděnou.
2: Podzim přináší na stůl pestrou paletu barev, tvarů i chutí a přesvědčit se o tom můžete na tradiční výstavě ve Valticích. Od 14. do 30. září tu představí Národní zemědělské muzeum letošní úrodu dýní, cuket, patizonů a cibulovin. Návštěvníci uvidí nejrůznější odrůdy, které se liší nejen vzhledem, ale také svým využitím v kuchyni. Výstava navíc nabídne inspiraci, jak tyto oblíbené podzimní plodiny zpracovat, jak je zařadit do jídelníčku nebo využít jako dekoraci. Pokud tedy hledáte nápady, co na podzim připravit z dýní, cuket či patizonu, ve Valticích si rozhodně přijdete na své. Frýdecký zámek patří k výrazným dominantám Frýdku Místku a zároveň k místům, kde se potkává historie šlechtického sídla, města i celého regionu. Původně gotický hrad byl postupně přestavován a jeho dnešní podoba připomíná spíše pohodlné zámecké sídlo.

0: se dochoval do dnešní doby. Pro turisty je určitě atraktivní, je tady spousta expozic a krátkodobých výstav a takovou zajímavostí, která se vztahuje k Frýdeckému zámku, je přítomnost ducha. Tak jako na různých zámcích a hradech je Bílá paní, tak tady máme ducha. Říká se, že to je duch Jiřího z Oberstdorfu, který tady na zámku sídlil a který měl spory s poddanými a proto byl proklet a straší tady do dneška. Na zámku je zámecká expozice, která prezentuje interiéry zámku a dobové bydlení. Je tady taky rytířský sál, kde jsou erbovní obrazy slezské šlechty, což je taková atraktivita, zajímavost. A samozřejmě jsou tady i expozice, jako je expozice Beskydy příroda lidé, která je nová a obsahuje spoustu interaktivních prvků, vypráví příběh o regionu, o jeho historii, o jeho přírodě.
1: Dnes je zámek sídlem Muzea Beskyd Frýdek Místek, které spravuje také hrad Hukvaldy a Langův dům.
2: Určitě stojí za to přijít na Frýdecký zámek z toho důvodu, protože je jednou z dominant přímo z náměstí. Máme nádherný nový zámecký park, takže lze se procházet nejenom v rámci vnitřní expozic, ale taky lze relaxovat v parku a dále se v podstatě projít až dolů na druhou stranu Frýdku Místku.
1: Jak jste spokojená s návštěvností?
2: Největší návštěvnost máme na hradě Hukvaldy. Myslím si, že to i díky jakoby těm akcím historickým, které se tady provádějí, ale myslím si, že stejně uspokojivá je i návštěvnost na zámku ve Frýdku, kde návštěvníkům nabízíme jednak stále expozice, ale i doprovodné výstavy, naučné programy pro školy a prokládáme to taky víkendovými prohlídkami.
1: Podobně jako na jiných zámcích, připravuje Frýdecký zámek během roku řadu akcí pro turisty i místní návštěvníky.
3: Tradičně pořádáme i jarmarky během velikonočních vánočních svátků. Aby lidé poznali bohatou historii a bohaté sbírky muzea, tak pořádáme různorodé výstavy, ať už etnografické, umělecké, výtvarné, přírodovědné. Snažíme se samozřejmě zaujmout i ty nejmenší návštěvníky formou lektorských programů pro školy, ale samozřejmě jsme zaměřeni i na starší publikum a tam přibližujeme program muzea senior gymnáziem. Návštěvníky láká nejvíce samozřejmě atmosféra Frýdeckého zámku během netradičních hodin, jako jsou pořádání muzejní noci nebo večerní prohlídky při svíčkách zámku, která láká pohádkovou atmosféru. Frýdecký zámek, sídlo muzea Beskyd Frýdek Místek je tak dějištěm hudebních festivalů, divadelních představení. Samozřejmě tím, že jsme na zámku, jsou zde pořádány i svatební obřady.
1: Přírodní expozice návštěvníky zámku možná překvapí sbírkou preparátů zvířat, které v Beskydech opravdu žijí.
4: Můžeme zde vidět všechny zástupce velkých šelem, které se v Beskydech přirozeně vyskytují. Je to medvěd, rys a vlk.
1: K medvědovi je takový zajímavý příběh, takže jak se ocitl ve vaší sbírce?
4: Medvěda srazilo auto při přechodu nějaké cesty a my jsme ho potom dostali do sbírek k preparaci.
1: A pak tady máte ještě velkého losa.
4: Los je celkem zajímavý a vzácný druh, který se u nás vyskytuje. Tady ten los byl zastřelen v roce 1981 myslivcem, který si ho popletl s jelenem.
1: Frýdecký zámek nemůžete při návštěvě Frýdku Místku přehlédnout. Vstoupíte do něj z Frýdeckého náměstí a po prohlídce nezapomeňte zrelaxovat v zámeckém parku.
5: Pokud máte rádi místa, kde historie není jen za sklem, ale obklopuje vás ze všech stran, vydejte se 14. září do Opavy. Zdejší gotická kaple svatého kříže patří mezi tři národní kulturní památky města a ukrývá unikátní soubor 15 nástěnných maleb s motivy apokalypsy z konce 14. století. Kapli navíc obklopuje historický hřbitov, kde odpočívá řada významných osobností regionu.

regionu. Komentovanou prohlídkou vás provede Karel Makovický z Opavské kulturní organizace a vstup je zdarma. Pokud máte rádi český design a originální výrobky, zbývá už jen pár posledních příležitostí navštívit unikátní výstavu s názvem Zlatem protkáno, láskou tvořeno. Představuje tvorbu tří českých firem. Výstavou vás provedou průvodci a nahlédnout můžete také pod ruce českých návrhářů a výrobců. 22. září výstava definitivně končí, takže pokud ji chcete ještě stihnout, je nejvyšší čas vyrazit. A naše dnešní putování je u konce. Doufám, že vás některé z navštívených míst zaujalo natolik, že se tam vydáte třeba už při svém příštím výletu. Inspirace je kolem nás spousta, stačí si jen vybrat, kam se vydat. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na naše další společné putování. Mějte se krásně.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvičná a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem. Tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod čirým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků. Některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Tradiční oslava úrody, lidová řemesla i oživená historie. Hrad Švihov se v sobotu 5. září poprvé v historii stal dějištěm dožínek Plzeňského kraje. Slavnost přilákla tisíce návštěvníků.
2: Já jsem nadšený z toho, že letošní dožínky jsou na Švihově. Dožínky jsou pro mě tradice. Je to oslava zemědělství. A proč Švihov? Švihov je ikonou Plzeňského kraje. Je to skvělý hrad a není to pro mě jenom hrad, kde probíhalo natáčení Tři oříšky pro Popelku. Je to pro mě místo, které dodá dnešnímu setkání atmosféru.
1: Svátek zemědělců zahájil slavnostní průvod folklorních souborů Šumava a Šumavánek. Návštěvníci dožínek si po celý den mohli prohlédnout ukázky tradičních řemesel, ochutnávat regionální speciality a vybírat z nabídky výrobků místních farmářů. O živou atmosféru se postaral také bohatý kulturní program na hlavním pódiu, který nabídl vystoupení folklorních souborů, lidovou hudbu i ukázky tradičních zvyků.
3: Líbí se mi, stihla jsem prohlídku hradu a teď tady obcházím ty řemesla.
4: S mamkou jsme šli tam k hrnečkům kupovat hrnečky. Je to tady moc hezký.
5: Zúčastnila jsem se průvodu a tu atmosféru, ta se mi moc líbí a teď se tady rozkoukávám, co tady všechno je.
1: Součástí dožínek bylo také ocenění zemědělců a vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Plzeňského kraje.
6: Je to 17. ročník a za tu dobu se tam prostě vystřídalo mraky výrobků a každý rok je to opravdu rok od roku těžší pro tu komisi. Letos bylo znovu 130 výrobků. Bylo to opravdu těžké vybrat těch 9 vítězů, proto jsou uděleny i ty dodateční ceny.
1: Jedním z držitelů prestižní značky je včelí farma u Toupalů z Kolovče, která okouzlila porotu se svojí ostrou zeleninovou.
7: Produkt se vyrábí z rajčat. Je to starý recept po babičce, který jsme našli někde v nějaký knížce, tak jsme to zrealizovali a vyšlo to.
1: Podbrdská minimlékárna obdržela ocenění za syrovátku s příchutí grepu a zázvoru.
8: My rádi experimentujeme, takže začali jsme samozřejmě klasicky vyrábět syrovátku klasickou, která v našem případě znamená, že to je syrovátka, která odkapává z výroby tvarohu.